0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Dnes se zase rozloučíme s jedním pochoutkovým rokem, ale otevřeme dveře do toho dalšího. Čeká nás totiž vzpomínka na nejlepší recept roku 2022. Sladký recept, protože tehdy to byl pochoutkový rok na sladko. Své cukrářské umění předvede dnes vůbec poprvé před veřejností kuchař Ivan Vodochodský. Tak mu držme palce, až bude péct kunštátský zámecký perník od Marie Šafářové. Kromě toho si dnes povíme zajímavosti o muškátovém oříšku, chutích, které miluje režisér Zdeněk Troška, a poradíme, co s posledním soustem na talíři. Jo a nebude chybět ani soutěž o naši knižní kuchařku Sladké Česko. Tak hezký poslech stále probíhajících oslav našeho pořadu přeje Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
1: A nezapomeneme ani na něco dobrého k pití s Karlem Gottem.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským, já jsem teď v Přecíni a nakukuju, je tu někde Ivan? Ahoj Ivane, ahoj.
1: Na zdar, že jsem brzk, čověčem.
0: Pochoutkový rok? Ten slibovaný recept od Marie Šafářové, z Poličky.
1: Já jsem úplně konsternován. Jsem takový zámecký, ale podomek teď v téhle chvíli. Nejsem ani kuchařů pomocník nebo cukrářů, protože já nepeču. Já prostě...
0: To je výzva.
1: No a pro mě to je, já jsem to už když jsi říkal, ty jsi prostě rozhodl, že mě vyzkoušíš a já fakt nepeču, já jsem v životě upek jako dvě bábovky a jeden koláč, tak je to moc teda a... Peču, když je nějaká soutěž, dělal jsem, máme takovou tady sousedskou partu kamarádů a děláme jednou za půl roku, děláme takovou kuchařskou soutěž, vždycky je téma nějaký daný a třeba držpati bylo, to byla držková španělá k tiramisu, jo, a teď naposled byla brarabu a to byla bramborová polívka, ragu zvěřinový a buchtičky. A to jsem Patrikovi, to se přiznám posluchači, Patrikovi jsem velmi poníženě volal a psal a chtěl jsem jeho recept na jeho úžasný buchtičky ze Šodo, který jsem chutnal od něj. To byly takový malinkatý buchtičky, který byl plněný tvarohem a bylo to úžasný. Patrik mi dal recept, já jsem ty buchtičky udělal, povedly se mi ty buchtičky. Buchtičky byly exkluzivní. No a prohrál jsem to normálně, protože ty kreténi, že jo, když to řeknu, konzervativní, řekli, že buchtičky ze Šodo nejsou plněný a normálně mi dali na poslední místo, jakože jo. Přitom to všem chutnalo, že jo.
0: Tak jim zkáž, že jsou sami teda hloupí, protože Šodo je z vína a tohle je vanilkový krém. Vlastně to sami taky dělají špatně.
1: Taky to dělají špatně, no, přesně.
0: Takže jsi měl vyhrát. My dnes budeme dělat recept tedy podle Marie Šafářové, kunštátský zámecký perník. Ivan, kdy naposledy byl v cukrárně?
1: No čoče, cukrán, jako dřív nikdy skoro, já jsem vůbec do cukrán nechodil a nepotřeboval jsem sladký. Teď mám takový, že tu a tam mě popadne třeba úplně obsedantní chuť třeba na větrník, jako jo, ale to je třeba jedno za půl roku, tak jako, tak musím jít a koupit si dobrý větrník, jo. Ale abych si šel sednout do cukrárny na zákusek a na kávičku, to člověče...
0: Jakýž větrník, to je taky takový stejně jako chlebíček, tak dost jako nepolapitelné jídlo.
1: No, chlebíček je polapitelný, když je chlebíček dobře udělaný. Ale větrník jíst normálně do toho musíš zabořit tu vidličku a všechny ty vrstvy musíš najednou dát do pusy, jakože.
0: To tak jako celý rozmačká.
1: No, se to rozmačká, no to nevadí, tak si to esteticky upravíš, ale no tak ale prostě větrník je větrník, jakože. Radši větrník než hamburger.
0: Jeden stačí.
1: No jo, to stačí. Mně stačí se dát si, já miluju tady, chodíme ke kamarádovi, Míša vnuk, tady takový hradecký kuchař výborný, a ten má mini větrníčky vždycky, jo. A to je na dvě vidličky, prostě úplně, to jsou takový malý větrníčky a to tam vdechneš prostě po té kávě a je to přesně tak akorát, co já potřebuji, jako jo. Že dáš si chuť to větrníčko, to máš chuť a stačí. Jo. Nezmrtvíš se tím.
0: Ani nekoušeš, jenom vdechneš. Tak. Tak třeba tak podobně dopadne dnešní recept. Těšte se na to už za malou chvíli, začínáme s Ivanem Vodochodským.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.
3: Prý není to se mnou snadné,

právě se mi nezdá.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Po písni se tedy vrháme na ten slibovaný recept od Marie Šafářové. Z poličky dělala zámecký kunštátský perník. Historický recept, je to takový jako plněný perník sušeným ovocem a povidly. Bude to dělat Ivan Vodochodský, valí oči.
2: Mimochodem teda, ty jsi slíbil, Patriku, jsem ti volal zděšený, co jsi mi to poslal, jako že nepeču, jak jsi mi řekl, že přiložíš ruce k dílu. Takže já jsem na tebe zvědavý, protože celá to těsto jsem zkoušel už včera. Paní Marie, pokud nás posloucháte, prosím vás, pomoc. Řekněte mi, proč se mě to sypalo, ono to nedrželo pohromadě. No uvidíme, dáme si druhý pokus a třeba se nám to povede dneska. Nezměnil jsem vůbec ničehož, možná jsem dal trošku víc rumu potom do toho, ale uvidíme, no ale budu se snažit zachovat to, co nám paní Marie prostě předepsala.
1: Držte nám palce. Suroviny, které jsou potřeba, vyjmenujeme?
2: No tak je tam na těsto potřebujeme 300 gramů hladké mouky a 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek. Pak potřebujeme do toho těsta dáme takovou směs ze 40 gramů másla, 2 lžic mléka, 2 lžic medu, přidáme lžičku strouhaný pomerančový kůry a 2 lžičky citronové kůry. Kapku rumu, že jo. No a pak tam samozřejmě dáme kvejce. A je tam potřeba kořenící směs, kterou si utlučete, a je tam 15 hřebíčků, 4 kuličky nového koření, vrchovatá lžička mletý z kořice a toť vše. To rozemlete.
1: A na náplň jenom v rychlosti, co je potřeba za suroviny?
2: Tak na náplň jsou moje oblíbená povidla, 400 gramů, sušené fíky, asi 6 kousků, 12 kusů vlašských ořechů, na které mám alergii, a 8 sušených švestek. Takže, a potom potřebujeme jedno vejce na pomazání a cukr na posypání a sádu na vymazání plechu. Tak Patriku, pojďme do toho.
0: Pochoutkový rok.
1: Tak sypeme do robota, co o tu mouku?
2: Takže dáme tam 300 gramů mouky, 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek. Šubotám. No, promícháme. Tak, teď dáme koření. Jako základ použiju lžičku tohohle namíchaného koření, vrchovatou. Tak. To je spíš taková lžíce. A zase promícháme. A teď jdeme ke sporáku.
1: Máme rendlík, v něm máslo, to rozpustíme.
2: 42,5 gramu másla, rovnou tam přidáme mléko k tomu, 2 lžičky mléka, 2 lžičky medu. No, teď to necháme rozpustit a přidáme tam rovnou, ať to chytne chuť, když to bude teplý, tak se nám uvolní chuť a vůně z té pomerančové a citronové kůry.
1: Pak to teda necháme schladnout.
2: Máme to prochladnout.
1: Tak teď k té směsi moučné přidáš vajíčko jednou.
2: Tak vajíčko, aby jsem neriskoval, že se mi vajíčko srazí po přidání k tým, doufám, za chvilku prochladlý směsi.

0: Je to sem vyklop.
1: No a teď tady z té drobenky udělej těsto.
0: Půjde. Já myslím, že to půjde. My tě to naučíme. Hezky. Stlačit rukama k sobě. Ovál. Ze strany rozválet to. Ono se to v chvíli bude podávat. Půjde to.
1: To by mě Brtiška nebo Maršálek vyrazil jak skina. To je úplně něco jiného, než bylo to včerejší.
0: Stačí, aby přijel rozehnal, ale to jde, no. Jsem vnes tu lásku k tomu těstu.
1: Čověče, přátelé, tak to je moje první perníkový těsto v životě. No,
0: perfektní.
1: Tak já to dám takovou na chvilku do folie.
0: Až to hezčí než paní Šafářova.
1: Fakt.
0: A mělo by to být tak přes noc z lednici, nebo druhý den to zpracovat, že ono se to propojí, ten lepek začne pracovat.
1: No, tak přineseme z lednice to těsto, které jsem dal včera a uvidíme poznej rozdíl, jo?
0: Teď už jsme si to odpočinuté, den odpočinuté těsto rozdělili na poloviny a musíme z každé té poloviny udělat placku velikosti nějakého, řekněme, menšího plechu. A musí být tenká, protože kouzlo v tomho desertu je v tom, že tenhle perník má tenoučké vrstvy těsta a mezi tím je docela dost náplně.
1: Fakt.
0: Teď tomu musíme jenom dát ten obdélníkový tvar.
1: Patriku.
0: Chceš, mám valet?
1: Že tuhle věc, kterou já nenávidím, budeš dát ty.
2: Vážení posluchači, jsme právě svědky historické chvilky, kdy Patrik Rozehnal ukazuje, že opravdu něco umí i rukama. Celá leta se živí za mikrofonem, ale on umí přiložit ruku k dílu a jde mu to. Má krásné, jemné, vláčné pohyby, je vidět, že už se něco naválel toho v životě. Takhle, obdelník z toho stále neleze, ale nevadí. Patriku, navíc ten obdelník musí být tohle rozměru, to znamená, to je nevím, 20 na 30, to je jako A4. A4 z toho musíš vyválet. Klidně to přesáhně, protože okraje co? Ukrojíme.
0: Můžu, jo? Dobře.
2: Můžeš.
1: Zkusíme to přenést do toho pekáčku. No a teď tam musíme to nanést ty.
0: Povidla. A vydatně povidla, nebojte se toho, vydatně povidly. 400 gramů povidel. Kelímek celý. Poházet to vším tím nakrájeným sušeným ovocem, ať už to jsou marunky na proužky, fíky sušené na proužky. Máme tu švestky.
1: Vlašáky.
0: Můžete přidat cokoliv, třeba i rozinky, možná i brusinky, cokoliv by se tam hodilo.
1: Patriku, ty jsi ztratil drahocenný čas mezi tím, co tady mistrkáš mikrofon.
0: Já jsem mohl válet. Ne se válet, ale si válet. Stejným způsobem, jako jsme předtím tu spodní placku z těsta vyválili, to uděláme to samé a pak tím zakryjeme vlastně vrstvu toho sušeného ovoce z povidly a musíme to ještě propíchat vidličkou, aby mohl unikat vzducha vlhkost z té náplně vlastně. Ano.
1: Takže co nejdřív vidlička propíchat, pak vajíčko, jo? Asi jo, že jo?
0: Co to máš za mini šmrdolátko?
1: To je metlinka.
0: Jednovaječná, jo?
1: Člověče, já do toho vajíčka.
0: Já dám ještě alkohol.
1: Já tam dám ještě kapku rumu. Žička rumu.
2: On se toho hezky vtucne.
1: Vpije.
0: Pomašlujeme rozšlehaným vejcem s trochou rumu, pak posypeme lehce hrubým cukrem, třtinovým. Do trouby, na kolik stupňů, na jak dlouho?
1: 170 stupňů, necháme 35 minut a uvidíme, co se stane.
0: Pečte teď. První cukrářský kurz Ivana Vodochodského skončil úspěšně, je nakrájený na talíři, vypadá to hezky, krásně se ti povedly vrstvy, chválím.
1: No a Patriku, čekal jsem, že mi trošku víc pomůžeš samozřejmě ze svojí praxí a zkušeností. I tak si myslím, že když to necháme jako ten týden odpočinout, nebo 5 dní aspoň, a on to sebe nasákne, tu marmeládu, ty fíky, ty švestky, tak to bude geniální. On mi tady sned celý ten ukrojený kousek, Patrik, no vidíš to. Takže okrojek, výborný, ne? To až se namočí pěkně, až se to pěkně jako prohnete chutě, tak to bude. Není to suchý, není to dusivý, což je dobrý.
0: Není. No.
1: Dobrý.
0: Teď to taky bylo na prvním místě. Výborný. Ne, opravdu jako, a ty jsi to narval hodně tím sušeným ovocem, takže
1: jsem,
0: v tom povidlí se to utopilo.
1: Přesně, jo. Je tam toho hodně.
0: Děkujeme paní Šafářové pro dnešek i Ivanu Vodochodskému.
1: Volně si, neboj se, pohodě, já se rozloučím na tebe. Ano, paní Šafářová, vám pěkně děkuju, že jste mi na sklonku života ukázala, jak se má péci. Dám to ještě ochutnat manželce a uvidíme, když to uspěje, tak hold, každou neděli si přistanu a budu péci perník zámecký, tak.
0: Recept máš už teď na webu pochoutkovirok.cz i s fotografiemi slušivými a pozor, je tam i ten původní recept pro srovnání dva vedle sebe i na fotografiích a tenhle recept bude bojovat i o ten titul recept desetiletí ve sladkém, tak ty jsi jeho ambasadorem v tomto roce, přeju úspěchy tobě tím pádem.
1: Jakožto ambasador s tím souhlasím a prosím, hlasujte pro tento recept. Dobrou chuť.
0: Na

0: konci roku na to dojde, až vyčerpáme všechny výherní recepty z posledních 9 let, jejich dohromady 36. Dnes to bylo tedy první místo roku 2022 a příště se vydáme už do roku 2023 za tím vítězem u posluchačů a připravovat houbové krokety bude Naďa Konvalinková.
1: Je, to bych si dal houbový krokety, já to mám rád, všechno, co je s houbama, miluju, že jo. Tak Naďo, doufám, že to neskazíš. Naďa, ne, ona je výborná kuchařka, výborná.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Narozeninový pochoutkový rok, tedy jeho 10. ročník, pokračuje dál. Muškátový oříšek patří do české kuchyně. Hospodyně si ho zamilovali a nebojí se ho dát do mnoha jídel. Pro svou cenu se ale muškátové oříšky kdysi v době našich prababiček dokonce padělaly. Falešné muškátové oříšky se vyráběly lisováním těsta z mouky, hlíny a mletých jader muškátových do vhodných forem. Takové padělané se snadno poznají podle toho, že na průřezu jsou stejnorodé a ve vroucí vodě změknou. Jiné falšování spočívalo v tom, že se v červivých zacpávaly dírky hlinkou, moukou nebo tukem. A to se zase poznalo po opláchnutí nebo když se oříšek rozříznul. Ale teď už nám o tom pravém muškátovém oříšku lecos prozradí v pochoutkovém roce Blanka Malá.
1: Známe ho velice dobře, ať už jde o ryby, světlé omáčky, anebo cukroví. Jaký je rozdíl mezi muškátovým květem a oříškem, nám vysvětlí Jiří Pirner, správce bylinkové zahrady na Kuksu.
2: On to vlastně není muškátový oříšek, je to pecka z plodu muškátovníku Myristica fragrans. Je to v podstatě plod, který je velikosti asi tak jako meruňky nebo broskve, má takovou barvu a uvnitř se nachází pecka, která je obalena takovým míškem, který když se sloupne, tak to je vlastně takový ten nepravý květ. Ten je červený, má takových asi 15 až 18 takových svazků, které se strhnou a suší se. Z toho pak vzniká ten nepravý název muškátový květ a ta pecka a uvnitř to jádro, tak to je ten muškátový oříšek vlastní.
1: Roste na Moltských ostrovech a k nám se dostal pomocí mořeplavců.
2: Protože nebylo o něm ponětí ani v Egyptě, ani ve Starém Římě, ani v Řecku. Posléze, když mořeplavec Vasco de Gama proplouval právě tím arabským a indickým oceánem, tak se podařilo dopravit plody nebo respektive sazenice na další ostrovy, kde se pěstoval. Celý plod se vlastně v té domovině využívá, oni to konzumují, ta tvrdá slupka nebo pecka nikoliv, ale ten míšek, ten se používá taky jako koření, ale dokonce v domovině z něj vyrábějí marmelády, velice chutné.
1: Sběr muškátových oříšků probíhá po celý rok. Zralé plody se srážejí, vydělá se z nich míšek i oříšek a ty se nechávají sušit na slunci. Sušený květ se obvykle mele na prášek. Význam má nejen potravinářský, ale také léčebný.
2: Působí velice dobře, zejména na spánek, protože podporuje tvorbu serotoninu, takže je dobré tu malou dávku, to znamená na špičku nože, použít před spaním anebo během dne. Při předávkování, to znamená, že ta dávka je více jak 25 až 30 gramů pro dospělého člověka, může způsobit psychické potíže. Vzhledem k tomu, že účinná látka myristicin působí na hladké svalstvo, tak by mohlo dojít k zástavě srdce.
1: Hojně je využíván i v italské kuchyni, jak nám potvrzuje italský kuchař Claudio.
3: Nejvíc my používáme, aby uděláme bechamela. To se používá potom na různý druhý jídla, tak a je základ. A to přinese takovou kuť, který na jiný jídla nenajdejme. Výrazný, ale jemný.
1: A jak jsme na tom s jeho používáním v české kuchyni?
4: Používám velice ráda. Mám ho standardně v kuchyňské lince. Nejlíp do polívek, do knedlíčku.
5: Pokud vařím brokolicovou nebo květákovou polívku, tak vždy.
1: A jak nejlépe uchovávat muškátový oříšek? V celku a v uzavřených nádobách. A když ho nastrouháte, tak je lépe ho hned spotřebovávat, protože ztrácí velmi rychle účinné látky.
0: Jak nakládat s muškátovým oříškem i o jeho historii se samozřejmě dočtete a ve fotografiích si to můžete prohlédnout na stránkách pochoutkovýrok.cz. A u mikrofonu za chvíli přivítáme v pořadu režiséra Zdeňka Trošku.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pro posluchače Pochoutek teď máme v našem pořadu milé hosty, jednak tradičně Naďu Konvalinkovou.
1: Ano, dobrý den.
0: A koho ještě?
1: A našeho milovaného Zdeňka Trošku. Zdeňku, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den všem posluchačům.
0: Ano. Zdeňku, a jste ten typ, co kvůli jídlu vydrží dlouho do noci, anebo si i kvůli jídlu třeba i rád přivstane, nebo ne?
2: Tak já jsem ranní pták, já jsem třeba dneska stával už 3:30. 3:38 jsem se probudil, ale já jsem takový ten, že jak otevřu oči, tak vyskočím oběma nohama z postele a už mám nejvíc energie. Udělám nejvíc práce. Nedávno kolegyně volala, bylo 8:45 a já měl zrovna něco pusem, nějaký rajče nebo něco takového. Říkala, je, promiň, já tě ruším u snídaně. Já říkala, ne, já už obědvám.
1: Vlastně připomínám, já jsem dneska v půl čtvrtý, kde prv usínala, protože jsme přijeli z Kopřivnice u Vyškova zácpa hodinu a půl, takže až ve 3 hodiny jsem šla do postele.
2: Ne, to já nemůžu. No. Já jak bych jednu noc ponocoval, tak to musím naspat 3 noci potom. Já jsem už opravdu teda starý pán. Samozřejmě.
0: Co lepšího dělávali vaši sousedi a sousedky třeba k jídlu než maminka nebo babička? Dalo by se něco takového najít?
2: Víte, na té vesnici všechna jídla v podstatě se byla podobná, protože všichni vařili stejně z toho mála, co bylo k mání, co dál dům nebo zahrada a tak a pole. Tak samozřejmě, že třeba jedno jídlo se dělalo ve všech chalupách, ale někde hodili tam víc tohodle toho, někde při tohodle a tak dále. Takže v podstatě, když bylo takový kyselo, který byl všude stejný, ale tady třeba teta dala víc hub, tady třeba nedala, já nevím, kopr, protože pan táta neměl rád třeba a tak dále. Takže v podstatě ta jídla byla stejná, jak říkám, akorát, že vždycky trošičku chutná, ale někde malinko jinak, podle toho, co doma bylo nebo nebylo. Já to řeknu na rovinu, když nemáte kmín ve špajzce, no, tak ho tam nemůžete dát a on to chutná taky tak.
0: Nosilo se na ochutnání mezi sousedy?
2: Ale jo, a to se dodělá do dneska. To se dělá do dneska, přijde jedna sestřenice, druhá tetička, tohle to sousedka, ale holka, naše holka přinesla ten recept, tak jsme ho udělali, ochutnej, dobrý, tak se dá recept, už se to dělá, zase sousedka, dělala jsem buchty, dělala jsem topinky, moje sousedka Věruška Kašáková, vynikající kuchařka a teda jako pekařka, to je úžasného něco, a ona třeba, oni mají doma ještě kamínka, tak na těch kamínkách dělá topinky. Na těch plátech, babičky na těch plátech. A to je úplně jiná chuť, než když to děláš potom na té pánice.
1: No, jasně, a bramborový plátky na těch tále dělá moje babička.
2: Ještě vošouky, jsme tomu říkali u nás. Čím víc těch černých bublin na tom bylo, tak bylo lepší.
1: A pak se to podsvojil buď švestkovým a podle, nebo jenom sádlem se to
2: podsvojil. Já v životě žádný jídlo neodmítnu. Jedině ten kozí sejrá nebo škralou, to nemůžu, ale to bych pustil moč i trost, kdyby toho polknul okamžitě. Jinak, jako já. Opravdu, to je taková hra, dostojí. Paní doktorka se na mě zlobí, křičela na mě, že musím aspoň 10 kilo zhubnout. Jak? Jepa, tak mě dejte nějaký prášky na nechuté.
1: Prosím tě, teď jsem byla u jedné masérky a právě, že taky ten pas mě nějak nabil, tak mě řekla, že docela rychlá dieta je. První den 1 pytlík vařené rýže v pytlíku, druhý den 2, třetí den 3, čtvrtý den 4 a pátý den 5. A když to chceš prodloužit, tak zase zpátky. Ale prej schodila 5 kilo, ale úžasně běhá těch.
2: A jenom tohle to jedla?
1: Ne, můžeš k tomu. Ovoce třeba podusit si dopoledne v tom jablíčku, ale bez tuku. A odpoledne přidat zeleninu. No. A všem 5.
2: A 6. den máš šikmý oči, že jo? Ňom, ťom, ňom. No.
3: 5 pytlíků na
2: ňo. Kurejže.
1: Já jsem na to zvědavá sama, jestli to s ním, no, ale pokusím se, tak 5 kilo dole je zase zádračná představa.
2: To je jak brokovnice, viď? Čínský broky. Ne. Já mám rejši strašně rád, pravda. Ale že bych jen pátek 5 pytlíků rejže, přátel, tak jako opravdu. Já jsem byl jednou srandu, ale tohle to znamená. Mě paní Macerte sama palatet? Říká, nevím.
1: Správně.
0: Hotovo, 20. Rozloučíme se v tuto chvíli tady se Zdeňkem Troškou. Děkuju moc a ať brzy narazíte na nějaké dobré jídlo.
2: No to bude za chviličku, jak jste si.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok pokračuje a já jsem rád, že posloucháte. Čeká nás rada z etikety, tedy povídání s mistrem bontonu Ladislavem Špačkem, bývalým tiskovým mluvčím Václava Havla. Ví o stolování hodně. Tedy i co dělat třeba s tím posledním soustem na talíři. Můžeme si dovolit nechat na talíři nějaký zbytek jídla?
1: Někdy se stane, že nám na talíři nějaké sousto zůstane. Není to žádná pohroma. Dokonce, když sedím na večeři s klientem a poslední sousto nechám na talíři, tak co tím vlastně říkám tomu svému protějšku? Pohleďte, konverzace s vámi je pro mě důležitější než to jídlo. Já tu nejsem proto, aby se nabouchal. Já tady jsem kvůli vám, abych si s vámi vyprávěl. Proto jsem nestihl sníst úplně všechno. Takže klidně můžeme podechat sousto na talíři. Rozhodně bychom to neměli ovšem dělat u tchýně při nedělním obědě. Tam bychom si měli dát pozor na to, abychom snědli úplně všechno a případně si ještě požádali o přídavek. Tchýně bude potěšena.
0: Přesto, když zůstane z toho důvodu, o kterém jste mluvil na začátku, sousto na talíři, máme ho přihrnout k nějaké straně, nějak s ním manipulovat, aby bylo jasno, že jsme skončili. A esteticky to vypadalo?
1: Ano, to je ještě dobrá připomínka, že když končíme příslušný chod, vždycky musíme na talíři tak trochu uklidit. Nikdy tam nenecháme takový ten nepořádek, který při té konzumaci zcela přirozeně vznikl, tomu se neubráníme. Ale teď bychom měli shrnout přílohy a případně zbytek masa k okraji talíře. Měli bychom také otřít vidličku a nůž o sebe, aby na ně nezůstaly hroudy bramborové kaše a podobně, a potom to přikrýt papírovým ubrouskem, máme-li, a nebo příbor složit správně, to znamená paralelně vedle sebe, vidlička vlevo, nůž vpravo, ostřím k vidličce, a tím vydáme obsluze signál, skončili jsme tento chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž

Doufám, že už jste zaznamenali, že náš pořad má i v tomto roce další novou kuchařku, ale to vůbec největší, kterou jsme kdy vydali. Navíc obsahuje jenom sladké recepty. Zjistili jsme totiž, že ty mají největší úspěch a u sladkých receptů občas uhnete ze své tradiční cesty a vyzkoušíte je. Máte tu touhu si vyměňovat recepty mezi sebou. Tak ty, které jsme odvysílali, i ty, které ještě nikdy v žádné kuchařce nevyšly, máte všechny pěkně pohromadě v knižním titulu s názvem Sladké Česko. Dohromady 170 receptů i od našich porotců. Tuhle kuchařku vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu a objednávat si můžete jak přes stránky pochoutkovýrok.cz, tak i ve všední dny v pracovní době přes telefonní číslo 724 819 319. U každého receptu fotografie, seznam surovin a přesný podrobný popis, aby se vám to povedlo. Nic nefalšujeme, nic nezatajujeme, naše recepty fungují. Objednat si kuchařku Sladké Česko můžete tedy přes telefon 724 819 319 a taky o ní hrajeme v naší soutěži. Minule jsem se ptal, čím Vojtěch Vrtiška naplnil upečené ořechové trubičky. Byla to pařížská šlehačka. A věděli to. Marcela Blašková z Chlumu, Jiřina Neuhybelová z Plzně a Josef Klonfar z Ražic. Tahle fanfára tedy byla pro tři vítěze, kterým poputují každému po jednom vydání Sladkého Česka. Další tři kuchařky už jsou nachystány. A teď se ptám, co přidal dnes Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu? Za A sušené meruňky nebo za B pistácie? Co tam přidal Ivan Vodochodský do zámeckého perníku podle svého? Nově. Pokud si myslíte, že to byly sušené meruňky, budete posílat soutěžní SMSku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský přidal do zámeckého perníku nově podle svého pistácie, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Nespěchejte. Máte čas až do půlnoci z úterý na středu. Navíc otázku i pravidla si připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz a rozluštění, jak to dopadlo, pak očekávejte v příštím vydání Pochoutkového roku. Taková je naše soutěž. Držím vám palce a jinak se mějte krásně, hezké léto plné chutí a nezapomeňte na Pochoutkový rok. My pro vás rádi vysíláme a vybíráme zajímavosti z gastronomie. Pro dnešek se loučí a hezký poslech dalších pořadů přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Dnes se spolu, milí posluchači, vydáme za utajenými poklady na jihovýchodní Moravu, konkrétně na Slovácko, kde se hned ve čtyřech místech udržel tajemný letniční obřad, v němž hrají hlavní roli mladí muži a koně. Říká se mu jízda králů a Vlčnov, Hluk, Kunovice a Skoronice u Kyjova jsou místa, kde se jezdí dodnes. A protože jde o rituál, který nemá ve světě obdoby, přinesl nám v roce 2011 další zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Kontinuálně, bez přerušení a každoročně se koná jízda králů o poslední květnové neděli pouze ve Vlčnově. A právě tam se dnes spolu vypravíme.

0: ale ještě dřív, než do Vlčnova přes Brno, Uherské Hradiště a Uherský Brod dorazíme, musíme se zastavit ještě v Jihomoravské Strážnici, v Národním ústavu lidové kultury, který má naše nehmotné dědictví na seznamu UNESCO v gesci. Nejdřív si totiž musíme s jeho ředitelem Martinem Šimšou vysvětlit, co je jízda králů vlastně za rituál, proč v něm hraje hlavní roli malý chlapec, takzvaný král, který je navíc převlečený do ženského kroje, a proč po celou dobu jízdy musí zůstat němý, ač jeho družina je velmi hlasná.
1: Pokud chceme se dozvědět, co je v jádru jízdy králů, je třeba podniknout takové pátrání ve všech nejrůznějších zvicích celého toho cyklu májovo-letničního, protože tyto věci spolu bezprostředně souvisí. Jednak ten májový cyklus, který se váže na stavbu májí a kácení májí, vždycky vyvolával potřebu zvolit si předáka mládeže. U nás asi už od středověku si tady tuto vlastně funkci uzurpovala mužská mládež, která se v tom letničním zvykosloví prosadila na úkor děvčat. A ta volba toho představeného, nejčastěji označovaného jako stárek, první mládenec, první řádník, někde i král, byla vždycky spojená s předvedením síly toho nej, co ten mladý muž může poskytnout. A v regionech, kde se chovali koně, tak měli i podobu jízdy závodu na koních. A to je jeden ten moment, který v té jízdě králů je pevně zakořeněn. To znamená závod o to, kdo dojede první, kdo první strhne věnec, kdo první strhne kroužek, kdo bude prostě králem těchto letničních svátků. Máme ho doložené v této podobě na různých místech České republiky a dokonce na jihovýchodní Moravě jízdě králů, jak ji máme popsanou na konci 19. století, se zachovává moment takzvaného rozjezdu. Většinou při výjezdu té družiny z vesnice se řekne určité magické slovo a jede se. Konec konců jedna z přípravných skic k jízdě králů od Joži Uprky vlastně zachycuje tady ten rozjezd, tu dynamiku, to všechno, co v tom je. A poté, co si vybrali mladí muži toho nejlepšího z nich, což byl vlastně ten původní letniční král, tak s ním vyjížděli na hraničky katastrů, kde potkávali stejné družiny z ostatních vesnic a zde měřili síly, který z těch králů je lepší, o který je silnější. Na konci 19. století do toho vstoupila nová myšlenka, nesená trošku ziskuchtivostí té mužské mládeže, která toužila ty svátky prožít plnohodnotně, včetně dostatku jídla a pití, hlavně alkoholu. A toho svého představitele už nevolila ze svého středu, i když tam samozřejmě neformálně dál byl jeden, který to všechno vedl, ale za toho krále si vyprosila od sedláků, hlavně od bohatých sedláků, nějakého syna, pokud možno ještě nezletilého, který nebude mít žádné vlastní nápady, a toho potom na ty hraničky přivezla. My tu situaci máme velice pěkně zachycenou přímo z Vlčnova, kde v jedné z povídek, která se jmenuje Dívčí půček, ten hlavní hrdina právě tímto způsobem je vyvolen, protože ještě neměl frajárku, je jako čistý, je vyvolen za toho jezdce, ale je už dospělý, je mu kolem 20 let, a takhle jede na ty hraničky, kde se potkává s králem z jiné obce, což je ten nedospělý chlapec, a on tam záměrně říká: s tebou já mám soutěžit, načež byli dva pobočníci a to byli ti jeho partneři, s těma on soutěžil. A vlastně pokud připustíme, že ten nedospělý mladý král není žádný prastarý archetyp, ale je to naopak novinka, tak nám vlastně dává smysl i to, že nemluví, co by taky říkal děcko mezi dospělýma chlapama. Proto má tu růžu v pusi, ať se soustředí na to, ať udrží růži a ostatní nechá na těch ostatních. Konec konců, co si budeme povídat, dodnes si vlčnovská chasa sama určuje krále a volí takového krále, jehož rodiče nehledí na korunu. A to vám potvrdí každý z Vlčnova, že mít doma krála je sice velká čest, ale ne zrovna laciná čest.
0: A tím se loučíme s historikem Martinem Šimšou a míříme do Vlčnova, přímo do královské rodiny, abychom zjistili, jak to tady ve skutečnosti je. Královská rodina Dacíkových je letos zcela výjimečná. Nejen, že králem byl před 30 lety otec rodiny a loni byl králem jeho starší syn. Letos se stal králem syn mladší a co víc, i dědeček i pradědeček obou chlapců byli kdysi vlčnovskými králi.

0: Jsme v nejdůležitějším domě v celém Vlčnově, protože který dům by mohl být důležitější než ten, ve kterém bydlí král. My jsme u Dacíkových. Přivítala nás tady maminka Marie. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Máme tady tatínka Marka. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám přeju.
0: A máme tady také synečky staršího Františka.
3: Dobrý den.
0: A mladšího Marka.
4: Dobrý den.
0: No a měla bych také říci, že Marek je letošní král, ale není u tohoto stolu král jediný, protože také tatínek je král a také František je král. Ale já bych právě začala tatínkem. Vy máte letos také výročí, že je to 30 let od doby, kdy jste jel v té družině. Tak jak se jízda králu proměnila podle vašeho názoru?
2: To je velká a složitá otázka, protože před 30 lety jsem měl 10 let a úplně jsem to vnímal jako král, jinak než teď jako otec krále. Protože teď na těch bedrech mám tu zodpovědnost, že vlastně ten syn musí opravdu zvládnout to jízdu králu. A já jsem byl hodně nervózní, když jsem byl tím králem, protože když jsme došli v sobotu na předávání vlády, v průběhu předávání začalo pršet. Do rána pršelo a můj otec teda stával už ve 4 ráno a došli jeho kamarádi a říkali, tak co Fero? Bude ta jízda, jak prší? Hoši, to musí být. A opravdu v 5 ráno přestalo pršet a můj taťka nenechal nic náhodě, protože už nechal dovést koně v sobotu večer a to bylo obrovské překvapení. Marku, pojď se mi do stoly, něco tam pro tebe mám. A tam byl kůň.
0: Tak teď se zeptáme paní Marušky. Vy jste měla také v rodině krále. Jak jste to vnímala jako holčička, dívka?
1: Král byl můj dědeček a můj pradědeček. Rozdíl tehdy byl takový, když třeba dědeček byl ještě král, tak neměli třeba ani v puse růži. Legruti, kteří jezdili, měli koše a dostávali třeba vajíčka a slaninu. Znám to jenom z vyprávění, když dědeček to vzpomínal a nebo z fotek.
0: Jak vlastně probíhá ten proces vybírání toho krále?
2: To zase můžu já rozvést, protože jsem byl taky legrůd a je to vždycky o té partii. Když jsme my ročník vybírali krále, tak jsme měli schůzky a tak jsme si vytipovávali ty mladé kluky šikovné v té dědině a tak jsme potom prostě chodili za těma rodičema a ptali se, jestli nám dají svého syna za krále. Takže úplně stejným způsobem to bylo u nás.

0: pomoci je důležité, nebo to bych se měla zeptat spíš tebe, Františku. Pomohla ti ta fyzická kondice a to, že děláš požární sport v tom, abys to jaksi vůbec zvládl, protože ta jízda je docela dlouhá. Co je na tom nejtěžší, jak dlouho se třeba učíš jezdit na tom koni předtím?
1: Já jsem se začal učit už od nového roku a ano, strašně moc mě to pomohlo, ta kondice. Samozřejmě jsme se připravovali, všechno už hned v pátek bylo nachystané, už jsme jenom čekali vlastně na tu jízdu králu.
0: Co Marek, jaká je tvoje příprava?
2: Ještě jsou zkoušky na předávání vlády a to koně samotné. Jsou zkoušky, takže se připravujeme na to koně.
0: Vy oslovujete nějaké chovatele koní, nebo jak to vlastně probíhá?
3: To je strašně složitá otázka, protože bílý koní je málo. A opravdu nám dalo zabrat, teda hlavně u Františka, najít bílého koně, který by byl schopný tu jízdu králu absolvovat. U Marka to bylo o něco jednodušší, ale koník je takový živější, ale musím poděkovat panu Konečnému z Milokošťa, že ten má koně 100% a on ty koně umí připravit. Já když jsem byl králem v 96., tak jsem měl od něho koně, potom když jsem jezdil jako legrut, měl jsem od něho koně a ty koně jsou 100%.
0: No asi není jednoduché pracovat s koněm, který musí jít v tom průvodu a navíc má na sobě to zdobení. A to je otázka zase pro maminku Marii. To zdobení se vyrábí nějak hromadně, nebo vy se sejdete tady s ženami a vyrábíte ty růže. A já jsem vlastně zjistila, že je docela komplikované i to na ty koně přivázat.
4: Ono vždycky záleží na rodině, je vždycky lepší to dát nějakým těm tetičkám, babičkám, které právě tady toto dělají a jsou zkušené. Takže my jsme se obrátili na paní Kučerovou, která už tady tyto růžičky dělá x let, takže stejně nám udělala i ty růže pro dalšího krále a vždycky nějaká skupinka lidí, kteří právě tady tyto koně zdobí.

0: Františku, když byl loni králem, do jaké míry se ta tvoje očekávání naplnila? Na co se těšil, čeho se zbál a co jsi třeba mohl poradit tady Markovi?
1: Tak já začnu od toho naplnění. Maximálně jsem si to užil. Samozřejmě jsem se bál, aby se kůň nesplašil, aby Legrutům to taky dobře dopadlo. Naplnilo se to, surát, a Markovi jsem předal, aby se nebál a hlavně, ať si užije a dívá se, kochá se.
0: Jak k tomu přistupuješ ty, Marku? Ty budeš letošním králem. Co převládá? Jaký pocit? Těšíš se víc nebo máš obavy? Co je ten ústřední pocit teď?
2: Hodně se těším, ale mám trošku trému. Aby se mi nesplašil kůň a hlavně, aby bylo dobré počasí.
0: Jakého máš koníka? Je to kobylka nebo hřebec nebo valášek?
2: Je to Arab a jmenuje se Sagan.
0: A vyhovujete si?
2: My se tak trochu škádlíme, dá se říct.
0: Mimochodem, co dělá ten král, když odjede tou jízdou, Františku?
1: Jde to společně s ročníkem oslavit.
0: I ty zbyl slavit?
1: Ano, ale samozřejmě jsem nepil alkohol.
0: Tak předpokládám, že Marek se také těší, že bude slavit.
2: Ano, a ještě v tom ročníku jsou družice.
0: Jako holky, s těmi budeš slavit taky?
2: Ano.
0: Co byste si nejvíc přáli v rámci jízdy králů?
1: Aby se mnou udělal chybu ve slibu, který řeknu, a ať Marek neudělá chybu a ať všechno dobře dopadne.
2: Já si přeju, aby jsem se to pořádně užil.
0: Co ty, Františku, nebudeš smutný?
1: Ne, budu hrdý na Marka.

0: Celý obřad jízdy králů začíná už v sobotu večer, kdy starý král musí předat vládu králi novému a představí se také celá jeho legrůdská družina. Matka krále si ho poté sama obleče do slavnostního ženského kroje a družině legrůdů chlapce předá. Je to velmi dojemný obřad a končí sobotní nocí. Ovšem v neděli ráno přichází to nejvíc očekávané.
1: Tak milí posluchači, je neděle, 8:30 ráno, ale celý Vlčnov už je na nohou. Rozezněly se zvony kostela svatého Jakuba staršího, slyšíme z dálky také dechovku a teď už vidíme celou krojovanou chasu, včetně krále, kterého na ramenou přináší

0: Dámy a pánové, milí hosté, dovolte mi, abych vás srdečně přivítal zde v obřadní síni obecního úřadu ve Vlčnově. Srdečně vítám našeho nového vlčanského krále Marka Dacíka, rodiče Marii a Marka. Nemohu také opomenout minulého krále, vašeho staršího syna Františka, který tuto čest nesl v minulém roce. Zvlášť srdečně vítám chlapce a děvčata ročníku 2008. Letos vám všem bude 18 let, věk, který člověk vstupuje do dospělosti a přijímá nejen nové práva, ale i odpovědnost. Dnes tu ale stojíte především jako jízdokrálový ročník, který už navždy zůstane spojený s jednou z nejkrásnějších tradic našeho kraje. Na dnešní den nikdy nezapomenete. Budete se k němu vracet celý život a jednou o něm budete vyprávět svým dětem i vnoučatům. Jízda králů je něco výjimečného. Ne každá obec má tradici, kterou obdivují lidé z celé republiky i ze světa. My máme to štěstí, že právě tady ve Vlčnově tato tradice stále žije. Kluci, až dnes nasednete na své koně, vezmete do ruky prapory, uvědomte si, že nejedete jen sami za sebe. Reprezentujete své rodiny, svůj ročník i celý Vlčnov. Až budete projíždět ulicemi naší dědiny, vyvolávejte z plných sil a užívejte si každou chvíli. Protože právě tohle je okamžik, který člověk zažije jen jednou za život. A hlavně dobře hleďte svého krále, ať se vám ta jízda králů příliš neprodraží. Proto nyní očekávám slib, kterého dostojíte.
1: Pane starosto, já vám mám své slovo, že krále budeme stejně dobře bránit, jako naši předkové a nikomu ho nevydáme.
0: Děkuju.
2: A my tady máme starostu Petra Kašpaříka. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Vysvětleme si vlastně ten proces, jak dlouho a jak vlastně tu jízdu králu připravujete a kdo je tím hlavním hybatelem celého toho rituálu, který vy udržujete kontinuálně bez jakéhokoliv přerušení.
3: Tak jízda králu vlastně, když skončí v nedělu, tak ta další se začíná připravovat už následující pondělí, protože ty přípravy jsou opravdu dlouhé, musí se dát dohromady program, musí sehnat toho nového krále. A samozřejmě je to časově náročné.
2: Mimochodem ti legruti si skutečně toho krále vybírají sami, že chodí do těch rodin, mluví s těmi rodiči. Já jsem vždycky myslela, že stačí, že se ta rodina přihlásí, tak to není.
3: Je to tak i tak. Opravdu někdy ta rodina už vysílá k tomu ročníku takové indicie, že by chtěli být, ale samozřejmě je to na těch klukách, aby si prostě vytipovali ty rodiny s těma malýma klukama a vždycky se podařilo, že toho krále si zajistili. Já si myslím, že se ještě nikdy nestalo, aby to někdo odmítl. Jsou rád, že to tak je a že ty rodiny opravdu ten vztah mají k tomu opravdu kladný a je to krásné.
2: Vy sám jste v kroji, to samozřejmě musíme říct posluchačům. Máte malé dítě, malého chlapečka, tak bude i on jezdit jednou jízdu králu?
3: Rozhodně bude, jestli bude králem, to se teprve uvidí, ale samozřejmě byl bych rád. Jsem pyšný, že mám kluka, dneska už byl v kroji a doufám, že ho vyšleme na tu jízdu králu.
2: Mohl by Vlčnov existovat bez jízdy králu, pane starosto?
3: Myslím si, že ne. Já už si to osobně nedokážu ani představit a myslím si, že ten květen, to je ten měsíc, kdy se na to všichni těšíme a ta dědina prostě žije.

0: ulice za králem a jeho družinou. Jak už jsme si řekli, král musí být němý. O to hlučnější jsou ale jeho jezdci. A takzvané vyvolávky jsou jedním z velmi zajímavých rysů jízdy králů. Vycházejí ze starodávného obyčeje, kterému se říkávalo připíjení hospodáři a který spočíval v tom, že mladá chasa objížděla jednotlivá stavení ve vsi a hlavní vyvolavač vykřikoval více či méně vtipné hlášky o dotyčných sedlácích, za což se mu poté odvděčili. Za utržené peníze či naturálie si pak mladá chasa mohla udělat zábavu, rozuměj zaplatit si muziku a pobavit se.
1: Někdo mě pod koně hodil klacík, že letošní král je Marek Dacík. Na krála, Matičko, na krála!
2: Na krála, Matičko, na krála!
3: Už odjedeme tuto jízdu králů. Rodičům děkujem za tuto.

0: botičky něco přispěje. Na krála, matičko, na krála.
1: A toto už je skutečná jízda králu, která projíždí Vlčnovem. Krásně nazdobení jezdci koně a především typické vyvolávky. No a už se k nám blíží královská družina.
2: Slamák, že tahle ta paní má výborný slamák. Ona se na mě pěkně dívá, že nějaká se ještě něco přispívá. Na krála, matičko, na krála.
3: A já to říkám za znova, že tady jsou děvčiče z Bánova. Na krála, matičko, na krála.
0: Ty slyšli mají černé kloboučky. Oni se nám je pěkně stějí, určitě jenom matečka přispějí.
4: Doktorově se mají urádí, peně spí a v noci řádí. Na krála, matičko, na krála.
2: Henka, ta děvčica má rozsuchané vlasy, že my jsme ročník vlčovské chasy. Na krála, matičko, na krála.

0: A na úplný závěr mám pro vás ještě jednoho zajímavého hosta. Muže, který byl starostou Vlčnova právě v onom osudovém roce 2011, kdy se Jízda králů dostala na seznam UNESCO. Jana Piáčka.
1: Vy jste byl, pane Jiné, u toho velkého a slavného okamžiku. Tušili jste to, že se to povede?
2: To napětí samozřejmě bylo, protože ta událost nebyla v Paříži, bylo to na ostrově Bali, no a ten předsedající tomu velkému shromáždění těch zástupců ze všech států to takovým dřevěným kladívkem odklepl, no a v našem čase to bylo ve 4 hodiny ráno, takže já už ve 4 hodiny ráno jsem dostal první SMSku, že to bylo schváleno.
1: No a co potom člověk dělá, když se probere jako starosta obce, která má zapsán svůj rituál, svůj Jízdu králů na seznamu UNESCO, co jste dělal jako první?
2: No, dal jsem si kafe a šel jsem na hřbitov, abych tam poděkoval všem těm, kteří tam leží, protože kdyby nebylo jich a oni to nepředali svým dětem, tak žádný zápis na seznamu UNESCO by nebyl. Ten rituál se tady jezdí už tolik let a já když vidím to nadšení těch mladých 18-letých chlapců a děvčat, já nemám obavu, že by se to nejezdilo i v příštích letech, protože ten, kdo to zažije, tak rád předá ten ohromný zážitek svým dětem i vnukům. Ty rodiny si to hrozně váží, ale především ti 18-letí chlapci a děvčata, pro ně je to jedinečný zážitek, protože oni tu Jízdu králů můžou v této podobě prožít jenom jednou v životě.

0: Dnes jsme spolu pátrali po tajemném rituálu jízdy králů, který proslavil 4 slovácké obce. Vlčnov, Hluk, Kunovice a Skoronice u Kyjova. A také se v nich dodneška jezdí. Pokud máte rádi historii a doteky starých časů, určitě byste měli jízdu králů alespoň jednou za život vidět a prožít. Nejen kvůli záplavě překrásných krojů, vyvolávkám a lidovým písním, ale i kvůli nádherně nazdobeným koním, které při žádné jiné slavnosti v této podobě neuvidíte. Přeji vám týden plný samých úžasných objevů. Příští sobotu se naslyšenou s vámi těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Obezita druhého a třetího stupně jako vážné onemocnění. Pozvání přijala přední lékařka Česka, vedoucí centra léčby obezity interní kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol, paní doktorka Dita Pichlerová, která mimo jiné napsala další knihu, a sice Gurmánkou navždy. Jsme chvíli po novém roce, kdy si lidé dávají předsevzetí. Začnu méně jíst a víc cvičit. A snaží se několik málo týdnů o intenzivní pohyb a nasazují si různé diety, a že jich svět vyprodukoval desítky. My ale nebudeme mluvit o několika málo kilech navíc. Tady půjde o vážnou diagnózu, která zkracuje život. A k tomu všemu se mluví o revoluční léčbě obezity v podobě injekcí. O co vlastně jde? Budou po zemi chodit už jen štíhlí lidé? Nejsou moderní léky nadužívané? Už za chvíli v rozhovoru s přední obezitoložkou a její pacientkou, která pod lékařským dohledem zhubla přes 50 kg. Vítejte u pořadu, kde hledáme cestu z nemocí. Vaše Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Zázračné injekce na hubnutí hýbou veřejným prostorem a lidé s nadváhou či obezitou často mají pocit, že jsou všemocné, že díky nim rychle a snadno zhubneme. Jaká je pravda? O tom budeme mluvit s vedoucí lékařkou Centra léčby obezity interní kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol s paní doktorkou Ditou Pichlerovou. Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení.
2: Dobrý den a děkuji pěkně za pozvání.
1: S vámi přišla také vaše pacientka Lucie, která schodila přes 50 kg své váhy a my dnes uslyšíme, jakou cestu ušla. Dobrý den, Lucie.
3: Dobrý den.
1: Paní doktorko, jak zní přesná diagnóza Lucie?
2: Teď už bych řekla, že těch diagnóz je pomálu, já bych řekla, že možná skoro žádná, ale vstupní diagnózy, ty byly četné. Obezita třetího stupně, dyslipidémie, to znamená rozlada v cholesterolovém spektru, zkrátka vyšší cholesterol, prediabetes, to znamená vyšší lačná glykémie, to znamená takový náběh na cukrovku, a jaterní steatóza, to znamená zatučnění jater, které bylo vidět jak v laboratořích, tak tedy na ultrazvuku, a nesmíme zapomenout na hypertenzi, na kterou Lucie už měla léky. Čili když ke mně Lucie přišla před lety, tak vlastně to byla velmi nemocná, ač mladá žena, 5 diagnóz.
1: Kolik vám je let, Lucie?
3: V prosinci mi bylo 40.
1: Kolik jste vážila, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
3: No, měla jsem 120 kilo.
1: A dnes máte přesně?
3: 64.
1: Obrovský úspěch. Za jak dlouhou dobu jste zhubla?
3: Za 3 roky.
1: My tady mluvíme o hubnutí, ono to vůbec není jednoduché a je třeba, abychom apelovali také na to, že hubnout v případě obezity je třeba pod přísným lékařským dohledem. Paní doktorko, co to obezita vlastně je a proč je pro nás tak nebezpečná?
2: Obezita je nemoc, to je to, co bych chtěla, aby tady zaznělo. Je to vážná nemoc. Je to nemoc chronická, doživotní a bohužel progredující, čili neustále se v čase zhoršuje. Navíc vyvolává spoustu dalších nemocí, jako u Lucie, to znamená ten vysoký cholesterol, třeba srdečně cévní, choroby na to navázané, choroby cév v mozku například, choroby ledvin, choroby jater, cukrovka už zmíněná. To všechno vlastně takový hlavní vyvolává moment je ta obezita. Nesmíme zapomenout taky třeba na neplodnost mladých žen nebo na nádory zhoubné. Čili obezita je těžké onemocnění, které vyvolává další onemocnění, čili v žádném případě nejde o nějakou estetiku, jde o zdraví.
1: Kdy už je člověk obézní, jaké hodnoty to určují a u jakého lékaře začít?
2: Obezita pořád ještě se posuzuje, i když to není možná úplně správné podle toho takzvaného body mass indexu, kilogram na metr čtvereční, a pokud tedy si spočítáme, že když tyto dvě veličiny podělíme, tak máme víc jak 30, tak už máme obezitu prvního stupně, víc jak 35 obezita druhého stupně a víc jak 40 obezita třetího stupně. Není to úplně ideální index, lepší by bylo se orientovat podle množství tuku v těle, protože ne vždy to úplně odpovídá, ale pro tu hrubou orientaci si myslím, že se to použít dá. No a kde by pacient měl začít, tak už jsem rovnou řekla pacient, tím myslím, že by měl začít u lékaře, nikoli u nutričního poradce nebo u nějakého nutričního terapeuta obecně, prostě měl by začít u lékaře. Jenom lékař totiž může diagnostikovat ty komorbidity obezity, správně je zaléčit, předejít dalším nemocem, podívat se, jestli třeba je v pořádku i štítná žláza, jestli tam není prostě schovaná nějaká jiná hormonální nebo jiná příčina, nebo jestli ta žena třeba není v klimakteriu. Ošetřit ten začátek, určit tu cestu a potom přichází na řadu nutriční terapeut, psycholog, fyzioterapeut, ale všechno se to točí okolo té lékařské profese.
1: Souvisí obezita se závislostí na jídle? Mluvíte o psychologovi, psycholog dost často řeší i závislosti.
2: Souvisí. To jsem ráda, že to tady zaznívá, protože my jsme se tomu dřív smáli, jako mám závislost na čokoládě, mám závislost na nám libém jídle. Opravdu existují v mozku stejné pochody, když vidíme čokoládu jako drogově závislý, když vidí drogu a když si tu drogu aplikuje a když my sníme tu čokoládu, tak je nám prostě krásně blaze, vylučují se úplně ty stejné mediátory, jako třeba při té drogové nebo alkoholové závislosti. Čili ano, bohužel existuje závislost na jídle. A když jsem se bavila s kolegou profesorem Mackem, naším hlavním genetikem, ze kterým jsme probírali, že dokonce se teďka nachází shoda mezi chorobami typu jako nutkavého chování a tím, že máme takový ten, tomu se říká food noise, takové ty nutkavé myšlenky na jídlo neustále mě v druhém plánu běží, co bych si teď dala, co si dám večer, až přijdu domů, co si dám, až tady po natáčení. vytáčení. Takže to souvisí určitým způsobem i s nějakou psychopatologií tohoto typu. Takže ano, je to těžká závislost. No a teď co s tím, že?
1: A vzniká už od dětství?
2: Určitě je tam genetická predispozice, to stoprocentně, to víme. Někdo prostě jídlo miluje a někomu je jídlo prostě tak jako skoro jedno, nebo jí tak mám hlad, tak se najím. Nebo někdo baží po vyloženě sladkým, někdo zase po tučným a sladkým je mu jedno. Takže každý už tam nějakou takovou tu genetickou vlohu, řekněme, máme tu predispozici. No a potom to samozřejmě podporujeme tím, co jako začneme oblibovat v tom dětském věku a v té rodině. Tak nejlepší bramborový salát je ten maminčin, nejlepší cukr je babičky, že jo, a nejlepší husu dělala prababička. No a to, když někdo předloží, no tak prostě je to spojeno s emocemi, s těmi kladnými emocemi, no tak si to samozřejmě ráda dám.
1: Ty ale hezky papáš.
2: Ano, ano, a všechno spapal, to se šikulka.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych teďka dala prostor vaší pacientce Lucii. Ještě jednou, Lucie, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My tady mluvíme o obezitě druhého a třetího typu. Vy jste který typ obezity měla, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
2: Jelikož jsem při svých 165 cm měla vlastně 120, možná i o pár kilo víc, tak už to byla ta obezita třetího stupně.
1: Dovolte mi otázku, jak se to mohlo stát?
2: To se ptá spousta lidí, jak to někdo může nechat zajít tak daleko, a já už jsem vlastně před těmi 3 lety, kdy jsem s tím hubnutím začínala už po 150 tisících a po každý neúspěšně, tak já už jsem byla v takovém jako odevzdaném stavu, kdy jsem si vlastně říkala, že už je mi to jedno, že už se na to jako vykašlu, že prostě se mi celý život nepodařilo zhubnout a že už mi bude pomalu 40 a že holt každý nemůže být jako štíhlej.
1: Jak reagovala rodina na vaši nadváhu?
2: Já jsem měla nadváhu opravdu od dětství. Vždycky si pamatuju, že jsem byla větší než ostatní děti, tak si myslím, že rodina byla úplně s tím jako v pohodě smířena a nikomu to vlastně tak jako nevadilo. Člověk se samozřejmě neubrání takovým těm poznámkám od těch, co to s vámi myslí strašně dobře. A většině vám říkají, no podívej se na sebe, jak vypadáš, měla by si s tím něco dělat, ale čím víc těch poznámek já teda osobně jsem slyšela, tak tím spíš jsem z toho byla jako psychicky tak strašně rozhozená a já jsem samozřejmě utíkala k tomu jídlu vždycky, když jsem se jako necítila komfortně, nebo mi bylo smutno, nebo cokoliv se dělo, tak já jsem vždycky utíkala k tomu jídlu. A čím víc těch poznámek přicházelo, tak tím víc já jsem samozřejmě jako jedla a byl to takový začarovaný kruh. Mm-hmm.
1: Jídlo vlastně bylo vaší útěchou. Vy jste s nadváhou i sportovala?
2: Já jsem ku podivu vždycky hrozně moc sportovala, ale prostě jsem to asi ujedla.
1: Kdy jste se rozhodla, že s tím definitivně chcete něco udělat? Co bylo tím momentem?
2: Vlastně to byla dovolená s mojí rodinou v zábavním parku. Děti mě přemlouvaly, abych s nimi šla na atrakci, já jsem se nechala přemluvit a já jsem se vlastně nevešla do toho křesílka na té atrakci. Bylo mi to tak strašně v ten moment trapný, nepříjemný.
1: Smál se vám někdo?
2: Ne, to vůbec ne, ale mě jako vnitřně to tak rozložilo, když to řeknu, že jsem si ani neužila zbytek dovolený, protože jsem nad tím musela furt přemýšlet a říkala jsem si, no tak to už jako musí být opravdu hodně špatný, protože já vlastně tím, jak jsem na to do té doby zanevřela, říkala jsem si, že už je to vlastně jako jedno, tak jsem se nekontrolovala, nevážila určitě několik let a pak jsem byla vlastně hrozně v šoku z toho, že se jako tohle stane, protože toho přibírání si tak jako člověk nevšimne. To si prostě jednou, dvakrát do roka jako koupíte větší kalhoty, no protože ty předtím se určitě srazily v sušičce. A já jsem pak stoupla po těch letech jako doma na tu váhu a já jsem si myslela, že je rozbitá. Já nemůžu mít prostě přes 120 kilo. No, ale bylo to tak.
1: Paní doktorko, slyšíte podobné příběhy u vás?
3: To, co Lucie říká, tak já to tak sleduju a poslouchám to tak jako s úžasem, že já vlastně slyším v podstatě jenom tyto příběhy. To je přesně to. Byla jsem od malička taková jako větší než ostatní, tak jako nějak plíživě to šlo nahoru, snažila jsem se s tím bojovat, vždycky třeba chviličku jsem to stáhla, pak přišel jeho efekt, stáhla jsem to další jeho efekt, čili jako zuby pily, ale bohužel ty zuby pily šly pořád výš a výš a pak najednou jsem se přestala vážit, pak jsem na to trochu rezignovala, pak jsem se jednou lekla a říkala jsem si, váha je rozbitá a kalhoty se mě srazily. Přesně tohle já pořád slýchám dokola.
1: Já bych ještě chtěla zůstat u té motivace, která je za mě velice zásadní při všech závislostech. Ostatně jsem se o tom nedávno bavila i s adiktologem panem profesorem Mijovským. A sice, že ta správná motivace je, že to děláme pro sebe. Bylo to u vás taky tak, Lucie?
2: Bylo to tak. Já jsem vůbec nezačínala hubnout s tím, že jsem se chtěla líbit manželovi nebo komukoliv se jako zavděčit. Ale já jsem si říkala, Ježíš Maria, není ti ani 40, máš 3 malé děti, léky na tlak, spoustu nemocí. Já tady jako chci být pro ty děti delší dobu než s takovouhle nadváhou. A chci být zdravá, chci s těma dětma podnikat prostě spoustu věcí, kterou jsem už při té velké váze nemohla, protože mě to hrozně omezovalo, takže určitě jsem to začala dělat 100% jenom pro sebe.
3: Ta motivace, dělám to pro sebe, dělám to pro svoje zdraví, což je to nejhezčí, ta bývá nejtrvanlivější. Protože ano, my pacientům říkáme, jste významně nemocnější, než kdybyste měli nějakou přirozenější hmotnost. A ano, souvisí to i s délkou dožití. Čím víc jsme obéznější, tím kratší dobu dožijeme. A navíc v nemoci. Čili toto je krásná motivace. ale opravdu máme většinou samé šikovné pacienty a my jsme na to pyšní. Je to tím, že ten tým jim dokáže pomoct, protože máme psychology, máme nutriční terapeutky, fantastický, máme vynikající sestřičky, tam se vám nestane, že by se někdo poškleboval nad nadváhou nebo prostě nějak pejorativně se zmiňoval o pacientovi. Prostě tam naopak jsme proto, aby jsme posloužili a pomohli. A já chci doufat a věřím tomu, že ti naši pacienti nás takhle vidí, vidí, že my je přijímáme a že tam je ta pomocná ruka, čili většina našich pacientů jsou perfektní a my je máme rádi.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych se vás teď chtěla, paní doktorko, zeptat na tu revoluční léčbu obezity. Mluví se hodně o farmakoterapii v podobě injekcí. O jaké léky jde? A zároveň s tím samozřejmě souvisí otázka, komu se mohou nebo mají předepisovat.
2: Vy jste použila jedno hezké slovo, a sice revoluce nebo revoluční léky. To je úplně přesně to, co si myslím já opravdu. A jak v té obezitologii už pracuju strašně dlouhou dobu, tak teď opravdu to, co prožíváme v obezitologii, to je skutečná revoluce. Já jsem tomu nevěřila, protože jsem si říkala, fajn, když to gro té naší práce byla třeba bariatrie, což jsou ty chirurgické výkony, tak vlastně to bylo taky fantastický. Ale teď najednou přichází farmakoterapie, úplně nová, úplně moderní, která dřív nebyla a, co chci zdůraznit, extrémně účinná, ale naprosto bezpečná. Čili teď vlastně poprvé v rukou máme my jako lékaři nástroj k léčbě obezity a těch komorbidit naprosto bezpečný. Dřív ty léky byly taky určité typy tabletek a tak dál, ale ty teda rozhodně bych jako bezpečné aspoň drtivou většinu z nich neoznačila. Ale teď máme v rukou něco, je to tedy injekční léčba obezity zatím, i když v brzku se zdá, že přijdou na trh i tyto preparáty v podobě tablet, tam je jenom malinkatý problém se stabilitou té tablety v žaludku, čili tam se musí ošetřit to prostředí, aby tableta měla určitou, řekněme, trvanlivost, ale jinak jsou to preparáty na typu žaludečních nebo řekněme střevní hormonů, GLP-1, které my všichni máme. Všichni je vylučujeme. A ty sekvence jsou velmi, velmi zhodné, řekněme v 96-8% jsou naprosto zhodné, čili to je taková jako repetice toho našeho vlastního přirozeného hormonu, což už napovídá, že to bude něco tělu nám vlastního. A ta malinkatá změna v těch 2% je ta, aby ten hormon působil déle než krátké minuty. Tam je totiž ten problém. On se nám ten hormon vylučuje v momentě, kdy já jím, mozek vysílá signál, už je to dobrý v žaludku a v první části tenkého střeva se začínají vylučovat tyto hormony, které zpětnovazebně dávají mozku informaci, už si jedl, už nechceš jíst, už si sytý, už nemáš chuť. Ale ta informace funguje jenom krátké minuty a pak se degraduje ten hormon. Když užíváme tu injekční léčbu, tak tady ta zpětná vazba se prodlouží. A to tak, že začínalo se s užíváním dvakrát denně původně, pak byly preparáty jednou za 24 hodin, teď už jsou preparáty jedno týdenní a v dohledné době budou třeba preparáty jedno měsíční. Čili se prodlužuje ta trvanlivost toho působení.
1: Máme tady vlastně skutečný příběh v podobě Lucie, která hubne moderní léčbou farmakologickou. Jak vám s ní je?
3: Je s ní strašně dobře. Konečně po těch letech jsem vlastně našla způsob, jak zdravě, dlouhodobě a udržitelně zhubnout. I tak, aby psychicky mě to nějak jako netrápilo. Pořád jsem musela bojovat sama za sebou, protože jsem přesně měla v hlavě ten otravný hlásek, který mi říkal a dej si něco dobrýho a ty tam máš tu čokoládu, ty spíži. A opravdu to byl každodenní a celodenní boj jako sama ze sebou, takže v tomhle je to obrovský pomocník.
1: Je užívání těchto léků, paní doktorko, dlouhodobé anebo dokonce celoživotní?
2: Rozhodně ano. Já vím, že to teďka asi posluchači neradi uslyší, ale mně se tak zdá, že už jsme se z té fáze přesvědčování v úvozovkách, když jsme říkali, že přesvědčovat pacienty nikdy nemůžeme, ale z toho takového jako ano, ty léky jsou tady, už se o nich ví, jsme se pak přesunuli do fáze ano, ty léky hodně pomáhají a pacienti, jak říká Lucie, z toho úžasně profitují a teď se přesouváme do třetí fáze. Prosím vás, nevysazujte to. A ti pacienti to někdy nechápou, protože oni mají takovou tu vizi, až zhubnu, tak to vysadím. Ne, ne, ne. Všichni ti pacienti, co tu medikaci vysadili, začali téměř i hned přibírat. Čili teď vlastně jsme naučili ty pacienty, co to je, naučili jsme je s tím zacházet, naučili jsme je to titrovat, oni s tím hezky zhubnou a umí s tím se zaobírat, ale teď je musíme naučit, jak s tím žít dlouhodobě.
1: Lucie, co byste vzkázala lidem, kteří se necítí dobře ve svém těle, kteří jsou obézní?
3: Tak za mě určitě to, že není důvod se nějakým způsobem bát a nebo dokonce stydět za to, že hubnu pomocí léků, ale je potřeba si to strašně dobře rozmyslet a právě s tím jít do toho, že je to dlouhodobá záležitost. Já jsem už s tím šla do toho, že jsem počítala s tím, že to opravdu bude na pořád a je opravdu potřeba počítat s tím, že to něco stojí. Nemůžete si jeden měsíc říct, tak si koupím léky a druhý měsíc si říct, no teď na to nemám, tak si je nekoupím. Opravdu s tím člověk musí dlouhodobě počítat, že to bude užívat několik let.
1: Já vám děkuji za váš otevřený příběh a upřímnost. Jste velkou inspirací. Paní doktorko, já vám přeju hodně úspěchu ve vašem oboru. Dá se říct, že zrovna teď v obezitologii se objevily revoluční metody, které v jiných oborech nejsou?
2: Určitě, oni nám to i ostatní specializace závidí. My teďka vlastně jedeme jak raketa, dřív to byla třeba kardiologie, onkologie a teď jsme to my jako obezitologové. My si to tak strašně užíváme. Takže děkuju za to a my jsme skutečně teďka na špici toho vývoje, takže snad nám to vydrží.
1: Děkuji za rozhovor a budu se těšit zase někdy. Na viděnou, naslyšenou.
2: Děkuji pěkně.
3: Taky moc děkuji.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Karviná zahajuje prodej pozemků pomocí elektronické aukce. Lesy trpí suchem. Mendlova univerzita sleduje jejich stav na dálku. Mezinárodní závody na Masarykově okruhu v Brně přerušila smrtelná nehoda dvou jezdců. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno s přeháňkami a nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Hezké ráno vám přeje u zpráv Českého rozhlasu Ostrava Lenka Blažejová. Karviná spustila elektronickou aukci 14 stavebních pozemků v lokalitě nad Vagónkou. Přihlášky lze podávat nejpozději do 13. srpna a vyvolávací cena je 1500 korun za metr čtvereční. Zájemci si parcely mohou prohlédnout také osobně, a to 29. července a 5. srpna. Uvedla to mluvčí magistrátu Monika Danková.
2: Na aukčním portálu zájemci najdou kromě samotné nabídky parcel také podrobný návod k registraci. Cílem města bylo připravit celý systém tak, aby byl srozumitelný i pro lidi, kteří se elektronické aukce účastní poprvé.
0: Mimořádně silný stres ze sucha vykazují stromy v lesích Mendlovy univerzity v Brně. V tomto období trpí i stromy, které přitom mají být proti podobným podmínkám odolné. Síť měřících stanic Dendro Network, které jsou rozmístěné po celé České republice, měří teplotu nebo vlhkost vzduchu a půdy a hlavně přímou reakci stromů. Jaké jsou vyhlídky na nejbližší dny, uvádí Jan Krejza z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd.
3: Když se díváme na, řekněme, ten blízký výhled do budoucna, což je třeba příštích 10 dní, tak rozhodně ta predikce do budoucna není růžová a predikuje se, že to sucho bude dál se prohlubovat a sílit, což pro ty lesy rozhodně není dobrá zpráva.
0: Moravskoslezský kraj podpoří projekty zaměřené na výsadbu zeleně, zadržování dešťové vody anebo úpravy, které pomáhají zmírňovat přehřívání areálů. Pro své příspěvkové organizace na ně má připraveno stejně jako loni 10 milionů korun. Žádosti bude kraj přijímat do konce září anebo do vyčerpání připravených peněz. Informovala o tom mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová. Sport. Dva závodníci zemřeli v sobotu odpoledne po nehodě na Masarykově okruhu v Brně v závodu silničních motocyklů. Závod Alpe Adria Championship měl pokračovat dnes. Pořadatelé ho ale zrušili. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel komunikace závodního okruhu Petr Boháč. Oba jezdci zemřeli i přes okamžitou pomoc, říká mluvčí jihomoravské policie Andrá Cejnková.
4: Podle prvotních informací měl 33-letý cizinec zřejmě technickou závadu na motocyklu a nebyl schopen rozjet svůj stroj. Zezadu do něj narazil 44-letý jezdec, také cizinec. Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji převážně velká oblačnost, postupně s občasným deštěm nebo přehánkami, večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty od 19 do 23 stupňů, na horách 14 až 18 a vítr bude mírný severozápadní s rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Aktuální ranní provoz je zatím na silnicích v Moravskoslezském kraji klidný, bez nahlášených dopravních nehod. V případě komplikací volejte linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přejeme krásné a hlavně klidné ráno s Českým rozhlasem Ostrava. Jsou 4 minuty po 5. hodině, dnes je neděle 12. července a svátek slaví všichni Bořkové, tak za chvíli se o tom zmíníme v pravidelném kalendáři. Už teď můžeme říct, že narozeniny třeba slaví televizní moderátorka a herečka Eva Machourková. Je známá především z moderace AZ kvízu. No a také slaví spisovatelka Petra Hůlová. Těch oslavenců a oslavenkyň je mnohem více, za chvíli se k tomu přiblížíme. No a pak ještě zmíníme to, že v Bazilice Minor ve Frýdku Místku dnes začíná cyklus varhanních koncertů, na který vás pozveme. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava i poslech písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: 5 hodin 10 minut, je sobota, tedy neděle 12. července a Český rozhlas Ostrava nabízí originální kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Neděle 12. července. Svátek má Bořek a Bořík. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Moskevský chrám Vasila Blaženého byl vysvěcen v roce 1561. Jedinečný chrám, který je součástí kulturního světového dědictví, nechal vybudovat cár Ivan Hrozný jako připomínku vítězství nad kazaňským chánem Yadigarem Mohamedem. Před 75 lety v roce 1951 v Jihlavě začal soud se 14 obviněnými v kauze Babice. Jen o 10 dní později, kdy v této vesnici na Třebíčsku byli zavražděni 3 komunističtí funkcionáři. Letecká havárie československého dopravního letadla se odehrála v roce 1961 u marocké Casablanky. To je 65 let. Kvůli špatnému počasí letoun IL-18 musel místo v Rabatu nouzově přistát právě v Casablance. Ani tam nebylo počasí ideální. Letoun zachytil o vedení vysokého napětí. Na palubě zemřelo všech 72 lidí. Naše dopravní tepna, přetížená a často ucpaná dálnice D1 slaví 55. narozeniny.
3: Dálnici tedy máme, pravda, zatím ji přejedete dřív, než vykouříte jednu cigaretu, ale už přitom můžete snít o tom, že jednou sundáte nohu z plynu až v Bratislavě.
2: První 21-kilometrový úsek D1 z Prahy do Mirošovic byl za velké slávy otevřen právě 12. července 1971. První úsek se stavěl necelé 4 roky. Z Prahy do Brna se poprvé jelo 7. listopadu 1980.
4: Docela všední obyčejný.
2: Naše jazzová legenda, zpěvačka Vlasta Průchová, se narodila přesně před 100 lety ve slovenském Ružomberoku. A já přeju hezkou neděli.
5: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: dobré až velmi dobré. Tolik aktuální počasí, hezké nedělní ráno přejeme.
1: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava, teď je 5:20 a my pozveme na hodinku s varhanami. Tak se totiž jmenuje cyklus varhanních koncertů ve Frýdecko-Místecké bazilice. Jde o festival, který pořádá spolek pro varhaní a duchovní hudbu Vox Orcanum už po 9. Letos ale můžete poprvé slyšet nově zrekonstruované varhany se 13 sty píšťalami.
1: Hlavní varhaník Frýdecko-Místecké baziliky Miroslav Maňoušek může konečně plně využít všech 29 rejstříků opraveného nástroje.
2: Jaký to byl pocit poprvé si zahrát na ty varhany po té generální opravě?
3: Tak pocit určitě po té zvukové stránce je to nesmírně velký rozdíl.
2: Já jsem slyšel, že vlastně těm varhanám už v podstatě docházel dech, že už neladili, protože prostě ty měchy nestačily.
3: Když se zapli všechny rejstříky, tak v podstatě tam byl takový velký únik v tom vzduchovém hospodářství toho vzduchu, zejména v měchu.
4: My jsme potřebovali k tomu tuty, jo, nějakou

0: Nástroj postavil v druhé polovině 18. století Josef Sebastian Staudinger a jak říká organolog Jiří Krátký, šlo o největší varhany v tehdejším Českém Slezsku. Z původního nástroje ale zůstaly jen bohatě zdobené barokní skříně.
1: Skříně zdobená mnoha andělíčky a řezbami, které se fakt jako vymykají.
0: V roce 1894 pak do skříní postavili nový nástroj bratři Rígrové z Krnova.
1: Varhany mají 9 rejstříků v pedále, 11 rejstříků v prvním manuále a 9 rejstříků v druhém manuále, čili 29 rejstříků a zhruba 1300 píšťal.
0: První letošní hodinku s varhanami si lidé mohou poslechnout tuto neděli od 16 hodin.
2: Hned na prvním koncertu se představí výborný improvizátor a varhaník a také skladatel David Postránecký.
0: Nastiňuje Miroslav Maňoušek, který je zároveň předseda spolku pro varhání a duchovní hudbu Vox Organum. I jeho lidé uslyší 16. srpna. Postupně v bazilice zahrají také Linda Sítková, v Německu působící Martin Poruba a Petr Kolář. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko Místecku.

0: jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: 5:29, připraveny jsou krátké zprávy s Lenkou Blažejovou. Přejeme hezké ráno s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Je přesně půl šesté.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Opava chce postupně získat do svého vlastnictví pozemky v okolí Stříbrného jezera, aby mohla dlouhodobě rozhodovat o rozvoji této významné rekreační lokality. Celkem jde o 4000 metrů čtverečních. Část odkoupí od soukromého majitele za 16 milionů korun. O zbytek požádá stát. Nezletilí násilníci v Česku by už neměli končit v dětských domovech. Ministerstvo školství totiž chce oddělit ústavní péči o děti od ochranné péče. Plán chce mít hotový do listopadu letošního roku. Hasiči ve Zlíně čtvrtým dnem zasahují u požáru budovy v bývalém baťovském továrním areálu. Hasiči stále chladí sutiny budovy. Ulice v blízkosti budovy zůstanou podle policie minimálně do pondělí uzavřené. Zákaz vstupu je vymezený páskami. Zničenou budovu by hasiči chtěli předat majiteli právě v pondělí. V centru Hlučína dnes začne další ročník festivalu kultury a hlučínských řemesel. Na Mírovém náměstí vystoupí folklorní soubory a regionální kapely. Součástí akce bude také velmi oblíbený jarmark. V přípravném fotbalovém utkání v Opalenici remizovali hráči Baníku Ostrava s polskou Vislou Plock 2-2. Počasí dnes bude v regionu s velkou oblačností, mohou se objevit i přehánky a teploty budou od 19 do 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Z Karviné už máme nahlášenou aktuální dopravní nehodu. Blokuje teď provoz v ulici Hrnčířská. Havarovalo tam osobní auto do sloupu. Dejte na to velký pozor.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A za chvíli nás čeká předpověď počasí v telefonátu s meteorologem a připraveny jsou i tipy pro dnešní den. Tak přejeme klidné ráno.

Stále posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava, teď je 5 hodin 37 minut. Za malý okamžik přidáme pravidelnou předpověď počasí v telefonátu s meteorology a také vás pozveme třeba na Festival kultury a hlučínských řemesel nebo do sadu Bedřicha Smetany ve Frýdku Místku a nebo do areálu Mlýna vodníka Slámy. Podrobnější budeme hned po předpovědi počasí, protože připravujeme tipy pro dnešní den.

0: počasí.
1: Připraveny jsou aktuální informace. U telefonu je Petr Drobek z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
1: Petře, jak to s počasím právě teď vypadá?
2: Tak aktuálně už máme velkou oblačnost, zataženo nebo skoro zataženo a ojediněle se přidávají od severu srážky. Momentálně zasahují někde od Opavy přes Hlučínsko, Bohumínsko na Karvinsko a v tom nejbližším vývoji zasáhnou i jihovýchod našeho regionu, takže oblast kolem Beskyd. No a teploty, ty máme od 11 do 15 stupňů a vítr fouká většinou slabý, proměnlivý s rychlostí do 3-4 metrů za sekundu.
1: A jaká je předpověď počasí na dnešek, jaká bude neděle?
2: Nadále bude převážně velká oblačnost, tam místy se bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky. A teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů, na horách na 14 až 18 a vítr povane slabý, ale v průběhu dne přechodně mírný severní až severozápadní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: A jaký je výhled ohledně počasí na noc a zítřek?
2: A v noci předpokládáme, že bude polojasno až oblačno, ojediněle se mohou vyskytnout slabší přehánky a teploty budou podobně jako dneska klesat na 16 až 12 stupňů, k tomu povane jenom slabý severní až severozápadní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu. No a zítra se zase bude trochu více oblačnosti, oblačno jen přechodně, může být i polojasno a výjimečně se budou vyskytovat přehánky. Večer potom bude oblačnosti uvívat. Teploty budou o něco vyšší než dneska, od 22 do 26 stupňů, na horách od 16 do 20 a povane slabý, v průběhu dne přechodně mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Předpověď počasí a Petr Drobek z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za informace, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
1: Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava, přejeme hezké nedělní ráno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Tak, posloucháte Český rozhlas Ostrava, teď je 5 hodin 48 minut. Připraveny jsou také zprávy na 6. hodinu. Mimo jiné uslyšíte i o tom, že soud začne v úterý projednávat případ vraha z Mírova na Šumpersku. Bude toho více, přidáme pozitivní informace už za malý okamžik v tipech pro dnešní den. Chystáme pozvánky.

0: 5 hodin 51 minut, slibovali jsme tipy pro dnešní den, tak už jsou připraveny. Pozveme třeba do Hlučína, kde se koná festival kultury a hlučínských řemesel. Pokud máte rádi folklorní soubory a kapely a také řemeslné výrobky, přijďte na Hlučínské mírové náměstí. Program tam začíná ve 14 hodin. Zveme také na promenádní koncert do sadu Bedřicha Smetany ve Frýdku Místku. Vstup je zdarma, zahraje tam skupina Čeladenka a vše začíná v 16 hodin. No a ještě zveme do areálu Mlýna Vodníka Slámy v Háji ve Slezsku na Opavsku. Vystoupí tam herec, dabér, moderátor, také bavič Petr Rychlý. Vyprávět bude prý i neuvěřitelné zákulisní historky. A to vše od 18 hodin. To byly tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Dobrovolné hasiče v Česku dalších 5 let povede Monika Němečková, rozhodl s ním v Ostravě. Soud začne v úterý projednávat případ vraha z Mírova na Šumpersku. Magda Bašáriová v Karlových Varech převzala cenu prezidenta festivalu. Dnes bude oblačno s teplotami do 23 stupňů Celsia. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Hezké ráno. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska znovu povede Monika Němečková. Do čela organizace ji na dalších 5 let zvolili delegáti sjezdu v Ostravě. Při obhajobě měla jediného protikandidáta a ve volbě ji podpořilo 78% delegátů. Podle Němečkové je prioritou udržení a rozšíření členské základny, bezpečnost dobrovolných jednotek i zlepšení komunikace.
2: Jak jsme velké sdružení, velký spolek, tak někde nám samozřejmě chybí ten rychlejší přenos informací a na tom opravdu musíme hodně zapracovat. A já si myslím, že by to ještě více chtělo, zejména v dnešní době, aby tady nebyla ta rozštěpenost, aby prostě jsme se ještě více stmelili, všichni táhli za jeden pro vás, měli k sobě vzájemnou úctu a dokázali to přenést i do té společnosti jako takové.
1: Výjimečný trest 28 let ve vězení navrhuje státní zástupkyně pro 36-letého muže obžalovaného z loňské vraždy ženy v Mírově na Šumpersku. Případ příští týden v úterý začne projednávat olomoucká pobočka krajského soudu. Uvedl to mluvčí krajského soudu Jaromír Parobek. Obžalovaný se k činu doznal. Muž přítelkyni zavraždil 3 týdny po propuštění z mírovské věznice za vraždu jiné ženy. V Česku přibývá majitelů motorových lodí. Mohou se plavit po českých řekách, kanálech, přehradách a nádržích, případně můžou využít oprávnění rozšíření na dovolenou u moře, ve vodách u pobřeží. Například termíny teoretických státních zkoušek v létě už jsou plné, pokračuje ředitelka státní plavební správy Klára Kroupa-Němcová.
3: Přibyde v naší evidenci kolem 3,5 tisíce nových držitelů průkazu způsobilosti. Celkem je to nějakých 71 tisíc držitelů průkazu vůdce malého a rekreačního plavidla v České republice.
1: Slovenská herečka a bývalá diplomatka Magda Vašáriová převzala cenu prezidenta filmového festivalu Karlovy Vary. Na pódiu velkého sálu hotelu Thermal si připomněla všechny své role.
4: Ten zoznam těch, obrovský zoznam filmů, i já si některé ani nepamětám, to jsem natočila během 26 rokov. A potom ma požiadal Václav Havel, aby som sa vlastně vrátila do nějakého jiného světa. A já jsem velmi šťastná, že jsem mohla začít presadzovat v roku 1990 úplně novou zahraniční politiku Československé republiky.
0: Počasí.
1: Dnes bude v našem kraji převážně velká oblačnost, postupně s občasným deštěm nebo přehánkami, večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na horách od 14 do 18 stupňů maximálně. A vítr bude mírný severozápadní s rychlostí do 6 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Policisté i hasiči stále zasahují v Karviné v Hrnčířské ulici. U nehody osobního auta provoz je tam zatím omezený.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Chcem Přejeme hezké a hlavně klidné nedělní ráno s Českým rozhlasem Ostrava. Teď jsou 4 minuty po 6. hodině. Za okamžik pro vás budeme mít pravidelnou ranní rozcvičku a také vás pozveme na tábor pro dospělé. Místo her tam budete pracovat. Takový tábor dnes končí na Osoblažsku. Sešlo se tam více než 100 dobrovolníků, kteří celý týden pomáhali tamním obyvatelům. My se za nimi podíváme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava krátce před 6:30. Teď ještě posíláme písničky, které nestárnou a přání krásného nedělního rána.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, připravte se na ranní rozcvičku, kterou vás provede Petr Peč. V našem vysílání se s ním setkáváte vždy krátce po 6. hodině od pondělí do neděle. Takže začínáme.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme ručník. Začínáme ve výpadu vzad pravou nohou. Kolena pokrčená, pravé těsně nad zemí. Paže propnuté před hrudníkem drží napnutý ručník. S výdechem prohodíme pravou nohu za levou. Kolena stále pokrčená těsně nad zemí, paže propnuté. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: 6 hodin, téměř 16 minut, nabízíme informace o počasí. Pojďme se podívat například na Javorový vrch, odkud hlásí 13 stupňů Celsia se slabým deštěm. V Mošnově mají 14 stupňů Celsia a skoro zataženo a oblačno je v Rýmařově z 13 stupňů Celsia. Podle předpovědi počasí očekáváme převážně velkou oblačnost, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na horách 14 až 18. Rozptylové podmínky mají být dobré až velmi dobré. Tolik aktuálně počasí, hezké ráno přejeme.
2: Naším pondělním dopoledním hostem bude Natálie Bernard, dlouholetá stylistka, propagátorka udržitelné módy, která stála u zrodu sítě charitativních second-handů. To je její minulost, dnes žije jinak. Po prožité osobní ztrátě provedla životní inventuru. Na její nové začátky se jí bude ptát Kateřina Huberová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.

0: Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Na Osoblažsku dnes končí letní dobrovolná akce Summer Jobs. Do brigády se zapojilo více než 100 lidí z celé republiky. Pomáhali třeba v obci Vysoká, Liptáně nebo Dívčí hrad. O tom, že je akce opravdu dobrovolná, svědčí i to, že si účastníci platili ubytování a za práci nedostanou nic, kromě dobrého pocitu.
1: Brigádníci se sešli v Hlince nedaleko Osoblahy, zastihl jsem je u dřeva. Jedna z brigádnic přijala až z Prahy, jmenuje se Anička.
2: Jeden důvod jsou určitě přátelé a na druhou stranu mi přijde strašně super, že se můžeme poznat s místníma a můžeme trošku poznat novou lokalitu a být s nima.
1: Věděla jste, kde je Osoblažsko předtím, než jste sem jela?
2: Ne, vůbec jsem netušila.
1: A ani Honza, který tady úřaduje se sekyrou, není místní, bydlí ve Vlašimi.
3: Vnímám to jako hodně důležitou věc, protože vím, že právě Sudety byly oblastí, kde historicky došlo k vysídlení a lidé se mají tady třeba hůře než v jiných částech České republiky. A tak je pro mě důležité využít svoje mladé síly a vyrazit takhle pomoct právě třeba se dřevem.
1: Dobrovolníci pomáhají na zahradě Janě. Ta má opravdu velký pozemek, na kterém je dokonce i několik budov. Bydlí tady sama a je pro ní stále složitější se o vše starat.
4: Protože mi ubývají síly, když jsem to zjistila. Tak říká, to by bylo úplně super, jako kdyby mi prostě přišel někdo pomoct. Že to je perfektní myšlenka jako takhle a děkuju vlastně za tu možnost. Jsou usměvaví, šikovní, vůbec žádné práce se nebojí. Prostě super, super.
1: Brigádníci pomáhají Janě.

0: třeba se dřevem nebo se sekáním trávy. Koordinátorka projektu Lucie Procházková vysvětluje, že Osoblažsko nevybrali náhodou. Rozhodují se třeba na základě dat o nezaměstnanosti nebo o věkovém složení regionu.
1: Aby to byl region, kde to je potřeba, kde třeba mladí odchází do měst, nechávají rodiče, prarodiče, trošičku osamocené a my jim dáme možnost, aby místo toho, že jednou za čtvrt roku přijedou a stráví víkend celý prací, tak třeba můžou ho strávit reálně s tou rodinou.
0: Dobrovolníci se o svá místa na brigádě musí hlásit dopředu, protože je o akci velký zájem. Z Osoblažska Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Připraveny jsou krátké zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažijovou.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Český prezident Petr Pavel věří, že po sporech ohledně své účasti na posledním summitu NATO se jeho vztahy s premiérem Andrejem Babišem uklidní. Pavel to řekl v diskuzi na multižánrovém festivalu Pohoda na Slovensku, kde se sešel s bývalou slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Lázeňský park Klimkovických sanatorií má opravené zázemí pro návštěvníky. Zařízení zrekonstruovalo relaxační zóny i Priznicově venkovní koupele a opravený je také tamní venkovní amfiteátr. Hlavní pošta v Třinci se přesune z poštovní ulice do opravených prostor bývalé banky u tamního autobusového nádraží na Frýdecké ulici a v nových prostorách začne fungovat 31. srpna. Čtyřdenní provozní přestávka přerušila promítání v ostravském Minikině. Pracovníci využijí letní dny na generální úklid kinosálu. Projekce Minikino v Ostravě opět spustí od středy 15. července. Český cyklista Pavel Bittner spurtoval pátý v 8. etapě Tour de France. Páteční vítězství v hromadném finiši v sobotu zopakoval Belgičan Tim Merlier. A počasí na severní Moravě a ve Slezsku dnes bude s velkou oblačností, objeví se i přehánky nebo déšť a teploty budou v rozmezí od 19 do 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ulice Závodní v Petřvaldě na Karvinsku bude uzavřená. Auta tam neprojedou až do pondělka, protože se tam koná tradiční pouť.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: A za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava se podíváme na zámek Nová Horka, který letos návštěvníky potěší jednou zajímavou novinkou. K uchování vzpomínek tam mohou využít originální fotookno. Více za chvíli.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, teď je 6 hodin a 39 minut. Vylepšené předzámčí bude mít areál zámku Nová Horka na Novojičínsku. U vstupu bude nový kus zdi a také zázemí pro správu zámeckého parku. A není to jediná novinka, kterou návštěvníci letos zaznamenají. Natáčela tam Petra Štrimplová.
1: U fotookna, což je novinka, stojíme s kastelánem Krištofem Hivnarem. Můžeme si pěkně vyfotit opravdu v rámečku zámek Nová Horka.
2: No a pokud by to někomu vadilo, že to není barokní rámeček, tak může jít dopředu vyfotit si jenom zámek.
1: Bez rámečku.
2: Bez rámečku, tak.
1: No ale není to jediná aktuální záležitost, protože vlevo od fotookna směrem k silnici, tak je hromada hlíny a to je aktuální věc, kterou vy teď kutáte.
2: To je aktuální další fáze. Vidíte hromadu, ale zároveň chybí kus zámecké zdi, takže zrovna nedávno začala další taková menší část rekonstrukce našeho zámku, kdy byla zbourána tady taková jako stará vrátnice, protože ta budova už se nedala zachránit, ale byla památkově důležitá, takže na jejím půdorysu vyroste vlastně nová, bude takové zázemí pro nás, pro zahradníka a pro tu obsluhu toho parku a zahrady a bude zrenovovaná, postavena celá znovu i zámecká zeď.
1: Takže
2: a ono potom, nevím jestli za rok nebo za dva, by na to měla navázat další čas a to bude vlastně celá i rekonstrukce zámecké zahrady a parku, kdy pokud budou ty plány aktuální, tak právě tady by i měla vyrůst nějaká bylinková zahrada a pod tím by měly být umístěny ještě naše nějaké staré sochy zámecké, které jsou teď v depozitářích.
1: Takže místo hromady hlíny, až bude nová zámecká zeď, tak u té najdete něco malebného, co voní.
2: Tak, bylinky a snad i sochy.
1: Přijdeme se podívat. Z Nové Horky Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: počasí.
1: Připraveny jsou aktuální meteorologické informace v 6 hodin 45 minut. Pojďme se podívat třeba na Šerák, odtud hlásí 13 stupňů Celsia a mají oblačno. V Ostravě Porubě je 15 stupňů Celsia a skoro zataženo a například ve Vítkově 16 stupňů Celsia, také skoro zataženo. Podle předpovědi počasí očekáváme převážně velkou oblačnost, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na horách 14 až 18 stupňů Celsia a rozptylové podmínky mají být dobré až velmi dobré. Tolik aktuálně počasí, klidné ráno přejeme.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Připraveny jsou v 6 hodin 49 minut tipy pro dnešní den. No a ty nedělní tipy začneme pozvánkou na dva letní koncerty. Tak třeba ve Štramberku u komunitního centra Stará škola vystoupí Aleš Nitra. Muzikant hraje směs blues, swingu, písniček První republiky, Dixielandu, rock'n'rollu nebo písniček éry divadla Semafor. Koncert začíná v 17 hodin a vstupné je dobrovolné. No a ten druhý letní koncert je v Kopřivnici, také tam bude od 17 hodin hrát písničkář, tentokrát Jiří Gadula, hrát bude v sadu Edvarda Beneše a uslyšíte písničky Jarka Nohavici. Kdo si chce zahrát s písničkářem Jiřím Gadulou, může si přinést kytaru nebo další nástroje. V Orlové bude Šlágr na cestách. Hudební festival začíná v areálu letního kina v 16 hodin a vystoupí na něm například Petr Šiška nebo Veselá trojka. A ještě vás, hlavně vaše děti, pozveme na zámek ve Štáblovicích. Mezi 10. a 17. hodinou tam dělají dětské prohlídky, takže děti přivítá princezna v dobových šatech, provede je historickými komnatami a spolu se vydají po stopách rytíře Kašpara, který na zámku ukryl svůj poklad. To byly tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava. Hezký poslech.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Za 3 minuty začínají zprávy, tady přesně v 7 hodin. Policie varuje před podvodníky, kteří přes SMSky vymáhají pokuty za rychlou jízdu. Za chvíli uslyšíte více.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Policie varuje před podvodníky, kteří přes SMS zprávy vymáhají pokuty za rychlou jízdu. Ve Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm dnes bude tradiční sklářský den. Čeští politici gratulují Lindě Noskové k výhře v tenisovém Wimbledonu. Neděle v regionu bude oblačná a deštivá, teploty do 23 stupňů. Začínají zprávy s Lenkou Blažejovou. Hezké ráno. Policie varuje před další vlnou podvodných SMS zpráv. Útočníci se v nich tentokrát vydávají za dopravní policisty a po lidech žádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti v autě. Zároveň jim vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Cílem je ukrást peníze anebo taky osobní data. Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek doporučuje na takové zprávy vůbec nereagovat. Policie podle něj takto nekomunikuje.
3: Nikdy nikoho přes SMSky nevyzývá. Stejně tak nebude nutit adresáta nebo toho, komu má být ta zpráva doručena, aby vyplňoval nějaké online údaje nebo platil jakýkoliv finanční obnos přes různé platební brány.
1: Podrobnosti jsou na serveru irozhlas.cz v rubrice Ověřovna. Havířovská radnice vyzývá řidiče, aby zodpovědně parkovali. Při nedávném požáru jednoho z bytových domů zkomplikovala příjezd i zásah hasičů špatně zaparkovaná auta. Zdržení při podobných událostech může mít vážné následky.
4: Lidé musí respektovat dopravní značení. Auta musí podle zákona řidiči parkovat tak, aby pro průjezd vozidel IZS v jednom směru zůstaly minimálně 3 metry. Auta lidé nesmí nechávat také na vyznačených nástupních plochách pro požární techniku. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Sklářský den na dnešek připravilo Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Podle mluvčí muzea Pavlíny Poláškové návštěvníci uvidí práci řemeslníků u venkovních pecí i další techniky zpracování skla.
5: Přímo před očima návštěvníků budou vznikat foukané nádoby a skleněné ozdoby. K vidění bude také broušení skla a výroba vitráží. Své umění ukážou i žáci a pedagogové střední umělecko-průmyslové školy sklářské z Valašského Medříčí. Pro děti bude připravena tvůrčí dílna, ve které si vyrobí vlastní skleněnou mozaiku.
1: Prezident České republiky Petr Pavel, premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO a další čeští politici pogratulovali tenistce Lindě Noskové k sobotnímu vítězství na turnaji ve Wimbledonu. Zároveň poděkovali i poražené finalistce Karolíně Muchové. Obě podle nich zemi v historicky prvním českém grandslamovém finále skvěle reprezentovali. Prezident Pavel pozval obě finalistky k osobnímu setkání na Pražském hradě.
2: Počasí.
1: Dnes bude v našem kraji převážně velká oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami. Večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 14 až 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: S omezeným provozem dál počítejte na silnici první třídy číslo 56 ve Frýdlantu nad Ostravicí. Oprava tam potrvá do zítřka do 15 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Přejeme krásné nedělní ráno s Českým rozhlasem Ostrava. Jsou 4 minuty po 7 hodině, čekají nás písničky, které nestárnou, třeba od Pavla Bobka nebo Heleny Vondráčkové. A hned po nich tradiční seriál Dvakrát měř a jednou přeš. Dobré rady všeho druhu s Arturem Kubicou a ten poradí například, jak uspořit práci i čas při stříhání například živého plotu na zahradě. A ještě je tady jedna zajímavá informace, ke které se dostaneme krátce před 7:30. Pokud jste někdy totiž dostali chuť na třešně, které právě teď zrají podél silnic, tak prozradíme, co udělat pro to, abyste si mohli bez výčitek a legálně očesat klidně celý strom. Tak i na toto vysvětlení si rozhodně počkejte. Hezký poslech a klidné ráno s Českým rozhlasem Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Pokud stříháte třeba živý plot, už jsme se o tom nejednou bavili, tak tam je taková malá zásada, nesnažte se všechno naložit na kolečka. Stejně vám to spadne. Lepší je na rovné zahradě připravit plachtu, na kterou všechno ostříhané nahážete a na takových provizorních saních lehce větve i listí odtáhnete ke kompostu nebo ke kontejneru na zelený odpad. Já na to mám takové vaky, které manželka někde koupila a jsou velice dobré, protože nahoře mají ocelové péro, takže jsou pořád otevřené a do toho vážu trávu, odpady, všechno a pak to dotáhnu k popelnici a jsem úplně spokojený. Tento způsob svážení odpadu se vyplatí především pro zkracování živého plotu. Tady si můžete třeba roztáhnout celou plachtu, tu si položíte přímo k místu, kde budete stříhat a práci si usnadníte tak, že vlastně při stříhání to padá přímo na tu plachtu a vy to nemusíte ani sbírat. Až bude plachta plná, tak ji odtáhnete a pozemek okolo plotu bude zase čistý. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Aktuální informace jsou připraveny přesně o 7:45. Pojďme se podívat třeba, jak to vypadá. Na Lysé hoře oblačno a 12 stupňů Celsia, v Ostravě Porubě 16 stupňů Celsia a skoro zataženo, na Horní Bečvě 13 stupňů Celsia a oblačno. Podle předpovědi počasí by měla být velká oblačnost, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na horách 14 až 18 stupňů Celsia a vád má slabý, během dne přechodně mírný sever až severozápadní vítr, rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu a rozptylové podmínky mají být dobré až velmi dobré. Tolik aktuálně počasí, hezké ráno přejeme.
0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Adam Ďurica a Ema Drobná ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Teď je 7 hodin 21 minut a pojďme za létem, i když to počasí je velmi střídavé, protože na tisících stromů podél silnic po celém Česku teď zrají třešně. Pokušení otrhat je pro mnohé z nás veliké, snadno se ale můžeme dostat do konfliktu se zákonem. Zjišťovali jsme, co je třeba udělat, aby sklizeň byla legální.
1: Výborné, já jsem se teď osvěžil několika třešněmi v aleji, které jsou stromy úplně obsypané temně rudými plody. Je vidět, že takový nápad jsem neměl sám, protože pod některými stromy je to docela vydupané. Je vidět, že někdo si tady nějakou tu třešni dopřál a tamhle taky někdo trhá.
2: Tak já jsem si tady natrhala kýbl k třešní, tak pro děti něco na dobrotu a asi udělám nějakou bublaninu.
1: A víte, že se to platí za ty stromy?
2: Já tak to jsem nikdy neslyšela. To by mě vlastně vůbec nenapadlo.
1: Mě to prozradil Martin Jakubec z krajské správy a údržby silnic.
3: Jedná se vlastně o stromy v majetku kraje a krajská správa je správcem jednak všech komunikací druhých a třetích tříd, tak ale i stromů nebo vůbec silniční vegetace. Pokud někdo chce si třešně, švestky, hrušky okolo silnic očesat, pozbírat, tak nejlepší je zajet na konkrétní cestmistrovství, přijet s cestmistrem se domluvit a není problém se domluvit na prodej tady toho ovoce.
1: K očesání se prodávají celé konkrétní stromy.
3: Máme nějaký daný ceny za stromy podle typu ovoce. Myslím, že jablko je za strom 30 korun, hruška za 50, třešeně za 30 a nejdražší je švestka, myslím, za 100 korun strom.
1: A co když silničáři někoho tak říkajíc nachytají na třešních?
3: Spíš nějaká taková domluva, doporučení, že na příště obrátit se na cestmistra. A máme zkušenosti, že na příští rok už se s nima domluvíme, s nima konkrétníma třeba. Vysvětlíme jim, že to stojí fakt jenom 30 korun a není problém. Přijede příští rok na jaře, domluví se, už dopředu se domluvá konkrétní stromy, vytipuje si je a může si je přijet pozbírat.
1: Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Malého Vaška čekají dobrodružné prázdniny u dědy. Slavná komedie, jak dostat tatínka do polepšovny. ČT 2. Dojedou do cíle živí? Na cestu plnou nebezpečných nástrah se rozjede Dostavník v premiérovém filmu. A ČT Art. Miroslav Horníček a jeho hosté Jaroslava Adamová a Jiří Suchý připomínají legendární osobnost české kulturní scény Jana Wericha. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Připraveny jsou krátké zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažejovou.
3: Je půl osmé.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Ve středu začne už 23. ročník festivalu Colors of Ostrava. V oblasti bývalých železáren v dolní oblasti Vítkovic během 4 dnů vystoupí 110 interpretů. Fanoušci se mohou těšit například na legendu elektronického soulu Mobyho nebo na poprokové duo 21 Pilots. Rýmařov otevřel opravený amfiteátr ve Flemichově zahradě. Venkovní hlediště je zhruba 40 let staré a chátralo. Opravený amfiteátr pojme asi 400 návštěvníků a radnice tam bude nově nabízet městské letní kino. Úspěšné bylo pátrání po 12-letém chlapci z Polska, který se včera odpoledne ztratil v Národním parku České Švýcarsko. Chlapce se podařilo nalézt díky hromadné SMS zprávě, kterou poslali hasiči návštěvníkům Národního parku. Moravské divadlo Olomouc zakládá nový mezinárodní projekt určený absolventům tanečních škol z celého světa. Nabídne prostor pro získání praxe a vstup do profesionálního tanečního světa. Projekt nese název Junior Ballet. Podle mluvčí divadla Vlasty Pechové bude do prvního ročníku, který začne v září, přijato maximálně 12 stážistů. Fotbalisté Anglie zdolali Norsko 2-1 v prodloužení a postoupili do semifinále mistrovství světa. Fotbalisté Argentiny udolali nakonec Švýcarsko 3-1 v prodloužení a mohou dál snít o obhajobě zlata. Počasí v regionu bude s velkou oblačností a deštěm, až večer bude srážek ubývat a dnešní maximální teploty 19 až 23 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Pokračují stavební práce v ulici Rígrova v Opavě. Řidiči musí na objízdnou trasu přes Vaškovo náměstí. Výměna vodovodu tam skončí příští týden ve čtvrtek 16. července.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Za chvíli pozveme do Baziliky Minor ve Frýdku Místku, kde dnes začíná cyklus varhaních koncertů. A jde o cyklus nazvaný Hodinka s varhanami. Podrobnosti přidáme za okamžik.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a pozveme vás na hodinku s varhanami. Tak se totiž jmenuje cyklus varhanních koncertů ve Frýdecko-Místecké bazilice. Jde o festival, který pořádá spolek pro varhaní a duchovní hudbu Vox Organum, a to už po deváté. Letos ale lidé poprvé uslyší nově zrekonstruované varhany se 13 píšťalami.
1: Hlavní varhaník Frýdecko-Místecké baziliky Miroslav Maňoušek může konečně plně využít všech 29 rejstříků popraveného nástroje.
2: Jaký to byl pocit poprvé si zahrát na ty varhany po té generální opravě?
3: Tak pocit určitě po té zvukové stránce je to nesmírně velký rozdíl.
2: Já jsem slyšel, že vlastně těm varhanám už v podstatě docházel dech, že už neladili, protože prostě ty měchy nestačily.
3: Když se zapli všechny rejstříky, tak v podstatě tam byl takový velký únik v tom vzduchovém hospodářství toho vzduchu, zejména v měchu.
4: My jsme potřebovali k tomu tuty, jo, nějakou odezvu. Tak nebyla.
1: Nástroj postavil v druhé polovině 18. století Josef Sebastian Staudinger a jak říká organolog Jiří Krátký, šlo o největší varhany v tehdejším Českém Slezsku. Z původního nástroje ale zůstaly jen bohatě zdobené barokní skříně.
5: Skříně zdobená mnoha andělíčky a řezbami, které se fakt jako vymykají.
1: V roce 1894 pak do skříní postavili nový nástroj bratři Rígrové z Krnova.
5: Varhany mají 9 rejstříků v pedále, 11 rejstříků v prvním manuále a 9 rejstříků v druhém manuále, čili 29 rejstříků a zhruba 1300 píšťal.
1: První letošní hodinku s varhanami si lidé mohou poslechnout tuto neděli od 16 hodin.
3: Hned na prvním koncertu se představí výborný improvizátor a varhaník a také skladatel David Postránecký.
1: Nastiňuje Miroslav Maňoušek, který je zároveň předseda spolku pro varhání a duchovní hudbu Vox Organum. I jeho lidé uslyší 16. srpna. Postupně v bazilice zahrají také Linda Sítková, v Německu působící Martin Poruba a Petr Kolář. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko Místecku.

0: počasí.
1: Připraveny jsou aktuální meteorologické informace a u telefonu už je Roman Volný z Českého hydrometeorologického ústavu. Přejeme hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Romane, jak to právě teď s počasím vypadá?
2: Máme většinou zataženou a v té jihovýchodní polovině kraje se nám vyskytuje i občasný déšť nebo přehánky. Teploty jsou teď aktuálně většinou někde od 13 do zhruba 16 nebo 17 stupňů Celsia. Provází to v těchto chvílích v nižších polohách většinou slabý severozápadní nebo severní vítr s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Jaká je předpověď počasí na dnešek?
2: Příliš se ta situace měnit nebude. Dnes každopádně hodně oblačnosti, bude převládat zatažená obloha, v průběhu dne to bude s občasným deštěm nebo přehánkami, těch začne ubývat někdy ve večerních hodinách a co se týče dnešních maxim, vypadá to na teploty většinou od 19 do 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách to bude teplota kolem 16 stupňů a vítr bude zpočátku slabý, v průběhu dne potom přechodně mírný, severní až severozápadní, většinou s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Jaký je výhled ohledně počasí na noc a zítřek?
2: V noci přechodně méně oblačnosti, oblačno, možná místy až polojasno, zpočátku ještě ojedněle nebo výjimečně nějaká ta přehánka. Co se týče nočních teploty, by se měly pohledat většinou od 16 do 12 stupňů, vítr to bude provázet jen slabý severní až severozápadní, většinou s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu. No a zítra potom zpočátku ještě zvětšená oblačnost, v průběhu dne přechodně i polojasno a zítra už je malinká pravděpodobnost, že by se vyskytla nějaká ta přehánka. K večeru potom bude oblačností ubývat. Zítřejší maxima nejčastěji od 22 do 26 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách to bude teplota kolem 18 stupňů a vítr zpočátku zase slabý, v průběhu dne přechodně mírný, severní až severovýchodní s průměrnou rychlostí do 5 metrů za sekundu.
1: A ještě je poprosíme o hodnoty tlaku a vlhkosti vzduchu pro dnešek.
2: Tlak přepočtený na hladinu hoře je teď po ránu kolem 1018 hektopaskalů a relativní vlhkost vzduchu se v kraji pohybuje od 65 do 100%.
1: Předpověď počasí je kompletní, postaral se o ní Roman Volný z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava, přejeme klidné nedělní ráno.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 7:52 jsou připraveny tipy pro dnešní den, tak se nechte pozvat. A v Hlučíně se třeba koná festival kultury a hlučínských řemesel. Pokud máte rádi folklorní soubory a kapely, řemeslné výrobky, tak přijďte na Hlučínské mírové náměstí, program začíná ve 14 hodin. Také zveme na promenádní koncert dosadů Bedřicha Smetany ve Frýdku Místku. Vstup je zdarma, hraje skupina Čeladenka, a to od 16 hodin. A ještě zveme do areálu Mlýna Vodníka Slámy v Háji ve Slezsku na Opavsku, kde vystoupí herec, dabér, moderátor a bavič Petr Rychlý. Vyprávět bude i neuvěřitelné zákulisní historky. To vše od 18 hodin. To byly tipy pro dnešní den. Hezký poslech.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Folklorní soubory kapely z Hlučínska a hlavně přehlídka tradičních řemesel a jarmark báječných originálních výrobků. Festival kultury a hlučínských řemesel zaplní už v neděli 12. července od 14 hodin Mírové náměstí v Hlučíně. Festival kultury a hlučínských řemesel. Akce je realizována s podporou Moravskoslezského kraje. Více na hlučinsko.eu.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Prezident Pavel je přesvědčený, že se jeho vztahy s vládou po skončení summitu NATO zlepší. V Havířově začíná letní odstávka teplé vody. Na Mírovém náměstí v Hlučíně se chystá festival kultury a tradičních lidových řemesel. Dnes bude v regionu deštivo s teplotami 19 až 23 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá a hezkou neděli přeje Lenka Blažejová. Prezident Petr Pavel věří, že se jeho spory s vládou po summitu NATO uklidní, řekl to v debatě na slovenském festivalu Pohoda. Podle Petra Pavla je pragmatická spolupráce mezi ním a premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO důležitá pro prospěch celé země.
3: Prezident s premiérem mají řadu sdílených pravomocí, kdy jeden bez druhého nemohou konat. Takže já věřím tomu, že se po té zrušené atmosféře před summitové dokážeme vrátit k věcné diskuzi.
1: Monika Němečková zůstává šéfkou dobrovolných hasičů v Česku. Ve funkci starostky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Němečkovou potvrdili delegáti sjezdu v Ostravě. Jde o největší neziskovou organizaci u nás, která sdružuje zhruba 350 tisíc lidí. Podle Moniky Němečkové je v dalších letech klíčové hlavně udržení členské základny.
4: U nás zájem mladých lidí máme. Po roce 2022 to bylo 63 tisíc mladých hasičů do 18 let a k dnešnímu dni je to přes 60. Takže to si myslím, že je nastavené dobře, ale samozřejmě ta doba přináší nové trendy a musíme na ně reagovat, abychom ty mladé v podstatě udrželi.
1: V Havířově dnes večer začne pravidelná odstávka teplé vody. Společnost Veolia chystá údržbu a plánované opravy na zařízeních pro rozvod tepla. Lidem přestane téct teplá voda dnes ve 20 hodin. Odstávka potrvá nejpozději do úterý 14. července. V centru Hlučína dnes začne další ročník festivalu kultury a hlučínských řemesel. Na Mírovém náměstí vystoupí folklorní soubory a regionální kapely. Součástí akce je také oblíbený jarmark s ukázkami tradiční ruční práce.
5: Kapel a souborů z Hlučínska, včetně tanečních, vystoupí odpoledne 10. V řemeslné zóně jarmarku si můžou zájemci zblízka prohlédnout, jak vypadá paličkování, drátkování, jak pracují a pracovali kováři a nebo řezbáři. A nebudou chybět tradiční hlučínské koláče. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisty Ostravy posílil ukrajinský obránce Maxim Djačuk. 22-letý stoper do Baníku přišel z Dynama Kyjev na roční hostování. Klub to oznámil na svém webu. Djačuk uplynulý ročník odehrál na hostování v polském Gdaňsku, kde si ho Ostrava vyhlédla.
2: Počasí.
1: Dnes bude v našem kraji převážně velká oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami, večer budou srážky ustávat, nejvyšší teploty budou v rozmezí od 19 do 23 stupňů a na horách od 14 do 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Aktuální provoz v regionu je zatím klidný, bez nahlášených dopravních nehod. Kolony se ale tvoří v Jeseníku, kde je uzavřená část Lipovské ulice. Úplná uzavírka tam potrvá do 26. července.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Čtyři minuty po 8 hodině ranní přejeme příjemné probouzení do neděle 12. července. Za okamžik se dozvíme, jak vzniká polární záře. Čeká nás to v pravidelné rubrice, co v učebnicích nebylo. Provede nás Martin Písařík. No a také vás zavedeme na Bruntálsko, na tábor pro dospělé, který strávíte prací, místo toho, abyste si hráli, protože jede o setkání více než stovky dobrovolníků, kteří celý týden pomáhají obyvatelům Osoblažska. Více k tématu uslyšíte krátce před 8:30. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava i poslech písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že polární záři pozoroval už Galileo Galilei a dokonce jí dal jméno? Latinsky Aurora Borealis. Další vědec Anders Celsius si všiml, že při ní šílí kompas a Christian Birkeland na přelomu 19. a 20. století experimentálně dokázal, že za vším stojí elektrony interagující s magnetickým polem Země. Přestože je aurora nejčastěji k vidění za polárním kruhem, při silných slunečních erupcích se tento celoplanetární fenomén ukáže i u nás. Je to fascinující připomínka toho, že naše atmosféra není jen vzduch, který dýcháme, ale i ochranný štít reagující na neustálý proud energie z naší nejbližší hvězdy. Polární záře patří k nejúžasnějším úkazům, které lze na noční obloze spatřit. Tento světelný fenomén vzniká ve výškách od 70 do 1000 kilometrů, kde se částice slunečního větru srážejí s molekulami zemské atmosféry. Při těchto kolizích se uvolňuje obrovské množství energie ve formě viditelného záření. Výsledná barva pak závisí na hustotě vzduchu a typu excitovaných atomů, zatímco zelená a červená jsou typické pro kyslík v nižších vrstvách, modré a fialové odstíny má na svědomí dusík ve velkých výškách.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Připraveny jsou aktuální informace o počasí, tedy 8 hodin a 16 minut. Pojďme se podívat na Javorový vrch, odkud hlásí 13 stupňů Celsia se slabým deštěm. V Mošnově je 16 stupňů Celsia a skoro zataženo a v Rýmařově 15 stupňů Celsia a oblačno. Podle dnešní předpovědi očekáváme převážně velkou oblačnost, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na horách 14 až 18. Rozptylové podmínky mají být dobré až velmi dobré. Tolik aktuálně počasí, hezké ráno přejeme.
0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Teď se pojďme podívat na Osoblesko, kde dnes končí letní dobrovolná akce Summer Jobs. Jde o brigádu, do které se zapojilo více než 100 lidí z celé republiky. Pomáhali třeba v obci Vysoká, Liptaň nebo v Dívčím Hradě. O tom, že je akce opravdu dobrovolná, svědčí i to, že si účastníci platili ubytování a za práci vlastně nic nedostali, kromě dobrého pocitu.
1: Brigádníci se sešli v Hlince nedaleko Osoblahy, zastihl jsem je u dřeva. Jedna z brigádnic přijala až z Prahy, jmenuje se Anička.
2: Jeden důvod jsou určitě přátelé a na druhou stranu mi přijde strašně super, že se můžeme poznat s místníma a můžeme trošku poznat novou lokalitu a být s nima.
1: Věděla jste, kde je Osoblažsko předtím, než jste sem jela?
2: Ne, vůbec jsem netušila.
1: A ani Honza, který tady úřaduje se sekirou, není místní, bydlí ve Vlašimi.
3: Vnímám to jako hodně důležitou věc, protože vím, že právě Sudety byly oblastí, kde historicky došlo k vysídlení a lidé se mají tady třeba hůře než v jiných částech České republiky. A tak je pro mě důležité využít svoje mladé síly a vyrazit takhle pomoct právě třeba se dřevem.
1: Dobrovolníci pomáhají na zahradě Janě. Ta má opravdu velký pozemek, na kterém je dokonce i několik budov. Bydlí tady sama a je pro ní stále složitější se o vše starat.
4: Protože mi ubývají síly, když jsem to zjistila. Tak říká, jej, to by bylo úplně super, jako kdyby mi prostě přišel někdo pomoct, že to je perfektní myšlenka jako takhle a děkuju vlastně za tu možnost. Jsou usměvaví, šikovní, vůbec žádné práce se nebojí, prostě super, super.
1: Brigádníci pomáhají Janě třeba se dřevem nebo se sekáním trávy. Koordinátorka projektu Lucie Procházková vysvětluje, že Osoblažsko nevybrali náhodou. Rozhodují se třeba na základě dat o nezaměstnanosti nebo o věkovém složení regionu.
5: Aby to byl region, kde to je potřeba, kde třeba mladí odchází do měst, nechávají rodiče, prarodiče trošičku osamocené a my jim dáme možnost, aby místo toho, že jednou za čtvrt roku přijedou a stráví víkend celý prací, tak třeba můžou ho strávit reálně s tou rodinou.
1: Dobrovolníci se o svá místa na brigádě musí hlásit dopředu, protože je o akci velký zájem. Z Osoblažska Adam Tomáš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Nový typ podvodných zpráv nebo také systém výstrah před extrémním počasím a téma nezletilých násilníků. I to uslyšíte v krátkých zprávách Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažejovou. Začínají za okamžik.
2: Je 8:30.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Policie varuje před novým typem podvodných zpráv. V nich se útočníci vydávají za dopravní policisty a po obětech vymáhají pokuty za rychlou jízdu. Zároveň jim vyhrožují soudem anebo zákazem řízení. Policisté proto doporučují na takové zprávy nereagovat. Připomínají, že nikdy tímto způsobem nekomunikují. Meteorologové mají nový systém výstrah před extrémním počasím. Český hydrometeorologický ústav v něm dává větší důraz na doprovodné jevy a dopady počasí, třeba na lidské zdraví, infrastrukturu nebo hospodářství. Aktuálně platí kvůli dlouhotrvajícímu suchu na Moravě výstraha před vznikem požárů. Opava chce postupně získat do svého vlastnictví pozemky v okolí Stříbrného jezera, aby mohla dlouhodobě rozhodovat o rozvoji této významné relaxační lokality. Celkem jde o 4000 metrů čtverečních plochy. Část odkoupí od soukromého majitele za 16 milionů korun, o zbytek pak požádá stát. Nezletilí násilníci v Česku už by neměli končit v dětských domovech. Ministerstvo školství totiž chce oddělit ústavní péči o děti od ochranné péče. Plán chce mít hotový do listopadu letošního roku. Hasiči ve Zlíně čtvrtým dnem zasahují u požáru budovy v bývalém baťovském továrním areálu. Hasiči stále chladí sutiny budovy. Ulice v blízkosti zůstanou podle policie minimálně do pondělí uzavřené. Zákaz vstupu je vymezený páskami. Zničenou budovu by hasiči chtěli předat majiteli v pondělí. Počasí bude dnes s velkou oblačností v našem regionu. Mohou se objevit přehánky a teploty budou od 19 do 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na omezený provoz musí dát pozor řidiči na silnici mezi Palkovicemi a Frýdkem Místkem. Jsou tam přenosné semafory a kyvadlový provoz tam bude zajištěný do 26. července.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A za chvíli se ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava podíváme na zámek Nová Horka, který návštěvníky potěší zajímavou novinkou. K uchování vzpomínek mohou využít originální fotookno. A prozradíme další inovační plány.
0: Český rozhlas Ostrava. Poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko a 105,3 Třinecko.

0: Stále posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava a vylepšené předzámčí bude mít areál zámku Nová Horka na Novojičínsku. U vstupu se buduje nový kus zdi a také zázemí pro správu zámeckého parku. A nejde o jedinou novinku, kterou návštěvníci letos uvidí. Natáčela tam Petra Štrimplová.
1: U fotookna, což je novinka, stojíme s kastelánem Krištofem Hybnarem. Můžeme si pěkně vyfotit opravdu v rámečku zámek Nová Horka.
2: No a pokud by to někomu vadilo, že to není barokní rámeček, tak může jít dopředu vyfotit si jenom zámek.
1: Bez rámečku.
2: Tak.
1: No ale není to jediná aktuální záležitost, protože vlevo od fotookna směrem k silnici, tak je hromada hlíny a to je aktuální věc, kterou vy teď kutáte.
2: To je aktuální další fáze. Vidíte hromadu, ale zároveň chybí kus zámecké zdi, takže zrovna nedávno začala další taková menší část rekonstrukce našeho zámku, kdy byla zbourána tady taková jako stará vrátnice, protože ta budova už se nedala zachránit, ale byla památkově důležitá, takže na jejím půdorysu vyroste vlastně nová, bude takové zázemí pro nás, pro zahradníka a pro tu obsluhu toho parku a zahrady a bude zrenovovaná, postavena celá znovu i zámecká zeď.
1: Takže
2: a ono potom, nevím jestli za rok nebo za dva, by na to měla navázat další čas a to bude vlastně celá i rekonstrukce zámecké zahrady a parku, kdy pokud budou ty plány aktuální, tak právě tady by i měla vyrůst nějaká bylinková zahrada a pod tím by měly být umístěny ještě naše nějaké staré sochy zámecké, které jsou teď v depozitářích.
1: Takže místo hromady hlíny, až bude nová zámecká zeď, tak u té najdete něco malebného, co voní.
2: Tak, bylinky a snad i sochy.
1: Přijdeme se podívat. Z Nové Horky Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: počasí.
1: Aktuální informace jsou připraveny o 8:45. Pojďme se podívat, jak to vypadá třeba na Šeráku. Tam je skoro zataženo a 13 stupňů Celsia. V Ostravě Porubě mají 16 stupňů Celsia, skoro zataženo. No a slabý déšť je v Osoblaze, také 16 stupňů Celsia. Podle předpovědi počasí očekáváme převážně velkou oblačnost, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na horách 14 až 18 stupňů Celsia a rozptylové podmínky mají být dobré až velmi dobré. Tolik aktuální informace o počasí. Hezké nedělní ráno přejeme.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: mnou zpátky. Bejt zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Připraveny jsou tipy pro dnešní den. Začneme pozvánkou na dva letní koncerty. Ve Štramberku u komunitního centra Stará škola vystoupí Aleš Nitra. Tento muzikant hraje směs blues, swingu, písní První republiky, Dixielandu, rock'n'rollu nebo písniček éry divadla Semafor. Koncert začíná v 17 hodin a vstupné je dobrovolné. Pokud můžete vyrazit do Kopřivnice, tam je ten druhý letní koncert. V 17 hodin zahraje v sadu Edvarda Beneše písničkář Jiří Gadula, a to písničky Jarka Nohavici. No a kdo by si rád zahrál s tímto písničkářem, tak má přinést své kytary a nástroje. Také zveme do Orlové, tam bude Šlágr na cestách. Jde o hudební festival, který začíná v areálu letního kina v 16 hodin. Vystoupí na něm například Petr Šiška nebo Veselá trojka. A ještě jedna pozvánka, hlavně pro děti, a to na zámek ve Štáblovicích. Mezi 10. a 17. hodinou tam dělají dětské prohlídky. Návštěvníky tam přivítá princezna v dobových šatech, provede je historickými komnatami a spolu jdou po stopách rytíře Kašpara, který na zámku ukryl svůj poklad. To byly tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava. Hezký poslech.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.
3: Rád bych si koupil cukr.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Karviná zahajuje prodej pozemků pomocí elektronické aukce. Meteorologické aplikace budou přesnější s ohledem na regiony. Mezinárodní závody na Masarykově okruhu v Brně přerušila smrtelná nehoda dvou jezdců. Dnes bude zataženo s deštěm a s teplotami od 19 do 23 stupňů Celsia. Hezké dopoledne, jsou tady další aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Karviná spustila elektronickou aukci 14 stavebních pozemků v lokalitě nad Vagónkou. Přihlášky lze podávat nejpozději do 13. srpna a vyvolávací cena je 1500 korun za metr čtvereční. Zájemci si parcely mohou prohlédnout také osobně, a to 29. července a pak taky 5. srpna. Uvedla to mluvčí tamního magistrátu Monika Danková.
2: Na aukčním portálu zájemci najdou kromě samotné nabídky parcel také podrobný návod k registraci. Cílem města bylo připravit celý systém tak, aby byl srozumitelný i pro lidi, kteří se elektronické aukce účastní poprvé.
0: Uživatelé mobilní aplikace a webu Českého hydrometeorologického ústavu budou dostávat nové a aktualizované textové předpovědi počasí. Ty by měly být srozumitelnější a podrobnější. Nabídnou taky přesnější informace o počasí v regionech republiky, třeba odhad srážek nebo sněhu za dané období v daném místě. Prostřední Bečvě na Vsetínsku si dnes připomenou 25 let od posvěcení kostela svaté Zdislavy, nejmladšího kostela na Vsetínsku. Slavnostní mši svatou v 10:30 odslouží biskup Pavel Posád. Dárek biskupovi předá muž, kterého kostel provází celý život, říká organizátor oslav František Křenek.
3: Frgál bude předávat mladý farník Michal, který se narodil v roce 2001 a v tomto kostele byl pokřtěn, jiřmován a zároveň měl i svatbu. Předá panu biskupovi Valeský Frgál s emblémem kostela a s číslicí 25, což znamená 25. výročí posvěcení tohoto kostela.
0: Po mši svaté je připravený varhaní koncert a odpoledne taky pouť s cymbálovou muzikou. Dva závodníci zemřeli v sobotu odpoledne po nehodě na Masarykově okruhu v Brně v závodu silničních motocyklů. Závod Alpe Adria měl pokračovat dnes, ale pořadatelé ho zrušili. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel komunikace okruhu Petr Boháč. Oba jezdci zemřeli i přes okamžitou pomoc, říká mluvčí jihomoravské policie Andrá Cejnková.
4: Podle prvotních informací měl 33-letý cizinec zřejmě technickou závadu na motocyklu a nebyl schopen rozjet svůj stroj. Zezadu do něj narazil 44-letý jezdec, také cizinec.
1: Počasí.
0: Dnes bude v našem kraji na celé severní Moravě a ve Slezsku většinou velká oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami. Večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty budou v rozmezí od 19 do 23 stupňů, na horách v Jeseníkách, v Beskydech 14 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: A přidáme ještě dopravní varování z Frýdecko-Místecka. Na silnici druhé třídy číslo 473 v obci Sedliště pokračují stavební práce. Vozovka je tam zúžená na jeden místní pruh a práce potrvají do poloviny srpna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přejeme krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Teď jsou 4 minuty po 9. hodině a my se podíváme do Štramberku na Novojičínsku. Tam se mohou místní a turisté pyšnit nevšedním zážitkem. Tento týden je přijeli v historických vozech pozdravit dobrovolní hasiči z různých sborů z celého Česka. Jde o akci Ze sjezdu na sjezd. A my se za ní ohlédneme už za malý okamžik. A také přidáme tipy na dobré čtení, třeba o dovolené, o prázdninách. A ještě se podíváme za tajemstvím z geologické minulosti našeho regionu. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Dobrovolní hasiči z Čech, Moravy a Slezska nabídli tento týden lidem atraktivní podívanou. Na letošní sjezd hasičských sborů vyjeli už po 12. v historických vozidlech. Startovali v místě loňského sjezdu, tedy v Brně, a jejich cílem byla Ostrava, kde se sjezd konal letos. Během 5 dnů ujeli přes 450 kilometrů a navštívili desítky měst a obcí, například i Štramberk na Novojičínsku.
1: Téměř ohlušujícího houkání a zvonění přijíždí do Štramberku řada historických, hlavně hasičských vozidel.
2: Jednotka na můj povel, vlevo, tvoje řad nastoupit. Vyrovnat, pozor, přímo, leď.
1: Hasiči se nastupují na náměstí a hlásí se místnímu starostovi. Jak se říká, když už tak pořádně, takže historická jsou tady nejen vozidla, ale i výbava hasičů, včetně oblečení nebo helem. Letos si je nasadili už po 12. Poprvé se tato propagační jízda historickými vozy konala v roce 2009.
3: No, vznikl nápad. To zase tady u toho Josefa Nitry.
4: Nabídla se ta olympiáda v Ostravě a říkám, uděláme něco, aby jsme zpropagovali, že hasiči konají velkou akci. A vezli jsme kahan s olympijským ohněm. Kahan do Ostravy, symbolika. A já jsem pak to předal sportovcům na stadionu v Ostravě a zapaloval se olympijský oheň s ohněm, které vezla jízda z Přemyslavy.
1: Říkají o začátcích akce jeden z organizátorů Jan Soural a mediátor Josef Nitra, oba hasiči ze Svitav. Tentokrát na Štramberském náměstí zaparkovalo 6 historických vozidel. Až na jednu motorku veřejné bezpečnosti jsou všechna hasičská. Nejstarší 98-letý hasičský vůz přijel až z Nové Paky, tedy z Královéhradeckého kraje. Oproti němu je tady jako doma jen o rok mladší Tatrovka. Ta je původně z Kopřivnice, odtud doslova co by kamenem dohodil, asi 2 kilometry.
3: Tady první vůz, který s námi jede z Nové Paky, tak ten patří městu Nová Paka. Jinak fenomén Granit patří sboru a centrum hasičského hnutí, tak tomu patří ta Pragovka z toho.
1: Pana Jana Soural přerušuje nástup hasičů na společnou fotku. Mobily a foťáky si tak chystá i řada kolem jdoucích. Tohle si prostě nenechají ujít. A to ani několik turistů z Polska.
5: Jste tu pro vlitelná akce nebo úplnou náhodou?
6: Je to kadáviče.
7: No, by chance.
8: Jsem případem v hotelu a to mě to zainteresovalo.
5: Vy jste nevěděli, že to tady bude?
9: Jo, věděli, ale jako...
5: Přišli jste tu kvůli tomu, abyste
9: se podívali. Jenom
5: tak se podívali. To
9: člověk nevidí každý den tohle.
1: No a každý den člověk nezažije ani projížďku takovým historickým hasičským vozem. A tak, když se naskytla možnost kousek se svést, neváhám a nasedám.
5: A vy dozadu?
10: Jo, tak já půjdu tadyhle. Tak půjdeš tady na to město.
5: Dobrý, zavolám teď.
10: Chodík! Chodík!
1: A odjíždíme ze Štramberka. Po strmém klesání už jedeme po rovince. Vedle mě za volantem nejstaršího vozu v jízdě sedí Milan Pospíšil, hasič z Nové Paky.
11: Dobrovolný i profesionální. Já to mám tak podobojí. Praděda byl dobrovolný hasič. Jako kluci jsme chodili do tehda mladého požárníka. No a pak jsme už tak nějak zůstali a pokračovali jsme až do těch dospělých, až do současných chvíl a dní. Je to krásné. Lidem se má pomáhat a hasiče lidi rádi vidí.
1: Protože z Nové Paky je nejen pan Milan, ale i vůz, kterým se vezu, tak mi říká i něco málo o jeho historii.
11: 1928 rok výroby. Celková repasa a rekonstrukce proběhla v letech 1996 až 7 na stanici v Nové Pace. Kdy to vozidlo bylo původně celý zelený, tak se to očistilo, škrábalo, nakytovalo, přelakovalo do této současné podoby.
5: Takže už je celé červené.
11: Tak, už je hasičské.
5: Už je hasičské.
1: Asi po půl hodině přijíždíme do Kopřivnice. Parkujeme hned vedle slovenské Strely, tedy u muzea Tatry. Moje projížďka tak sice končí, ale hasiči pokračují až do Ostravy, kde po jejich příjezdu začne další sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Z Kopřivnice na Novojičínsku Jonatan Brožek, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: plechu a musí být tenká, protože kouzlo v tom desertu je v tom, že tenhle perník má tenoučké vrstvy těsta a mezi tím je docela dost náplně.
1: Fakt.
0: Teď tomu musíme jenom dát ten obdélníkový tvar.
1: Patriku.
0: Chceš, mám valet?
1: Že tuhle věc, kterou já nenávidím, budeš dát ty.
2: Vážení posluchači, jsme právě svědky historické chvilky, kdy Patrik Rozehnal ukazuje, že opravdu něco umí i rukama. Celá leta se živí za mikrofonem, ale on umí přiložit ruku k dílu a jde mu to. Má krásné, jemné, vláčné pohyby, je vidět, že už se něco naválel toho v životě. Takhle, obdelník z toho stále neleze, ale nevadí. Patriku, navíc ten obdelník musí být tohle rozměru, to znamená, to je nevím, 20 na 30, to je jako A4. A4 z toho musíš vyválet. Klidně to přesáhně, protože okraje co? Ukrojíme.
0: Můžu, jo? Dobře.
2: Můžeš. Zkusíme to přenést do toho pekáčku.
1: No, tak tam musíme to nanést ty.
0: Povidla. A vydatně povidla, nebojte se toho, vydatně povidly. 400 gramů povidel. Kelímek celý. Poházet to vším tím nakrájeným sušeným ovocem, ať už to jsou mrnky na proužky, fíky sušené na proužky. Máme tu švestky.
1: Vlašáky.
0: Můžete přidat cokoliv, třeba i rozinky, možná i brusinky, cokoliv by se tam hodilo.
2: Patriku, ty jsi ztratil drahocenný čas mezi tím, co stají, mistrkáš mikrofon.
0: Já jsem mohl válet. Ne se válet, ale si válet. Stejným způsobem, jako jsme předtím tu spodní placku z těsta vyválili, to uděláme to samé a pak tím zakryjeme vlastně vrstvu toho sušeného ovoce z povidly a musíme to ještě propíchat vidličkou, aby mohl unikat vzducha vlhkost z té náplně vlastně. Ano.
1: Takže co nejdřív vidlička propíchat, pak vajíčko, jo? Asi jo, že jo.
0: Co to máš za mini šmrdolátko?
1: To je metlinka.
0: Jednovaječná, jo?
1: Člověče, já do toho vajíčka.
0: Já dám ještě alkohol.
1: Já tomu dám ještě kapku rumu.
2: Žička rumu. On se toho hezky vtucne.
1: Vpije.
0: Pomašlujeme rozšlehaným vejcem s trochou rumu, pak posypeme lehce hrubým cukrem, třtinovým. Do trouby, na kolik stupňů, na jak dlouho?
1: 170 stupňů, necháme 35 minut a uvidíme, co se stane.
0: Pečte teď. První cukrářský kurz Ivana Vodochodského skončil úspěšně, je nakrájený na talíři, vypadá to hezky, krásně se ti povedly vrstvy, chválím.
1: No a Patriku, čekal jsem, že mi trošku víc pomůžeš samozřejmě ze svojí praxí a zkušeností. I tak si myslím, že když to necháme jako ten týden odpočinout, nebo 5 dní aspoň, a on to sebe nasákne, tu marmeládu, ty fíky, ty švestky, tak to bude geniální. On mi tady sněd celý ten ukrojený kousek, Patrik, no vidíš to. Takže okrojek, výborný, ne? To až se namočí pěkně, až se to pěkně jako prohnete chutě, tak to bude. Není to suchý, není to dusivý, což je dobrý.
0: Není. No.
1: Dobrý.
0: Teď to taky bylo na prvním místě. Výborný. Ne, opravdu jako, a ty jsi to narval hodně tím sušeným ovocem, takže v tom povidlí se to utopilo.
1: Přesně, jo. Je tam toho hodně.
0: Děkujeme paní Šafářové pro dnešek i Ivanu Vodochodskému.
1: Kolikně si, neboj se, pohodě, já se rozloučím na tebe. Ano, paní Šafářová, vám pěkně děkuju, že jste mi na sklonku života ukázala, jak se má péci. Dám to ještě ochutnat manželce a uvidíme, když to uspěje, tak hold, každou neděli se přistanu a budu péci perník zámecký, tak.
0: Recept máš už teď na webu pochoutkovirok.cz i s fotografiemi slušivými a pozor, je tam i ten původní recept pro srovnání dva vedle sebe i na fotografiích a tenhle recept bude bojovat i o ten titul recept desetiletí ve sladkém, tak ty jsi jeho ambasadorem v tomto roce, přeju úspěchy tobě tím pádem.
1: Jakožto ambasador s tím souhlasím a prosím vás, hlasujte pro tento recept. Dobrou chuť.
0: Na konci roku na to dojde, až vyčerpáme všechny výherní recepty z posledních 9 let, jejich dohromady 36. Dnes to bylo tedy první místo roku 2022 a příště se vydáme už do roku 2023, zatím vítězem u posluchačů a připravovat houbové krokety bude Naďa Konvalinková.
1: Je, to bych si dal houbový krokety, já to mám rád, všechno, co je s houbama, miluju, že jo. Tak Naďo, doufám, že to neskazíš. Naďa, ne, ona je výborná kuchařka, výborná.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Narozeninový pochoutkový rok, tedy jeho 10. ročník, pokračuje dál. Muškátový oříšek patří do české kuchyně. Hospodyně si ho zamilovali a nebojí se ho dát do mnoha jídel. Pro svou cenu se ale muškátové oříšky kdysi v době našich prababiček dokonce padělaly. Falešné muškátové oříšky se vyráběly lisováním těsta z mouky, hlíny a mletých jader muškátových do vhodných forem. Takové padělané se snadno poznají podle toho, že na průřezu jsou stejnorodé a ve vroucí vodě změknou. Jiné falšování spočívalo v tom, že se v červivých zacpávaly dírky hlinkou, moukou nebo tukem. A to se zase poznalo po opláchnutí nebo když se oříšek rozříznul. Ale teď už nám o tom pravém muškátovém oříšku lecos prozradí v pochoutkovém roce Blanka Malá.
1: Známe ho velice dobře, ať už jde o ryby, světlé omáčky, anebo cukroví. Jaký je rozdíl mezi muškátovým květem a oříškem, nám vysvětlí Jiří Pirner, správce bylinkové zahrady na Kuksu.
2: On to vlastně není muškátový oříšek, je to pecka z plodu muškátovníku Myristica fragrans. Je to v podstatě plod, který je velikosti asi tak jako meruňky nebo broskve, má takovou barvu a uvnitř se nachází pecka, která je obalena takovým míškem, který když se sloupne, tak to je vlastně takový ten nepravý květ. Ten je červený, má takových asi 15 až 18 takových svazků, které se strhnou a suší se. Z toho pak vzniká ten nepravý název muškátový květ a ta pecka a uvnitř to jádro, tak to je ten muškátový oříšek vlastně.
1: Roste na Moltských ostrovech a k nám se dostal pomocí mořeplavců.
2: Protože nebylo o něm ponětí ani v Egyptě, ani ve Starém Římě, ani v Řecku. Posléze, když mořeplavec Vasco de Gama proplouval právě tím arabským a indickým oceánem, tak se podařilo dopravit plody nebo respektive sazenice na další ostrovy, kde se pěstoval. Celý plod se vlastně v té domovině využívá, oni to konzumují, ta tvrdá slupka nebo pecka nikoliv, ale ten míšek, ten se používá taky jako koření, ale dokonce v domovině z něj vyrábějí marmelády, velice chutné.
1: Sběr muškátových oříšků probíhá po celý rok. Zralé plody se srážejí, vydělá se z nich míšek i oříšek a ty se nechávají sušit na slunci. Sušený květ se obvykle mele na prášek. Význam má nejen potravinářský, ale také léčebný.
2: Působí velice dobře, zejména na spánek, protože podporuje tvorbu serotoninu, takže je dobré tu malou dávku, to znamená na špičku nože, použít před spaním anebo během dne. Při předávkování, to znamená, že ta dávka je více jak 25 až 30 gramů pro dospělého člověka, může způsobit psychické potíže. Vzhledem k tomu, že účinná látka myristicin působí na hladké svalstvo, tak by mohlo dojít k zástavě srdce.
1: Hojně je využíván i v italské kuchyni, jak nám potvrzuje italský kuchař Claudio.
3: Nejvíc my používáme, aby děláme bechamela. To se používá potom na různý druhý jídla, tak a je základ. A to přinese takovou kuť, který na jiný jídla nenajdeme. Výrazný, ale jemný.
1: A jak jsme na tom s jeho používáním v české kuchyni?
4: Používám velice ráda. Mám ho standardně v kuchyňské lince. Nejlíp do polívek, do knedlíčku.
5: Pokud vařím brokolicovou nebo květákovou polívku, tak vždy.
1: A jak nejlépe uchovávat muškátový oříšek? V celku a v uzavřených nádobách. A když ho nastrouháte, tak je lépe ho hned spotřebovávat, protože ztrácí velmi rychle účinné látky.
0: Jak nakládat s muškátovým oříškem i o jeho historii se samozřejmě dočtete a ve fotografiích si to můžete prohlédnout na stránkách pochoutkovýrok.cz. A u mikrofonu za chvíli přivítáme v pořadu režiséra Zdeňka Trošku.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pro posluchače Pochoutek teď máme v našem pořadu milé hosty, jednak tradičně Naďu Konvalinkovou.
1: Ano, dobrý den.
0: A koho ještě?
1: A našeho milovaného Zdeňka Trošku. Zdeňku, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den všem posluchačům.
0: Ano. Zdeňku, a jste ten typ, co kvůli jídlu vydrží dlouho do noci, anebo si i kvůli jídlu třeba i rád přivstane, nebo ne?
2: Tak já jsem ranní pták, já jsem třeba dneska stával už 3:30. 3:38 jsem se probudil, ale já jsem takový ten, že jak otevřu oči, tak vyskočím oběma nohama z postele a už mám nejvíc energie. Udělám nejvíc práce. Nedávno kolegyně volala, bylo 8:45 a já měl zrovna něco v puse, nějaký rajče nebo něco takového. Říká, je, promiň, já tě ruším u snídaně. Já říká, ne, já už obědvám.
1: Prostě připomeň, já jsem dneska v půl čtvrtý, kde prv usínala, protože jsme přijeli z Kopřivnice u Vyškova zácpa hodinu a půl, takže až ve 3 hodiny jsem šla do postele.
2: To já nemůžu. No. Já jak bych jednu noc ponocoval, tak to musím naspat 3 noci potom. Já jsem už opravdu teda starý pán, jo, samozřejmě.
0: Co lepšího dělávali vaši sousedi a sousedky třeba k jídlu než maminka nebo babička? Dalo by se něco takového najít?
2: Víte, na té vesnici všechna jídla v podstatě se byla podobná, protože všichni vařili stejně z toho mála, co bylo k mání, co dál dům nebo zahrada a tak a pole. Tak samozřejmě, že třeba jedno jídlo se dělalo ve všech chalupách, ale někde hodili tam víc tohodle toho, někde při tohodle a tak dále a tak dále. Takže v podstatě, když bylo takový kyselo, tady bylo všude stejný, ale tady třeba teta dala víc hub, tady třeba nedala, já nevím, kopr, protože pan táta neměl rád třeba a tak dále. Takže v podstatě ta jídla byla stejná, jak říkám, akorát, že trucha, vždycky trošičku chutná, ale někde malinko jinak, podle toho, co doma bylo nebo nebylo. Já to řeknu na rovinu, když nemáte kmín ve špajzce, no, tak ho tam nemůžete dát a on to chutná taky tak.
0: Nosilo se na ochutnání mezi sousedy?
2: Ale jo, a to se dodělá do dneska. To se dělá do dneska, přijde jedna sestřenice, druhá tetička, tohle to sousedka, ale holka, naše holka přinesla ten recept, tak jsme ho udělali, ochutnej, dobrý, tak se dá recept, už se to dělá, zase sousedka, dělala jsem buchty, dělala jsem topinky, moje sousedka Věruška Kašáková, vynikající kuchařka a teda jako pekařka, teda to je úžasného něco, a ona třeba, oni mají doma ještě kamínka, tak na těch kamínkách dělá topinky. Na těch plátech, babičky na těch plátech. A to je úplně jiná chuť, než když to děláš potom na té pánice.
1: No, jasně, a bramborový plátky na těch tálech dělá moje babička.
2: Ještě vošouky, to tomu říkali u nás. Čím víc těch černých bublin na tom bylo, tak to bylo lepší.
1: A pak se to potřebuje buď švestkovým a podle, nebo jenom sádlem se to
2: potřebuje. V životě žádný jídlo neodmítnu. Jedině ten kozí sejra nebo škraloup, to nemůžu, ale to bych pustil moč i trost, kdyby toho polknul okamžitě. Jinak, jako já. Opravdu, to je taková radost, to jídlo. Paní doktorka se na mě zlobí, křičela na mě, že musím aspoň 10 kilo hubnout. Jak? Já tak mě dejte nějaký prášky na nechuté.
1: Prosím tě, teď jsem byla u jedné masérky a právě, že taky ten pas mě nějak nabil, tak mě řekla, že docela rychlá dieta je. První den jeden pytlík vařené rýže v pytlíku, druhý den 2, třetí den 3, čtvrtý den 4 a pátý den 5. A když to chceš prodloužit, tak zase zpátky. Ale prej schodila 5 kilo, ale úžasně běhá těch.
2: A jenom tohle to jedla?
1: Ne, můžeš k tomu. Ovoce třeba podusit si dopoledne v tom jablíčku, ale bez tuku. A odpoledne přidat zeleninu. No, všem 5.
2: A šestý den máš šikmý oči, jo. On ťon ťank, no.
3: 5 pytlíků na ňo.
2: Pytlíků rejže.
1: Já jsem na to zvědavá sama, jestli to s ním, no, ale pokusím se, tak 5 kilo dole je zase zádračná představa.
2: To je jak brokovnice, viď? Čínský broky. Ne. Já mám rejži strašně rád, pravda. Ale že bych jen pátek 5 pytlíků rejže, přátelé, tak jako opravdu. Já jsem byl jednou srandu, ale tohle to znamená. Takže paní Macerte sama palatet? Říká, nevím.
1: Správně.
0: Hotovo, 20. Rozloučíme se v tuto chvíli tedy se Zdeňkem Troškou. Děkuju moc a ať brzy narazíte na nějaké dobré jídlo.
2: No to bude za chviličku, jak jste se.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok pokračuje a já jsem rád, že posloucháte. Čeká nás rada z etikety, tedy povídání s mistrem bontonu Ladislavem Špačkem, bývalým tiskovým mluvčím Václava Havla. Ví o stolování hodně. Tedy i co dělat třeba s tím posledním soustem na talíři. Můžeme si dovolit nechat na talíři nějaký zbytek jídla?
1: Někdy se stane, že nám na talíři nějaké sousto zůstane. Není to žádná pohroma. Dokonce, když sedím na večeři s klientem a poslední sousto nechám na talíři, tak co tím vlastně říkám tomu svému protějšku? Pohleďte, konverzace s vámi je pro mě důležitější než to jídlo. Já tu nejsem proto, aby se nabouchal. Já tady jsem kvůli vám, abych si s vámi vyprávěl. Proto jsem nestihl sníst úplně všechno. Takže klidně můžeme podechat sousto na talíři. Rozhodně bychom to neměli ovšem dělat u tchýně při nedělním obědě. Tam bychom si měli dát pozor na to, abychom snědli úplně všechno a případně si ještě požádali o přídavek. Tchýně bude potěšena.
0: Přesto, když zůstane z toho důvodu, o kterém jste mluvil na začátku, sousto na talíři, máme ho přihrnout k nějaké straně, nějak s ním manipulovat, aby bylo jasno, že jsme skončili. A esteticky to vypadalo?
1: Ano, to je ještě dobrá připomínka, že když končíme příslušný chod, vždycky musíme na talíři tak trochu uklidit. Nikdy tam nenecháme takový ten nepořádek, který při té konzumaci zcela přirozeně vznikl, tomu se neubráníme. Ale teď bychom měli shrnout přílohy a případně zbytek masa k okraji talíře. Měli bychom také otřít vidličku a nůž o sebe, aby na ně nezůstaly hroudy bramborové kaše a podobně, a potom to přikrýt papírovým ubrouskem, máme-li, a nebo příbor složit správně, to znamená paralelně vedle sebe, vidlička vlevo, nůž vpravo, ostří k vidličce, a tím vydáme obsluze signál, skončili jsme tento chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

Doufám, že už jste zaznamenali, že náš pořad má i v tomto roce další novou kuchařku, ale to vůbec největší, kterou jsme kdy vydali. Navíc obsahuje jenom sladké recepty. Zjistili jsme totiž, že ty mají největší úspěch a u sladkých receptů občas uhnete ze své tradiční cesty a vyzkoušíte je. Máte tu touhu si vyměňovat recepty mezi sebou. Tak ty, které jsme odvysílali, i ty, které ještě nikdy v žádné kuchařce nevyšly, máte všechny pěkně pohromadě v knižním titulu s názvem Sladké Česko. Dohromady 170 receptů i od našich porotců. Tuhle kuchařku vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu a objednávat si můžete jak přes stránky pochoutkovýrok.cz, tak i ve všední dny v pracovní době přes telefonní číslo 724 819 319. U každého receptu fotografie, seznam surovin a přesný podrobný popis, aby se vám to povedlo. Nic nefalšujeme, nic nezatajujeme, naše recepty fungují. Objednat si kuchařku Sladké Česko můžete tedy přes telefon 724 819 319 a taky o ní hrajeme v naší soutěži. Minule jsem se ptal, čím Vojtěch Vrtiška naplnil upečené ořechové trubičky. Byla to pařížská šlehačka. A věděli to. Marcela Blažková z Chlumu, Jiřina Neuhybelová z Plzně a Josef Klonfar z Ražic. Tahle fanfára tedy byla pro tři vítěze, kterým poputují každému po jednom vydání Sladkého Česka. Další tři kuchařky už jsou nachystány. A teď se ptám, co přidal dnes Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu? Za A sušené meruňky nebo za B pistácie? Co tam přidal Ivan Vodochodský do zámeckého perníku podle svého? Nově. Pokud si myslíte, že to byly sušené meruňky, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský přidal do zámeckého perníku nově podle svého pistácie, pošlete SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Nespěchejte, máte čas až do půlnoci z úterý na středu. Navíc otázku i pravidla si připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz a rozluštění, jak to dopadlo, pak očekávejte v příštím vydání pochoutkového roku. Taková je naše soutěž. Držím vám palce a jinak se mějte krásně, hezké léto plné chutí a nezapomeňte na pochoutkový rok. My pro vás rádi vysíláme a vybíráme zajímavosti z gastronomie. Pro dnešek se loučí a hezký poslech dalších pořadů přeje Patrik Rozehnal.

0: Folklorní soubory kapely z Hlučínska a hlavně přehlídka tradičních řemesel a jarmark báječných originálních výrobků. Festival kultury a hlučínských řemesel zaplní už v neděli 12. července od 14 hodin Mírové náměstí v Hlučíně. Festival kultury a hlučínských řemesel. Akce je realizována s podporou Moravskoslezského kraje. Více na hlučinsko.eu.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Vláda v pondělí projedná krizovou a obranou legislativu. V Rožnově pod Radhoštěm začala výstavba nové cyklostezky, která propojí několik důležitých částí města. Cenu diváků vyhrál na Karlovarském festivalu dokument o Báře Basikové. Počasí bude dnes zatažené s teplotami kolem 21 stupňů Celsia. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Záměrem revize krizové a obranné legislativy, který vypracovali ministři obrany a vnitra, se bude v pondělí zabývat vláda. Ministr vnitra předkládá také materiál s vyčíslením, kolik budou letos stát opatření související s vyhlášeným stupněm ohrožení terorismem v Česku. Na programu kabinetu je i novela zákona o ochraně veřejného zdraví, která v souladu s evropskými požadavky stanoví, jaké materiály mohou přicházet do styku s pitnou vodou. Kvůli cestě do Francie bude na jednání chybět premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V Rožnově pod Radhoštěm začaly práce na nové cyklostezce. Takzvaná cyklošvestka propojí kruhový objezd u Penimarketu s Masarykovým náměstím a ulicí Letenskou. Stavbaři budou stavět od příštího roku. Na první úsek pak naváže další, popisuje mluvčí města Adéla Kousalová.
3: Na cyklošvestku pak naváže úprava ulice 1. máje. Vznikne tam několik set metrů dlouhá smíšená stezka pro cyklisty a chodce a rozšíří se i chodník. Cyklostezka bude pokračovat dál k Rosavě, Bazénu a Svazarmovské ulici.
2: Centru Hlučína dnes začíná další ročník festivalu kultury a hlučínských řemesel. Na Mírovém náměstí vystoupí folklorní soubory a regionální kapely. A součástí akce je také oblíbený jarmark s ukázkami tradiční ruční práce.
4: Kapel a souborů z Hlučínska, včetně tanečních, vystoupí odpoledne 10. V řemeslné zóně jarmarku si můžou zájemci zblízka prohlédnout, jak vypadá paličkování, drátkování, jak pracují a pracovali kováři a nebo řezbáři. A nebudou chybět tradiční hlučínské koláče. Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Divákům se letos na filmovém festivalu v Karlových Varech nejvíce líbil dokument Heleny Třeštíkové o zpěvačce Báře Basikové. Dali mu nejvíc hlasů v divácké anketě deníku Právo. Podle režisérky Třeštíkové je film upřímnou zpovědí.
5: Bára byla absolutně autentická.
6: To víš jenom ty. To je jenom vždycky tady pro tenhle ten filmový deník.
5: Takže ona to vlastně pojala jako takovou svoji zpověď, ať se děje, co se děje, a tam jsou i věci, které nejsou pro ní třeba úplně příznivý, tak jestli to nechtěla vystříhnout, tak ona říkala, že asi bych to chtěla vystříhnout, ale z života to taky nevystříhnu, tak to tam v tom filmu necháme.
1: Počasí.
2: Dnes bude v našem kraji převážně velká oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na horách od 14 do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici u obce Březová v okrese Opava pozor, je tam vážná nehoda, probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Řidič osobního auta tam čelně naboural do stromu a je zraněný. Provoz je zatím výrazně omezený.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Přejeme krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Už jsou připraveny písničky, které nestárnou, třeba od Petra Kotvalda nebo Paula Simona, Arta Garfunkla. A také je připravená chaloupka Stříčka Artura, tedy humorně laděný pořad věnovaný milovníkům přírody. Pořad pro chalupáře, chataře, který připravuje a uvádí Artur Kubica. No a Pavel Janošec přeje hezký poslech.

Vítám vás, vážení přátelé, při poslechu chaloupky strýčka Artura, speciálního pořadu Českého rozhlasu Ostrava pro milovníky rozverných vtipů a především té nejkrásnější muziky na světě, a tou je dechovka. A to přijde taková jindy veselá paní do práce, je celá smutná a navíc s monoklem pod okem, a ty kolegyně si na ní dívají, pak se jí ptají, co se stalo, a ta paní povídá: manžel mi ublížil, manžel mě zbyl. A ty její nejbližší pracovnice, kamarádky, povídají: ale jak tě mohl zbít? Vždyť si včera říkala, že odcestoval na služební cestu. A ta paní s tím monoklem povídá: no to jsem si také myslela. Příjemný poslech chaloupky strýčka Artura vám všem, jako vždy, přeje Artur Kubica, dechovek plná krabica.

A byl jsem vám minulou sobotu v Kolárovicích na kolárovickém klarinetu, to je setkání dechovek, a hrála tam samá dobrá parta, třeba Frištátská Javořina, nebo Záhořané a Predměrčanka a také místní Kolárovičanka. A zpívali tam lidové písničky místní děvčata v pokročilejším věku, soubor Kolárovičanky, a ta nejstarší, asi 75letá, povídala, že už je dlouho vdova, že má barák a pozemek a že by se ráda seznámila s nějakým šikovným a čilým partnerem. Dělala si z toho samozřejmě srandu, tak jsem to ale hned vyhlásil pro celé publikum. Nevím, jestli dostala nějakou nabídku, ale vzpomněl jsem si v té souvislosti, jak jsem jednou hrál s jistebnickou třináctkou na Slovensku, a my tam máme v té dechovce jednoho křídlováka a ten je podruhé rozvedený a pokaždé s manželkou postavil

Nic mě nebaví, nikdo o mě nestojí, nemám proč žít. A to se odněkud ozve najednou. Ale to není pravda, my o tebe stojíme, my tě chceme, pro nás musíš žít. A ten chlap se tak sám pro sebe ptá, kdo to mluví, kdo mě to volá. A odněkud z dálky se ozve, no přece my. Tvoje dluhy, čekám, až se rozední. Tak to nám zaspívají Zdeněk Baťka, Boženka Baťková Hrubá a hrají Kumpánovi muzikanti a to je velmi dobrá dechovečka.

A teď byla ta sláva, tedy dokonce i státní svátek, den věrozvěstů Cyrila a Metoděje, a to jsem našel jeden takový cyrilometodějský poznatek, jak se ti dva baví, že vyrazí mezi ty pohany, a ten Cyril tomu Metodějovi povídá: tož Cyrilku, na tu dalekou cestu, na tu Moravu, ty vezmi do brašny Biblu a já přibalím na oslíka vercajk na pálení slivovičky. Tak snad jsem to řekl správně, jak to tenkrát říkali. Mluvili určitě jihomoravsky, to je jasné. No a to se baví dvě děvčata a baví se o budoucnosti. A ta první se ptá: a Janičko, kdy se budeš vdávat? A ta Janička povídá: s takovýma blbinama mě neotravuj. A ta první se zarazí a říká: ale přece máš toho svého kominíka a ten ti sliboval manželství. A ta druhá povídá: toho si nikdy nevezmu. Včera večer jsem ho viděla umytého, jak vyšel z koupelny, a to ti byl strašný pohled. Tak, to žena táhne chlapa z plesu nad ránem domů a ještě mu po cestě nadává a řve po něm něco jako: víte, jak to ty manželky umí, ty alkoholíku, vypadáš jako čuně, podívej se na sebe, ty se vůbec nestydíš s takovou opicí chodit po ulici. A ten manžel se zaculí, škytne a povídá:

Ale to není pravda, Mařenko. Já se za tebe nestydím, já tě miluji. Posloucháte Chaloupku strýčka Artura. Dáme si námořnickou polku, hraje to Moravěnka, tedy dechovečka, která už neexistuje. No a na tom CDčku Moravěnka hraje Františka Maňase, nám budou zpívat Joška Šmukař a Jirka.

Tak to byla námořnická polka s Jožkou Šmukařem a Jirkou Helánem. Chystáte se na dovolenou? Tak to pro vás mám pěkný příběh, který se opravdu, ale opravdu může stát. To přiběhne do cestovní kanceláře rozčílený klient a křičí: slibovali jste mi za mé peníze dovolenou, na kterou nikdy nezapomenu, a přitom k hotelu nejel autobus, k vodě bylo 2 kilometry, v pokoji běhali nějací šváby a netekla voda a personál byl drzý a jídlo bylo strašné. A ta majitelka cestovní kanceláře se tak zamyslí a říká: no vidíte, pane, vždyť jsme vám slibovali, že na takovou dovolenou od nás nikdy nezapomenete. Já jsem vám teď byl v Turecku a manželka si tam na tržišti koupila od jednoho prodejce zaručeně originál parfém. Původně chtěl 90 euro a ona řekla, za to bych dala tak 30, a on řekl, tu máš. A už to bylo. Dokonce i s nějakým certifikátem pravosti. No a potom přišla do hotelu, rozbalila to a čichla si k tomu a zjistila, že je to padělek, který u toho parfému originálu nikdy neležel. A teď co se stalo? Normální člověk by si řekl, že za 30 euro, tedy za 750 korun, to bylo docela levné životní školení, že tam prodávají samé fejky a že se to nevyplatí kupovat. Jenže tu moji hubatou blondětou ženu to tak urazilo, tak rozčílilo, že jsme si dali u baru 2 skleničky whisky, pak vyrazili na to tržiště reklamovat. Samozřejmě, že ten turecký prodejce, který uměl perfektně rusky, protože byl z Kazachstánu, tak se culil a že peníze nevrátí a nevrátí, ale že si žena může vybrat něco jiného z těch jeho fejků, z těch nepravých parfémů. No a do té mojí hubatky vjela taková zlost, že se postavila doprostřed toho tržiště a začala rusky řvát na celé kolo, protože tam nikdo jiný než Rusové nebyli. Tak začala křičet: nekupujte tady ty parfémy, jsou to samé fejky, samé falešné výrobky. A došlo to tak daleko, že se tam začali zbíhat místní turečtí prodejci z okolí, všichni se strašně smáli, uklidňovali situaci a chodili za tím naším obchodníkem, podávali mu ruku a říkali: máš fejk? Dej fejk. Nakonec jsme se tomu všichni začali smát. Žena si z hromady značkových parfémů vybrala další 2 a ještě si vzala i ten falešný, takže za 30 euro měla parfémy 3, určitě falešné, a trhovník nás od toho dne už z dálky zdravil slovy: chceš fake, u nás všechno fake. A na to se hodí tango Srdce hlas od Chodovarky, tam je kapelnicí klarinetistka Věrka Kestřánková, která to navíc s Luckou Márovou a Václavem Kašparem zpívá. Asi to nevíte, že zakládajícím kapelníkem byl tatínek Věrky Kestřánkové, Jan. Tož si teď dáme jejich tango Srdce hlas.

A tady to se vám může hodit. To je prázdninový, velice moudrý výrok ženatého muže. To se baví dva chlapy a ten první povídá. Tak jsem slyšel, že jedeš s manželkou na týden k moři. To ale musí být dost drahá dovolená. A ten manžel povídá, víš, s mou manželkou je každá dovolená drahá. Tak vtím nic moc, já už slyším dámy, jak říkají, no to se ti povedlo, synko ušatý, takže si dáme verboňk. U Dunaja šaty perů a je to tanec mužů, kteří se chystají k odvodu a hrají to kumpánovi muzikanti, dechovečka, která doma často nehraje, protože jde na dračku. V celé západní Evropě a i ti západní sousedé pochopili, že to nejlepší je jako vždy u nás. My máme vynikající nejen pivečko a vínečko, ale hlavně ty dechovky.

0: A no a ještě jednu pěknou příhodu jsem v Turecku letos zažil. Jak jsem si tak chodil po tržišti, tak ti kluci mi nabízeli spoustu zboží, že ti prodejci, ti Turci. A tak jsem se jich ptal, co dělají, když tam v zimě žádní turisté nejsou. A ten jeden se začal smát a začal strkat ukazováček do pěsti druhé ruky. Tedy, že v zimě dělají děti a všichni v okolí, ti Turci se tomu začali smát, bylo vidět, že mě dostali, no a ptali se mě, co my děláme v zimě, no a já jsem jim musel popravdě říci, že my pracujeme celý rok i v zimě, abychom měli na dovolenou u jejich moře. Takže si to přeberte sami, co je lepší. Přátelé, mám radost, že jsem vám dnes mohl v pořadu Chaloupka strýčka Artura povyprávět nějaké ty příhody. Tak to víte, někomu se musím svěřit, doma mě nikdo neposlouchá. No a krásnou neděli s malou černou hudbou z Karviné vám všem přeje Artur Kubica.
1: Má to hlavu jako kopač a pešči skoč.

Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Přejeme hezké dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Přiblížila se 12. hodina, tedy za 12 minut bude pravé poledne. Připravené je také hudební pošta, kterou vás bude provázet kolega Vítek Goršanov. Takže opět můžete telefonovat na číslo 596 11 22 66 a vybírat si písničky, které chcete poslat někomu blízkému, známému, k svátku, k narozeninám, k výročí. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Policie varuje před podvodníky, kteří přes SMS zprávy vymáhají pokuty za rychlou jízdu. Starostka Sdružení hasičů Monika Němečková obhájila funkci. Dobrovolné hasiče povede dalších 5 let. Tenistka Linda Nosková vybojovala v 21 letech na Wimbledonu premiérový grandslamový titul. Odpoledne bude oblačno, počítejte i s přeháňkami a teplota maximálně 23 stupňů. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. Policie varuje před další vlnou podvodných SMS zpráv. Útočníci se v nich tentokrát vydávají za dopravní policisty a po lidech žádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti v autě. Zároveň jim vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Cílem je ukrást peníze nebo taky osobní data obětí. Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek doporučuje na takové zprávy vůbec nereagovat. Podle policie totiž podle něj takto nekomunikuje.
2: Nikdy nikoho přes SMSky nevyzývá. Stejně tak nebude nutit adresáta nebo toho, komu má být ta zpráva doručena, aby vyplňoval nějaké online údaje nebo platil jakýkoliv finanční obnos přes různé platební brány.
0: Podrobnosti jsou na serveru irozhlas.cz v rubrice Ověřovna. Monika Němečková zůstává šéfkou dobrovolných hasičů v Česku. Ve funkci starostky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Němečkovou potvrdili delegáti sjezdu v Ostravě. Jde o největší neziskovou organizaci u nás, která sdružuje zhruba 350 tisíc lidí. Podle Moniky Němečkové je v dalších letech klíčové hlavně udržení členské základny.
3: U nás zájem mladých lidí máme. V roce 2022 to bylo 63 tisíc mladých hasičů do 18 let a k dnešnímu dni je to přes 67, takže to si myslím, že je nastavené dobře, ale samozřejmě ta doba přináší nové trendy a musíme na ně reagovat, abychom ty mladé v podstatě udrželi.
0: Město Opava chystá rozsáhlou výměnu venkovních odpadkových košů. 60 nových nádob s betonovým povrchem za více než 1,5 milionu korun nakoupí tamní radnice pro oblast centra města. Současně se také opravují další nádoby na odpadky. Po obnově jsou desítky košů například v městských sadech nebo na Masarykově třídě. Sport. 21-letá tenistka Linda Nosková slaví první grandslamový titul kariéry. V historicky prvním českém finále na Wimbledonu porazila o 8 let starší Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3. Nosková mohla zápas ukončit už ve druhém setu. Její soupeřka ale postupně odvrátila 5 matchbolů. Pokračuje Nosková.
4: Kala je skvělá hráčka právě v tomhle. V některých momentech jsem určitě do toho mohla jít víc. To byla moje chyba 100%. Tyhle ty momenty jsou určitě něco, z čeho se můžu poučit, ale jsem strašně ráda, že jsem ukázala v tom třetím setu hlavně úplně od začátku vlastně začít.
0: Karolína Muchová prohrála druhé singlové grandslamové finále v kariéře. Před 3 lety neuspěla na French Open, teď na Wimbledonu. Boj o nejprestižnější trofej na okruhu WTA ale Muchová nevzdává.
4: Tu chuť furt mám na to se vrátit a zabojovat o ten titul. Myslím, že si budu potřebovat teď pár dní odpočinout, fakt jsem na ty týdny teďka hlavně na té trávě z Berlína do Bad Homburgu, až sem to bylo náročný a cíl tam bude určitě US Open.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude převážně velká oblačnost, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. V závěru pak bude srážek ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 19 až 23 stupňů. V noci pak očekáváme většinou oblačnou, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Začátek týdne bude teplejší, přes den bude oblačno až polojasno, výjimečně počítejte s přeháňkama. Teploty v noci klesnou na 16 až 12 stupňů, v pondělí vystoupají na 22 až 26 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Havířově je uzavřená ulice Životická, probíhají tam stavební práce. Uzavírka potrvá do 23. července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásný. krásné nedělní poledne. V tuto chvíli vám přeje od mikrofonu také Vítek Goršanov a naladěn máte Český rozhlas Ostrava. No a jako každý den po 12. hodině startuje hudební pošta neboli pořad, jehož náplň je na vás, milí posluchači. Nechte zahrát vašim blízkým k svátku nebo k narozeninám. Dnes vidím v kalendáři Božka, takže pánové, vše nejlepší. Kdo dnes slaví narozeniny 12. července, taktéž přejeme hodně zdraví a štěstí a všechno nejlepší. Oslavencům bude zpívat na úvod Petr Novák, píseň Hvězdičko blízkavá, no a pak už je to na vás. Volejte 59 611 22 66. Přeji krásný poslech, krásnou neděli a dobrou chuť k svátečnímu obědu.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A jako první dnes bude vybírat a posílat písničku pan Honza. Vítám vás, dobrý den.
2: Já vás zdravím, Vítku, dobrý den.
1: Povídejte.
2: Já bych dneska chtěl zahrát pro lepší den a hezčí neděli písničku Majískovi, tedy mojí přítelkyni. Je to taková jako pěkná písnička, co jsme brali společně. My si rádi zpíváme, takže vlastně takhle jako k obědu bychom si vlastně chtěli nechat u vás zahrát.
1: Kdyby...
2: A vlastně nejen jako pro nás, ale pro všechny, co poslouchají a tu neděli tráví třeba stejně jako my.
1: Tak to je hezké, kdyby byla Morava, to je váš tip. Já myslím, že si možná i zatančíte u toho.
2: Je to dost možné.
1: Tak krásnou neděli vám i partnerce Joška Černý zpívá a vy se mějte hezky. Naslyšenou.
2: Děkujeme. Naslyšenou.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Paní Alena zavolala do hudební pošty. Dobrý den i vám.
2: Ano, dobrý den. Já zdravím všechny posluchače rádia, kteří jsou dneska v tom uplakaném neděli doma. Chtěli jsme dnes popřát naše kamarádce Libušce Binarové, která se 5. července oslavila krásných 80 let. Libuš, chtěli jsme ti k té dnešní oslavě ještě k dárku přidat hezkou písničku pro potěšení. Přejeme všechno dobré, pohodu a hlavně zdraví, které moc potřebuješ a ještě humor, který je nezbytný k životu. Přeji ti to kamarádky Alena, Radka, Drahuška, Vlasta a Hanka. Tak ještě jednou a děkuji za vysílání.
1: Děkujeme za zavolání, paní Aleno, děkuju. Mějte se hezky.
2: Taky, naschle.
1: Naslyšenou, paní Libušku, zdravíme. Zdeněk Svěrák se chopí slova a bude zpívat. Píseň Chválím tě, země má.
3: Chválím tě, země má.

máš závoj z oblaků. Hvězdo má párko zázraků. Na nebesích.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Naladěnu máte víkendovou nedělní polední hudební poštu. Hrajeme vám na přání. Teď zdravím Petru. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych chtěla zahrát písničku Bohemův sen pro moji babičku Danu Debaldovou do Havířova. Všichni zdravíme ze Šumavy s jejím synem Pavlem, Sašou, druhým Pavlem a pravnoučátým Maxíkem a Toníkem. A všichni vzkazujeme, že jí máme strašně moc rádi a že se na ní už těšíme.
1: Tak já věřím, že babička teď poslouchá. Pozdravy také posíláme do Havířova. Hrát a zpívat bude Veselka. Petro, my děkujeme, že jste zavolala.
2: Já taky děkuju.
1: Krásnou neděli, naslyšenou.
2: Taky naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte Hudební poštu, hrajeme vám na vaše přání. Paní Julii, teď vítám ve vysílání. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás, celou redakci a všechny posluchače, co tento krásný pořad poslouchají. Dnes posílám písničku pro paní Libuši Ulbrichtovou z Krava z Koutu, která měla v pátek jmeniny. Všechno nejlepší, Libuše. Hodně štěstí, lásky, pohody, spokojenosti a dobrého zdraví a krásných dní v životě ti přeje Julie celou rodinou. Vám děkuji za vysílání, za krásné pořady a všem přeji krásný nedělní den a naslyšenou.
3: Děkujeme, paní Julie, i vám krásnou neděli naslyšenou. No a paní Libušce bude zpívat Iveta Bartošová.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A další přání má na srdci paní Erika. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den, pane redaktore. Zdravím vás i posluchače Radia Ostrava a všem přeji krásný den. Dnes slaví 40 roků společného života manžele Věrka a Stáňa Plačkovi z Bolatic. Milí jubilanti, je tomu 40 roků, co jste stáli v Bolatickém kostelíčku po svém boku. Lásku a věrnost jste si slíbili a pak jste se políbili. Prsteny jste si vyměnili a pak jste se políbili. Syna Vojtu jste vychovali a celou svou velkou lásku mu darovali. Vy jste se někdy urazili, hned jste si navzájem odpustili. Všechno nejlepší, moc Božího požehnání, Pana Maria ať vás chrání a pomodlete se k ní pod ochranu Paní Marie a ona vás vždy pod svůj plášť přivine. To vám z celého srdce přeje celá rodina, teta Erika a Anička Kocurová. Děkuji vám a nashledanou, pane redaktore.
1: Děkujeme, paní Eriko, za krásné přání. Manželům Plačkovým rozhodně přejeme také ke krásnému jubileu všechno dobré a posíláme písničku.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A další přání v hudební poště vybere paní Marie. Vítám vás, krásné dopoledne, pardon, už poledne.
2: Děkuji, zdravím všechny posluchače i vás v rozhlase. Včera měla narozeniny paní Alena Bicanová z Vyškova. Milá Milado, já a kamarádky ze Sezanou Fridek-Místek i přejeme do dalších let mnoho štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti a posíláme písničku, za kterou děkuji a zas někdy naslyšenou.
1: Děkujeme za zavolání, paní Marie, krásnou neděli naslyšenou. Říční proud tady bude pro paní oslavenkyni. Zpívá Laďka Kozderková.

0: Tak tahle písnička se určitě hodí. Máme tady neděli, je léto v plném proudu a zpívali nám Laďka Kozderková, kterou doprovodil Karel Hála. Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava pokračuje, volá nám paní Milena. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače i vás v rádiu. Dnes slaví narozeniny naše kamarádka paní Iveta Palatová ze Středolesí. Ivet, přejeme ti hlavně zdraví, pohodu v kruhu svých nejbližších, radost z vnučky, veselou mysl a nápaditost. To vše ti přeji Rušarovi, připojuje se dcera s přítelem, s Helenkou a všichni, co tě znají a mají rádi. Děkuji vám za...
0: Nemáte vůbec zač.
1: A někdy nashledanou.
0: Budeme se těšit, paní Mileno, mějte se hezky, naslyšenou. Zdravíme paní oslavenkyni do Středolesí. Žalman a spol budou hrát a zpívat.

0: Naším pondělním dopoledním hostem bude Natálie Bernard, dlouholetá stylistka, propagátorka udržitelné módy, která stála u zrodu sítě charitativních secondhandů. To je její minulost, dnes žije jinak. Po prožité osobní ztrátě provedla životní inventuru. Na její nové začátky se jí bude ptát Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A taky rádio, které vám plní písničková přání v nedělní polední hudební poště. Paní Líbu, teď vítám ve vysílání. Dobrý den.
3: Dobrý den. Zdravím posluchače rádia a všechny z rádia lidi, co dělají venk, poslouchají rádio. A mám veliké přání pro manžele Burdovy z Fridlantu. A byla to paní Vlastička Burdová z Fridlantu. 11.7. si vzala pana Františka Burdu z Krásné. Je to pěkných 50 let manželství. Mnoho štěstí, zdravíčka, lásky, pohody, splnění přání do dalších 50 let. I přeji děti. Fanda s Renatou, Radim s Luckou, Janička s Andrejem a vnoučata. Michalka, Natalka, Radimek, Arturek, Vojtíšek. A připojujem se my sourozenci. Jarka s Vítou, s rodinami, Pavel s rodinou a já Líba s rodinou. A děkuji moc a nashledanou.
2: Děkujeme, paní Líbo, za zavolání. Zdravíme manžele Burdovi. Michal Tučný jim bude hrát a zpívat.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Směřuje pomalu, ale jistě do finále, ale ještě dvě písničková přání do 13. hodiny stihneme. To první má na srdci paní Anna. Vítejte, dobrý den.
2: Já vás taky vítám, pane Vítku, a děkuji, že jste nám to vzal. V Ostravě Hrabůvce oslavila svůj svátek paní Libuška Šmotková, která je moje dlouholetá pracovnice v pošty. Takže Libuš, přeju ti zdraví, štěstí, pohodu, všechno dobré. Děkuji ti za krásné přátelství. A v příštím týdnu oslaví krásné narozeniny paní Věrka Havlasová z Luglinova, která je moje dlouholetá sousedka, takže zdraví, štěstí, pohodu, radost, vnoučat, pravnoučat všech, to jí přejí, sousede z Kunčiček, celá její rodina, syn, dcera s rodinou a všichni. Děkuji za výběr písničky a naslyšenou.
1: Děkujeme paní Anno za zavolání naslyšenou. Veselka bude ráda zpívat oslavenkyním.

0: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.
1: A poslední dnešní přání v polední hudební poště má na srdci paní Eliška. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vítku, věděla jsem, že to vyjde, Argo to taky potvrdil, takže moc děkuji, že jste nás vzal. Já bych chtěla pozdravit do Prahy moji příbuzenskou rodinu, Evy a Vlaďušky, protože zítra tam má 2 měsíce nejmladší člen této rodiny. Takže maminko, tatínku, maminko Hanko, tatínku Honzo, já vám přeju malému Honzikovi, aby vám rostl, prospíval, aby byl zdravý, abyste z něho měli co největší radost. A celé rodině, všem v Praze vlastně přeji velké boží požehnání a ochranu Panny Marie. A pane Vítku, vám přeju pohodové odpočívání přes prázdniny a je písnička taky pro vás samozřejmě a pro celou rozhlasovou rodinku. A moc vám za to s Argoškem děkujeme.
1: Marcel Zmožek bude zpívat, jak jste si přála, paní Eliško. Mějte se krásnou neděli přeji a děkuji za přání.
2: Taky děkuji.
1: Naslyšenou.

Marcel Zmožek ukončil polední hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Pokud jste se nedovolali nebo jste zapomněli, nezoufejte, dneska po 17. hodině v podvečerní hudební poště budete mít možnost opět zavolat na linku 59 611 22 66 a poslat někomu písničku, třeba jen tak pro radost. Vysílání Českého rozhlasu Ostrava pokračuje, za malou chvilku jsou tu další aktuální zprávy, no a hned po nich začíná vaše oblíbené zámecké léto s Františkem Kinským, tak si jej užijte. Příjemné odpoledne.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Folklorní soubory kapely z Hlučínska a hlavně přehlídka tradičních řemesel a jarmark báječných originálních výrobků. Festival kultury a hlučínských řemesel zaplní už v neděli 12. července od 14 hodin Mírové náměstí v Hlučíně. Festival kultury a hlučínských řemesel. Akce je realizována s podporou Moravskoslezského kraje. Více na hlučinsko.eu.
2: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Prezident Pavel je přesvědčený, že se jeho vztahy s vládou po skončení summitu na to zlepší. Karviná nabízí 14 stavebních pozemků, vydraží je elektronicky v aukci. Cenu diváků vyhrál na Karlovarském festivalu dokument o Báře Basikové. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty do 26. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Prezident Petr Pavel věří, že se jeho spory s vládou po summitu NATO uklidní. Řekl to v debatě na slovenském festivalu Pohoda. Podle Petra Pavla je pragmatická spolupráce mezi ním a premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO důležitá pro prospěch celé země.
3: Prezident s premiérem mají řadu sdílených pravomocí, kdy jeden bez druhého nemohou konat. Takže já věřím tomu, že se po té zrušené atmosféře před summitové dokážeme vrátit k věcné diskuzi.
2: Karviná spustila elektronickou aukci 14 stavebních pozemků v lokalitě nad Vagónkou. Přihlášky je možné podávat nejpozději do 13. srpna a vyvolávací cena je 1500 korun za metr čtvereční. Zájemci si parcely mohou prohlédnout osobně 29. července a 5. srpna. Uvedla to mluvčí magistrátu Monika Danková. Lidé na aukčním portále najdou i návod, jak se elektronická dražba pozemků provádí. Divákům se letos na festivalu v Karlových Varech nejvíc líbil dokument Heleny Třeštíkové o zpěvačce Báře Basikové. Dali mu nejvíc hlasů v divácké anketě deníku Právo. Podle režisérky Třeštíkové je film upřímnou zpovědí.
4: Bára byla absolutně autentická.
5: To víš jenom ty. To je jenom vždycky tady pro tenhle ten filmový deník.
4: Takže ona to vlastně pojala jako takovou svoji zpověď, ať se děje, co se děje, a tam jsou i věci, které nejsou pro ní třeba úplně příznivý, tak jestli to nechtěla vystříhnout, tak ona říkala, že asi bych to chtěla vystříhnout, ale z života to taky nevystříhnu, tak to tam v tom filmu necháme.
2: Stříbrnou pamětní minci nově dostane každý novorozený obyvatel městské části Ostrava Jih. Prvních 350 kusů už vedení obvodu převzalo od výrobců z České mincovny. Na vítání občánků je podle mluvčí Ostravy Jihu Ilony Honusové budou dětem rozdávat od poloviny srpna.
6: Pro nově narozené občánky městské části Ostrava Jih máme připravené stříbrné mince s dětskými motivy. Nechybí ani nápis Jižánek, který dětem vždy připomene, kde vyrůstali.
0: Počasí.
2: V noci očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačno, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Začátek týdne pak bude teplejší, přes den bude oblačno až polojasno, výjimečně počítejte s přehánkama. Teploty v noci klesnou na 16 až 12 stupňů, v pondělí vystoupají na 22 až 26 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme, provoz je bez vážných komplikací. Pokud přeci jen o nějaké komplikaci víte, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
7: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Vhled do historie a podnět k výletu vám nabízí František Inský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno více jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli 1000 lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu? A nebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba.
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě, jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně, i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla tamše A v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi dva dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jsem, jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty ryskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct, ale tam se to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní a tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly stejně jako dveře a některé se museli dělat nově.
2: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
2: No to se nedá koupit v hobby marketu.
1: To se nedá koupit, ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a, to, a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
2: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
2: No je to tu krásný.
1: Děkuju, díky.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byly vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku

0: tyhle příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz. A vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl jsem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
1: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
0: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak připsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
2: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
3: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
4: Bylo ve hře víc zámků, po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
3: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Zaprvé věžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Oprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten. Myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
4: Ale taky té práce před vámi muselo být.
3: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
4: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
3: Šel bych do toho hrát znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
4: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
3: Nic, protože každý musí mít koupit zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč si to kupuje, proč si to pořizuje, no, on se nemusí kupovat, to může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
4: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?

0: V 80%.
1: Tak to už se blížíte k cílové rovince.
0: Ano.
1: Jak se tu bydlí?
0: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. A zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dost dobrý, je to hodně dobrý.
1: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
0: Já to pravidelně teda střídám po jistých obnových, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivé místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění, takže nic tady ještě není definitivní.
1: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
0: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
1: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomínám na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
0: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, jakoby pro zasmání. Ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě, no blízko Paříže nebo Říma.
1: Takže jako Schönbrunn nebo Louvre by se vám líbil?
0: Jo, no.
2: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
0: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
1: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
0: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
1: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelánek Lazarovic.
0: Moc rád, že to zní dobře, ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přeměnuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
1: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
0: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to se tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo, zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat, tak je to tam pod výtvarníka Radouského, tak je tam nahoře napsáno.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mi je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo pletami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty bude manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách, si dozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestní okolo, nezazvoním.
3: Tak ho vyčenichá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestní ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: Opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Mluvíte? Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšeli mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: No a já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a víš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvoje tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země několik let ve vyhnanství. Tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině. Rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky. Umí rozebrat kolo. Tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Clement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol. Nebo každý rok alpskou jízdu. Nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca, získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně z velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: Je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolecenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel. To jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsuo Onyariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, který připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak to jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány? Nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Je velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře je jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor. Hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Je takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě, ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřili, Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kouskovalhota, ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi 2 roky, to jsou tady ty 2 menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratům.
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu nedostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně, druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkové vodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty 2 paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď se sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází, se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace, co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Za nepřipoutaného psa můžou dostat řidiči v Česku pokutu až 2000 korun. V Havířově začíná letní odstávka teplé vody. Na Osobašsku dnes skončí letní dobrovolnická brigáda. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Domácí zvířata musí být při cestách v autě bezpečně připoutaná. Policisté to připomínají v souvislosti s letními dovolenými. Při nedodržení pravidel můžou řidiči udělit pokutu až 2000 korun. U nepřipoutaného psa nebo kočky je také výrazně vyšší riziko, že nepřežije i menší dopravní nehodu. Podle dopravního policisty plukovníka Jana Straky je hlavní, aby zvíře nedosáhlo na řidiče.
2: Psi jezdí na předních sedadlech, mohou se leknout, v případě, že někdo vedle zatroubí, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
0: Psa je možné bezpečně zafixovat speciálním bezpečnostním pásem, který se připne k postroji, ale také mříží, která oddělí kufr od zbytku interiéru nebo klecí. Pro kočky se zase hodí přepravky. Veterináři také varují, že při nárazu je prakticky nemožné udržet mazlíčka na klíně. V Havířově dnes večer začíná pravidelná odstávka teplé vody. Společnost Veolia chystá údržbu a plánované opravy na zařízeních pro rozvod tepla. Lidem přestane téct teplá voda ve 20 hodin. Odstávka potrvá nejpozději do úterka 14. července. Dobrovolnická brigáda Summer Jobs na Osoblažsku dnes končí. Projekt zamířil do regionu poprvé a zájem pomoct místním lidem projevilo více než 100 dobrovolníků. Nemají nárok na honorář a ubytování si platí sami.
3: Lidé se mají tady třeba hůře než v jiných částech České republiky a tak je pro mě důležité využít svoje mladé síly a vyrazit takhle pomoct.
4: Honza jsem přijel s Vlašimi u Prahy a nasekat dřevo pomohl seniorce Janě. Ta má velký pozemek a několik budov a sama už na to téměř nestačí. Nové pomocníky chválí.
5: Jsou usměvaví, šikovní, vůbec žádné práce se nebojí. Prostě super, super.
4: Pořadatelé brigády si vybrali Osobašsko záměrně. Jezdí pomáhat hlavně do lokalit se stárnoucí populací a odlivem obyvatel. Z Osobašska Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Slovenská herečka a bývalá diplomatka Magda Vašáriová převzala cenu prezidenta filmového festivalu Karlovy Vary. Na pódiu velkého sálu hotelu Termal si připomněla všechny své role.
6: Ten zoznam tých, obrovský zoznam filmov, i ja si niektoré ani nepamätám, to som natočila behom 26 rokov. A potom ma požiadal Václav Havel, aby som sa vlastne vrátila do nejakého iného sveta. A ja som veľmi šťastná, že som mohla začať presadzovať v roku 1990 úplne novú zahraničnú politiku Československej republiky.
1: Počasí.
0: V noci očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačno, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Začátek týdne pak bude teplejší. Přes den oblačno až polojasno, výjimečně počítejte s přehánkama. Teploty v noci klesnou na 16 až 12 stupňů, v pondělí vystoupají na 22 až 26 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Porubě se před křižovatkou ulic Opavská a 17. listopadu ve směru do centra Zar srazila dvě osobní auta. Počítejte na místě s možným zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: A tak mě napadlo, když jsem se dnes dopoledne podíval na teploměr venku 18 stupňů Celsia. Vzpomínáte přesně před 14 dny v neděli, tuším, že to bylo 28. června, to bylo o 20 stupňů víc, 38 stupňů Celsia. Tak to jsou extrémy, vidíte. Krásnou neděli i navzdory počasí, které je dnes spíš takové pošmourné a uplakané vám. Ze studia Českého rozhlasu Ostrava přeje po Lucii Kociánové také Vítek Goršanov. Nedělní, tedy víkendové odpoledne v plném proudu. Připraveni jsou Valdem Jamar Matuška, Iveta Bartošová, Mike and the Mechanics, Petr Muk, Žalman a spol. A ti všichni vám zahrají a zaspívají pěkné písničky. A podíváme se také do krás našeho kraje. Jeden z nejlepších způsobů, jak si prohlédnout město, je z výšky. Tento zážitek nabízí i v Bílovci, kde se můžete kochat pohledem z věže kostela svatého Mikuláše. A my vás už za chvíli poměrně detailně seznámíme s tím, jak vypadá krásné město Bílovec a okolí z ptačí perspektivy.

0: V nedělním odpoledni na vlnách Českého rozhlasu Ostrava vás v tuto chvíli zveme na prohlídku Bílovce a okolí. A nemusíte kvůli tomu ani urazit mnoho kilometrů. Stačí vyšlapat zhruba 140 schodů na ochoz věže kostela svatého Mikuláše ze 14. století. Uvidíte odtud třeba až na zalesněný kopec Hubleska, kudy vede naučná stezka. Nebo kopec Cvrček, který dříve sloužil co by základna pro fotografy. Vedoucí Bíloveckého informačního centra Monika Hořínková si o tom nahoře na vyhlídce povídala s redaktorkou Ivou Havlíčkovou.
1: A my půjdeme s Monikou Hořínkovou, vedoucí muzea a turistického informačního centra, po tom ochozu vyhlídkové věže. Takže my jsme ve výšce jaké? Paní Hořínková, zhruba?
2: Nachází 31 metrů a celá věž má 50,7 metrů. To znamená, že ještě 20 metrů je nad námi, ale ten ochoz je ve výšce 31 metrů.
1: A další možnost tady výhledu na okolní obce.
2: Tady bych upozornila na výšině, který vlastně můžeme vidět tam v dálce. Jestli vidíte tam tu chaloupku, a půjdete doleva, tak tam jsou jediné takové tři stromy a u toho největšího stromu se týčí takový stožár. Na něm je pověšena česká vlajka a je to kopec Výšina. 393 metrů nad mořem.
1: Vidím, ano.
2: Jinak samozřejmě můžeme se podívat na krásné historické gymnázium, které letos slaví svých 80 let, protože bylo založeno Matici Opavskou roku 1946. Předtím tam byla chlapecká měšťanská německá škola, kde krásně vidět na nemocnici Bíloveckou, která taky pochází ze začátku 20. století, takže jdou tady krásně vidět právě i ty staré budovy, základní škola Tomáše Garrigua Masaryka, která byla postavena ve 20. letech 20. století, byla to první česká škola tady u nás ve městě, takže ten výhled je opravdu krásný.
1: Tak jdeme kolem dokola, tak co nabízí tady ta strana věže?
2: Bleska, zalesněný kopec. A z toho kopce jde taky krásně vidět, je tam i houpačka, kdyby se navštěvníci chtěli projít naučnou stezku Hubleska, tak určitě vřele doporučuji, je to cesta k hezkou přírodou, dostanete se až do obce Bílov, kde je rozhledna Kaní hora, na kterou tam taky můžeme vidět a zpátky se můžete dát po křížové cestě zase zpátky do Bílovce. Celý ten okruh bude mít kolem 7 kilometrů, když to půjdete ze začátku vlastně té křížové cesty.
1: Vy jste říkala, že je tam nějaká houpačka?
2: Je, akorát nevím, jestli to úplně každý najde. Když půjdete tímhle sem Hubleska, tak zhruba mezi třetím a čtvrtým zastavením nepůjdete jako kdyby po té naučné stezce, ale vede tam chodníček, který jako kdyby míří dolů k poli, protože celou tu první etapu jdete mírně do kopce. A tam, když půjdete po té vyšlapané stestičce, tak tam opravdu narazíte na začátku lesa na takovou krásnou velkou houpačku. Při osobě se tam krásně vejdou, kde se můžete posadit a můžete rozjímat a dívat se opravdu na ten Bílovec z té druhé strany, ne z té kostelní věže, ale je to taky opravdu moc pěkný výhled.
1: Spousta pozvánek i na výlety tady odsaď, takové typy, kam se člověk může vydat.
2: Jasně, protože mimo naučné stezky Hubleska máme i naučnou stezku u dolí Jamníku, kde se vlastně dostanete do obce Bítov a je to taky naučná stezka, která je moc hezká. Chvilku jde do kopce, ale potom vede tím údolím, kterým se vlastně dostanete až do obce Bítov. Takže určitě obě naučné stezky i Hublesku, i naučnou stezku Jamníku vřele doporučuju. Jinak tady bych ještě upozornila, je tady krásný výhled na firmu Masak, která je v Bílovci už od roku 1863, takže taky jedna z důležitých součástí historie našeho města. A název Masak znamená Matthias Salcher a synové akciová společnost, je to teda německá zkratka a je to podle zakladatele této firmy, pana Matthiase Salchera, který vlastně tuto společnost založil. Akciovou společností se stala až roku 1910. Po druhé světové válce byla součástí národního podniku Kohinor a po sametové revoluci se opět vrátila k tomu svému názvu Masak a teď v současné době má ve svém názvu obě firmy i Kohinor i Masak.
1: Ikonické logo je na fasádě budovy.
2: Ano, s dívkou s knoflíkem v oku.
0: Ukazuje Monika Hořínková z Turistického informačního centra v Bílovci. Po písničce se za ní ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava vrátíme přímo na ochoz věže a vydáme se tam ještě jednou. Tak se těšte.

0: Do Bílovce jsme dnes odpoledne zamířili ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Dominantou tamního náměstí je více než 50 metrů vysoká věž kostela svatého Mikuláše. Nabízí zajímavý pohled nejenom do širého okolí, ale také na historické centrum města. Třeba na domy na náměstí, které přišly v 19. století o svá podloubí. Nebo na znak města vytvořený z barevných květů, který právě při pohledu z výšky vynikne. Nahoře na věži natáčela s Monikou Hořínkovou, vedoucí turistického informačního centra Bílovec, naše kolegyně, redaktorka Iva Havlíčková.
1: Já tady z výšky vidím i náznak města Bílovce, ano. Čili zavinutou střelu.
2: Ano, přesně tak. Vždycky se snaží naši zaměstnanci, kteří pečují o zeleň, tam vytvořit znak našeho města, aby to tak krásně vlastně z toho vrcholku bylo vidět.
1: Ano, znak města z kytiček vytvořená. Výhled z věže tady.
2: A jinak, na co se ještě tady můžeme podívat, je krásně vidět naše bílovecké nádraží. Budova, která je červeno-šedá, tak to byl kdysi vlastně mlýn, nyní je to restaurace a hotel GTC. Naproti nám vidíte cihlovou budovu, kterou Bílovci všichni znají pod názvem Špačkova vila. A samozřejmě náš zámek, muzeum, kde krásně vidět ten protější kopec, který vidíme tam, tomu se říká Na cvrčku. A je to vlastně kopec, když se podíváte na nějaké historické fotografie, tak většinou vlastně z toho kopce se ty historické fotografie nejvíce fotily, aby tam byl celý záběr vlastně na naše město. Jinak místo té kašny tam dříve stál pranýř, byla tam taky socha Panny Marie a Jana Nepomuckého, které jsou od roku 1939, kdy se právě poprvé dráždilo naše náměstí, tak jsou už od té doby, od toho roku 1939 přemístěny ke kostelu. Radnice jde nádherně vidět.
1: Takže jediná budova s původním zbytkem, podloubím.
2: Se zbytkem podloubí.
1: To se zazdívalo z praktických důvodů?
2: To se zazdívalo z toho důvodu, že měli tam vlastně obchůdek v těch prostorách a oni to podloubí zazdili a tím pádem si zvětšili ten svůj prodejní prostor a měli to zastřešené, takže pro ty lidi to bylo samozřejmě daleko pohodlnější. A když půjdete do kavárny a knihkupectví Monami a podíváte se na ty stropy, tak tam nádherně uvidíte, jak to podloubí bylo válkem, protože tam je krásně přiznáno, takže to vždycky doporučuju, když se návštěvníci podívají, jak to podloubí bylo široké.
1: Tak.
2: Tady je tak krásně vidět ta rozhled na Bílov, o které jsem vykládala, to je vlastně tam naproti takový ten velký stožár, to je rozhled na Bílov, která se nazývá Kanihůra. Jde tady vidět Radhoš, Smrkněhně, Veřovické vrchy a zase se můžeme podívat na Hublesku a z těch blížších částí cesta do Studenky, jde tady vidět základní škola Komenského ze 70. let 20. století, sportovní hala, naše kino, bílovecké kino Radost, kde dříve vstával pivovar, jediný pozůstatek starého pivovaru, je tady ten domek s tou spravenou černou střechou. Pod budovou kina jde vidět plechová střecha a žlutá fasáda domku, to je naše školka, ta je taky ze začátku 20. století. Jinak budova naší městské knihovny, to je ta, dalo by se říct, nejvyšší po pravé straně, taková bílá budova, tak to byla dříve dívčí německá škola a od roku 2015 tam byla přemístěna právě budova městské knihovny.
1: A jak je vlastně věž svatého Mikuláše přístupná?
2: Tak věž je přístupná každý víkend a státní svátky od 11 do 4 hodin, kdy tady je neustále služba průvodce. Můžete si vstupenky koupit přímo u průvodce, nemusíte jít do informačního centra. A jinak po domluvě, když se ozvete na naše informační centrum minimálně den předem, my zkontaktujeme našeho průvodce a je možná i individuální prohlídka mimo ty klasické navštěvnické dny.
1: Dodává Monika Hořínková z Bílovce, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Hostem naší rozhlasové poradny bude módní návrhářka působící mimo jiné v Příboře Lada Vivialová. Společně probereme nejen to, jak nám vhodné materiály oděvu mohou pomoci v letních vedrech, ale třeba i koncept takzvané pomalé módy. K poslechu zve Romana Kubicová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

A v nedělním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava si za malou chvíli uděláme výlet do roku 1926. Přesně před 100 lety totiž probíhala v našem kraji výstava, která ohromila davy lidí. No a hned po písničce tady budou další historky z historie.

0: Před námi je historka z historie. Ta dnešní se odehrála za první republiky v místě, které byste dnes jenom těžko hledali, ale přesně před 100 lety právě tohle místo navštívilo více než 100 000 lidí. Tak schválně vrtávám hlavou, kde to jen mohlo být. Kolega Vladimír Šmehlík nám prozradí více.
1: Historky z historie.
2: Je červen roku 1926 a tramvaje od Ostravy i Karviné, vlaky od Bohumína i Těšína praskají ve švech. Davy lidí mají jediný cíl. V Orlové začala velkolepá průmyslová, živnostenská, kulturní a hospodářská výstava Těšínska a Ostravska. Už rok před zahájením výstavy je ve městě ustaven 36členný výkonný výstavní výbor. V jehož čele stanul orlovský starosta a zároveň ředitel tamního českého gymnázia Jan Jařabáč. Na Cingrově kopci, na dohled od evangelického kostela, vyrostlo na pronajatých pozemcích místního sokola a vítkovických kamenúhelných dolů výstaviště s 24 výstavními pavilony, několika výčepy, restauracemi, kavárnou, cukrárnou a uzenářstvím. V samém středu výstaviště se mohli návštěvníci kochat moderním vodotryskem a také hudebním altánem, ve kterém vyhrával slavnostní orchestr. Součástí výstaviště byl i stadion, kde se konala řada sportovních utkání a také zábavní park s tobogánem, s tunelovou drahou, kolotoči nebo třeba opičím divadlem. Především děti mohly na cvičených opicích v roztodivných kostýmech předvádějících různé akrobatické kousky oči nechat. Hlavní výstavní pavilon, postavený orlovským stavitelem Matějem Kabátkem, byl věnován expozicím místních těžebních společností. Po stranách i v průčelí pavilonu se nacházela řada ochozů, kde se prezentovaly menší firmy z celého Těšínska i Ostravska. Záštitu nad tímto velkolepým podnikem převzala ministerstva průmyslu, obchodu a živností, veřejných prací, osvěty a školství a také ministerstvo zemědělství. A není divu, když členy čestného předsednictva výboru výstavy byli například ředitel vítkovických železáren Adolf Sonnenstein, poslanci parlamentu i samotní ministři a po jejich boku básník Petr Bezruč. Konec konců Orlová té doby nebyla žádným bezvýznamným městečkem. Naopak, na celém Těšínsku i Ostravsku byla považovaná za centrum školství, průmyslu a obchodu. Konec konců měla i nejhustší síť středních škol v širokém okolí. A kromě studentů se sem rádi sjížděli za nákupy lidé z celého kraje. Řada českých, německých i polských škol poskytla výstavě i své prostory, ve kterých se nacházely expozice výtvarného umění, muzejnictví nebo třeba zemědělství. Výstava byla slavnostně zahájena v neděli 27. června a přestože její oficiální program trval do 8. srpna, tak prostory hlavního výstaviště byly přístupny pro širokou veřejnost až do konce léta. V neděli 15. srpna v 8 hodin večer prochází branou výstaviště i orlovský horník Jan Ruta. V ruce drží vstupenku s pořadovým číslem 100 000. Na město, ve kterém tehdy žilo pouhých 10 000 obyvatel, to byl nevídaný úspěch. Orlová se i díky výstavě stala městem, které znala najednou celá republika a jen těžko by tehdejší člověk věřil, že to moderní a bohaté město v druhé polovině 20. století kvůli těžbě uhlí téměř zanikne. Na místě někdejšího výstaviště dnes najdete les. Zmizela šachta, sokolovna, synagoga i polská škola. Tramvajové koleje zarostly houštím a jediné, co v místě dodnes najdete, je mírně nakloněný evangelický kostel.
0: Slyšeli jsme historku z historie, kterou pro vysílání Českého rozhlasu Ostrava připravil náš kolega Vladimír Šmehlík.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: by, jak žil bych rád.
1: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi

čteš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisící.

0: A také v nedělním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava nesmí chybět aktuální a podrobné informace o počasí. Jaké je a jaké bude, tak na to nám teď odpoví Roman Volný, meteorolog z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kterého máme teď na telefonu. Přeji vám dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak aktuální situace v našem kraji, jaká je?
1: Tak je to rozmanité, ta jihovýchodní polovina kraje tady máme zataženo, ještě je to s poměrně četným deštěm, přeháňkami. Na Bruntálsku, Krnovsku, tak tam je těch přeháněk méně a také oblačnost se tam protrhává. Teploty tam vystoupily až ke 23 stupňům, zatímco tady u nás na tom Ostravsku to bylo zatím jen k 18 stupňům. Vítr to provází většinou slabý severní směru s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: Jaká bude noc na zítřek a jaký bude start nového pracovního týdne?
1: Měli ve večerních hodinách potom postupně ustávat, slábnout, no a v průběhu noci by už se měly vyskytovat jen výjimečně nějaké ty přeháňky. Oblačnost by se mohla začít trošičku protrhávat, ale každopádně úplně modrá obloha to nebude, no a v průběhu noci očekáváme teploty většinou někde od 16 do 12 stupňů, vítr to bude provázet stále slabý severní nebo severozápadní do 4 metrů za sekundu, no a zítra potom očekáváme stále zvětšenou oblačnost, jen přechodně polojasno, ale vypadá to, že zítra by už se jen výjimečně měly vyskytovat přeháňky, k večeru potom oblačnosti bude ubývat. Zítra by také snad už mělo být o něco tepleji, teploty v odpoledních hodinách někde mezi 22 až 26 stupní Celsia v 1000 metrech na horách, teplota kolem 18 stupňů a vítr to bude provázet slabý, během nepřechodně mírný, severní až severovýchodní, většinou s průměrnou rychlostí do 5 metrů za sekundu.
0: Takové tedy bude pondělí 13. července. Co nabídnou další dny, co můžeme čekat v úterý a jak bude ve středu?
1: Bude se nám oteplovat, ale přidají se k tomu postupně přeháňky a pravděpodobně i bouřky, zejména v úterý. Tam očekáváme oblačnou, přechodní, polojasnou a v odpoledních hodinách to vypadá na přeháňky, možná i nějaké ty bouřky. Noční teploty stále od 16 do 12 stupňů, ty nejvyšší denní potom na letních hodnotách od 24 do 28 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, během nemírný, severní až severovýchodní do 6 metrů za sekundu, ale v těch bouřkách může přechodně zesilovat. A velmi podobné počasí ještě i během středy, převážně oblačno, bude to s místníma přeháňkami, možná také bouřkami, večer budou srážky potom ustávat a mělo by začít ubývat oblačnosti. Noční teploty od 17 do 13 stupňů a ty odpoledne potom mezi 23 až 27 stupní Celsia. Ten vítr stále zpočátku slabý, ale v průběhu dne přechodně zase mírný od severu severovýchodu s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
0: Říká meteorolog Roman Volný z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Moc vám děkuji za aktuální a vyčerpávající a podrobné informace o počasí a přeji klidný zbytek neděle.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V Česku přibývá vůdců lodí pro rekreační plavbu. Vnitroblok v Ostravě Mariánských horách prochází přestavbou. Ve Frýdecko-Místecké bazilice dnes začíná letní cyklus varhanních koncertů. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty do 26 stupňů. Dobré nedělní odpoledne přeje Lucie Kociánová. V Česku přibývá majitelů motorových lodí. Mohou se plavit po českých řekách, kanálech, přehradách a nádržích. Případně můžou využít rozšíření na dovolené u moře ve vodách u pobřeží. Například termíny teoretických státních zkoušek v létě jsou už plné, pokračuje ředitelka státní plavební správy Klára Kroupa-Němcová.
2: Přibyde v naší evidenci kolem 3,5 tisíce nových držitelů průkazu způsobilosti. Celkem je to nějakých 71 tisíc držitelů průkazu vůdce malého a rekreačního plavidla v České republice.
0: V Ostravě Mariánských horách se stavbaři pustili do rozsáhlé přestavby vnitrobloku mezi bytovými domy. Zanedbaný dvůr v části zvané Havana chce obvod změnit na přívětivé místo bez bariér. Práce stavbaři dokončí během letních prázdnin.
3: Kompletní výměna dlažby celý prostor přizpůsobí i pro lidi s pohybovým omezením. Pro místní je důležité taky to, že ze dvora zmizí jinam popelnice a s nimi i nepříjemný zápach, kvůli kterému ve vnitrobloku nechtěli trávit čas. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Tragický požár na jihu Španělska v provincii Almeria se dál nešíří. Informoval o tom předseda regionální vlády v Andaluzii Juan Manuel Moreno. Při požáru zemřelo nejméně 12 lidí a dalších 23 se stále pohřešuje. Podle posledních informací oheň zničil na 7 000 hektarů půdy. Podle Morena se zhruba 1 000 evakuovaných obyvatel bude moct postupně vracet do svých domovů. Bazilika ve Frýdku-Místku bude hostit letní cyklus varhaních koncertů. Na každém z 5 koncertů se představí jiný interpret varhaní a duchovní hudby. Jako první dnes odpoledne vystoupí skladatel a improvizátor David Postránecký. Jeden z koncertů se odehraje také v rámci druhé velké frýdecké pouti 16. srpna. Pokračuje organizátor a varhaník Miroslav Maňousek.
4: My jsme se rozhodli, že teda to nebude jenom o varhanách. Přizvu si k sobě kolegu tenoristu z Brna, Pavla Valentu, a kolegyni houslistku Zdislavu Přátkovou, se kterými předvedeme také nějaké mariánské skladby, které se vyloženě hodí k té mariánské pouti.
1: Počasí.
0: V noci očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačno, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Začátek týdne pak bude teplejší, přes den bude oblačno až polojasno, výjimečně počítejte s přehánkami. Teploty dnes v noci klesnou na 16 až 12 stupňů, v pondělí pak vystoupají na 22 až 26 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Opavě v ulici Ostravská narazilo auto do sloupu, projíždějte tam opatrně. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Naladěn máte stále Český rozhlas Ostrava. Vítek Goršen vám také přeje hezké odpoledne a příjemnou neděli. Rozhovory se zajímavými a inspirativními osobnostmi nabízíme pravidelně v našem nedělním odpoledním vysílání. No a ani dnešek nebude výjimkou. Ostravská výtvarnice Lucie Sabev vrátila život starému jasanu v zámeckém parku v Lipníku nad Bečvou. Vytvořila z jeho kmene mimo jiné 3 Venuše. A my se s ní v našem programu setkáme už za malou chvíli. Krásnou neděli vám všem.

0: Na začátku prázdnin se v Lipníku nad Bečvou uskutečnila v galerii Konírna vernisáž výstavy ostravské výtvarnice Lucie Sabev. Pro návštěvníky připravila umělkyně také překvapení. Z kmene starého jasanu vyřezala umělecká díla. Na vernisáž i do tamního zámeckého parku se za ní vydala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Misařová.
1: Jsme v zámeckém parku v Lipníku nad Bečvou. Dobrý den, pane vojáčku, pěkně zdravím. Jak se vám tady líbí?
2: To jsem v životě nevěděl, že tady je taky krásný park, taky krásný zámeček tu je a taky pěkný městský úřad, protože já jsem jezdil kolem nádraží a tam to takové pěkné nebylo.
1: Ještě se svou paní a s kým jste to přijel na vernisáž své dcery?
2: James, náš pejsek James.
1: My vám děkujeme za Luci.
3: Děkuju.
1: Jak se vám líbila ta dnešní slavnost?
3: Krásné, já jsem brečela.
1: Dovedla jste si představit, jak velké jsou ty sochy?
3: Já jsem trnula strachy, jak ona tam zapasí s tou pilou.
1: Kolik ona váží, Lucinka, jak je vysoká?
3: No, ani 50 kilo nemá.
1: A tady tato výstava v této nádherné výstavě?
3: Nádherné, krásné.
1: Tak vám za Luci děkujeme. Lucie, pěkně zdravím.
4: Pěkně zdravím.
1: Před malou chvíli začala vernisáž pod tou střešní zahradou v galerii. Ale tady v zámeckém parku jste dala život zase znovu jasanu.
4: Ano, jasan, který tady dříve stál, tak se sem vrací v jiné formě.
1: Jaký je příběh?
4: Před 3 lety jsem měla tady výstavu v galerii Konírna a šla jsem se projít do parku s paní Polcerovou a viděla jsem tady ležet ty nádherné kmeny. A já jsem ji požádala, zdali by bylo možné z toho vytvořit sochy, které tam spí v těch stromech. Tak jsem oslovila pana starostu a požádala jsem, zdali by to bylo možné zrealizovat a po 3 letech se to realizovalo. Byl to jasan, který měl přibližně do 200 let, velmi nádherný strom, který bohužel byl napadený nějakým dřevokazným hmyzem, takže se musel zbořit, aby neohrožoval lidi, kteří tady do parku chodí, a tady ležel.
1: A můžu si na ně sáhnout, to je krásná určitě, tvář, určitě. Tak pěkně zkosené a zezadu přece jenom obrůstá, tak ano, to bude nějaká koruna, asi vlasy.
4: Já bych to tak typovala, že naroste hustá hříva.
1: Vás se taky zeptám, vy víte o tom, co se skrývá tady?
5: Skrývá a víme i, jak to vzniklo tady, je to úžasné.
1: Jak vypadají ty dvě lipnické Venuše?
6: Je to velkolepé, je to něco jiného, kdybychom měli se přijet na tu vernisáž, podívat jenom na to, tak to stojí za to.
1: Je to prostě Lucie v Lipníku.
4: Z těch odřezků toho stromu, když se to opracovávalo a dobývalo se to z nitra toho stromu, tak odpadávaly různé kusy dřev, které byly naprosto dokonalé. A čím se člověk dostával do hloubky k srdci toho stromu, tak tím ty kusy byly zajímavější. A z toho vznikly objekty, které jsou nyní součástí mé výstavy.
1: Ty skulptury, které jsou jednak ze dřeva, jednak z kovu.
4: A ještě je to doplněno kamenem.
1: Pojďme ještě k těm lipnickým venuším, nebo tak jste je nazvala. Jedna velká, s pořádným zadkem, jak se patří na venuši.
4: Tak prsíčka má spíš minimalistické, to pozadí má opravdu hodně monstrozní, ale tak by to venuše měla mít.
1: Tak ta měří kolik?
4: Něco k 5 metrům.
1: A ta druhá menší, která je přikrytá?
4: 2,40 metry.
1: A potom tady, co to bude, až to bude?
4: Jsou to takové pramice, které budou sloužit jako lavičky.
1: Zůstanou v tomto prostoru?
4: Ano, ano, jako součást, protože byly taky dříve součástí toho stromu.
1: Takže vlastně ten jasan, který tady rostl, tady zůstává, ale v podobě venuší?
4: 3 venuší, protože tří venuší. Jedna dřímá v tom pařezu, protože to je ta matka.
1: A tam už se začíná hrát a už to slyším. Kdo to zpívá?
4: Lucie Kraftová, která mi přijela zahrát na mou výstavu.
1: Složí asi písničku.
4: Takže bych byla ráda, kdybychom si ji zašli poslechnout.
1: Začaly zvonit zvony zde v Lipníku. Lucie, vy jste složila píseň výtvarnici Lucii Sabevové k té dnešní výstavě.
7: Ano, je to tak. Je to mým poděkování za pozvání a za to, že Lucie Sabev vůbec chce, abych jí hrála a zpívala i cokoliv jiného. Tak jako poděkování skládám píseň na téma vernisáží. Vlastně poslední vernisáž byly Jinokraje. Písnička se jmenovala úplně stejně jako výstava.
1: Jinokraje to bylo v galerii
7: a výstebníku. Ano. A dneska v Lipníku, tady v Konírně, nebyla stejnojmenná písnička jako vernisáž Skrze naskrz, nýbrž Venuše. Píseň odkazuje na sousoší, které bude odhalené v srpnu tady v Lipníku a bude to sousoší lipnických venuší.
1: Je to z toho jasanu, který tam rostl a pomohla jim na svět Lucie.
7: Ano, Lucie je odrodila, protože ona má neskutečný dar v těch stromech a v tom dřevě vidět ten život. A jasan byl zmíněn právě i v písničce.
1: Lucie, jak na vás působí tato výstava, která tady potrvá až do konce srpna?
7: Celá tahle výstava na mě působí lehce odlišně od toho, co Lucie normálně tvoří. Byl přidán materiál dřeva a kovu. Působí to na mě krásně, rozhodně chci vidět další takové prvky na vernisážích od Lucie.
1: Tady to stojí za to zajet vždycky, protože to je opravdu magické místo.
7: To rozhodně.
0: Do Lipníku nad Bečvou se za ostravskou výtvarnicí Lucí Sabev a jejími díly vrátíme opět po písničce.
8: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: skrz naskrz, přesně tak to nazvala ostravská výtvarnice Lucie Sabev svoji výstavu, která je nově k vidění také v galerii Konírna v Lipníku nad Bečvou. Vytvořila také z kmene starého jasanu díla, která nově zdobí tamní park. Na vernisáž výstavy, která potrvá do konce srpna, se vydala i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Misařová.
1: Lucie, v těch posledních dnech, co se muselo ještě vychytávat?
2: Díky tomu, že jsem ořezávala nebo vytvářela ty lipnické venuše, tak v těch odřezcích jsem najednou viděla naprosto nádherné objekty, což pro mě znamenalo vyrobit k tomu stojny, jít znovu do kovárny, kde jsem si ty stojny vyráběla. A v průběhu vznikly i dva ptáčci. Jeden je usazený nad zrezlém listu, který působí jako stará kapradina, a druhý je usazený do kamene, který jsem před několika lety dostala přátel z Chorvatska, a levituje nad tím na drátku.
1: To je ale krásný kámen.
2: To mi dovezli přátelé, pro které jsem dělala sochy z třešně na jejich zahradě v Ostravě Michalkovicích.
1: To jsou ty kočky? Ne?
2: Ano, to je kočka dvou tváří a muž a žena. Je to vlastně stejný příběh, jako je tady s jasanem. Ten strom tam dříve rostl, z důvodu nakažení dřevokazným mizem se musel zbořit a vrátil se na tu zahradu v jiné podobě.
1: Tak přátelé vám dovezli tento kámen a teď tady nad ním létá z kovu vytvořený ptáček. A ta dírka, jak jste to tam uchytila?
2: Ta dírka už tam byla, protože ten kámen na něj šplouchalo moře, tak vymlelo dírky a já jsem jenom zasadila do dírky.
1: Dneska na vaší vernisáži poprvé byl váš tatínek s maminkou. A tatínek ale také přiložil ruku k dílu.
2: Protože já jsem vytvořila z jednoho kusu dřeva takového trpaslíka. Trpaslík potřeboval dvě nohy, takže bylo potřeba přivařit ještě jednu tu ocelovou tyč. Svařovat ještě bohužel neumím. Takže tatínek mi tu tyč přivařil.
1: Takže také tady je jeho podíl na výstavě.
2: Ano, ano.
1: Z parku teď vstupujeme přímo do galerie v Konírně s paní Pospíšilovou a s panem Pospíšilem.
3: U soch jsme se seznámili, jedná se o Lipnické muzy a ty mě nadchly a hlavně jsem viděla Lucinku pracovitou, jak včeličku, ta tam zaprášená, vyráběla krásu a mě to dojalo.
1: Vy bydlíte blízko, takže vy jste to sledovali.
4: Já moc ne, protože na procházku chodí paní se psem.
1: Tak jste byl po procházce každý informován.
3: No. Obdivovala jsem všechno, co bylo kolem toho, tak jsme si začali spolu povídat, že potřebovala si oddychnout. A teď, když vidím všechny ty obrazy, sochy, já jsem nadšená, dojatá, protože to je tak oduševnělý všechno. Ona je tak ve věku mé dcery, takže jsem z ní úplně celá paf. Jsem překvapená, co to je za umělkyně. Já jsem nevěděla, že na Srí Lance dělala. To jsem si tam přečetla nějakou asi výzdobu v hotelu nebo ve Španělsku. Prostě hruza. Já jsem si to vyfotila a teď si to budu doma ještě studovat. Mě ta mladá žena velice oslovila.
1: Lucie, jak jste nazvala tuto dnešní výstavu, vlastně už druhou v této galerii?
2: Skrze na skrz.
1: Proč?
2: Protože námi všemi všechno stále prochází skrze na skrz.
1: Jsou tady veliká plátna?
2: No zas až tak velkoformátová nejsou, 1,45 na 1,5 m. Dělala jsem v minulosti i větší plátna, to jsou spíš takové střední formáty.
1: Ty skulptury, které jsou uprostřed galerie, to jsou z toho jasanu, co jsme si povídali před chviličkou.
2: Ano,
1: u těch
2: ano.
1: Mohu si sáhnout?
2: Určitě.
1: I když to se nesmí dotýkat.
2: No, nemělo by se.
1: No a tak jak bychom to popsali pro rozhlasové posluchače?
2: Ne? Je to v torzu ženy, ale doplnila jsem jej o hlavu a o apartní znamenko. Potom tady je trpaslík a další objekty, které evokují v člověku dvě tváře. Kované, jenom takové siluety, a pak tady je monolit z toho jasanu.
1: Je to na kovových stojanech, to vypadá jako nějaký pták, co to je?
2: Je to takový pravěký list kapradiny a na něm sedí ptáček.
1: A to se rodilo nejenom ve vaší hlavě a ve vašem srdci, ale v té nejstarší ostravské kovárně?
2: Ano, která patří umělecké škole AV Art.
1: Lucie, co tady zrovna děláte?
2: Stříhám hlavu nůžkama na takovou skulpturu v kombinaci se dřevem. A teď se to ještě bude muset zbrousit.
1: A kam to přijde?
2: Na výstavu, kterou připravuji v Lipníku v galerii Konírna.
1: A toto bude objekt, který bude ze dřeva a z kovu?
2: Ano.
1: Lucie, co jste tam dělala v té kovárně?
2: Jsem řezala rozbrušou, připravovala jsem stojny a kovala ptáčky. Ze svařování mi pomáhal Lukáš Dvorský, protože já bohužel svařovat zatím neumím.
1: Pan sochařa a designér. A taky, když půjdeme o poschodí výš, tam je ještě součástí galerie taková menší výstavní síň, tak tam jsou postavičky.
2: Takové moje veselé kachinas, které se tvoří i v Jižní Americe a jsou to takový jakoby ochránci.
1: Dokdy potrvá tato výstava zde v Lipnické galerii?
2: Do konce srpna.
1: Z galerie Konírna v Lipníku nad Bečvou, Dagmar Misařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině.
2: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
3: A k pohodovému víkendu v neděli odpoledne patří na vlnách Českého rozhlasu Ostrava také pravidelné rozhlasové listování, které začne už za malou chvíli. Petr odehrál své životní představení. Je slavný, ale šťastný rozhodně není. Zatímco do této chvíle mu tajuplný dům plnil přání, teď si začíná vybírat svoji odměnu. Nejenom Petrovi jde nejspíš o život. Premiéra 10. části temné ostravské fantazy Jiřího Klečky Papírové domky začne po písničce. Těšte se.

nedělním rozhlasovém listování se znovu zaposloucháme do temné fantazy Jiřího Klečky Papírové domky. Petr je na pokraji svých sil a Anna začíná bojovat o svoji rodinu. Na Slezsko-Ostravský kopec se vypravíme s herečkou Magdalenou Holcovou, kterou režijně vedl Petr Gábor. Premiéra 10. části právě začíná a já přeji krásný poslech.

Anna vešla do kuchyně. Petr a Vašík seděli u stolu. Zatímco Vašíkův talíř byl prázdný, Petr se svého ani nedotkl. Byl pobledlý ve tváři. Pod očima měl tmavé váčky. Anna se usmála, políbila Vašíka do vlásků a poslala ho na zahradu. Budu muset za ty dveře, oznámila. To nemůžeš. Petr zvedl těžkou hlavu a prohrábil si splihlé vlasy. Až teď Anna postřehla, že některé z nich jsou šedivé. Během posledního týdne mu přibylo nejméně 20 let. Nebo tam půjdu s tebou, navrhl. V žádném případě, odmítla. Ty tam už nesmíš. Půjdu sama. Natáhla k ní ruku, ale ona ji odstrčila. Proč jsi tam vůbec chodil? Zeptala se zoufale. Protože jsem chtěl svého Fausta zahrát tak, aby na to už nikdo nezapomněl. Vydechl. Udělal jsem chybu, to je mi víc než jasný. Málem mě to zabilo. A ty teď chceš jít dovnitř? Proč? Protože jinak se z tohohle domu nikdy nedostaneme. Anna si vybavila slova romské stařeny, kterou včera navštívila, aniž by o tom Petrovi řekla. Pokud tvoje bába byla Puridaj, něco po ní v tobě určitě zůstalo. Můžeš to zkusit. Najdi někoho, kdo může mulovi odpustit a přiveď ho k němu. Přesně to hodlala udělat. Dervilský na ní čekal na lavičce před katedrálou Božského spasitele, stavbou se dvěma věžemi a ukřižovaným Kristem mezi nimi. Zvedl ruku na pozdrav, když ji spatřil přicházet. Na Šrámkovo náměstí se slétly holuby, ale v zápětí se za tlukotu křídel a vzrušeného štěbetání zase vznesly a kroužily kolem věží. Znělo to naléhavě, řekl stařec a opřel dlaně o rukojeť své hole. Tak povídejte, o co jde? Anna neklidně polkla, připravená ke lži. O ručného studio. Našli jsme v něm bednu s fotografiemi, byla schovaná pod podlahou. Něco zajímavého? To by mého klienta mohlo. Nejde mi o vašeho klienta, pane Dervilský, přerušila ho Anna. Chtěla bych ty fotografie ukázat jeho matce. Starý muž byl prosbou očividně zaskočen. Obávám se, že to nepůjde. Má bývalá klientka se netěší dobrému duševnímu zdraví. Vaše návštěva by ji mohla rozrušit. Jde o mého manžela. Jak jste jistě pochopil, ručného muzika, i on sám pro něj hodně znamenají. A na těch fotografiích je něco, co může mému muži pomoci. Ke konci se jí už třásl hlas, nedokázala se ovládnout. Prosím. Tady nejde o žádné fotografie, řekl makléř velmi tiše. Nebyla byste tak vystrašená, kdyby se jednalo pouze o ně. Anna se zhluboka nadechla. Zmínil jste se jednou, že přišla o své právnost. Musím zjistit, co se jí stalo. To vám nemůžu říct, odmítl Dervilský rozmrzele. To po vás ani nechci. Ale myslím, že je to klíč k situaci, kterou s mým mužem teď procházíme. Musím se s ní setkat, prosím, věřte mi. Starý muž zvedl pohled k ukřižovanému Kristu nad tympanonem. Je to už více než 100 let, co tenhle krásný kostel postavili, pronesl zamyšleně. Když ho otevřeli, docházeli na mši až 4000 lidí. Anna chtěla starce nasměrovat zpět k původnímu tématu rozhovoru, ale opatrně vyčkávala. Víte, kolik lidí navštěvuje ten kostel dnes? Zavrtila hlavou. Možná tak 30. Lidé přestávají věřit. A tento kostel je toho hořkou připomínkou. Lidé nevěří už téměř v nic. Ani sobě navzájem. Bývaly doby, kdy to bylo jinak.
Jsem jako tento kostel, paní Pokorná, připomínka starých časů. Sáhl do náprsní kapsy a vytáhl malý bloček v hnědé vazbě a inkoustové pero. Otevřel diář a začal pomalu psát. Budu vám věřit, řekl a podal Aně vytrženou stránku s adresou. Ale neočekávejte mnoho. Bývala to bystrá dáma, ovšem ty časy jsou pryč. Je to soukromé zařízení se speciální péčí. Nemůžu slíbit, že se k ní dostanete. Budete muset uplatnit svůj a šarm. A na očima přelétla karlovarskou adresu na lístku. Snad jsem něco pochytila od svého manžela. To nepochybně, souhlasil makléř s mírným úsměvem. Rozloučili se a Anna se vydala přes náměstí a cestu k protějšímu chodníku. Starý muž zůstal sedět na lavičce u paty kostela a nehybně sledoval tancující holuby. Pak zvedl hůl a spodním koncem udeřil do dlažebních kostek. Ostrý zvuk ptáky vyděsil, vznesli se do vzduchu a vzájemně se překřikovali. Někteří z holubů vyletěli až k tympanonu a posedali si na kříž, odkud na náměstí zhlíželi prázdnýma červenýma očkama.

0: Anna otevřela dveře jen několik vteřin poté, co Kamila zaklepala. Chvíli na ní jenom zírala. Kamilu napadlo, že úplně zapomněla na jejich telefonát, ve kterém ji sama naléhavě prosila, aby přijela do Ostravy. Jsem moc ráda, že jsi tady, řekla Anna konečně, vtáhla Kamilu dovnitř a pak ji pevně objala. Abych řekla pravdu, jsem z vašeho domu nervózní, přiznala Kamila a sáhla do kabelky. A tohle tomu moc nepřidalo. S významným pohledem podala Aně několik secvaknutých listů. Anna pozorně procházela řádek za řádkem. Byl to jmenný seznam s letopočty. Poslední jméno znala z přebalu ostravských vdov. Zbytek jí byl povědomý, ale nedokázala ta jména nikam zařadit. Jsou to všechno jména z těch rámečků ve studiu. S lety, kdy tady bydleli, vysvětlovala Kamila. Dopátrat se nějakých informací o vašem domě není úplně jednoduché. Můj kontakt se dostal jenom na konec 18. století. Ale vsadila bych se, že ten dům má historii minimálně stejně tak dlouhou, jako celé tohle město. Poklepala ukazováčkem na listy papíru v Anině ruce. Posledních 5 umělců ze seznamu žilo v domě během posledních 250 let. Vedle jejich jména najdeš rok, kdy tu bydleli. Po každém z nich se slehla zem. Anna znovu pročítala letopočty. 1779, 1819, 1859, 1899, 1939. Jména zmizela. Zůstaly jenom roky jako konstantní položky, které nedokázala dostat z hlavy. Zvedla oči. Kamila vážně přikyvovala. Ano, přisvědčila. Co 40 let. Zkus hádat, ve kterém roce se sem nastěhoval Roučný.
1: V 79. Ozval se z chodby mužský hlas. A my přesně o 40 let později.
0: Kamila na Petra zaskočeně hleděla. Z tváře barvy papíru se na ně dívaly vytřeštěné oči jako dva reflektory vyjíždějící z tunelu. Petr měl přes ramena přehozenou deku, ale i tak se viditelně třásl. Otočila se k Aně. Tohle nevypadá na obyčejnou otravu jídlem. Řekla jsem to jen proto, abys přijela. Promiň. Ale kdybych věděla, co všechno si zjistila, neudělám to. Nevím, co přesně se tady děje, ale prostě musíte pryč, prohlásila Kamila rozhodně. To nepůjde, zamítla její návrh Anna. Pojďme se projít. Kamila se na ní nevěřícně podívala. Teď? A kam? Jenom kousek od domu, odvětila Anna. Zvládneš to, Petře?
1: Nezvládne, namítla Kamila.
0: Vždyť sotva stojí.
1: Zvládnu, oponoval Petr.
0: Kamila na ně střídavě vrhala znepokojené pohledy. O co tady jde?
1: Až po procházce, zašeptala Anna.
0: Vrátili se za necelých 5 minut. Ani jeden z nich nemluvil. Anna podpírala Petra, který si u nosu držel zarudlý papírový kapesník. Pomohla mu na pohovku a posadila se vedle něj.
1: Musíte pryč,
0: zopakovala Kamila pevně.
1: Nejde to. Sama si viděla. Čím dál je od domu, tím je to horší.
0: Anna se odmlčela. Potřebuju ráno odjet a nemůžu vzít Vašíka sebou. Kamila si přiložila prsty ke spánkům. Chceš, abych tady zůstala i přes to všechno, co jsem ti řekla? Ať už mluvíme o čemkoliv, mě s Vašíkem to neublížilo, připomněla Anna pomalu. A stejně tak to neublíží tobě. Anna ukázala Kamile zhojenou kůži. Údivem pootevřela ústa. Souvisí to s tím studiem, vysvětlovala Anna. S Petrem jsme tam objevili zvláštní dveře. Ty to způsobili. Vešli jsme do nich a oni mě uzdravili.
1: Kamila zavřela oči a v duchu si opakovala, co právě slyšela.
0: Ani po desáté to nezní o nic míň šíleně.
1: Tak to prostě ber tak, že nám pomáháš s hlídáním, navrhl Petr s unaveným úsměvem. Kamila se naklonila k Aně a prsty přejela přes odhalenou pokožku. Přece jste si vážně nemysleli, že je to zadarmo? Anna zaslechla v jejím hlasu výčitku. Podráždilo jí to. Polkla na hořklé sliny a stáhla rukávy dolů. Brzy ráno chci jít do Karlových varů, abych se setkala s matkou Roučného. A dostat jí sem, zpátky do domu. Za ty dveře. Pojedu s tebou, navrhla Kamila. Petr se o Vašíka postará.
0: To jsem jí taky říkal, ozval se Petr. Ale nevěří mi.
1: Kamila se podívala na Petra a pak na Anu. Čekala od ní nějaký zlehčující komentář, ale tvář ženy naproti ní zůstala němá.
0: Vůbec netuším, co se za pár hodin stane, přiznala Anna.
1: Petrova horečka se zhoršuje. Nemůžu vzít Vašíka s sebou, ale taky ho tu nemůžu nechat jenom s Petrem. Můžu to porazit, ale musím do Karlových varů. Potřebuju tvou pomoc, Kami.
0: Každou vteřinu, co jsem v tomto domě, se o mě pokouší infarkt, konstatovala Kamila.
1: Pak ale pohlédla do Aniny unavené tváře. Jizvy na kůži byly sice nějakým nevysvětlitelným způsobem vyléčené, ale ty skryté zůstávaly.
0: Tak dobře zatraceně, rezignovala.
1: Jeď do varu, Ani. A bez té ženské se nevracej. Po 4 hodinách neklidného spánku se Anna probudila. Vašík ležel uprostřed postele, nohy a ruce roztažené do stran. Natáhla přes jeho tělíčko ruku a našla Petrovu dlaň. Pevně ji stiskl.
0: Mrzí mě to, pronesl tiše.
1: Neodpověděla. Už se nemohla zdržovat. Ve spěchu se oblékla a vypila hrnek horké kávy. V přízemní chodbě zkontrolovala, jestli má klíč od studia pořád v kabelce. Už otevírala vchodové dveře, ale vrátila se do prvního patra a zastrčila klíč do zámku studiových dveří. Odemkla a pak zase 2x otočila klíčem na opačnou stranu. Pro jistotu. Brno minula za 2 hodiny. Na 10. kilometru za městem ji začala dohánět únava z probdělé noci. Sjela na benzínku, vypila další 2 kelímky horké kávy a na cestu si vzala balíček cucavých bonbónů. Provoz na dálnici mezitím zhoustl. 50 kilometrů za Velkým Meziříčím uvízla v dlouhé koloně. V rádiu hlásili, že došlo ke srážce 2 kamionů. Průjezd byl možný pouze v jednom směru. Zůstala trčet na mrtvém bodě. Vytočila Petrovo číslo. Mobil vyzváněl, ale nikdo to nebral. Zkusila Kamilu. Stejný výsledek.
0: Mulo, s tebou hraje hru?
1: Napadlo jí.
0: To není možné,
1: zašeptala sama pro sebe.
0: Mulo ovládal dům.
1: Mohl je v něm držet podivným prokletím, ale neměl moc nade vším. To zkrátka nebylo možné. Lekla se, když se z reproduktoru ozval Kamilin hlas. Už to nečekala. Anna jí popsala dopravní zácpu. Jak je Petrovi? Kamila neodpověděla hned. Když promluvila, její hlas byl o tón nižší, vážnější.
0: Potí se a třesou se mu ruce.
1: Chceš s ním mluvit? Nebo s Vašíkem? Silou vůle zahnala chmurné myšlenky. Raději ne. Možná by to věci jenom zhoršilo.
0: To si těžko dovedu představit.
1: Ale jak myslíš?
0: Ne pro ně, namítla v duchu Anna. Ale pro mě.
1: Zavěsila. V dálce slyšela policejní sirény. Jak před ní, tak za ní se štosovala auta. Nemohla nic víc, než čekat. Kolona se dala do pohybu až po 3 nekonečných hodinách.
0: Zkusila se znovu dovolat Kamile a pak Petrovi, ale tentokrát opravdu neúspěšně. Za 2 hodiny vyjížděla na Pražský okruh, který ji navedl na Karlovy Vary. Krátce po 15. hodině vyjela do města. Už ji nic nezastaví. Zjistí, jak mula porazit. A pak už definitivně prásknou dveřmi toho zatraceného domu. Navigace ji vedla centrem města kolem hotelu Termál a umetených kolonád a pak na silnici lemovanou vzrostlými stromy. Nervózně klepala prsty do volantu. Uhnula z hlavní silnice do boční s dlouhou řadou krabicových domů. Ženský hlas navigace ji informoval, že dorazila do cíle. Anna strnule zírala na dům, u kterého zastavila. Fasáda byla zašedlá od nánosu plísně. Obklopoval jej neudržovaný pozemek. Nešlo jenom o to, že dům byl očividně vybydlený. Byl to úplně stejný dům, ze kterého tolik toužili utéct. Vystoupila. Nad koulí vchodových dveří byl mezi zárubně zasunutý obdélníkový kus papíru. Splašeně se chvěl, jak se snažil vymanit ze sevření. Po rozbitém chodníku došla až k němu. Nebyl to obyčejný papírek, byla to vizitka. Opatrně ji vytáhla. Použitý font nebyl příliš moderní, ale velmi dobře ladil k onomu laskavě vypadajícímu muži, jemuž vizitka patřila. Nekontrolovaně se jí roztřásla dlaň. Vilém Dervilský. Makléř. Reality, co plní přání.

Bylo už po osmé. O 16:00 zkoušela Kamila Aně volat nejméně 10krát, ale odpovědí jí bylo pouze nekonečné vyzvánění. Vešla do obývacího pokoje, kde Petr s Vašíkem večer sledovali dovádění kreslených medvědů. Starostlivě teď pozorovala krůpěje potu stékající po Petrově čele. Vašík už spal. Něco je špatně, pronesla Kamila tiše. Chceš za ní jet? Zeptal se Petr. Přesně to chtěla udělat. Napadlo jí, že by mohla vzít Vašíka sebou. Jenže jak Anna předvídala, Petrův stav se zhoršoval. A ona slíbila, že je ani jednoho neopustí. Zvládnu to, ubezpečil ji Petr. Podobná slova jí kdysi řekl její manžel. A pak se už neprobudil. Zvládnu to. Takhle by se mohla jmenovat nějaká píseň, kterou by pak hráli na každém pohřbu. Zaručený hit. Zavrtěla hlavou. Odnesu Vaška nahoru. Já sám. Petr se pokusil vstát, ale okamžitě to vzdal. Nebo raději počkám tady. Kamila vzala chlapce do náruče a vynesla jej do prvního patra. Pak vešla do svého pokoje a posadila se do křesla. Zívla. Nespala už víc než 30 hodin. Její manžel jí kdysi vyprávěl o člověku, který odolával spánku celých 11 dnů. Rozhodně se nechystala jeho rekord překonat, ale ještě pár hodin by mohla zvládnout. Po 5 minutách jí klesla hlava. To Petr usnout nedokázal. Bylo mu zle, ale neměla hlad. Potil se, ale zároveň mu byla zima. Buch, buch, buch. Nejdřív si myslel, že bušení slyší pouze v hlavě, ale pak se ozvalo znovu. Ještě naléhavěji. Anna. Vrátila se. Vrávoravě se vydal chodbou ke dveřím, otevřel je. Nebyla to Anna. Na schodech ve tmě viděl černou siluetu muže. Dobrý večer, pozdravil ho zdvořile Vilém Dervelský. Omluvte mě, že nepřicházím v úplně vhodnou dobu, ale musel jsem počkat. Vytrvalost je ovšem základem úspěchu, jak již dlouhou dobu tvrdím. Makléř rozevřel pěst. V jeho dlani zářil klíč. Petr velmi dobře věděl, ke kterým dveřím. Říkal jsem vám, že vás nenechám na holičkách. No tak, Petře, vezměte si to. Klíč Petra v horké dlani příjemně studil. Makléř odcházel k brance, stále otočen čelem k Petrovi. Nebo už Petr trpěl halucinacemi? Zavřel dveře. Klíč ho v sevřené dlani příjemně brněl. A pak se náhle ocitl v prvním patře. Ani netušil jak. Nepamatoval si, že by šel nahoru. Byl to jen drobný výpadek paměti, ale i přesto mu naháněl hrůzu. Další vteřinové zatmění. Stál u dveří Vašíkova pokoje, ve kterém odpočívala Kamila. Opatrně pootevřel a zevnitř nahmatal klíč v zámku. Vytáhl ho a zamkl schodby. A pak se konečně vydal ke dveřím, o kterých se domníval, že mu měly zůstat už navždy zapovězené. Jenomže to neměly být tyto dveře, které měly zůstat zavřené. Byly to až ty druhé, ty za nimi, za kterými bude zase všechno v pořádku. Překoná třas a bolení hlavy, potoky potu se zastaví. Odemkl a vstoupil. Známá vůně mu vehnala slzy do očí. Padnul na kolena k promítačce. Jenom jí zapne na chvíli, než Anna přijde. Ale za ty dveře nesmíš, rozumíš? Slyšel hlas své ženy. To neměl v plánu. Byl zesláblý, ale znal přece hranice. Cvaknul vypínačem.
Promítačka pomalu rozevírala slepé oko, aby přišpendlila na stěnu fotografii s Roučným. Konečně se mu lépe dýchalo. Teď už si mohl odpočinout. Odplazil se k protější zdi, kde visely rámečky s trofejemi umělců, na něž už svět zapomněl. Nemínil se stát jedním z nich. Přitáhl si obytou plechovou krabici s Pepkem námořníkem a vyndal z ní žlutého Walkmana. Nasadil sluchátka na uši a zmáčkl tlačítko play. Bylo mu líp. Bylo mu nádherně. Podíval se na dveře, které teď před něj postavilo žluté světlo. Ani náhodou, zašeptal tiše a myslel to tak. Nic ho za ty dveře nedostane.

0: Slyšeli jsme premiéru 10. části 12-dílné četby z románu Jiřího Klečky Papírové domky. Pro rozhlas text upravil Jiří Klečka v dramaturgii Evy Lenartové. V režii Petra Gábora četla Magdalena Holcová. Technicky na pořadu spolupracoval mistr zvuku Aleš Huber. K poslechu 11. části vás zveme opět za týden ve stejnou dobu.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Tak a dnešek bude opět patřit humoru po 16. hodině na vlnách Českého a rozhlasu Ostrava. Kolega Patrik rozehnal vás pozve k dalšímu dílu oblíbeného cyklu o českých hercích a komicích. Dnes bude věnován dnešní díl Jaroslavě Obermajerové. Málem se stala baletkou a nakonec je z ní herečka. Tak hvězdné návraty po 16. hodině. Hezký poslech.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Hasiči dnes nadále chladí sutiny z Línské 34. budovy. Stupeň poplachu snížili na první. Dva mosty na Vsetínsku čeká bourání. Silničáři je nahradí novými za víc než 17 milionů korun. Do Baníku Ostrava nastupuje posila. Ukrajinský fotbalista Diačuk. Zítra bude oblačno až polojasno. Teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Šest jednotek hasičů čtvrtý den zasahuje u požáru v baťovském areálu ve Zlíně. Zabezpečují čerpání vody pro automatické ostřikovače, které chladí sutiny budovy číslo 34. Jestli se podaří trosky objektu zítra předat majiteli, mluvčí hasičů Pavel Řezníček nepotvrdil.
2: Nadále pokračujeme, nebo máme snahu zlikvidovat ten požár. To znamená, máme zřízeno čerpací stanoviště na Dřevnici, dopravujeme vodu na místo událostí a pomocí dvou stabilních monitorů skrápíme a ochlazujeme ty sutiny, tak aby jsme dosáhli likvidace a zamezení vlastně vzniku těch splodin hoření.
0: Hasiči včera večer snížili stupeň požárního poplachu ze druhého na první. Nadále platí doporučení ve Zlíně nevětrat, pokud lidé ucítí kouř. Na Vsetínsku začíná přestavba dvou mostů. Silničáři v nejbližších dnech zahájí demolici mostů v Huslenkách Kychové a v Karolince Bzovém. Oba jsou ve velmi špatném technickém stavu. Silničáři je ohodnotili šestým stupněm ze sedmi, kdy sedmička znamená stav před havárií. Rozsah plánovaných prací popisuje mluvčí ředitelství silnic Zlínského kraje Vojtěch Cekota.
3: V Huslenkách stavbaři starý mostní objekt zbourají, postaví nový a upraví i koryto potoka. V Karolince bude součástí prací i oprava silnice. Řidiči obě stavby objedou po provizorních mostech, dopravu tam budou řídit semafory. Nové mosty by měly být průjezdné pro motoristy do konce listopadu.
0: Dokončení nové cyklostezky s chodníkem v Jablunkově se posouvá na konec srpna. Nová trasa vzniká v městské části Lísky nedaleko koupaliště Amerika. Bude měřit zhruba 3/4 kilometru. V současné době stavební firma zkouší únosnost terénu, říká lidovecký starosta Jablunkova Jiří Hamrozy.
4: Takže to vypadá možná, že se nic neděje, ale zjistili jsme, že ta únosnost není dobrá, takže budeme muset víc sanovat, víc kameniva použít. Projektant už tady s tím počítal, takže věřím, že to vyjde do cenové nabídky. Je tam vlastně jílovité podloží, jsou tam štěrky, protože podle mě to bylo kdysi řečiště řeky Olzy.
0: Sport. Fotbalisty Ostravy posílil ukrajinský obránce Maxim Diačuk. 22-letý stoper do Baníku přišel z Dynama Kyjev na roční hostování s obcí. Klub to oznámil na svém webu. Diačuk uplynulý ročník odehrál na hostování v polském Gdaňsku, kde si ho Ostrava vyhlédla.
1: Počasí.
0: V noci očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačno a výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Začátek týdne pak bude teplejší. Přes den oblačno až polojasno, výjimečně počítejte s přehánkami. Teploty dnes v noci klesnou na 16 až 12 stupňů. V pondělí pak vystoupají na 22 až 26 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Staré Bělé se v ulici Blanická můžete zdržet. Na místě zasahují složky IZS u nehody. A další nehoda se stala v křižovatce silnice 475 u Karviné, tak s tím počítejte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Jeho málo, vlastně ho nikdy není vůbec dost. Málo kdo se mu vyhýbá, umí potěšit a některé situace přímo zachrání. Tak to je humor. A právě skrze něj se dnes takzvaně podíváme na život jedné herecké hvězdy. Ať i vám přinese hodinu plnou radosti a legrace, to si přeje Patrik Rozehnal.
6: Jenom jestli, jak se patří, způsobilej do díla.
5: Já? Vždycky. Tak předně, vítám vás a přeju dobrý den.
6: Nápodobně.
5: Našel jsem si o vás řadu krásných ukázek a faktů.
6: Koukněme.
5: Narodila jste se 10. dubna 1946 v Praze, ale vypátral jsem i další věci.
6: A to jste zrovna neměl na práci něco užitečného?
5: No, mým úkolem je posluchačům nabídnout povídání a humor, Jaruško.
6: Takovýhle pomenování jsme si přeci neujednali.
5: Pardon, tak co kdybych vám říkal Jarušenko?
6: I jo, to můžete.
5: Zůstal bych přesto pokorně u Jaroslavy Obermajerové, která nás pobaví. Zdržíte se s námi aspoň tu hodinu?
6: I ne, mám málo času.
5: Tak nenechte se přemlouvat. Podívejte, kolik tu máme ukázek z archívu. Vezmeme je spolu do studia.
6: Dicinky, radši sama.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dnes to bude příběh ženského života. Příběh herečky, hvězdy, která v mládí byla i sexy symbolem. Jaroslava Obermajerová nás dnes bude bavit.
1: Hvězdné návraty.
0: Tahle rodačka z Prahy spatřila světlo světa v roce 1946. Její tatínek prý byl podobný herci Karlu Hegerovi a lidi si ho často s ním také na ulici pletli. Maminka a tatínek se ale brzy rozvedli, to když malé Jaroslavě byly pouhé 4 roky. A tak se na její výchově podílela především maminka a taky babička.
2: Ale já jsem byla na Žižkově, tam bylo teda pole před náma, to je pravda. Ale pak jsem byla jedináček, tak mě maminka hlídala strašně a babička teda. Takže já jsem moc nikam nesměla trajdat, tak na dvorek tam na zadní s kamarádkama v těch 4-5 letech, ale já si strašně málo pamatuju. Já si jenom pamatuju, že jsme jednou s babičkou šli po Žižkově, po takové části, která si vlastně my jsme byli na Jarově, to je část Žižkova Jarov a pak je Žižkov, šli jsme jako níž směrem k centru a tam byly fotografie takhle, jak jsou za těma sklama, vitrínama a holčičky takový malý, asi o něco malinko větší možná než já tenkrát, to mi byly 4 roky, a oni měli takový taneční sukínky. Yeah. Měli tričínko, bílý, černý, a mně se to hrozně líbilo. A začala jsem otravat babičku, že tam chci, no a to víte, ty babičky jsou hodný na ty vnoučata, příšerný, tak mě tam vzala a hrozně se mi líbilo, ty, jak se vyčili u té tyče, takže jsem zase otravovala, že tam chci chodit a tam to ještě tenkrát, to byl rok 51, dejme tomu, jo, 50-51, takže to ještě bylo, no před chvílí, soukromí vlastně na půl studio, jo, takže to měla taková úžasná, krásná paní, který se říkalo Madame Remislavská a její manžel, pan Remislavský, což byl vlastně polského původu taneční mistr, ale velmi, velmi dobrý, uznávaný i choreograf on byl. A oni to vedli. A ta Madame tenkrát řekla babičce, že jako jsem na to malá, že berou stát od 5 právě, nebo od 6 dokonce. A já jsem tak otravovala, že mě vzali. Platilo se asi krvavých 10 korun za hodinu nebo něco takového, 2x týdně. A tam si myslím, že je prapůvod toho, že jsem takhle dopadla špatně, že furt někam jezdím, něco říkám, pak jsem začala tím baletem a teď z toho mám to, že třeba jsem v Plzni najednou a včera v Luhačovicích a pozejtří v Brně, což je teda opravdu hrozný.
0: Už od útlých dětských let se Jaroslava Obermajerová zamilovala do baletu. A tak se na jevišti objevila už ve svých 10 letech. Bylo to v Národním divadle, kde tančila v operách a baletech. Baletu pak nechala a začala se zajímat o herectví. A když se rozhodovala, kam jít po střední škole, tak jednoznačnou její volbou byla Damu. Už během studií dokonce hrála ve filmu, jak kdysi vzpomínala v talk show Tomáše Magnuska.
2: V mým prvním, úplně prvním filmu, tady vedle kousek na Barandově, tak jsme hráli s mým milovaným kolegou, který už nežije a tenkrát to byl můj první kluk, jo. Jsme byli spolužáci, Pepíček Čáp. Tak jsme dostali nádherný 2 role ve filmu, který se jmenuje Souhvězdí Panny. A bylo to podle novely, která se jmenovala Ošetřovna, to psal pan Uhde, scénář. A my jsme hráli milence, ale on byl jako na vojně a mě propašujou do těch kasáren, což mě propašoval. Puchold a Vimr a takový lidi, kuchař pan Libíček, důstojník pan Adamíra, Ruda Jelínek, jo. Prostě takový zajímavý lidi. Já jsem byla ve 2. ročníku na Damu a tam byl jediný zádrhel, že tam musela být aspoň 1 cudná postelová scéna. Proto říkám, že jsem se pak už jsem točila dál přes tu postel. To tam, a dokonce byl ten film brej zakázaný. Já tam byla jenom do půl těla a jenom vteřinu. Fakt to není dlouhá scéna. Jo. Ale hrozně ráda na to vzpomínám, protože tam mě pan režisér Brinich a pan kameraman Kališ vlastně naučili, co je filmová práce, jak se chovat před kamerou. Víš? Což jsem měla takový náskok v tom 2. ročníku a hrozně ráda na ten film vzpomínám. I s tím, že jsem například měla tenkrát, myslím, 120 nebo 160 korun za filmovací den. Jako posluchačku, víte, 160 korun, to něco bylo. A ten den, co jsem se slíkla, to fakt jenom půl dne trvalo. Pan režisér všechny vyhnal z ateliéru, aby jsme se nestyděli. A já jsem za ten filmovací den, kde jsem ukázala prsa, dostala 400.
0: A teď za legrací, se kterou je taky Jaroslava Obrmajerová spojována. Jedna ze scének ze Zlaté mříže v režii Jiřího Adamce nazvaná Sobotní návštěva. Uslyšíte i Laďku Něrgešovou a Pavla Kikinčuka.
3: Ježišmarabože, ta hlava mě bolí. Proč ta hlava tak šíleně bolí?
4: Protože jsi se včera ožral jako dobytek, miláčku.
3: A co to povídáš, prosím tě? Od dětství jsem měl k alkoholu bytostný odpor. No. Kdykoliv dala maminka do koláče rumovou trest, tak jsem zvracel.
4: No, včera v taxíku taky.
3: Co to povídáš, prosím tě, to je nesmysl. V životě se mi neudělalo špatně ani na Loch Nesse, na tož v autě. Zvládnul se mi pohled do hrnců ve školní jídelně. Dokonce i do tvý kuchyně. Promiň, já už se musím.
4: Druhý dveře vlevo! Kroci, když to neumím, tak nechlastám, ne?
3: Promiň, stihnul jsem to jenom k těm prvním dveřím.
4: No včera se byl teda větší hrdina, miláčku. Když jsi fláknul s tím nazrzlým slizounem mozem, tak jsem měla konečně dojem, že jsi kus chlapa.
3: S jakým nazrzlým slizounem?
4: No počkej, já myslela, že ho znáš, když jsem mu říkal Pikachu, ty starý opruze.
3: Ježišmarja, to byl můj šéf.
4: No tak vidíš, že ho znáš. Co jsem říkala?
3: No jak mu to zítra v práci vysvětlím?
4: Klid, já myslím, že mu nebudeš muset nic vysvětlovat. Když ho zvedali ze země, tak myslím, křičel dost jasně, že už se do práce rozhodně obtěžovat nemusíš.
3: Ježišmarja, co jsem komu udělal?
4: Právě, že nic si neudělal. Já vyštvu manžela s dětma k babičce na Šumavu na celý víkend, aby jsme ho měli pro sebe a ty jediný, na co se zmůžeš, je pozvracet mi přecí.
3: Ale no tak, ty můj miláčku, no ty moje Vílo a Málko, ty moje maková panenko. Hele, víš co, uděláme si hezkou sobotu. Jenom my dva, sami my dva, jo?
4: Hezkou sobotu, jo?
3: No ano.
4: Jak si to jako představuješ?
3: No, já nevím, já si tady takhle pěkně hezky natáhnu, jo? Takhle ty mě uděláš nějaký dobrý kafičko, pak se spolu napapáme, pak na nás přijdou takový ty lehtivý myšlenky, no? Hele, víš co? Já ti udělám racuchyla, jo?
4: Během vždycky skočím.
3: No, protože jsi taková moje panenka, skákavá, taková moje žabíčka. No.
4: Ty jsi teda roztomilej.
3: No, já vím.
4: Ty jsi úplně jiný než můj Jára.
3: Co to je? Někdo zvoní asi.
4: No ne, to by mě nenapadlo.
5: Tak otevře mi někdo. Nejdřív si pozvete maminku a pak děláte, že nejste doma.
4: Ježi Kriste, to je týně, já jsem na tu babu úplně zapomněla. Dělej, schovej se někam.
3: Ne.
4: A nebo ne, vypadni, ale honem.
3: No počkej, kudy mám budu tebe vypadnout?
4: No oknem, ne.
3: Ale blázníš mi v 10. patře.
4: Ježi, jenom v 9. Dělej, skákej.
5: Já vím, že jste doma, máte klíče v zámku.
3: Počkej.
5: Koukejte mi otevřít.
4: Ne, maminko, já jsem ve vlně. Schovej se, dělej. Vzdělávej se a drž hubu.
5: Nejdřív mě pozvete a pak mě necháte stát na chodbě jak nějakýho žebráka.
4: Promiňte, to je... maminko, já jsem se zrovna koupala, když jste strkala ty klíče.
5: Sobotu.
4: Do dveří.
5: Poledne. No teda, já jsem Jarouškovi říkala, neber si ji, ta je nějaká divná. Měla jsem pravdu. S úklidem ses taky, koukám, zrovna nepřetrhla. Já se nedivím, že spíš až do oběda, když skrz okna není pro tu špínu ani vidět.
4: Dáte si něco, maminko?
5: Neobtěžuj se, děvenko. Já nebudu riskovat, že zabloudíš cestou do kuchyně. Ostatně, Jaroušek si mi stěžoval, že má nejmín 3x v týdnu k večeři šproty. Já se divím, že mu ještě místo uší nerostou žábry.
4: No,
5: on byl totiž ode mě zvyklý na teplé večeře.
4: Ano. Přesně tyhle zlozvyky se ho snažím postupně odnaučit.
5: Nebuď hubata, hlavně ne před dětma. A kde vlastně jsou a kde je Jaroušek?
4: Jeli na víkend na Šumavu, k mojí mámě.
5: K tý starý megeře, co krade v samoobsluze droždí, jo. No nic, nechci se tě dotknout, je to nakonec tvoje matka, ale co já budu dělat s tím štrůdlem, který jsem Jarouškovi přinesla.
4: No? Maminko, dobře víte, že štrůdl nejíme, Járu po něm pálí žáha.
5: Podívej, ty ho jíst nemusíš, ale Jarouška po mým štrůdlu žáha nikdy nepálí, děvenko. Po mým štrůdlu teda ne.
4: Neposadíte se, maminko? Asi ne, že?
5: Ne,
4: když tady Jára
5: ne.
4: Není, že?
5: Ne.
4: Nezdržíte se dlouho, že ne?
3: Laďka se jenom chtěla zeptat, když konečně vypadnete. Pro mě jste úplně cizí ženská. Moje tchyně nejste, takže já se vás vůbec nebojím. Jo, a taky bych vám chtěl říct, že tady Laďka už taky nebude dlouho vaší snachou. Jo, takže se k ní chovejte jako stará hodná paní a ne jako zátchyně. No. A toho vašeho synáčka je mi taky líto, ale jenom proto, že mu řídí manželství takováhle symetrika jako jste vy. No vážně, to by nevydrželo ani zvíře, natož člověk. A taky buďte ráda, že mu tady zahřívám bačkory, pyžamo a postel. Hlavně tu postel, tak. No. Tak teďka jsme si pěkně popovídali a už můžete jít. No, no zvedněte se. Nekoukejte na mě jako suvá, je to. No. Tak běžte, nashledanou. Tak, no. No. Tak. No, je venku, no.
4: To jsi neměl, Láďo, to jsi neměl. Oh. Láďo, ty ji neznáš. Ta symetrika je schopna mě udat na lince pro týraný tchýně. Co budem dělat?
3: No co ano, uděláme si hezkou sobotu. No.
4: Bezla.
3: Je sobota, ne? Dávají v televizi Zlatou mříž.
6: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: se probíráme a bavíme se nad tím. Po absolutoriu DAMU nastoupila do kladenského divadla Jaroslava Průchy, zůstala tam celé 3 roky a zároveň hrála i v divadle v Mladé Boleslavi. Tehdy ta divadla byla spojená. Od roku 1970 byla přes 20 let v divadle EF Buriana v Praze a vzpomínala často na své kolegy a také, co ji jako mladou herečku naučili. Byly to třeba i herecké pověry. Víte, že pokud herec při představení ztratí botu, tak podle pověry to znamená, že se na scénu ještě vrátí. Případně, že ho čeká velký divadelní úspěch.
1: S tou botou je to spíš, mě zase naučila paní Budínová, Slávinka, s kterou jsem dlouho, 20 let byla v divadle EF Buriana, než ho zrušili. Tak ta mě naučila, že jsem si koupila jsem si nějaký ťapky naproti v Bílý labuti, že to bylo divadlo naproti Bílý labuti, a jsem si koupila nějaký botičky rychle na přezutí a takhle jsem položila tu tašku na ten stůl. No ta mě dala, ta Budínka, říká, opovaž se, boty na stůl v divadle nesmí přijít, to ti lidi vykopou. To je prostě pověra taková divadelní a tak se to do mě zažralo, že ani doma bych nedala ani čistou botu prostě na stůl, jo. Protože boty na stůl nepatří, je to pravda, je to logicky a v divadle teda dvakrát ne. A pak mám teď, jak máme takovou hru, jezdíme s kolegyněma, takovou hezkou hru, a tam jedna ta kolegyně, když jako se líčí, nebo tak má ve zvyku si pískat. A to zas taky mě ta Slávinka Budínová naučila, že se teda v divadle nepíská, protože se vypíská představení, že jo. A já úplně vždycky sebou škup, říkám, já nepískej, je to, jako, ona je to blbost, jo. To jsou takový ty divadelní, jakoby, pověry. Ale když vás to naučí starší kolegyně, který si vážíte a teď jako mladý vám to řekne, jak já si to pamatuju prostě na dosmrti a už bych v životě se nespronevěřila, když slyším někoho, jak píská, nebo jde na jeviště s čepicí, nebo s cigaretou, nebo to tak vždycky jako jsem z toho taková nervózní, no, protože už jako hodně pamatuju a říkám, měla bych ty mladý vychovat, ale oni dneska ty mladý na nás moc nedají, na nás starší. Ono jim to jedno. To my jsme byli takový ještě jako vychovaný, že jsme ty starší kolegy poslouchali docela.
0: V době, kdy vstoupila do angažmá v divadle EF Buriana, začala také docela dost točit. V roce 1971 třeba s režisérem Antonínem Dvořákem klasické dílo Bratří Mrštíků Maryša.
2: Chceš bílý nebo černý? Nesu ti černý.
3: Černý mě jde. Sladila jsi to?
2: Zapomněla jsem.
3: Od kterého je káva?
2: Od Žida.
3: A proč ne ze spolku?
2: Měli zavříno.
3: Tahle je stuchlá, nebo co?
2: Pojedeš na Panský?
3: No na Panský, proč se ptáš?
2: Tak, aby dříví bylo suchý. Včera jsme nemohli ani zatopit. Co chceš?
3: Proč jsi na mě taková zlá? Co pak nemůže být u nás jináč? Ubyde ti, když se na mě vlídně podíváš? Poslouchej, Maršo, já na všechno zapomenu. Nic ti nebudu vyčítat. Nikému nebudu hrozit. Jen když v trochu lepší vůlu budu vidět u tebe. Nevíš, jak to člověka bolí. Tak jsem si zliboval, až budeš mou ženou, všechno pro tebe udělám, nic ti neodepřu. Jenom, abys byla u mě šťastná, spokojená. Zatím podívej se na sebe. Na hromech líháme, na hromech vstáváme. Děte ho třeba, musí to tak být. Co onem tvý srdce žádá, nic ti neodepřu. Všechno pro tebe udělám. Když ti pěkně prosím. Mám přece děti. Co z nich bude, když budou vidět, jaké vedeme život?
2: Sedni a pij. Co jsi nedopil?
0: Ve stejném roce měl premiéru i další velmi úspěšný film a komedie Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Tam si Jaroslava Obermajerová zahrála zdravotní sestru. Na středisko přichází Saxána a Jan Hrušinský.
4: Tohle je Kudláčková.
5: Těší mě.
6: Já jsem švagrová děravše věda.
7: Vážně? Já jsem původně čarodějnice. Taky čekáte na ucho?
8: Ne,
5: A čekám na Krištof.

0: Pa Kolumba.
1: No, vidím, že si budete dobře rozumět.
2: Věděli jste, že na konkurzu na roli Saxány byla kdysi i Věra Špinarová? A taky prohlásila, že kdyby tehdy tušila, že se z toho stane takový hit, tak si myslí, že by se její život ubíral určitě jinou cestou. Takhle jí prý ale zbyly jen slzy pro pláč a tichá závist, když v televizi viděla Saxánu. Mohla to být totiž ona. A ještě jedna zajímavost z natáčení. Ta maska Napoleona, ve které Jan Hrušinský přišel právě do té ordinace lékařské, mu dávala docela zabrat. Tím, že ji měl přilepenou na hlavě, měl potíže s dýcháním a taky ze závanu barev. Když pak Jaroslava Obermajerová vstoupila do nemocničního pokoje a viděla samotnou hlavu Jana Hrušinského, tak se zděsila a vyprávěla to svému doktorovi.
3: Jste prostě přepracovaná. Já v takovém případě vidím ovce. Nebo krávy.
1: Pane doktore, Tálava mluví. Je to mladý Bláha?
4: No nazdar.
3: Ale uklidni se, hofu, jako lékař přece vím, co je možné a co ne.
1: Tálava mluvila s tou Kudláčkovou.
4: Ježiš.
3: No a? Co? No tak se na to budeme podívat.
2: Tak to byla mladá Jaroslava Obermajerová. Už od mládí si dávala pozor, aby měla po svém boku slušného člověka. Tedy muže s rozhledem, vychováním a různorodými zájmy. Rozhodně prý nechtěla nikoho, koho by zajímala jen jeho práce. Ale na vdávání příliš chuti neměla. Vždycky prý přišlo směšné, že se každá holka třese na to, aby si na sebe oblékla bílé šaty se závojem a vyrazila k oltáři. I když tohle jí taky potkalo. Bývalým manželem Jaroslavy Obermajerové byl Richard Čech, který pracoval jako číšník a taxikář. Manželství ale trvalo jen krátce, kolem 2 let. A herečka sama označila den svého rozvodu za jeden z nejšťastnějších dnů svého života. Z tohoto svazku má i syna Jaroslava. Ale zpátky k našim ukázkám. A protože jsme pořád o humoru, co třeba nějaká anekdota Jaroslavu?
5: Já nesí řeknu hezky, ale možná, že ta by se vám mohla možná líbit. Pán přijde k baru dát si skleničku. A na rameni mu sedí vrána. Bych prosil tu vodku. Teda 2. Dá si panáka, vrána 2. A ještě, a teď to otočí asi 6krát a začne být už takový padá z toho baru takhle. A to se právě líbilo, ten kolega měl takový hezký nos, on to dělal. A ta vrána takhle furt, že ještě si dala, jo, furt ukazuje na ty flašky, že ještě chce, a ten barman říká, teda nezlobte se, co to máte za zvláštní, teda za zvíře, jako já už vám ani nenaleju, ale ona furt sedí na tom rameni. A ten pán říká, víte, já jsem totiž rybář. Já jsem tuhle chytil tu zlatou rybku a ona furt, že bych měl říct nějaký přání. A já jsem si přál ptáka, který hodně vydrží.
6: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv vždycky něco vyžaduje, ale určitě i dobrého herce, který vás pobaví. Tím je dnes Jaroslava Obermajerová.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Účinkovala i v seriálech, jako Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, My všichni školou povinní, Synové a dcery Jakuba Skláře, Přítelkyně z domu smutku, Život na zámku, Hraběnky, Ulice. Zdálo by se, že je ostřílenou herečkou, ale přesto si zachovává do konce svého života i jistou formu trémy.
2: Jarunko, nervy jsou prvít.
3: To už říkával můj pradědeček. Tomu se vám jednou udělalo na noze kuří oko.
2: Ale prosím vás, kuří oko.
3: Ale počkejte, nechte mě domluvit. Na tom kuřím oku se mu udělalo ječný zrno. A do toho ječného zrna se mu dal námel. Takže z toho pak měl nervy ty v tom, v kutně.
2: V putně. Kutna to je...
3: Já vím, jak se tam skládá na zimu dříví.
2: To je zase kůlna. Vy mi připomínáte mýho dědečka. Tomu doktor řekl, ať vás dá babička do postele a vypotit. Aha. Tak děda přišel domů a povídá, babi, máš mě dát do postele a vyfotit. Zkrátka nervy. Nervy jsou neřád a nezahrávejte si s nima.
3: Já se s nima zahrávám. Teď já ani nevím, kde je mám.
2: No to je dobře. To je moc dobře. Protože jak člověk pozná, kde co má, tak si s tím začne zahrávat a je zlé. Znáte ten případ z toho dívčího kláštera, jak se tam jeptišky napily a potom...
3: Ne. Nevyprávějte žádný hambatý věci.
2: Jaký hambatý? Pili vodu a dostali tyfus.
3: Fuj, to je tedy tak na ty moje nervy.
2: No teď vám to zrovna povídám. Nezahrávat si s nervama. To byste potom musela do lázní.
0: Tohle byla ukázka z roku 1979 a bylo tu doporučení na lázně. Ty dostala mnohem později Jaroslava Obermajerová jako dárek od svých přátel k narozeninám.
4: Tak já jsem tam jako jela a bylo to strašně hezký nakonec v tom, že byly krásný dny a oni si mysleli, že mě zamknou, že mě budou masírovat. Já jsem všem řekla, že to nechci, že se zaprvé potřebuji vyspat, že nepůjdu v 9 na nějakou pitomou masáž, jo. A že hlavně se chci jít vykoupat. Tak jo, prej bazén máme, představte si venku 30. A oni měli dole bazének, takhle malinký, s teplou vodou. No tak to jsem zase ječila, že já se chci normálně zaplavat v nějakém bazénu. Tak to jsme pak někde kus dál našli. Protože bohužel v těch Velichovkách nádherný místo na bazén a on je spustlej a zničený. No jako dneska mnoho věcí. Jo, ale nakonec se mi to líbilo, jsem se tam vyspala, ale jako říká Ježíši, oni vás masírují lávovejma kamenama, já jsem větší kravinu neviděla. Ten kamenem po mně jezdí, proč jako? Říkám, vemte to rukou, nebo já jdu pryč, no hrozný. Jo. A to jsem to teda měla jako dar zadarmo. Ale představte si, že jsou lidi, že tam jedou a tu masáž si koupí a ona stojí 700, nebo strašný prachy, jo. Já to vůbec nechápu, proč to dělají ty lidi, no tak jako někdo to třeba, pak mě zabalili do toho bahna, do toho já jsem se štítila strašně a chtěla jsem hned ven, že jo, říkám, ježiš, to je horký, proč, tak vás jsem špinavá, on prej tak si čtět, říkám, no když mám ruce od bahna, jak si můžu číst a byla jsem asi 5 minut v tom bahně a říkám tomu pánu, ještě chlapi tam dělají, jo, říkám, hejte, vyndejte mě a on, no tak jo, tak pojďte. Helejte, oni nemají regulovaný sprchy, on tím horkým bahnem v tom horkým dní mě horkou vodou mě spálil skoro. Říkám, dejte to studeně, říkám, to nejde, to je centrálně. Fakt, a to bylo tak vařící voda, kterou, no tak se, fakt, to mě zničilo totálně, říkám, tak aspoň vím, že nemusím do lázní.
0: Ale vraťme se ještě k té paměti, která je pro herce, tudíž i pro Jaroslavu Obermajerovou, tak důležitá. Aby se herci naučili svůj text, mají různé metody. Buď je to opakované čtení bez emocí, dělení textu na menší úseky, spojování replik s pohybem a podobně. A když už se to naučí, tak záchranou, proto kdyby jim text vypadl, je často i nápověda. Jaroslava si dokonce pamatuje ještě tu klasickou nápovědku v Malé budce na jevišti.
4: No, nakladně ještě byla taková, ale byla trošku zapuštěná. Já nevím, jestli ji zachovali, já si nepamatuju, když taky byly tam úpravy v tom kladenském divadle. Ale byla tam v prostředku taková paní nápovědka strašně, já si strašně pamatuju, ona byla taková hodně hubená, Zdeníčka Šartová, která teda pila rum. Ona hrozně pila rum, ona měla ráda rum. A ona právě byla úžasná, protože teda pod tím rumem, že jo, tak jako sledovala tu knížku a když někdo nevěděl, tak mu řekla Vémeno. Zas to nevíš. A teď to začala hledat v té knížce, takže celkem nebyla k ničemu, jo. Ale byla hrozně roztomilá paní. A jednou, to mě teda kolegové vyprávěli, jsem bohužel nezažila, ale to musela být, jak ona byla hubeněnka, tak jako začínalo představení, ona si lezla do té boudy a najednou jako viděla, že jde ta opona nahoru, že tam ještě není připravený někdo. Ona chytla se té opony, aby ji jako zadržela, oni vytáhli nahoru. Ona křepala těma nožičkama.
0: Kromě filmových a divadelních rolí se Jaroslava Obermajerová užila i těch televizních, v nejrůznějších inscenacích. V roce 1971 třeba v režii Antonína Moskalika vznikla komedie nazvaná Klícka o bytu ve starém domě, který obývá početná rodina. Maminku tam hrála Stella Zázvorková a měla 3 dcery, z nichž jedna tam bydlí i s manželem a dítětem. No a mladí chtějí vlastní byt. Stella Zázvorková ale celou rodinu až nevybíravě diriguje. Chce stávající byt vyměnit za větší.
5: Děláš, jako bych za všecko mohl já?
6: Taky, že jo. Si počkat, až dostaneme svůj byt.
5: No pokud vím, dál, co jsi chtěla ty?
6: Protože jsi mi udělal dítě.
5: Protože jsem ti udělal... To přece není pravda.
6: To není, ale mysleli jsme si to.
5: No, myslela jsi to. No dobře, tak za všecko můžu já. Ty myslíš, že takhle žijeme sami?
6: Ale já jsem takhle nechtěla žít.
5: A já snad jo.
6: Já jsem chtěla začít třeba z vodničeho, ale začít, víš, muset jít koupit hrnec, aby jsme měli v čemu vařit vodu.
5: A co vodu?
6: Co já vím, třeba na okna, nebo na čaj. To už je všechno pryč.
5: Ale ne, to ještě všechno přijde.
6: A nic nepřijde, všechno už bylo. Ale jak? Ty si myslíš, že se dá všechno smazat a začít znova, až dostaneme svůj byt, prosím tě. Podívej se ten hrníček.
5: Kde?
6: Z toho ještě byla maminka, když byla malá, i ten nočníček vydržel, i ta postýlka. Já jsem si nikdy nemyslela, že ještě mý dítě bude spát v tý hnusný, pohryzaný postýlce, protože ta stará ještě dost dobrá, nesmí se vyhodit.
5: Jo, jsem. Díky, že je po dědečkovi. Ještě, že nám ukradli ten kočárek, víš?
6: No, ten byl hrozný.
5: Ty nenechala si ho někde schválně? Co?
6: To víš, že jo. Co? Co pak by ho někdo ukrad?
7: Co je? Představ si, co jsem našla. Podívej se. Hotel Národní dům Tábor. 18.2. Měla to v tašce.
6: Kdo?
7: Blanka. Dívala jsem se jí do kalendáře, jenomže ten den měli být s Vendou na té Šumavě.
6: Mami, jak ji můžeš takhle špehovat, já nevím.
7: Já ji nešpehuju. Dělala jsem ji pořádek v tašce a koukám se, co můžu vyhodit a co ne.
6: No jo, ale koukat do kalendáře, víš.
7: Dívám se jenom, kde tenkrát byla. Tak člověk ji pošle, aby tam na ní dávala trochu pozor a ona zatím sama a ta Venda jí kraje. Tvrdila, že byli spolu na té Šumavě.
6: Ty jsi si ptala?
7: No, před chvíli.
6: Tak vidíš, třeba to ani není její, no.
7: To bylo, slečna Kučerová, KČS 86, no, s kým tam asi byla?
6: Ale prosím tě, s kým by tam mohla být?
7: Prosím tě, dvoulůžkovej pokoj.
6: Ali. Už jdu.
8: Zavři. Představ si, že matka už ví o tom táboře. Jak na to mohla přijít?
6: Našla Blance účet z hotelu.
8: Co jsi řekla?
6: Co bych jí řekla? Já jsem ani nevěděla, že jste tam spali.
8: Oni mě vzali až na druhý den.
6: Ale můžu tě uklidnit, že v tom nejedeš. Matka si myslí, že tam Blanka byla s nějakým chlapem.
8: Kriste, pane, s jakým?
6: To se zeptej matky.
8: Ježíš Maria, já se zblázním, tak když jí zlikviduje všechny nápadníky.
6: Blance už je to jedno.
8: Ale mě ne.
6: To máš těžký.
8: Hele, dej si bacha, rozumíš, Blanku už přemohla, teď je řada na tobě. Budeš tak dlouho čekat na kvartír, až už ti nebude nic platnej.
6: Ještě ty mi to připomínej.
8: No tak proč si ho sem Ježíši Kriste brala, když si to musela vědět, co se tady bude dít.
6: Co jsem mohla dělat?
8: Jože, ještě, že jsem si vždycky myslela, že to budeš právě ty, kdo nám všem ukáže, jak udržet matku v patřičném odstupu, víš.
6: Můžeš to zkusit.
8: Proč já? Protože seš na řadě.
9: Já jsem v životě nikoho nepřivedu, rozumíš? A tě radši ze mě stará pana.
4: To si teda řeknem.
9: No, svatební noc v tomhle kvartíře, prosím tě.
4: Ty seš ale drzá.
9: No, na to ještě doplatím, víš.
4: Trhni si nohou, Vendulko.
9: No vidíš, že to jde. Ještě abys to tak řekla matce.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě jedno setkání s Jaroslavou Obermajerovou v ukázkách, které jsme si pro vás nachystali do našeho přehledu herecké práce.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zahrála si i ve filmech jako Žert, Kladivo na čarodejnice, Radus a Mahulena, Babička, Marečku podejte mi pero, Což tak hledáci špenát, Smrt stopařek, Vážení přátelé. Ano, v režii Dušana Kleina v roce 1989, kde si zahrála soudružku s Pišákovou. A ta je v pokoji, v ubytovně, řekněme na randeti s Jiřím Kodetem. A do otevřeného okna cituje budovatelské básně.
2: Průser, průser, to nám ještě chybělo. Vezmi harmoniku a pojď.
3: Až do Antarktidy má píseň doletí. Mír lesu.
2: Hovno do Antarktidy. Kousek odsuť má chatu. Krajskej tajemník. Ta Spišáková žve jako kráva.
3: Mír chatrčím, i jeslím. Jsi můj římský, jsi můj Korsakov soudruhu. Strhej ze mě všecko. Čest práci každé, která dobro plodí.
2: A... To už i hraj, nebo bude průser.
4: Já ti ho tam našroubuju. Já ti ho tam dám.
2: Co blbneš? Černým ošpadbičem.

0: Jaroslava Obermajerová hrála také v Bastardech, ve Vrázkách z lásky a hrála i pro děti v mnoha pohádkách. Díky filmům také reprezentovala naši kinematografii i v zahraničí. Poprvé v roce 1969 ve Španělsku na filmovém festivalu v San Sebastiánu. Moskalikův film Dita Saxová tam tehdy získal cenu Stříbrná mušle. Cestou tam si jí ztratil kufr s veškerou její garderobou, ale naštěstí se našel těsně před oficiálním převzetím ceny. A 3 dny před odjezdem dostala 2 malá štěňata foxteriérů, které měla předat jednomu známému sportovci v Československu se vzkazem od fanouška. Tuhle ochotu pak ze srdce proklínala. Měla starosti s krmením, s každodenním omýváním znečištěných koupelen v hotelích a taky obtíže s dopravou v letadle. Největší problém ale byl v Praze najít náhradního majitele, protože v rodině sportovce pro ně neměli pochopení. To Jaroslava Obermajerová se později stala nadšenou pejskařkou. Jak se svěřila i v našem rozhlasovém pořadu, vzpomínky nám zůstanou.
1: Zvláštně jsem se stala i kočičářkou.
2: Kočičářkou?
1: Ano, protože nám jednou přišel na zahradu takový mourek, asi 2 roky. A tak jako syn, protože má rád taky všechny, tak ho pak přines v náručí a číje a to no a na vsi, že tak a neříkal, jo, tak si sed, tak jsem mu dala nažrat. Já všem, dělám 2 věci. Všem dám nažrat a pak je taky všechny vykastruju hned.
2: Tak nepřijedu.
1: Jo, no, jo,
2: už jsem chtěl, ale nepřijedu.
1: Kastruju, jo, to je lepší.
2: To je jako fakt ne, opravdu ne.
1: Takže hned jsem to, nebylo hned, to bylo asi za měsíc.
2: Budu až mě tam, jo, tak ale, to jo, na týden přijedu, ale pak odjedu.
1: Pak odjedete. A on byl takový strašně přítulný, což ty kočky venkovský nejsou, že jo. On fakt se odstnul tam opravdu doteď, nevíme, jako jak. Jenomže za 2 dny, a to bylo zajímavé, že můj pejsek, já mám krysařičku malinkou a hrozně přítulnou a hodnou, ale kočky samozřejmě nesnáší. A takhle, když přijde na zahradu kočka, tak ona hrozně začne štěkat, dělá zlýho psa, což je směšný, tak malýho vrčí. A když ta kočka se zastaví, jo, tak ten můj pes taky, protože už se začne bát, jo. Ale řve a naježí se, ale neudělal by nic, ale musí vyštěkat. On za 2 hodiny toho kocourka dělal, já si myslím, že oni si ty zvířata myslí, ten pes, že si myslí, že to je pes a ta kočka si myslí, že je kočka. Jo? Že oni se tak na sebe prostě najednou zvyknou a bylo to fajn. Tak jsem říkal, tak syn tam stejně bydlí, tak mu dal, tak máme i kočku, i psa, to je jedno. A hned za plotem sousedi takhle mají slepičky a oni ty sousedi jsou trochu sociální případy, tak mají takový jako bordel a moc nejedí, nebo co, tak ty slepice mají hlad furt, tak je krmím. A teď mají velkýho psa, který mu říkají Ozák a ten furt kouká na mě přes ten plot. Tak ho taky krmím. No, takže já to mám moc.
2: Když přijedete na chalupu k Obermajerům, stoupnete si k plotu a budete se divně koukat,
1: dostanete
2: Januška vás nakrmí.
1: Určitě.
3: A vykastruje.
2: A vykastruje. To je ta horší půlka, prosím vás. Takže po jídle hned pryč.
0: Jaroslava Obermajerová se etablovala samozřejmě i v dabingu, stejně jako už mnohem starší v muzikálech a v zábavných pořadech. Z jednoho takového z televize Barrandov bereme i ukázku o angínovém bacilu. Spolu s ní uslyšíte Oldřicha Navrátila.
4: Bílá krvinka u telefonu. Cože? Nebezpečí nákazy angínou? Beru na vědomí, končím. A! Stůj! Angínový bacile! Tak. Tady bílá krvinka. Objekt jsem zneškodnila, krevní destičkou jsem ho umlátila. Končím. Nehejbej se vůbec! Nehejbej se, táhni odsud! Tady o tuto angínu nikdo nestojí!
5: Poslechni, proč to tak dramatizuješ? Já si hledám jenom svůj nový domov.
4: Ty umíš jenom infikovat, táhni.
5: Nesmíš taky věřit všemu, co tě nakoukají lidi. Jsou to bezcitný, nezodpovědný hovada. Ano, oni vás chtějí vymítit antibiotika.
4: Dobře vám tak. Všechny jenom štvete, ničíte.
5: Vidím, že ti taky vymělí mozek. Co? Protože bys jinak věděla, že jsou i užitečný bakterie.
4: Oh, tomu já nevěřím.
5: A co jogurt? Kdo vyrábí jogurt? Užitečný bakterie. A ty lidi vybíjejí po milionech.
4: To jsem teda nevěděla.
5: No, vidíš. A proto my bojujeme za to, aby antibiotika byla vyhlášena jako zbraň hromadného ničení.
4: Ale lidi se přece bez antibiotik vůbec neobejdou.
5: Lidi, co pořád neleš o těch lidech, co je ti do lidí? Stejně vás mají za užitečný idioty, ano.
4: Brzdi, já jsem náhodou člověkem docela spokojená. Dal mi život v kostní dřeni, živí mě.
5: Ty jsi tak naivní, ty jsi naivní, blbá, bílá krvinka. Ty jsi nikdy neuvědomila, jak ti ty lidi stěžují tvoji práci, jak si neumývají ruce před jídlem, jak se kdekdo s kdekým líbá, jak se volizujou.
4: To je pravda, no. Teda oni mi to neusnadňují, ty lidi, to mě štve.
5: Možná by si tě víc vážili, kdyby jsi jim ukázala, jaký je to žít bez tebe. Co kdybys začala stávkovat?
4: Cože? Já, že bych měla ignorovat infekci?
5: Ne, to zrovna nemusíš, ale kdybys třeba zavřela oči, zkus zavřít oči. Umíš to?
4: Ale jen na chvilku.
5: Dobře.
3: Stůj! Anginový bacile! Já jsem vitamín C! Ono zbraň, nebo tě zastřel.
5: A ty mě nech projít, nebo zastřelím já ji.
3: Ale když ty zastřelíš ji, tak já zastřelím tebe.
5: A co kdybych zastřelil tebe a pak ji?
3: Ale mě zastřelit nemůžeš, protože já mám krevní destičku. Takže co kdybych zastřelil já tebe?
5: Ale to bys musel nejprve zastřelit ji.
4: Jak střílej, hrdiný vitamíne C. Nás, bílých krvinek, jsou miliony. Neubude.
3: To nemůžu tě zastřelit, to by bylo proti všem ženevským konvencím.
4: Je kapenková nákaza.
5: Kde?
6: S ženskýma se neperu.
4: Děkuji ti, milý vitamíne C. Kdyby jsi nepřišel včas, já bych asi podlehla.
3: Ne, vedla jsi si dobře. Anginový bacil je vyhlášený manipulátor. Vždyť ho platí tuberkulóza a černý kašel.
4: Ale já jsem měla včas zavolat ty posily.
3: Byla jsi statečná. Navrhnu tě na řád bílé krvinky.
4: Děkuju. Ale vitamínece, já myslím, že tenhle náš boj nekončí. On se vrátí a s ním tisíce jiných virů a bakterií.
3: Nesmíme lidi zklamat. Jsme jejich poslední naděje. Když teda nepočítám tu jejich osobní hygienu, očkování a otužování.
4: Ale my víme, jak to dokázat. Prostě to dokážeme!
0: Ať se Jaroslavě Obermajerové daří, ať jí zdraví slouží a oblaží nás ještě mnoha rolemi. A vám přeju, ať vás život vždycky překvapí jen v tom dobrém a úsměv na tváři máte co nejčastěji. Váš Patrik Rozehnal.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Roste podíl klimatizovaných vozů v MHD, uvedlo to Sdružení dopravních podniků. Opava obnovuje venkovní odpadkové koše. Novou poptávkovou dopravu Airbus na Rožnovsku si za první týden vyzkoušeli stovky lidí. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Klimatizovaných vozidel v české městské hromadné dopravě za posledních 5 let výrazně přibylo. Nejčastěji mají podle Sdružení dopravních podniků klimatizaci autobusy, a to 3 z 5. Nejméně často kvůli vysoké pořizovací ceně tramvaje. Klimatizaci jich má jen 1/5, říká mluvčí sdružení Linda Hajlichová.
2: Nejvýraznější nárůst zaznamenaly trolejbusy, u kterých se podíl klimatizovaných vozidel zvýšil 20,7% na 49%. Důvodem je především rychlá obnova v této části vozového parku, protože klimatizace se v posledních letech stává standardní součástí všech nově pořizovaných vozidel.
0: Do dodatečné instalace klimatizace do starších vozidel podle ní dopravní podniky investují výjimečně. Město Opava chystá rozsáhlou výměnu venkovních odpadkových košů. 60 nových nádob s betonovým povrchem za více než 1,5 milionu korun nakoupí tamní radnice pro oblast centra města. Současně se také opravují další nádoby na odpadky. Po obnově jsou desítky košů například v městských sadech nebo na Masarykově třídě. V Rožnově pod Radhoštěm a na Dolní Bečvě si lidé za první týden objednali 205 jízd novou poptávkovou dopravou. Aplikaci takzvaného Airbusu si stáhlo skoro 1000 uživatelů. Zájem mají i seniori. Telefonicky si zarezervovali přes 60 jízd. Oblíbená je podle mluvčí Adély Kousalové i sdílená doprava, kdy v mikrobusu jede víc cestujících najednou.
3: Lidé si velmi rychle oblíbili sdílené cestování. Za první týden provozu mikrobus absolvoval téměř 80 sdílených jízd, které využili například rodiče s dětmi nebo skupiny přátel. Celkem přitom najel přes 1000 kilometrů.
0: Stříbrnou pamětní minci nově dostane každý novorozený obyvatel městské části Ostrava-Jih. Prvních 350 kusů už vedení obvodu převzalo od výrobců z České mincovny. Na vítání občánků je podle mluvčí Ostravy-Jihu Ilony Honusové budou dětem rozdávat od poloviny srpna.
4: Pro nově narozené občánky městské části Ostrava-Jih máme připravené stříbrné mince s dětskými motivy. Nechybí ani nápis Jižánek, který dětem vždy připomene, kde vyrůstali.
1: Počasí.
0: V noci očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačno a výjimečně se mohou vyskytnout i přehánky. Začátek týdne pak bude teplejší. Přes den bude oblačno až polojasno. Výjimečně počítejte i s přehánkami. Noční teploty klesnou na 16 až 12 stupňů. V pondělí pak vystoupají na 22 až 26 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: U Karviné se u křižovatky ulic Stonavská a silnice 67 srazila 2 osobní auta. Projíždějte tam opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Víkendové odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava pokračuje také po 17. hodině, a to vaší oblíbenou podvečerní hudební poštou. Zdraví vás Vítek Goršanov. Máme tady několik písemných přání, která odbavíme nejprve, a pak už budete moci telefonovat na linku 59 611 22 66 a poslat někomu písničku, třeba jen tak pro radost, nebo někomu popřát k svátku či k narozeninám. V kalendáři vidím Božky, tak pánové, vše nejlepší. Stejně tak písničku posíláme vám, kteří dnes slavíte narozeniny. Zaspívá vám František Nedvěd, no a pak už to bude na vás. Přeji dobrý poslech a krásné nedělní pozdní odpoledne.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A vaše dnešní první přání, které nám poslala paní Marie Němcová z Horní Bečvy. Právě dnes, v neděli 12. července, slaví 73. narozeniny pan Jan Vašut, člen klubu důchodců z Horní Bečvy. Jende je aktivním členem tohoto spolku, přejeme mu hlavně pevné zdraví, štěstí, optimismus a všechno nejlepší do dalších let. Tak pane Jendo, Jiří Schellinger zpívá právě vám.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Také další v pořadí druhé dnešní hudební přání přišlo poštou, konkrétně e-mailem, a píše se v něm: Dobrý den, zdravím vás a mám prosbu o zahrání písničky od Jaromíra Nohavici U nás na severu. A to v pořadu hudební pošta pro paní Danuši z Hradce nad Moravicí, která měla 8. července narozeniny. Je to stálá a věrná posluchačka. Hudební pozdraví zasílá sestra Šárka pro potěšení. Tak paní Danuše, my přejeme opožděně všechno nejlepší a věříme, že vám písnička od Jarka Nohavici udělá radost.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A před námi jsou vaše telefonáty na linku 59 611 22 66. Můžete od této chvíle volat a přát si, co budete chtít. Jako první toto učinila paní Věrka, kterou zdravím. Příjemné odpoledne.
2: Dobrý den, já vás zdravím, pane Vítku, a zdravím celou ostravskou rodinku. Tady pro radost bych chtěla poslat písničku. Paní Lapišové do Havířové, Anice s Petrem do Ostravy, Hance do Místku, Jarmilce do Havířova a přeju jí brzké uzdravení. Jarmilce Dolní Lišné, Ilonce, Elence, Emilce do Nitku taky. Hodně zdraví, zdraví a božího požehnání. Marušce Koryčany Pasek a Věrce na Lubno s Karlem a Elišce do Fulneku s Pejskem a Broničce taky. Děkuju za všechny písničky a taky hodně zdraví a božího požehnání. A ještě bych chtěla do domu v důchodců všem popřát hodně zdraví, zdraví a božího požehnání, to vám přeje Věrka. A já vám mockrát děkuju, pane Vítku, a hezkou nedělu. Naschledanou.
1: Paní Věrko, děkujeme za zavolání. Naschledanou, mějte se hezky. Večerka, to je hudební přání paní Věrky, píseň Smutná milenka. Tak si užijte.

0: křížem krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A pokračujeme v písničkách na přání v nedělní podvečerní hudební poště. Paní Jarmilu, teď zdravím, dobrý den.
3: Dobrý den, pane Vítku, tady je Jarmila Střince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také celou rozhlasovou rodinku. Pěknou písničku posílám všem pro dobrou náladu a hezký podvečer. Především paní Emilce z Nitku, paní Věrušce s panem Petrem z Fritku, paní Jance z Lučina, paní Aničce z Vendrině. Do Třince posílám písničku paní Dance Havrilové, paní Ružence, dále paní Haničce z Rychvaldu, paní Aničce Saranové z Českého Těšina, paní Lidě z Havířova, paní Elišce z Argoškem z Fuldneku, paní Aničce s panem Petrem ze Slezské Ostravy, paní Haně z Místku, paní Evě z Ostravy Dubiny, panu Zdeňkovi z Karviné, paní Jarmilce z Havířova i Ostravy, panu Karlovi z Karviné. Moc všetkým děkuji za písničky a ještě bych jménem Emilky z Nitku poslala písničku a tě poděkovala také za hezké písničky, co dostává od paní Věrušky s panem Petrem z Fritku, od paní Elišky s Argoškem z Fulneku, paní Aničky s panem Petrem ze Slezské Ostravy a panu Zdeňkovi z Karviné. Moc krátce vám děkuji, pane Vítku, a moc děkuji za písničky, co dostáváme obě dvě. Mějte se krásně a příjemný podvečer.
2: Vám také, paní Jarmilo, zdravíme.
3: Děkuji moc.
2: Do Třince a Šohajka je připravena. Naslyšenou.
3: Děkuji.

0: Naladěn máte Český rozhlas Ostrava, plníme vám písničková přání v podvečerní hudební poště. Paní Lídu teď zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Lída z Ostravy, zdravím celou rozhlasovou ostravskou rodinku a vás všechny v rádiu. Ráda bych nechala zahrát písničku pro všechny, kterým nemá k narozeninám nebo k svátku, kterým nemá kdo nechat zahrát. Děkuji za výběr písničky od Jaroslava Vikrenta. Hezký večer, naschledanou.
0: Děkujeme, paní Lído, za zavolání a že jste tak hodná, že myslíte i na ty, kterým opravdu nemá kdo zahrát. Tak já jsem vybral veselou písničku Pentle Růžová. Věřím, že se bude vám všem líbit.
2: Co by jsem ti pletl včera ještě? Najednou máš vlasy jako len. Vidí se v nich stovky kapek deště, stávej, už bude den.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Pan Jirka také zavolal k nám do Ostravského rozhlasu. Vítám vás, dobrý den.
2: Přeji dobrý podvečer, pane Vítku. Dneska bychom chtěli poslat hudební pozdrav do Čace paní Janke Krkoškové k dnešním narozeninám. Milá Janko, dnešním narozeninám ti želáme veľa, veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a pozdravujeme tvojich hostí, všetkých, čo máš teraz doma. Pane Vítku, děkuju a nashledanou.
1: Děkuji za zavolání, pane Jirko, naslyšenou. Zdravíme do Čace paní oslavenkyni Kolárovci, věřím, že jí udělají radost.

0: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
4: A do podvečerní hudební pošty zavolala také paní Broňka. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, ještě jednou vás zdravím, rozhlase, všechny vaše kolegy a všechny, kdo tento pořad poslouchají. Chtěla bych pro radost poslat písničku paní Lice a Libušce z Lesných Albrechtic, paní Věce s manželem do Frýdku, paní Elišce s Argoškem do Funeku a všem ostatním příbuzným přátelům a známým. Děkuji a nashledanou a vám přeji šťastnou cestu domů.
4: Paní Broňko, děkujeme za krásné přání, nashledanou, krásný zbytek neděle. Paní Broňka vybrala slezskou kapelu, tady je.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ta nedělní s datem 12. července pomalu, ale jistě spěje do svého finále. Paní Martu, teď zdravím, dobrý den.
2: Dobrý podvečer, tady je Marta z Českou Těšina. V úterý 14.7. bude mít svátek moje vnučka Karolínka Michlova z Českého Těšina. Hodně zdraví, štěstí a úspěchu při studiu v Ostravě i přeje babička Marta, taťka Rostě a mamka Vanda. Děkuji pěkně a nashledanou.
1: Také děkuji za zavolání, paní Marto, nashledanou. Tak paní Marta si pro svoji vnučku přála píseň Mám boky jako skříň. Tak snad si to ta vnučka nevezme přímo osobně, zpívá Eva Farná. Všechno nejlepší.
3: Mám prostě

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Nic na platy, tedy poslední dnešní písničkové přání v hudební poště zavolala paní Maruška, naše stálá posluchačka. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý podvečer. Já bych chtěla popřát Elišce s pejskem Argoškem hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Běrce z Místku a Hance z Místku s manželem hodně zdraví, štěstí a božího požehnání a všem, kdo nemá komu zahrát.
1: Tak to je od vás moc pěkné. Vy jste, paní Maruško, chtěla nějakou pěknou písničku od Jošky Černého, je to tak?
2: Jo.
1: Tak já už ji mám připravenou, jmenuje se Teče voda, teče. Věřím, že se bude všem, o kterých jste mluvila, líbit. A vám přeji krásný zbytek neděle.
2: Pane Vítku.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Touto krásnou písní končí nedělní podvečerní hudební pošta. Ta zítřejší začíná v poledne po 12. hodině a nebo opět v podvečerním čase po 18. hodině a to už bude Ostravská rozhlasová rodinka. Já děkuji za pozornost, věřím, že i nadále zůstanete na příjmu vlna Českého rozhlasu Ostrava. Po 18. hodině tady bude můj kolega Milan Bátor se svým pořadem Hudební hlídka. Ta dnes pokračuje v oslavách 40 let kapely Buty a mapuje jejich tvorbu po roce 2000. Projdete si s námi éru Alp Normale, Votom či Duperele, která přinesla porci rázovitého ostravského humoru, nadsázky a muzikantské svobody. Těšte se na nedělní hudební hlídku po 18. hodině.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Malého Vaška čekají dobrodružné prázdniny u dědy. Slavná komedie, jak dostat tatínka do polepšovny. ČT2. Dojedou do cíle živí? Na cestu plnou nebezpečných nástrah se rozjede Dostavník v premiérovém filmu. A ČT Art. Miroslav Horníček a jeho hosté Jaroslava Adamová a Jiří Suchý připomínají legendární osobnost české kulturní scény Jana Wericha. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Pes i kočka musí být v autě připoutaní, upozorňují policisté. Karviná nabízí 14 stavebních pozemků, vydraží je elektronicky v aukci. Na Osoblažsku dnes končí letní dobrovolnická brigáda. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty do 26 stupňů. Dobrý podvečer přeje Lucie Kociánová. Při cestování autem musí lidé psy i další zvířata zajistit, aby nedosáhly na řidiče, připomínají to policisté. Zvíře, které je v autě na volno, totiž může ve stresové situaci snadno způsobit autonehodu. Zabezpečit psa je možné speciálním bezpečnostním pásem, který se připne k postroji. Pro kočky jsou vhodné přepravky. Na co dbát při výběru vhodného vybavení, připomíná prezidentka veterinární komory Petra Šinová.
3: Je potřeba přizpůsobit tu fixaci i velikosti toho zvířete. U těch větších zvířat považuji za vhodnější převoz v kufru.
2: Karviná spustila elektronickou aukci 14 stavebních pozemků v lokalitě nad Vagónkou. Přihlášky je možné podávat nejpozději do 13. srpna a vyvolávací cena je 1500 korun za metr čtvereční. Zájemci si parcely mohou prohlédnout osobně 29. července a 5. srpna. Uvedla to mluvčí magistrátu Monika Danková. Lidé na aukčním portále najdou i návod, jak se elektronická dražba pozemků provádí. Dobrovolnická brigáda Summer Jobs na Osoblažsku dnes skončí. Projekt zamířil do regionu poprvé a zájem pomoct místním lidem projevilo více než 100 dobrovolníků. Nemají nárok na honorář a ubytování si platí sami.
4: Lidé se mají tady třeba hůře než v jiných částech České republiky a tak je pro mě důležité využít svoje mladé síly a vyrazit takhle pomoct.
5: Honza jsem přijel s Vlašimi u Prahy a nasekat dřevo pomohl seniorce Janě. Ta má velký pozemek a několik budov a sama už na to téměř nestačí. Nové pomocníky chválí.
6: Jsou usměvaví, šikovní, vůbec žádné práce se nebojí. Prostě super, super.
5: Pořadatelé brigády si vybrali Osoblažsko záměrně. Jezdí pomáhat hlavně do lokalit se stárnoucí populací a odlivem obyvatel. Z Osoblažska Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: Na severu Slovenska včera večer medvěd napadl muže, který pracoval před svým domem v obci Závažná poruba u Liptovského Mikuláše. Muž je lehce zraněný poté, co mu medvěd vyskočil na záda a povalil ho na zem. Píše o tom server Novinky.sk. Slovenské úřady v souvislosti s incidentem vyzývají k opatrnosti. Lidé v oblasti by se především brzy ráno a večer neměli pohybovat sami. Lokalitu zároveň hlídá specializovaný zásahový tým. Střety medvědů s lidmi na Slovensku jsou ojedinělé.
1: Počasí.
2: V noci očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačno, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Začátek týdne pak bude teplejší, přes den bude oblačno až polojasno, výjimečně počítejte s přehánkami. Teploty v noci klesnou na 16 až 12 stupňů, v pondělí vystoupají na 22 až 26 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Karviné je uzavřena část ulice U Svobodáren, probíhají tam stavební práce. Objížďka je značena pro všechna vozidla a uzavírka potrvá do 24. července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební hlídka.
7: V Vítám vás u pokračování naší velké oslavy 40 let kapely Buty, milí posluchači. Dneska se v hudební hlídce podíváme na jejich tvorbu po roce 2000. Do nového tisíciletí kluci vlítli s albem Normále, které bylo vším jenom nenormálním. Ukázalo jejich totální uměleckou svobodu i schopnost dělat si legraci úplně ze všeho a ze všech. Hned na úvod si dáme parodickou a romským folklórem šmrncnutou píseň Duj, duj, duj. Kdo by nechtěl očarovat duši tónem takové kapely? Po euforii 90. zvuk Butů malinko zvážnil a současně našel nové inspirace například v taneční hudbě. Příznačné je, že nešlo o pouhou imitaci, ale o hravou ironii a karikaturu. Duj, duj, duj, duši mi očaruj.

U Alba Normála ještě chvíli zůstaneme, ale od očarovaných duší se přesuneme k příběhu, který má v sobě pořádnou dávku srandy a nostalgie. Láska z Bruslaku je možná fiktivní, možná skutečnou vzpomínkou na zážitek na kluzišti, kterému se v ostravském nářečí neřekne jinak než Bruslak. Radek Pastrňák tady s mírnou ironií poodhaluje příběh své mladistvé vášně. Moje první noc s tebou byla bloudná. Poznal jsem hned, že láska je kloudná. Pohlednice do časů lásek z Bruslaku nemá děj, spíše jde o záznam určité emoce způsobem, který má k sentimentu opravdu daleko. Tohle je prostě nepřikrášlená, roztoužená a šílená láska z Bruslaku.

Teď se těšte, protože přichází skladba, která je důkazem toho, že Radek Pastrňák je jazykový génius. Píseň Oslemty v sobě skrývá dokonalou slovní hříčku, jakou by nevymyslel ani ten nejlepší akademický lingvista. Jde o spojení dvou slov, z nichž jedno je osobním zájmenem a druhé vlastním jménem zvířete, jehož inteligence nebývá právě hodnocena v superlativech. Tak vznikla píseň Oslemty. Máte ve svém okolí taky občas někoho, na koho by tento originální ostravský titul dokonale seděl? Raději nikoho nejmenujte, jen se potutelně usmějte a užijte si tuhle originální hudební hříčku. Tohle jsou Buty a jejich 100% kulišárna v písni Oslemty.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: V roce 2006 vydávají Buty album Votom. Pro mě osobně jednu z jejich vůbec nejvýzrálejších a nejkrásnějších desek. Otvíráme ji písničkou Kočka, která má v sobě mexikánský esprit. Text je jakýmsi dialogem s domácím mazlíčkem, nechybí naprosto ikonické solo na klasickou Španělku, které nese přesně tu atmosféru. Z této muziky cítíte absolutní klid a nadhled někoho, kdo nemusí nic dokazovat. Zavřete oči, hoďte nohy na stůl a nechte se touhle kočičí pohodou dokonale unést. Tohle jsou Buty a píseň Kočka.

Od líného předení staré kočky se na albu o tom přesuneme k dokonalé recesi. Jak jinak popsat, když někdo skříží ostravský folklor s latinskou rytmikou do naprosto bizarní pseudolidovky, která vás vezme do pekla i do nebe. Slova této písně evokují lidový základ, ale jsou to opět čisté buty a pastrňákovský humor, který potměšile rozvíjí svá existenciální témata a spekulace téměř cimrmanovským způsobem. Přesně jak se zpívá v písni Myšlenky. A ty moje myšlenky, ty moje frajárenky, kdyby oni nepřišli, stejně by ňa nenašli.

Abychom tu folklórní atmosféru trochu opustili, dáme si z téže desky skladbu, která je naopak čistou oslavou kynické filozofie, kterou pěstoval slavný Diogenes ze Sinope. Píseň Všechno kolem mě jakoby vypadla z pera tohoto antického myslitele, když pastrňák zpívá: ležím si na gauči svého těla, moje tělo za mě furt něco dělá, potí se, prdí, v noci žere a když se probudí a vyjde ven, tak čurá na terén. Tohle je prostě oslava nihilismu a volnomyšlenkářství, které hraničí s hedonismem. Prostě pohoda, klid a jenom tak se válet. To je podstata písně Všechno kolem mě, která by asi skončila trapasem, kdyby jí nedali dokonalý hudební kabátek právě buty.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Přesuneme se do roku 2012 k albu s úžasným ostravským názvem Duperele, což v ostravském nářečí znamená něco jako drobnosti nebo zbytečnosti. Jenže písničky na něm žádné duperele nejsou a skvělým příkladem je píseň s úderným názvem Práce. Pokud jsme v minulém díle slyšeli jejich slavnou oslavu lenosti, tady kluci otáčejí list a berou téma zaměstnání s brutálním černým humorem. Radek Pastrňák tu s ironickým úsměvem zpívá: ráno vstávám, hledám práci, práce není, není práce pro mé ruce. Celá ta skladba má skvělý písničkový tah, ukazuje, že Buty umí stárnout s humorem a glosovat realitu s ostravskou rázovitostí. Všimněte si ale, jak ten text dnes, kdy naše profese postupně nahrazuje umělá inteligence, nabývá na aktuálnosti.

Na albu Duperele najdeme i skladbu, která je neuvěřitelně šprncovní. Má skvělý odpych a ukazuje kapelu v té nejlepší hitové formě. Píseň Sestra je plná lechtivého humoru, metaforického kouzla a harmonického mistrovství, jaké umí rozehrát jen tato parta. Pastrňák v textu rozehrává svérázný příběh. Moje sestra bydlí hrozně moc blízko a já ráno co ráno slýchávám její nádherný tón. Je v tom opět ta správná ostravská drzost, lechtivá provokace a chuť pořádně to rozbalit, což se v instrumentální mezihře s dominantním klavírem Milana Nitry skutečně děje. Fascinuje mě, jak si kluci dokážou i po tolika letech na scéně udržet ten stejný klukovský drive a energii, jakou měli na začátku devadesátek. Pojďme to v éteru pořádně osolit. Tohle je spanilá jízda jménem Sestra.

érou alba Duperele se rozloučíme písničkou, která je s přibývajícím věkem čím dál tím víc pravdivější a aktuálnější pro nás všechny. Skladba Náhradní díly je neskutečně vtipnou glosou o tom, jak lidské tělo stárne, opotřebovává se a občas by potřebovalo generální opravu v servisu. Radek Pastrňák tu s odzbrojující fantazií konstatuje: doteďka jsem si myslel, že někdy umřu. Jako ta žárovka najednou udělám cvak. Je to čistý butovský humor, vzít téma, ze kterého lidé obvykle mívají strach, a udělat z něj naprosto chytlavou písničku, plnou nadhledu a nečekaného pohledu na věc. Cítíte taky občas v zádech nebo v kolenou, že by ten nějaký nový šroubek nebo promazání nebylo úplně od věci? Hoďte to za hlavu, dokud nám hraje tahle skvělá muzika, dá se na to zapomenout. Tady jsou Buty a jejich Náhradní díly.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A teď se v hudební hlídce dostáváme k naprostému vrcholu celého našeho výročního speciálu a skočíme rovnou na legendární živák Kosmos Tour. Koncertní podoba Buty, to je totiž kapitola sama pro sebe. Teprve na pódiu se ukazuje, jak neuvěřitelně sehraná a energická mašina to je. Píseň o Hambí v téhle živé verzi dostává naprosto neskutečný klubový drive, syrovost a ukazuje jejich pověstný smysl pro totální provokaci. Text o věcech intimních zpívá Radek s takovou grácií a svobodou, až lidi v publiku prostě šílí. Víc ostravská, upřímná a nekompromisní kapela nikdy nebyla a žádná jiná už taková nikdy nebude. Schválně, zažili jste někdy tenhle koncertní ohanbý kousek od Buty na vlastní kůži a cítili tu energii, co srší z pódia? Užijte si tenhle živý uragán. Přichází vábné, tajemné a zrádné ohanbí.

Živák Cosmos Tour obsahuje taky několik rarit, které nenajdete na žádném řadovém albu. Písničku s názvem Čůrky napsal první baskytarista Buty, kterým byl Vít Rotter. Ano, je to ten stejný, který stojí za autorstvím kolosálního hitu Nad stádem koní. Píseň s velkorysou koncertní stopáží 7,5 minuty je jízdou, která dokonale ilustruje, jak obrovskou sílu a nespoutanou svobodu měla tehdejší kapela přímo na pódiu. Text začíná nenápadným pozorováním deště za oknem, načež voda i atmosféra v harmonickém zvedáku vystoupá nahoru a vybuchne do brutálního syrového kytarového sóla. Přesně tohle mám na kapele Buty nejraději.

Naše speciální hudební hlídka ke 40 letům kapely Buty na hudební scéně utekla jako voda. Moc vám děkuji za pozornost a za to, že jste tuhle jízdu od kořenů až do nedávné doby prožili s námi. Úplně poslední tečkou za celou velkolepou ostravskou oslavou bude živá verze skladby Demáček, která náš pořad uzavře s tou největší muzikantskou grácí. Je to naprostý fenomén a důkaz, že Buty jsou vedle Vltavy ta nejlepší, nejoriginálnější a nejvíc nadčasová polistopadová kapela, jaká u nás kdy vyrostla. 40 let uteklo jako voda, ale tahle muzika vůbec nestratila nic ze své rošťácké invence, muzikantské kreativity a nadčasové fascinace časem. Radek Pastrňák na závěr s naprostým klidem a mírem v duši zaspívá: Poškrábej mi záda, zaspívám ti kus, který dnešní móda žádá, mám vytříbený vkus. A je to čistá hudební i lidská radost. Pro dnešek se s vámi od mikrofonu loučí Milan Bátor, který vám přeje nádherné letní dny. Nezapomeňte si občas poškrábat záda, pustit si písně, které mají vytříbený vkus, a příští týden naslyšenou u další hudební hlídky.

0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Dva mosty na Vsetínsku čeká bourání. Meteorologové mají nový systém výstrah před extrémním počasím. Stavba nové cyklostezky v Jablunkově se zpozdí o měsíc. Zítra bude polojasno, teploty do 26 stupňů. Dobrý večer přeje Lucie Kociánová. Na Vsetínsku začíná přestavba dvou mostů. Silničáři v nejbližších dnech zahájí demolici mostů v Huslenkách Kichové a v Karolince Bzovém. Oba jsou ve velmi špatném technickém stavu. Silničáři je ohodnotili 6 stupněm ze 7, kdy 7 znamená stav před havárií. Rozsah plánovaných prací popisuje mluvčí ředitelství silnic Zlínského kraje Vojtěch Cekota.
4: V Huslenkách stavbaři starý mostní objekt zbourají, postaví nový a upraví i koryto potoka. V Karolince bude součástí prací i oprava silnice. Řidiči obě stavby objedou po provizorních mostech, dopravu tam budou řídit semafory. Nové mosty by měly být průjezdné pro motoristy do konce listopadu.
3: Uživatelé mobilní aplikace a webu Českého hydrometeorologického ústavu budou dostávat nové a aktualizované textové předpovědi počasí. Ty by měly být srozumitelnější a detailnější. Nabídnou taky přesnější informace o počasí v regionech republiky, třeba odhad srážek nebo sněhu za dané období v daném místě. Taky se v aplikaci lidé dozví doprovodné jevy a dopady počasí, třeba na lidské zdraví, infrastrukturu nebo hospodářství. Aktuálně platí kvůli dlouhotrvajícímu suchu na Moravě výstraha před vznikem požárů. Dokončení nové cyklostezky s chodníkem v Jablunkově se posouvá na konec srpna. Nová trasa vzniká v městské části Lísky nedaleko koupaliště Amerika. Bude měřit zhruba 3/4 kilometru. V současné době stavební firma zkouší únosnost terénu, říká lidovecký starosta Jablunkova Jiří Hamrozy.
5: Takže to vypadá možná, že se nic neděje, ale zjistili jsme, že ta únosnost není dobrá, takže budeme muset víc sanovat, víc kameniva použít. Projektant už tady s tím počítal, takže věřím, že to vyjde do cenové nabídky. Je tam vlastně jílovité podloží, jsou tam štěrky, protože podle mě to bylo kdysi řečiště řeky Olzy.
3: V Ostravě Mariánských horách se stavbaři pustili do rozsáhlé přestavby vnitrobloku mezi bytovými domy. Zanedbaný dvůr v části zvané Havana chce obvod změnit na přívětivé místo bez bariér. Práce stavbaři dokončí během letních prázdnin.
6: Kompletní výměna dlažby celý prostor přizpůsobí i pro lidi s pohybovým omezením. Pro místní je důležité taky to, že ze dvora zmizí jinam popelnice a s nimi i nepříjemný zápach, kvůli kterému ve vnitrobloku nechtěli trávit čas. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: V noci očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačno, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Zítra pak bude oblačno až polojasno. Výjimečně počítejte s přehánkami přes den. Teploty v noci klesnou na 16 až 12 stupňů, v pondělí vystoupají na 22 až 26 a na horách zítra naměříme okolo 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Ve Sviadnově se v ulici Ostravská srazila motorka s osobním autem. Projíždějte místem opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Obezita druhého a třetího stupně jako vážné onemocnění. Pozvání přijala přední lékařka Česka, vedoucí Centra léčby obezity interní kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol, paní doktorka Dita Pichlerová, která mimo jiné napsala další knihu, a sice Gurmánkou navždy. Jsme chvíli po novém roce, kdy si lidé dávají předsevzetí. Začnu míň jíst a víc cvičit. A snaží se několik málo týdnů o intenzivní pohyb a nasazují si různé diety a že jich svět vyprodukoval desítky. My ale nebudeme mluvit o několika málo kilech navíc. Tady půjde o vážnou diagnózu, která zkracuje život. A k tomu všemu se mluví o revoluční léčbě obezity v podobě injekcí. O co vlastně jde? Budou po zemi chodit už jen štíhlí lidé? Nejsou moderní léky nadužívané? Už za chvíli v rozhovoru s přední obezitoložkou a její pacientkou, která pod lékařským dohledem zhubla přes 50 kg. Vítejte u pořadu, kde hledáme cestu z nemocí. Vaše Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Zázračné injekce na hubnutí hýbou veřejným prostorem a lidé s nadváhou či obezitou často mají pocit, že jsou všemocné, že díky nim rychle a snadno zhubneme. Jaká je pravda? O tom budeme mluvit s vedoucí lékařkou Centra léčby obezity interní kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol s paní doktorkou Ditou Pichlerovou. Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení.
2: Dobrý den a děkuji pěkně za pozvání.
1: S vámi přišla také vaše pacientka Lucie, která schodila přes 50 kg své váhy a my dnes uslyšíme, jakou cestu ušla. Dobrý den, Lucie.
3: Dobrý den.
1: Paní doktorko, jak zní přesná diagnóza Lucie?
2: Teď už bych řekla, že těch diagnóz je pomálu, já bych řekla, že možná skoro žádná, ale vstupní diagnózy, ty byly četné. Obezita třetího stupně, dyslipidémie, to znamená rozlada v cholesterolovém spektru, zkrátka vyšší cholesterol, prediabetes, to znamená vyšší lačná glykémie, to znamená takový náběh na cukrovku, a jaterní steatóza, to znamená zatučnění jater, které bylo vidět jak v laboratořích, tak tedy na ultrazvuku, a nesmíme zapomenout na hypertenzi, na kterou Lucie už měla léky. Čili když ke mně Lucie přišla před lety, tak vlastně to byla velmi nemocná, ač mladá žena, 5 diagnóz.
1: Kolik vám je let, Lucie?
3: V prosinci mi bylo 40.
1: Kolik jste vážila, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
3: No, měla jsem 120 kg.
1: A dnes máte přesně?
3: 64.
1: Obrovský úspěch. Za jak dlouhou dobu jste zhubla?
3: Za 3 roky.
1: My tady mluvíme o hubnutí, ono to vůbec není jednoduché a je třeba, abychom apelovali také na to, že hubnout v případě obezity je třeba pod přísným lékařským dohledem. Paní doktorko, co to obezita vlastně je a proč je pro nás tak nebezpečná?
2: Obezita je nemoc, to je to, co bych chtěla, aby tady zaznělo. Je to vážná nemoc. Je to nemoc chronická, doživotní a bohužel progredující, čili neustále se v čase zhoršuje. Navíc vyvolává spoustu dalších nemocí, jako u Lucie, to znamená ten vysoký cholesterol, třeba srdečně cévní, choroby na to navázané, choroby cév v mozku například, choroby ledvin, choroby jater, cukrovka už zmíněná. To všechno vlastně takový hlavní vyvolává moment je ta obezita. Nesmíme zapomenout taky třeba na neplodnost mladých žen nebo na nádory zhoubné. Čili obezita je těžké onemocnění, které vyvolává další onemocnění, čili v žádném případě nejde o nějakou estetiku, jde o zdraví.
1: Kdy už je člověk obézní, jaké hodnoty to určují a u jakého lékaře začít?
2: Obezita pořád ještě se posuzuje, i když to není možná úplně správné podle toho takzvaného body mass indexu, kilogram na metr čtvereční. A pokud tedy si spočítáme, že když tyto dvě veličiny podělíme, tak máme víc jak 30, tak už máme obezitu prvního stupně, víc jak 35 obezita druhého stupně a víc jak 40 obezita třetího stupně. Není to úplně ideální index, lepší by bylo se orientovat podle množství tuku v těle, protože ne vždy to úplně odpovídá, ale pro tu hrubou orientaci si myslím, že se to použít dá. No a kde by pacient měl začít, tak už jsem rovnou řekla pacient, tím myslím, že by měl začít u lékaře, nikoli u nutričního poradce nebo u nějakého nutričního terapeuta obecně, prostě měl by začít u lékaře. Jenom lékař totiž může diagnostikovat ty komorbidity obezity, správně je zaléčit, předejít dalším nemocem, podívat se, jestli třeba je v pořádku i štítná žláza, jestli tam není prostě schovaná nějaká jiná hormonální nebo jiná příčina, nebo jestli ta žena třeba není v klimakteriu. Ošetřit ten začátek, určit tu cestu a potom přichází na řadu nutriční terapeut, psycholog, fyzioterapeut, ale všechno se to točí okolo té lékařské profese.
1: Souvisí obezita se závislostí na jídle? Mluvíte o psychologovi, psycholog dost často řeší i závislosti.
2: Souvisí. To jsem ráda, že to tady zaznívá, protože my jsme se tomu dřív smáli, jako mám závislost na čokoládě, mám závislost na nám libém jídle. Opravdu existují v mozku stejné pochody, když vidíme čokoládu jako drogově závislý, když vidí drogu a když si tu drogu aplikuje a když my sníme tu čokoládu, tak je nám prostě krásně blaze, vylučují se úplně ty stejné mediátory, jako třeba při té drogové nebo alkoholové závislosti. Čili ano, bohužel existuje závislost na jídle. A když jsem se bavila s kolegou profesorem Mackem, naším hlavním genetikem, ze kterým jsme probírali, že dokonce se teďka nachází shoda mezi chorobami typu jako nutkavého chování a tím, že máme takový ten, tomu se říká food noise, takové ty nutkavé myšlenky na jídlo neustále mě v druhém plánu běží, co bych si teď dala, co si dám večer, až přijdu domů, co si dám až tady po natáčení. Takže to souvisí určitým způsobem i s nějakou psychopatologií tohoto typu. Takže ano, je to těžká závislost. No a teď co s tím, že?
1: A vzniká už od dětství?
2: Určitě je tam genetická predispozice, to stoprocentně, to víme. Někdo prostě jídlo miluje a někomu je jídlo prostě tak jako skoro jedno, nebo jí, tak mám hlad, tak se najím. Nebo někdo baží po vyloženě sladkým, někdo zase po tučným a sladký je mu jedno. Takže každý už tam nějakou takovou tu genetickou vlohu, řekněme, máme tu predispozici. No a potom to samozřejmě podporujeme tím, co jako začneme oblibovat v tom dětském věku a v té rodině. Tak nejlepší bramborový salát je ten maminčin, nejlepší cukr je babičky, že jo, a nejlepší husu dělala prababička. No a to, když někdo předloží, no tak prostě je to spojeno s emocemi, s těmi kladnými emocemi, no tak si to samozřejmě ráda dám.
1: Ty ale hezky papáš.
2: Ano, ano, a všechno spapal, to se šikulka.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych teďka dala prostor vaší pacientce Lucii. Ještě jednou, Lucie, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My tady mluvíme o obezitě druhého a třetího typu. Vy jste který typ obezity měla, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
2: Jelikož jsem při svých 165 cm měla vlastně 120, možná i o pár kilo víc, tak už to byla ta obezita třetího stupně.
1: Dovolte mi otázku, jak se to mohlo stát?
2: To se ptá spousta lidí, jak to někdo může nechat zajít tak daleko, a já už jsem vlastně před těmi 3 lety, kdy jsem s tím hubnutím začínala už po 150 tisících a pokaždý neúspěšně, tak já už jsem byla v takovém jako odevzdaném stavu, kdy jsem si vlastně říkala, že už je mi to jedno, že už se na to jako vykašlu, že prostě se mi celý život nepodařilo zhubnout a že už mi bude pomalu 40 a že hold každý nemůže být jako štíhlej.
1: Jak reagovala rodina na vaši nadváhu?
2: Já jsem měla nadváhu opravdu od dětství. Vždycky si pamatuju, že jsem byla větší než ostatní děti, tak si myslím, že rodina byla úplně s tím jako v pohodě smířena a nikomu to vlastně tak jako nevadilo. Člověk se samozřejmě neubrání takovým těm poznámkám od těch, co to s vámi myslí strašně dobře. A většině vám říkají, no podívej se na sebe, jak vypadáš, měla by si s tím něco dělat, ale čím víc těch poznámek já teda osobně jsem slyšela, tak tím spíš jsem z toho byla jako psychicky tak strašně rozhozená a já jsem samozřejmě utíkala k tomu jídlu vždycky, když jsem se jako necítila komfortně, nebo mi bylo smutno, nebo cokoliv se dělo, tak já jsem vždycky utíkala k tomu jídlu. A čím víc těch poznámek přicházelo, tak tím víc já jsem samozřejmě jako jedla a byl to takový začarovaný kruh. Mm-hmm.
1: Jídlo vlastně bylo vaší útěchou. Mm. Vy jste s nadváhou i sportovala?
2: Já jsem kupodivu vždycky hrozně moc sportovala, ale prostě jsem to asi ujedla.
1: Kdy jste se rozhodla, že s tím definitivně chcete něco udělat? Co bylo tím momentem?
2: Vlastně to byla dovolená s mojí rodinou v zábavním parku. Děti mě přemlouvaly, abych s nimi šla na atrakci, já jsem se nechala přemluvit a já jsem se vlastně nevešla do toho křesílka na té atrakci. Bylo mi to tak strašně v ten moment trapný, nepříjemný.
1: Smál se vám někdo?
2: Ne, to vůbec ne, ale mě jako vnitřně to tak rozložilo, když to řeknu, že jsem si ani neužila zbytek dovolený, protože jsem nad tím musela furt přemýšlet a říkala jsem si, no tak to už jako musí být opravdu hodně špatný, protože já vlastně tím, jak jsem na to do té doby zanevřela, říkala jsem si, že už je to vlastně jako jedno, tak jsem se nekontrolovala, nevážila určitě několik let a pak jsem byla vlastně hrozně v šoku z toho, že se jako tohle stane, protože toho přibírání si tak jako člověk nevšimne. To si prostě jednou, dvakrát do roka jako koupíte větší kalhoty, no protože ty předtím se určitě srazily v sušičce. A já jsem pak stoupla po těch letech jako doma na tu váhu a já jsem si myslela, že je rozbitá. Já nemůžu mít prostě přes 120 kilo. No, ale bylo to tak.
1: Paní doktorko, slyšíte podobné příběhy u vás
3: v ordinaci? To, co Lucie říká, tak já to tak sleduju a poslouchám to tak jako s úžasem, že já vlastně slyším v podstatě jenom tyto příběhy. To je přesně to. Byla jsem od malička taková jako větší než ostatní, tak jako nějak plíživě to šlo nahoru, snažila jsem se s tím bojovat, vždycky třeba chviličku jsem to stáhla, pak přišel jeho efekt, stáhla jsem to dalšího efekt, čili jako zuby pily, ale bohužel ty zuby pily šly pořád výš a výš a pak najednou jsem se přestala vážit, pak jsem na to trochu rezignovala, pak jsem se jednou lekla a říkala jsem si, váha je rozbitá a kalhoty se mě srazily. Přesně tohle já pořád slýchám dokola.
1: Já bych ještě chtěla zůstat u té motivace, která je za mě velice zásadní při všech závislostech. Ostatně jsem se o tom nedávno bavila i s adiktologem panem profesorem Mijovským. A sice, že ta správná motivace je, že to děláme pro sebe. Bylo to u vás taky tak, Lucie?
2: Bylo to tak. Já jsem vůbec nezačínala hubnout s tím, že jsem se chtěla líbit manželovi nebo komukoliv se jako zavděčit, ale já jsem si říkala, Ježíš Maria, není ti ani 40, máš 3 malé děti, léky na tlak, spoustu nemocí. Já tady jako chci být pro ty děti delší dobu než takovouhle nadváhou a chci být zdravá, chci s těma dětma podnikat prostě spoustu věcí, kterou jsem už při té velké váze nemohla, protože mě to hrozně omezovalo, takže určitě jsem to začala dělat 100% jenom pro sebe.
3: Ta motivace, dělám to pro sebe, dělám to pro svoje zdraví, což je to nejhezčí, ta bývá nejtrvanlivější. Protože ano, my pacientům říkáme, jste významně nemocnější, než kdybyste měli nějakou přirozenější hmotnost. A ano, souvisí to i s délkou dožití. Čím víc jsme obéznější, tím kratší dobu dožijeme. A navíc v nemoci. Čili toto je krásná motivace. Ale opravdu máme

Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych se vás teď chtěla, paní doktorko, zeptat na tu revoluční léčbu obezity. Mluví se hodně o farmakoterapii v podobě injekcí. O jaké léky jde? A zároveň s tím samozřejmě souvisí otázka, komu se mohou nebo mají předepisovat.
2: Vy jste použila jedno hezké slovo, a sice revoluce nebo revoluční léky. To je úplně přesně to, co si myslím já opravdu. A jak v té obezitologii už pracuju strašně dlouhou dobu, tak teď opravdu to, co prožíváme v obezitologii, to je skutečná revoluce. Já jsem tomu nevěřila, protože jsem si říkala, fajn, když to gro té naší práce byla třeba bariatrie, což jsou ty chirurgické výkony, tak vlastně to bylo taky fantastický. Ale teď najednou přichází farmakoterapie, úplně nová, úplně moderní, která dřív nebyla a, co chci zdůraznit, extrémně účinná, ale naprosto bezpečná. Čili teď vlastně poprvé v rukou máme my jako lékaři nástroj k léčbě obezity a těch komorbidit naprosto bezpečný. Dřív ty léky byly taky určité typy tabletek a tak dál, ale ty teda rozhodně bych jako bezpečné aspoň drtivou většinu z nich neoznačila. Ale teď máme v rukou něco, je to tedy injekční léčba obezity zatím, i když v brzku se zdá, že přijdou na trh i tyto preparáty v podobě tablet, tam je jenom malinkatý problém se stabilitou té tablety v žaludku, čili tam se musí ošetřit to prostředí, aby tableta měla určitou, řekněme, trvanlivost, ale jinak jsou to preparáty na typu žaludečních nebo řekněme střevní hormonů, GLP-1, které my všichni máme. Všichni je vylučujeme. A ty sekvence jsou velmi, velmi zhodné, řekněme v 96-8% jsou naprosto zhodné, čili to je taková jako repetice toho našeho vlastního přirozeného hormonu, což už napovídá, že to bude něco tělu nám vlastního. A ta malinkatá změna v těch 2% je ta, aby ten hormon působil déle než krátké minuty. Tam je totiž ten problém. On se nám ten hormon vylučuje v momentě, kdy já jím, mozek vysílá signál, už je to dobrý v žaludku a v první části tenkého střeva se začínají vylučovat tyto hormony, které zpětnovazebně dávají mozku informaci, už si jedl, už nechceš jíst, už si sytý, už nemáš chuť. Ale ta informace funguje jenom krátké minuty a pak se degraduje ten hormon. Když užíváme tu injekční léčbu, tak tady ta zpětná vazba se prodlouží. A to tak, že začínalo se s užíváním dvakrát denně původně, pak byly preparáty jednou za 24 hodin, teď už jsou preparáty

0: No týdenní a v dohledné době budou třeba preparáty jednoměsíční, čili se prodlužuje ta trvanlivost toho působení.
1: Máme tady vlastně skutečný příběh v podobě Lucie, která hubne moderní léčbou farmakologickou. Jak vám s ní je?
2: Je s ní strašně dobře. Konečně po těch letech jsem vlastně našla způsob, jak zdravě, dlouhodobě a udržitelně zhubnout. I tak, aby psychicky mě to nějak jako netrápilo. Pořád jsem musela bojovat sama za sebou, protože jsem přesně měla v hlavě ten otravný hlásek, který mi říkal a dej si něco dobrýho a ty tam máš tu čokoládu, ty spíži. A opravdu to byl každodenní a celodenní boj jako sama ze sebou. Takže v tomhle je to obrovský pomocník.
1: Je užívání těchto léků, paní doktorko, dlouhodobé anebo dokonce celoživotní?
0: Rozhodně ano. Já vím, že to teďka asi posluchači neradi uslyší, ale mně se tak zdá, že už jsme se z té fáze přesvědčování v úvozovkách, když jsme říkali, že přesvědčovat pacienty nikdy nemůžeme, ale z toho takového jako ano, ty léky jsou tady, už se o nich ví, jsme se pak přesunuli do fáze ano, ty léky hodně pomáhají a pacienti, jak říká Lucie, z toho úžasně profitují a teď se přesouváme do třetí fáze. Prosím vás, nevysazujte to. A ti pacienti to někdy nechápou, že oni mají takovou tu vizi, až zhubnu, tak to vysadím. Ne, ne, ne. Všichni ti pacienti, co tu medikaci vysadili, začali téměř i hned přibírat. Čili teď vlastně jsme naučili ty pacienty, co to je, naučili jsme je s tím zacházet, naučili jsme je to titrovat, oni s tím hezky zhubnou a umí s tím se zaobírat, ale teď je musíme naučit, jak s tím žít dlouhodobě.
1: Lucie, co byste vzkázala lidem, kteří se necítí dobře ve svém těle, kteří jsou obézní?
2: Tak za mě určitě to, že není důvod se nějakým způsobem bát a nebo dokonce stydět za to, že hubnu pomocí léků, ale je potřeba si to strašně dobře rozmyslet a právě s tím jít do toho, že je to dlouhodobá záležitost. Já jsem už s tím šla do toho, že jsem počítala s tím, že to opravdu bude na pořád a je opravdu potřeba počítat s tím, že to něco stojí. Nemůžete si jeden měsíc říct, tak si koupím léky a druhý měsíc si říct, no teď na to nemám, tak si je nekoupím. Opravdu s tím člověk musí dlouhodobě počítat, že to bude užívat několik let.
1: Já vám děkuji za váš otevřený příběh a upřímnost. Jste velkou inspirací. Paní doktorko, já vám přeju hodně úspěchu ve vašem oboru. Dá se říct, že zrovna teď v obezitologii se objevily revoluční metody, které v jiných oborech nejsou?
0: Určitě, oni nám to i ostatní specializace závidí. My teďka vlastně jedeme jak raketa, dřív to byla třeba kardiologie, onkologie a teď jsme to my jako obezitologové. My si to tak strašně užíváme. Takže děkuji za to a my jsme skutečně teďka na špici toho vývoje, takže snad nám to vydrží.
1: Děkuji za rozhovor a budu se těšit zase někdy. Na viděnou, naslyšenou.
0: Děkuji pěkně.
2: Taky moc děkuji.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Jeruzalémský památník obětí a hrdinu holokaustu Yad Vashem plánuje otevření své první pobočky mimo Izrael, a to v saském Lipsku. Bude nabízet především interaktivní výukové místnosti pro pedagogy a mladé lidi v Německu i sousedních státech. Cílem pobočky bude vzdělávat o holokaustu v době, kdy už jeho pamětníci nejsou mezi námi, a také šířit povědomí o antisemitismu v současném světě. Více Jana Šustová.
1: Rozhodnutí o umístění pobočky památníku Yad Vashem v Německu má své důvody, jak říká ředitel Institutu terezínské iniciativy Tomáš Kraus.
2: Pro nás to bylo poměrně překvapivé, protože si člověk říkal, proč zrovna do Německa. Když si nad tím trochu zamyslíme, tak ono je to docela logické, protože místa, kde se ta tragédie holokaustu Shoah odehrála, jsou převážně v Německu, nejen samozřejmě, ale ono je vždycky dobře být přímo na tom místě a nějakým způsobem využít ten genius loci, který tam stále ještě je. Zřejmě tato úvaha vedla představitele Yad Vashem k tomu, že při rozšiřování svých aktivit se budou snažit nějakým způsobem oslovit i další generace. A kde jinde než v Evropě a kde jinde než v Německu. Takže i z tohoto důvodu je to poměrně odvážný krok, navíc na východě Německa, kde velmi pravděpodobně při dalších parlamentních volbách získají navrch některé strany, které jsou považovány za extremistické, tak možná i to hrálo svoji roli v tomto rozhodování.
1: Původně byla dvě místa, kde se o zřízení pobočky uvažovalo. Jednak Mnichov a jednak Lipsko.
2: Já jsem se zúčastnil jednání v Lipsku, kde je velká podpora současné saské vlády, která velice stojí o to, aby to právě bylo u nich. To jednání probíhalo někdy koncem loňského roku a já jsem za Institut terezínské iniciativy navrhl, že pokud by volba padla na Lipsko, tak jsem upozornil na jeden poměrně významný fakt, že Terezín je nedaleko. A otevírá to možnosti i přeshraniční spolupráce, která nezahrnuje pouze tedy Německo, německé instituce, a tam je také možnost vlastně i při financování získat granty, které právě jsou postaveny na té přeshraniční spolupráci. Nevím, jestli tento argument byl rozhodující, ale zkrátka dobře, vedení Yad Vashem se skutečně rozhodlo, že otvírá svoji evropskou kancelář v Lipsku.
1: V současné době se diskutuje o tom, jak by měla aktivita pobočky v Lipsku vypadat.
2: Především by to mohly být ty vzdělávací aktivity, protože je zapotřebí předávat celé to poselství dalším generacím a právě proto je strašně důležité se začít bavit se školami, bavit se s profesory, s lidmi, kteří mají nějaký vhled do současného vzdělávacího systému, a to nejenom v Německu. Že v Německu je ta situace trochu jiná než třeba u nás, protože v Německu je v zásadě vzdělávání o holokaustu povinné, je to součást toho kurikula. U nás prozatím je to dobrovolné, i když samozřejmě s určitými doporučeními. A předpokládáme, že především v rámci spolupráce mezi všemi těmito institucemi bude kladen důraz na vzdělávání. Zároveň ale taky to je další bádání, historické bádání, protože já jsem často dotazován na to, jestli po těch 80 letech se dá ještě něco nového objevit, a dá.
1: Pobočka Yad Vashem v Lipsku bude pravděpodobně otevřena v roce 2027.
0: Smutná milostná píseň Vidíš pod tvou bílou hvězdou vznikla ve vilniuském getu v roce 1943. Hraje opět bratislavský Pressburger Klezmer Band.

0: Pražský výtvarník Alfred Kantor prošel Terezínem, Osvětimí Březinkou i pracovním táborem Schwarzheide. Část jeho rodiny byla zavražděna, ale on přežil i pochod smrti a na jaře 1945 se vrátil do Terezína, kde se dočkal osvobození. Krátce poté zachytil své zážitky ve 127 akvarelech a kresbách. Originál tohoto mimořádného alba nyní získalo Muzeum Auschwitz. Proč historici považují toto dílo za tak výjimečné, zjišťoval Alex Rosenzweig.
1: Jen málo které svědectví o holokaustu je tak komplexní jako ilustrovaný deník pražského židovského výtvarníka Alfreda Kantora. Originální album, které vzniklo už v roce 45 podle autorových čerstvých vzpomínek, nyní získalo Muzeum Auschwitz.
2: This is in the box and we can look at it.
1: Historička umění Agneška Šeracká jeho význam popisuje takto.
3: Myslím si, že jde pravděpodobně o nejvýznamnější umělecké album spojené s holokaustem na světě.
1: Alfred Kantor začal kreslit už v Terezíně. V Osvětimí i ve Schwarzheide pokračoval vždy, když se dostal k papíru a tušce. Většina původních kreseb sice zmizela, po osvobození, ale řadu scén zrekonstruoval z paměti. Díky tomu album zachycuje nejen samotné události, ale i bezprostřední pocity mladého vězně.
3: Jméno Alfreda Kantora i jeho knihu jsem znala, protože vyšla ve Spojených státech už v roce 1971. Myslela jsem si ale, že originál už dávno vlastní některé muzeum nebo památník, možná právě v USA. Pro mě osobně jako historičku umění, která se umění vězňů koncentračních táborů věnuje více než 20 let, to bylo jako objevit svatý grál. Jde o mimořádně vzácné dílo, které spojuje uměleckou hodnotu, historický dokument i hluboce osobní svědectví. Mám obrovskou radost, že se nám tento výjimečný artefakt podařilo získat do sbírek muzea Auschwitz.
1: Součástí alba jsou také původní dokumenty, třeba žlutá hvězda, pohlednice nebo vstupenka do terezínské kavárny. Historikům tak umožňují sledovat Kantorův osud téměř krok za krokem.
3: Myslím, že je také velmi symbolické, že jeho utrpení začalo v Terezíně a právě tam byl po pochodu smrti také osvobozen. Součástí alba je i mapa jeho takzvaného pochodu smrti ze Schwarzheide přes Litoměřice do Terezína. A nakonec se vrací do Prahy. Deník Alfreda Kantora končí obrazem Prahy, na kterém napsal dvě slova. Happy end.
2: Depicted Prague, happy end.
1: Po válce emigroval Alfred Kantor do Spojených států, kde vydal své vzpomínky knižně. Samotný originál alba však zůstal až dosud v majetku rodiny. Právě Kantorovi děti se 23 let po jeho smrti rozhodli svěřit originál muzeu Auschwitz. To je nyní odborně zpracuje a zpřístupní veřejnosti jako jedno ze nejvýznamnějších uměleckých svědectví o holokaustu.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Administrátoři Wikipedie zablokovali na neurčito jednoho ze zakladatelů této internetové encyklopedie Larryho Sengera. Stalo se tak poté, co vystupoval proti tendenčně zaujatým příspěvkům, včetně protižidovských a protiizraelských, což bylo označeno za nepřípustné ovlivňování diskuse. Senger toto odmítl s poukazem na vládu davu. Brněnské zastupitelstvo rozhodlo, že dosavadní spálená ulice znovu ponese svůj historický název U synagogy. Někdejší velká synagoga, která stála na tomto místě, byla dva dny po okupaci v březnu 1939 vypálena. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
4: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V České republice přibývá vůdců lodí pro rekreační plavbu. Na železnici mezi Žatcem a Měcholupy zítra ráno začne několika měsíční výluka a počasí zítra převážně slunečno, jen na severovýchodě republiky zvětšená oblačnost, maxima kolem 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. V České republice postupně přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ročně si ho vyřídí více než 3 tisíce uchazečů. Celkem jich je už více než 71 tisíc. Majitelé oprávnění se mohou plavit po českých řekách a nádržích, případně také i u mořského pobřeží za hranicemi.
2: Oprávnění má několik kategorií podle typu a velikosti plavidla. Kromě těch nejmenších je třeba nejdřív projít praktickou zkouškou, říká lodní instruktor ze společnosti Kapitánie PES Jan Hamza.
3: Kromě obratových manévrů a přistávacích manévrů frekventanti musí proplout plavební komorou, při kterém nastává ta komunikace s tím komorníkem, s tou obsluhou té plavební komory.
2: A následuje teoretická zkouška u státní plavební správy z předpisů nebo značení. Termíny v létě už jsou téměř plné, říká ředitelka správy Klára Kroupa-Němcová.
4: Pak jsou zase termíny až v září. Ten zájem stále je poměrně velký.
2: K zájmu o lodní dopravu podle Němcové přispívají například nová vývaziště a přístavy. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Oprava mostu přes řeku Ohři od zítřejšího rána přeruší provoz vlaků mezi Žatcem a Měcholupy a České dráhy zavádí náhradní autobusovou dopravu. Omezení tam potrvá až do 9. listopadu. Autobusy kvůli velmi špatnému stavu mostu mezi Dobříčany a Velenicemi nebudou obsluhovat zastávku Trnovany.
5: Náhradní autobusy pojedou ze Žatce po dvou trasách. Rychlé spoje zamíří přímo do Měcholup na přestup na vlak, pomalé obslouží také zastávky Holedeček a Veletice. Cestující z Trnovan budou muset využít pravidelné autobusové linky. Z Žatecka Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Karviná spouští elektronickou aukci 14 stavebních pozemků v lokalitě nad Vagónkou. Přihlášky je možné podávat do 13. srpna. Vyvolávací cena je 1500 korun za 1 metr čtvereční. Zájemci si pozemky mohou prohlédnout také osobně, a to 29. července a 5. srpna. Upřesní mluvčí karvinského magistrátu Monika Danková.
6: Na aukčním portálu zájemci najdou kromě samotné nabídky parcel také podrobný návod k registraci. Cílem města bylo připravit celý systém tak, aby byl srozumitelný i pro lidi, kteří se elektronické aukce účastní poprvé.
1: Sport.
0: Do fotbalového Baníku přichází z pražské Dukly ofenzivní záložník Dantaj Gilbert. Reprezentant Trinidadu a Tobaga podepsal smlouvu na 3 roky. Klub o tom informuje na svém webu.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme v České republice převážně polojasno, ráno a dopoledne v jihozápadní polovině území jasno, naopak na severovýchodě a severu území bude oblačnosti více, ojediněle přehánky. Maxima zítra většinou mezi 27 a 31 stupni. Na severovýchodě čekáme teploty většinou kolem 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D3 směr České Budějovice Praha pozor u exitu 79 Tábor. Převrátila se tam dodávka, provoz je stažený do levého pruhu. Trochu se zdržíte. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Právě začíná pořad Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
7: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Inský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno více jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paní Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu, anebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba.
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: Je, to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možné, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konali poutě, jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam dělí ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla ta mše a v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi 2 dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jsem, jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty ryskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct, ale tam se to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní a tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste ne. V něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě proto, že ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly, stejně jako dveře, a některé se museli dělat nově.
2: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
2: No to se nedá koupit v hobbymarketu.
1: To se nedá koupit. Ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a, to, a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
2: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
2: No je to tu krásný.
1: Děkuju, díky. Zámecké léto s Františkem

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz a vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
3: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
2: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak přepsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
1: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
4: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
5: Bylo ve hře víc zámků,
3: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
4: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé věžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Oprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce.

0: zásadní jasný důvod, proč se to kupuje, proč se to pořizuje. No, on se nemusí kupovat, to může zdědit. No, tak. Jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
1: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
0: V 80%.
1: Tak to už se blížíte k cílové rovince?
0: Ano.
1: Jak se tu bydlí?
0: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. A zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dobrý, je to hodně dobrý.
1: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
0: Já to pravidelně teda střídám po jistých obnových, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivými místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
1: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
0: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
1: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomeňme na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
0: To jsou samozřejmě teoretické úvahy jakoby pro zasmání, ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě měl blízko Paříže nebo Říma.
1: Takže jako Šenbrů nebo Louvre by se vám líbil?
0: Jo.
2: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
0: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
1: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
0: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
1: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelanek Lazarovic.
0: Moc rád, že to zní dobře, ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přeměnuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
1: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
0: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to co se tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo, zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat, tak je to tam pod výtvarníka Radouského, tak je to nahoře napsáno.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé. Tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt? Je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty vede manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestný okolo, nezazvoním.
3: Tak ho většině chá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestný ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Mluvíte? Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšili mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: Já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Já říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a víš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvoje tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země několik let ve vyhnanství. Tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině. Rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky. Umí rozebrat kolo. Tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Jako tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polipkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca, získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: Je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolacenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel, to jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsu Oñariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, který připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak tady jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Teď se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě, ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřili, Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kousková Lhota, ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi dva roky, to jsou tady ty dva menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratu.
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty dva paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představu tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď se sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově. A viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie. Takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně, velmi mnoho jsou zachovalé, války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna, i do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace, co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání, aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Při cestování autem musí lidé, psy i další zvířata zajistit, aby nedosáhli na řidiče, upozorňuje policie. Podávání návrhů do participativního rozpočtu v Rokytnici nad Jizerou je možné do konce července. A počasí zítra převážně slunečno, pouze na severovýchodě zvětšená oblačnost. Maxima kolem 30 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 25. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Psi a další domácí zvířata musí být při cestování autem připoutaní. Policie na to upozorňuje teď v létě, kdy s nimi motoristé jezdí výrazně častěji. Za nepřipoutaného mazlíčka mohou řidiči v Česku dostat pokutu až 2000 korun, v zahraničí to může být výrazně více. Pravidlem je, že zvíře nemá dosáhnout na řidiče.
2: Převoz nepřipoutaného psa nebo kočky v autě může způsobit dopravní nehodu, varuje Jan Straka z dopravní policie.
3: Mohou se leknout, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
2: K zajištění bezpečnosti poslouží přepravky, klece, mříže oddělující kufr od zbytku interiéru nebo jednoduchý set postroje a bezpečnostního pásu. Podle čeho vybírat, radí prezidentka veterinární komory Petra Šinová.
4: Je potřeba přizpůsobit fixaci i velikosti toho zvířete. U těch větších zvířat považuji za vhodnější převoz v kufru.
2: Mylná je podle Šinové i představa, že při nehodě lidé udrží zvíře na klidně. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Motoristé od zítřejšího rána projedou v Praze po magistrále u hlavního nádraží v každém směru pouze dvěma pruhy. Správa železnic totiž začne opravovat stropní desku odbavovací haly. Uzavřené bude také parkoviště nad halou. Práce tam potrvají až do konce listopadu. Už pouze do konce letošního července mohou obyvatelé krkonošské Rokytnice nad Jizerou posílat své návrhy do letošního takzvaného participativního rozpočtu. Upozorňuje na to tamní radnice. Město má dva nejlepší návrhy, přichystáno 300 tisíc korun.
5: V srpnu bude odborná komise návrhy posuzovat. Od poloviny září budou moc obyvatelé hlasovat o vítězi. Například v loni lidé vybrali jako nejlepší návrh na vylepšení veřejného prostoru vybudování Reus centra. To vzniklo v Horní Rokytnici v Kovové buňce. Projekt můžou lidé posílat online nebo písemně na podatelnu. Z Rokytnice nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Ve finále v All England Clubu porazil Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety.
1: Počasí.
0: V noci na pondělí čekáme v České republice převážně jasno až polojasno. Pouze na severovýchodě při přechodně zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky, zejména v Beskydech. Nejnižší teploty mezi 16 a 12 stupni. Zítra přes den převážně polojasno, ráno a dopoledne na jihozápadě republiky až jasno. Naopak na severovýchodě a severu území bude oblačnosti více. Ojedinělé tam čekáme přehánky. Maxima zítra mezi 27 a 31 stupni. Na severovýchodě kolem 24. Vítr dne zpočátku slabý, postupně mírný od severu až severovýchodu a večer bude slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na trojce z Tábora ve směru do Prahy trvá silný provoz mezi Voticemi a Olbramovicemi a také v okolí Benešova. Počítejte tam s menším zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Na brněnské Kravíhoře letos lákají na druhý největší Jupiter ve vesmíru, obří 12-metrový model Gigalon. A právě odsud teď pro vás máme živé vysílání pořadu Sedmikrásky na nebi. O vesmíru a kosmonautice přejeme příjemný poslech.
1: Sedmikrásky na nebi.
6: Ano, je to tak. Druhý největší Jupiter ve vesmíru zřejmě teda je tady na brněnské Kravíhoře, odkud dnes vysíláme. Zdraví vás Jiří Kokmotos v roli moderátora a v roli hosta a moderátora je dneska Jiří Dušek, ředitel brněnské hvězdárny. Ahoj Jiří, vítej.
7: Ahoj Jiří, pěkný podvečer. Vítej u nás na brněnské hvězdárně.
6: Ano, je to tak. Dneska budeme mít hosta a moderátora pořadu v jednom, protože jak jsem říkal, Jiří je ředitelem tady toho stroje na zázraky, i k tomu se dostaneme. Festival Planet je v plném proudu, i když dneska končí jeho první běh, tak zvažte, jestli náhodou na začátku srpna se nevydat do Brna. Myslím, že vás dneska namlsáme, tak určitě poslouchejte a podíváme se samozřejmě taky na oblohu, čeká nás spousta kosmonautických novinek, no a taky si budeme povídat o zatmění slunce, které se taky kvapem blíží, tak určitě poslouchejte dál. No a jestli nás posloucháte a chcete se na něco zeptat tady Jiřího z astronomie, z kosmonautiky, tak stačí napsat e-mail na sedmikrásky@rozhlas.cz. Příjemný večer.
1: Sedmikrásky na nebi. Astronomický výlet regionálních stanic Českého rozhlasu.

0: Dobrý večer z Hvězdárny a Planetária Brno, z Kraví hory tady v Brně, kde mám teď pocit, že se možná v tomto týdnu asi ocitl každý obyvatel Brna, možná i jihomoravské metropole a taky možná i spousta lidí z celé České republiky, protože Festival Planet, to je něco, co si teda získal oblibu už napříč republikou i vlastně možná částečně díky tomuto pořadu, že jo?
1: Přesně tak, vlastně Festival Planet je nejkomplikovanější, nejdražší, ale také vlastně divácky nejúspěšnější akci, kterou pořádá Hvězdárna Planetária Brno už posledních 8 let. Začali jsme nenápadně v roce 2019 modelem měsíce. Tehdy jsme si připomínali 50. výročí přistání člověka na měsíci a napadlo nás udělat takový fotospot, v podstatě nafukovací 10-metrový model měsíce. Mm. Ten potisk byl fotorealistický, takže skutečně z větší dálky to vypadalo, jako kdyby tady v parku přistál měsíc, nebo zjevil se měsíc. A byl tady vystaven v pátek, sobotu a v neděli. V pátek přišlo několik set lidí, a v sobotu přišlo několik tisíc lidí a v neděli sklabovala doprava tady kolem centra vlastně města, protože dorazilo tolik lidí, že se to nedalo zvládat. A skončilo to samozřejmě pro nás velkým průšvihem tím pádem, protože se lidi stěžovali, jak to bylo špatně zorganizované a podobně. Ale to bylo, protože nás nenapadlo tenkrát, že to bude mít takový úspěch. Nicméně po této zkušenosti jsme začali systematicky organizovat Festival Planet a každý rok přidáváme nový a nový model, taky 10-metrový. Po měsíci přišla Země, pak byl Mars, Slunce, Země v noci, Země bez vody, abychom ukázali, co je na dně moří a oceánu, nebo taky mapa hvězdné oblohy, jako astronomický globus. No a letos přibyl Jupiter, je to výjimečně 12-metrový model, takže o 2 metry větší než ty ostatní. No a to protože samozřejmě Jupiter je král planet, nebo vládce všech planet, tak si zaslouží jako co nejlepší stvárnění a největší stvárnění.
0: To je fakt vlastně, je to planeta z mnoha největší planeta sluneční soustavy, má nejvíc měsíců.
1: Ano, ano.
0: Kolik jich má?
1: Aktuálně 115 a neustále přibývají další, jak se zlepšuje pozorovací technika, jak se víc monitoruje to okolí. Některé ty měsíce jsou tam vlastně asi od začátku, co on existuje, co jsou třeba ty čtyři největší, Io, Europa, Ganymed a Callisto, které vlastně už v roku 1610 objevil Galileo Galilei. A ty další ale byly objeveny buď fotograficky nebo s pomocí meziplanetárních sond, ty jsou mnohem menší.
0: Já jsem chtěl k Jupiteru udělat vlastní vstup a uděláme ho taky. Ale teď, když se začal mluvit o těch měsících, tak mi to nedá se zeptat, co vlastně všechno se počítá za měsíc. Každý šutr, který vlastně jako letí kolem, když to řeknu jako hodně, tak jako lidově.
1: No,
0: nemyslím jako kolem, ale jako lítá neustále
1: tak,
0: dokola.
1: Tak. Jako žádná přesná hranice samozřejmě není, že by se třeba řekl od průměru 100 metrů, už je to měsíc a když je to menší než 100 metrů,
0: tak se to nepočítá.
1: Tak je to jako v podstatě jenom nějaké meziplanetární smetí. Mm. Nicméně ty satelity, které se pozorují v okolí Jupiteru, ty nejmenší mají řádově kilometry.
0: Jo. Jo,
1: takže to jsou takové, řekněme, měsíce jak z Malého prince.
0: Dobře. No, náš pořad je taky zaměřený na pozorování večerní oblohy. My si to necháme, až bude úplná tma tma, ale
1: jednu věc bychom mohli
0: říct, protože se to vlastně netýká úplně hvězd, že jo?
1: Ano,
0: ale planet
1: to,
0: taky.
1: Souvisí to se sluneční soustavou a to, že vlastně teď máme období, kdy večerní oblohu krásně zdobí planeta Venuše, a protože je vidět večer, tak si také říká večernice, kdyby byla vidět ráno, tak si říká jitřenka. No a tu Venuši vlastně naši posluchači najdou už v tomto okamžiku, protože my, jak tady sedíme na střeše Hvězdárny, taky vidíme, tam, kde vlastně zapadlo sluníčko, když se člověk podívá tím směrem, tak zhruba 20 stupňů nad obzorem, což si můžeme představit tak, že člověk natáhne ruku a roztáhne všechny prsty a když ten palec se jako nechá dole, tam, kde je obzor, tak tam, kde má malíček, tak v takové výšce je vidět ta Venuše. Už nyní je to takový nápadný jasný zářící bod a tak, jak se bude v dalších minutách ta obloha stmavovat, tím, jak bude slunce jako níž, nebo hlouběji a hlouběji pod obzorem, tak bude nápadnější, ale zároveň bude ta její výška klesat k směrem k obzoru, takže pak přestane být viditelná. Ale už teďka je tam krásně vidět a najde ji každý, nepotřeba to žádný daleko let, nic, jenom se podívat správným směrem, tedy směrem na západ.
0: Ano, a je to vlastně docela dobré, protože na Festivalu planet tu planetu nenajdete, Venuši
1: ne,
0: jako
1: ne,
0: takovou.
1: Ne.
0: To je vlastně taková docela jako nepraktická na takovou...
1: Na ukazování, ano, okay. Protože planeta Venuši má velmi hustou atmosféru,
0: no.
1: Skrz kterou není vlastně vidět a to, jak vypadá její povrch, to jsme zjistili až díky mezeplanetárním sondám, které pomocí radaru vlastně udělali radarový obraz povrchu planety, ale samozřejmě ten radarový obraz úplně neodpovídá tomu, jak ten povrch vypadá, protože se používá rádiový signál, takže záleží na tom, jak moc dobře ten materiál odráží nebo rozptyluje rádiové záření. Nicméně vlastně všechny ty mapy a všechny ty podoby planety Venuše jsou uměle sestavené právě na základě radarových pozorování.
0: No a to u Jupiteru je to právě úplně jinak.
1: Ještě možná taková zajímavost, že jo, Venuše je jako vlastně ženský symbol, takže všechny povrchové útvary na Venuši nesou ženská jména.
0: Aha.
1: Je tam například Božena Němcová, jako jeden z kráterů. A je tam ale jediná výjimka. Na povrchu Venuše velké pohoří, a to pohoří se jmenuje Maxwellovo pohoří, podle Maxwella, což byl britský fyzik, který právě objevil nebo teoreticky dokázal existenci rádiového záření. Takže tam je jeden muž mezi samýma ženama.
0: Dobr. Škoda, že to Maxwell nedocení.
1: No, ten to nedocení už, ano.
0: Dobrá, tak já jsem chtěl říct, že vlastně, jak Venuše by se asi velmi těžko zobrazovala, kdyby vznikl její model tady
1: ale
0: na Kraví
1: hoře. Ale tak nad tím uvažujeme.
0: Tak, ale u Jupiteru to bylo výrazně jednodušší a k tomu se dostaneme už za chviličku, když budete dál poslouchat pořad Sedmi krásky na nebi.
2: Sedmi krásky na nebi s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem.

0: Krásný dobrý večer, tady je pořad Sedmi krásky na nebi, pořad, který se věnuje astronomii, kosmonautice, kterým vás pravidelně provázejí Jiří Kokmotos a Jiří Dušek. Dneska jsme tady teda jenom tak ve dvojici, protože jsme na Jirkově domovské hvězdárně a planetáriu Brno, kde dneska vrcholí festival Planet, jeho první běh, tak je to takové divné, že vás zveme na něco, co vlastně asi za 2 hodiny skončí, ale pozor, ono to má pokračování a to bychom vás chtěli trošku tak jako poňouknout, jestli byste třeba náhodou v srpnu nepřijeli do Brna.
1: Tak přesně tak, od 3. do 9. srpna budeme tady v parku na Kraví hoře opět vystavovat Gigalon, tedy model planety Jupiter, což je taková novinka letošního již 8. ročníku festivalu Planet. A kromě toho vytáhneme i ty naše menší modely, některé, které vlastně zobrazují právě třeba planetu Zemi ve dne, v noci, bez vody, nebo Mars, nebo i ten měsíc, i naš ikonický.
0: Mimochodem, můj teda favoritní model je planeta Země v noci, protože to úplně vlastně na tu naši planetu trošku je úplně jiný pohled. A člověk tam uvědomí spoustu věcí, jak je kde planeta Země osídlená, jakou kde máme činnost, že jsou tam třeba rybářské lodě v Japonském moři a tak dál. Je toho spousta. A ty planety, ono to má vlastně svůj program, ten festival.
1: Právě takže to jsem chtěl říct, že jako nejde jenom o, jako nechci to dehonestovat, ale bezduché ukazování o nějakých nafouklých koulí potištěných, ale vlastně ten festival je skutečně festivalem, protože kdo chce, tak samozřejmě přijde a udělá si jenom hezké selfiečko, ale jinak tady máme výstavu. Jedna výstava je věnovaná právě planetě Jupiter, meziplanetárním sondám. Druhá výstava je věnovaná fenoménu černých děr, to souvisí s tím, že tady byla v květnu u nás v Brně velká mezinárodní konference o výzkumu veleobří černé díry v centru naší galaxie. Máme tady letní kino, kde promítáme vědecko-fantastické filmy nebo nějaké fantasy filmy. Máme tady vlastně třeba i každý pracovní den od pondělí do pátku v 18 hodin se tady předvádějí chemické a fyzikální experimenty vhodné pro děti a ve 20 hodin vždycky začíná u toho našeho gigalonu jako velká přednáška o tom, jak, co vlastně ukazuje, co na něm je všechno vidět zajímavého. No a to neříkám, že máme ještě speciální projekce v našem planetáriu, které doprovází takový předfilm, který je věnován právě planetě Jupiter.
0: Takže festival Planet Brno.cz, tam najdete
1: tam
0: program
1: komplet, ano.
0: Ano, a vlastně další bych bude od 3. srpna. No a Gigalon tedy, to je, přátelé, jako ono se, když se řekne 12 metrů, tak člověk si tak řekne, no tak 12 metrů. To je normálně 4-patrový barák.
1: Ano.
0: To si musíte uvědomit, to už jako je fakt jako obrovské. Je to, dalo by se říct, že to je věrná kopie Jupiteru, nebo vlastně jak to je s tou jeho podobou?
1: A samozřejmě s Jupiterem je to trošku složitější, protože je to plynná planeta. To znamená, že vlastně všechny útvary, které na něm pozorujeme, tak jsou vlastně atmosférické. A ta atmosféra je stejně dynamická jako naše jako u atmosféry Země. To znamená, že ty útvary tam vznikají a zanikají. A protože vlastně neexistuje žádný snímek, který by planetu Jupiter vyfotil v jeden okamžik ze všech stran, nebo něco, co by jako ji zobrazoval ze všech stran a navíc nějakým ještě dobrém rozlišení, tak jsme to udělali tím způsobem, že jsme vzali snímky pořízené v minulosti sondou Galileo nebo aktuálně sondou Juno, která obíhá kolem, a tyto snímky jsme zkombinovali dohromady a vytvořili jsme co nejvěrnější podobu planety Jupiter, ale samozřejmě je to podoba spíšlená, ale ono to ani jinak nejde. Tím, jak jsem říkal, že je to plynná planeta, ona nemá pevný povrch.
0: Tak prostě mraky třeba nad zemí, že? Ano. Tak prostě ty jsou aktuální a podoba prostě jako v jednu chvíli,
1: ano,
0: akorát.
1: Ale je to jakoby samozřejmě věrný model, takže třeba taková ta ikonická velká rudá skvrna,
0: no, na to jsem se chtěl zeptat,
1: obrovská anticyklóna, která je už je tam pozorována pravděpodobně více než 4 století, tak ta tam je zachycena v plné kráse, nebo jsme tam i přidali některé věci, které jsou jako takového, řekněme, vzdělávacího charakteru. V červenci roku 1994 se kometa Jupiter srazil s kometou Shoemaker-Levy 9 a ty fragmenty postupně padaly do atmosféry a vytvořily tam takové zvláštní tmavé fleky.
0: Čout.
1: V podstatě se to dá takhle říci. A jejich jakoby rozplývání potom bylo pozorovatelné několik následujících týdnů. A byla to vlastně taková ukázka toho, že planeta Jupiter je nejen obří planetou a zajímavou, ale že vlastně ona funguje jako takový vychytávač komet, které pronikají do vnitřní části sluneční soustavy. Takže vlastně tak trošku i brání to, aby ty komety, že je lepší, když ta kometa spadne na Jupiter, než když spadne na planetu Zemi.
0: Z automobilové terminologie to znám jako filtr pevných částic, ne?
1: Přesně přesně tak, něco takového. A tohle, jako to, co bylo v tom červenci 1994, tak to nebyla ojedinělá událost, protože podobných jakoby událostí, byť ne tak rozsáhlých, jsme od té doby už pozorovali celou řadu.
0: No a jak jsi mluvil o té ikonické červené skvrně, kterou, ano, myslím si, že asi z Jupitera zná každý, tak když je to teda plyné, tak jak to, že tam ta skvrna je prostě takhle dlouho jako 150 let, když je to teda nějaká anticyklona, vlastně jako bouřka, teda, když, ano, to přeložím?
1: To se neví. Aha. To se neví. Ono to je tak, že vlastně 150 let je tam prokazatelně, jo, ale možná se tam vyskytuje už více než několik staletí, a to z toho prostého důvodu, a možná i déle, ale to nevíme, protože samozřejmě první, kdo se podíval na dalekohledem na Jupiter, byl Galileo Galilei, ale ten vlastně rozlišil Jupiter jen jako kotouček, a teprve vlastně těch posledních 150 let jsou vlastně dalekohledy tak dobré, že tam vidíme více detailů, včetně teda té skvrny. To znamená, že my nevíme, jestli předtím byla viditelná nebo ne. Jsou nějaké náznaky, že byla vidět už od roku 1610 nebo krátce potom, že tam už existovala předtím, ale ta technika, ať už pozorovací nebo záznamová, nebyla dokonalá.
0: Když je to bouřka, tak mám dvě otázky. Každá bouřka jednou po mini, teda tahle ta evidentně vypadá, že bude na desetiletí až století, tak jestli se zmenšuje a zmizí. A druhá otázka, když bouřka, tak my si představíme blesky, představíme si mraky, představíme si déšť, čili vodu kapající. Ano. Co kape tam?
1: Tak ona se vyvíjí, protože prokazatelně se zmenšuje. Dneska už má skoro poloviční velikost oproti tomu, jak jsme ji znali dříve, ale to ještě neznamená, že se zase nebude zvětšovat. To neznamená, že zaniká. Ale byly tam pozorovány jiné podobné útvary, které zanikly, nebo třeba splynuly jako dva v jeden a podobně. To se tam jako běžně pozoruje. No a díky sondě Galileo, která tam v roce 1995 vypustila takové speciální pouzdro přímo, které vletlo do Jupiterovy atmosféry, tak víme, že tam jsou blesky. Takže jako v Jupiterově atmosféře prostě jako existují blesky a pravděpodobně i nějaký déšť, ale ne déšť takový, jaký známe my, ale pravděpodobně nějaký čpavek tam prší a takovéhle nějaké
0: zvláštní látky. To musí být prima prostředí.
1: No tak hlavně člověk nemá pevnou půdu pod nohama, takže to je stejně jedno, no, tak se propadá.
0: Dobře, tak o Jupiteru by se dalo povídat ještě hodně dlouho, tak my budeme pokračovat hned za chviličku, když budete dál poslouchat Sedmi krásky na nebi, ale dostaneme

0: Přátelé, všeho nechte a podívejte se na oblohu nahoru, protože
1: přímo nad našimi hlavami, ale skutečně úplně před našimi hlavami, tedy v zenitu, proletá mezinárodní kosmická stanice. Je to taková takový zářící jasný bod, jasnější ještě než ta Venuše, která už je taky pěkně viditelná nad západem. A mezinárodní kosmická stanice totiž aktuálně nejen jako dnes večer, dnes noci, ale i o dalších dnech a nocích bude přelétat na Českou republikou, přelétá každých 90 minut, takže nám letí znad teď a potom poletí za další hodinu a půl, krátce po 23. hodině, opět ozdobí noční oblohu. Nás ani nenapadlo vás na to upozornit, protože jsme si mysleli, že nebude tak nápadná, ale jak vidíte, tak je to úžasná podívaná svítí, už teď.
0: Svítí nádherně,
1: krásně ještě letí, ještě tak minutu bude hezky pozorovatelná, jak bude směřovat směrem na východ.
0: Naše posluchačka pravidelná Monika Krauzová píše, posílám pěkný pozdrav na brněnskou hvězdárnu a na festival Planet u nás v Karlových Varech. Včera skončil mezinárodní filmový festival, kde byly k vidění trochu jiné hvězdy a hvězdičky. U nás slunce ještě nezapadlo, my jsme na západě zhruba přibližně nějakých 20 minut pozadu za vámi. Venuše teď bývá k vidění až před 21. hodinu a 45. minutou, to už je pro vás, kteří nás sledujete v Čechách a na západě Čech. A potom ISS tady právě Monika Krauzová připomíná 23.02 až 23.09, někde přesně v tomto rozmezí je psaná, tak se dívejte a Monice moc děkujeme za pozdravy a upřesnění do mailu. No, mimochodem, pojďme se podívat ještě vlastně k tomu Jupiteru zase zpátky. Když bychom namířili dalekohled směrem na Jupiter, co bychom tam dneska viděli teda nějakým dobrým dalekohledem, třeba tady na hvězdárně brněnské?
1: Člověk vlastně nemusí mít žádný velký astronomický přístroj, aby na něm viděl něco zajímavého, protože vlastně první věc, co na něm objevil Galileo Galilei, a jeho dalekohled byl teda velmi špatný z dnešního úhlu pohledu. Malinký, měl vlastně spoustu různých optických vad, ale přesto i s malým dalekohledem lze vlastně v okolí Jupiteru rozeznat čtyři takové nápadné hvězdičky, které vlastně každý večer nebo každou noc mají trošku jinou polohu, a to jsou právě čtyři satelity, které kolem něho obíhají. Stačí na to skutečně lovecký triedr nebo jakýkoliv takový ten plastový dalekohled z nějakého diskontního obchodu nebo supermarketu. Jenom je dobré ho mít na stativu, aby se vám neklepala ruka, aby ten obraz byl klidný.

0: No a když je ten přístroj aspoň trošku lepší, tak si člověk může všimnout, že Jupiter má podobu kotoučku. V tom ten kotouček není přesně kruhový, ale mírně sploštělý. To je proto, že se jedná o plynovou planetu, on se otáčí velmi rychle. Kolem své osy se otočí za 10 hodin, takže vlastně jako dvakrát rychleji než planeta Země.
1: A na to, že je obrovský.
0: No
1: ještě,
0: a díky
1: že?
0: Tomu vlastně jako v takovém tekutém stavu nebo v tekuté podobě, tak vlastně se sploštěl. A to sploštění patrné i očima. No a potom samozřejmě v té atmosféře jsou vidět nenápadnější útvary, nějaké tmavé pruhy, anebo právě ta velká černá skvrna, která teda ale v daleku není červená, je to v podstatě světlá skvrna.
1: Hmm. Ty jeho měsíce jsou taky zajímavé, to bychom taky mohli o tom udělat extra pořad, že jo. Jeden asi takový teď nejznámější je Europa, kde se řeší, že je tam hodně vody, že jo.
0: Ano, a Europa to je takový ledový svět, vlastně na povrchu je ledová krusta, která má tloušťku asi 10 až 20 kilometrů a pod ní se nachází možná až 100 kilometrů hluboký oceán tekuté vody a samozřejmě jsou spekulace, jestli by v té vodě nemohl být nějaký život a pokud jaký a tak, a všechno to jsou jenom spekulace, protože jediné, co víme, je, že tam ta tekutá voda je a dokonce na Evropě je té tekuté vody víc než na celé planetě Zemi.
1: No, ale kapry tam asi nehledejme.
0: To
1: že
0: asi
1: jo?
0: Ne, no. Protože tam je zase věčná tma.
1: No právě. No, mimochodem, je teď Jupiter vidět? Můžeme se na něj podívat?
0: Ne, nemůžeme, protože se promítá poblíž slunce. On vlastně tak, jak obíhá Země kolem slunce a on se pohybuje kolem slunce, tak teďka aktuálně velmi blízko sluníčka, takže vlastně nám pozorování vadí jako naše denní hvězda.
1: Mm-hmm. No, tak dobře, tak pojďme na něco jiného, na co se má smysl teď na obloze dívat.
0: No a to souvisí vlastně taky se sluncem, no. Protože 12. srpna večer se odehraje částečně zatmění slunce, alespoň tady při pohledu z České republiky. Bude to teda moc hezká podívaná. Vlastně všechno začne kolem 19. hodiny a 20. minuty, kdy se u pravého spodního okraje slunečního disku objeví temný měsíční kotouč. Ten bude postupně to slunce zakrývat víc a víc. Nejvíc ho zakryje asi 80% od 8:45 večer. Nicméně tou dobou bude sluníčko zapadat. Celý ten úkaz se odehraje tady nízko nad západním obzorem a pokud ho chce člověk pozorovat, tak se musí dostat na nějaký kopec, kde je skutečně dobrý výhled směrem nad západ, aby ho viděl. A samozřejmě musí si v každém případě ten oslnivý sluneční jas zeslabit pomocí takových těch speciálních brýlí.
1: Které jsou dostání třeba tady na hvězdách.
0: Ano, ale v Brně, na všech hvězdách České republiky.
1: No, potom ještě vlastně jedna důležitá věc, kdyby třeba mezi námi byl nějaký cestovatel, tak aby to teda viděl fakt jako úplně nejlíp, mňam, tak kam?
0: Tak to je jednoduché, z severního Španělska, ale třeba také z části Islandu, anebo malého kousku severního Portugalska, bude to zatmění viditelné jako úplné. To znamená, že ten temný měsíční kotouč zakryje čas, nebo celé to zářivé slunce a my potom můžeme po velmi krátkou dobu vidět na setmělé obloze nejjasnější hvězdy i planety, včetně třeba toho Jupiteru a takovou tu sluneční korónu, tedy jako sluneční atmosféru, která, takže se vlastně ten měsíc s tím sluncem promění něco jako takovou nebeskou slunečnici.
1: Kdybyste hledali to místo, kudy vlastně, nebo kde se podívat právě na zatmění slunce, tak ono to má takový pěkný výraz pás totality,
0: ano,
1: že
0: ano, pás totality, že to je jakoby totální zakrytí ano, slunce.
1: Ale tak nečekejte, že byste tam dostali potlamně, když to tak
0: tak,
1: řeknu.
0: Ono je taky podstatné říct, že vlastně se tomu říká zatmění, ale to je nesprávný název, protože vlastně jde o zákryt sluncem měsícem, takže bychom měli správně říkat, že to je úplné zakrytí slunce, ale říká se tomu zatmění, ale to je prostě nesmysl.
1: Tak ono se zatmí na chvilku.
0: No, na obloze no, se no.
1: Setmí.
0: Setmí.
1: Dobře, tak jsme si upravili i tady trošku názvosloví. Tak, chodí na maily, Týna Jedličková, taky naše pravidelná posluchačka z Rozdrojovec nás zdraví a chce moc poděkovat za úžasný festival Planet, moc se mi první kolo líbí a už teď se těším na srpen, strašně moc mě ten festival baví a je to jedna z mých nejoblíbenějších letních akcí. Tak, děkuji moc krát, Kristina dokonce přiložila i fotky, které tady na Hvězdárně pořídila. Vy, kteří jste třeba u internetu, tak se podívejte právě na festivalplanetbrno.cz anebo na sociální sítě Hvězdárny a Planetária Brno, protože tam uvidíte, o co jde a myslím, že vás to natchne natolik, že se určitě do Brna budete chtít přijet podívat, i když budete třeba z druhého konce republiky, protože víme, že sem právě do Brna jezdí třeba lidé i ze severní Čech, jenom přesně speciálně tak, kvůli festivalu Planet. Tak budeme rádi, když mezi ně zavítáte i vy. No, už se nám pomalu stmívá, ale já bych navrhoval, Jirko, že bychom se podívali na kosmonautické novinky a astronautické a potom až na úplný závěr bychom udělali takovou prohlídku oblohy, až bude možná ještě o něco větší tma. Tak poslouchejte dál, Sedmi krásky na nebi.
2: Sedmi krásky na nebi.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky

0: Posloucháte Sedmi krásky na nebi a já musím říct, že teď v létě je to vysílání vždycky jako nejpříjemnější. Konec konců i náš posluchač pravidelný Jakub Albert. Pánové, srdečně vás zdravím do Brna na Festival Planet. U nás na Litoměřicku máme polojasný a příjemně teplý večer.
1: Tak.
0: My to tady máme vlastně velmi podobné.
1: Akorát tak tady sedíme u klimatizace.
0: Jo, možná, jestli slyšíte takové jako hučení pod námi, ale já doufám, že ne, tak tady je klimatizační jednotka brněnské hvězdárny a planetária, která musí utáhnout celý ten barák, tak tady trošku tak syčí, ale nevadí. Pojďme se vrhnout teď na kosmonautické, či chcete-li astronautické novinky dnešních dnů. Mm-hmm.
1: Možná posluchači zaregistrovali to, že se teď hodně mluvilo v souvislosti s kosmonautikou o Brně, protože studenti Vysokého učení technického sestavili, představili a s pomocí rakety Falcon vypustili nebo uvedli na oběžnou dráhu vlastně první ryze studentský satelit, má jméno Kostka, protože vypadá jako kostka, o hraně 10 cm a dostala se teda na oběžnou dráhu ve výšce několika set kilometrů nad zemí a úspěšně vysílá.
0: Je to tak, je to vlastně čistě studentská družice brněnského VUT. Mimochodem, oni tam testují takovou jako revoluční anténu a zajímavé je, že ta anténa je udělaná z takového toho svinovacího metru, který známe, prostě normálně z pásma, z takového toho hliníkového, že tak, jo?
1: Tak... To si trošku vzali totiž příklad z Magionu, protože první československá družice Magion měla úplně stejné antény právě ze svinovacího metru.
0: Aha, no a jeden z jejich úkolů vlastně Kostky je taky sběr dat o počasí v Antarktidě, protože to je vlastně taky možná i docela známé, že máme právě v Antarktidě taky polární stanici,
1: tak,
0: velmi významnou.
1: A co já vím, tak vlastně na začátku příštího roku právě lidé z VUT tam povezou přijímací stanici.
0: Jako té Kostky?
1: No nejen Kostky, ale vůbec jako, že tam bude stanice, která bude moct komunikovat s umělými družicemi.
0: Aha.
1: A bude to taková, bude to takové zajímavé místo, odkud se vlastně může s těma, že člověk může s těma družicema spojit.
0: Tak to máme Kostku, co dál?
1: No z té kosmonautiky bych ještě zmínil to, že vlastně příští týden ze čtvrtka na pátek, přesně je řečeno v pátek 17. července, ale v 0 hodin a 45 minut, takže proto říkám ze čtvrtka na pátek, by měla z texaské základny Starbase startovat už po 13. raketa Super Heavy Starship, což je taková vlastně dneska největší kosmická raketa, která teda se ještě dosud nedostala ani na oběžnou dráhu, vždycky to byl takový suborbitální let, což pravděpodobně právě to 18. července bylo naposledy a pak už to půjde jako asi zostra, už bude letat až na oběžnou dráhu. A to je vlastně tak obří raketa, že je to vždycky krásná podívaná.
0: A to bude ta, která třeba jednou poletí k měsíci?
1: Ano. Ta, co má zajistit je let člověka na měsíc.
0: V rámci mise Artemis.
1: Tak. Ano, přesně
0: dobrá.
1: Tak.
0: Tak to budeme sledovat. Tak to jsou kosmonautické záležitosti, to, co vlastně člověk vyvinul rukama, pak je ale...
1: Já bych teda ještě jako znova připomněl všem, že vlastně po 23. hodině zase přeletí nad Českou republikou Mezinárodní kosmická stanice. Je to fakt hezká podívaná a protože skoro všude na Českou republikou jasno, jak jsem pochopil z toho, co nám píšou diváci, tak by bylo škoda, aby se to promeškali. Na druhou stranu, že to promeškáte, za 90 minut poletí znova a takhle to bude ještě několik následujících dní.
0: Takže koukejte na oblohu, až uvidíte takovou tečku, která se po ní poměrně rychle pohybuje, tak aby to pro vás nebylo UFO, čili nedefinovatelný předmět, tak my to zdefinujeme a je to Mezinárodní vesmírná stanice.
1: Tak.
0: No a možná za rok touto dobou už z ní bude taky mávat sem do České republiky Aleš Svoboda, nastávající český kosmonaut. Tak taky sledujte tu astronomii a kosmonautiku z tohohle důvodu, protože to teď bude velké téma, které bude, myslím si, že hodně trendy, čím víc se bude ten start blížit. Každopádně víme, že bude, ale přesně, ono se vlastně nedá říct nikdy jako přesně.
1: Ne, nedá.
0: Ono záleží na to, jaké bude počasí, ty startovací okna tak, že
1: jo? Jo, je tak jako.
0: Dobrá. No. Tak, ale pojďme teď teda ještě k přírodním úkazům.
1: Ano, ještě bychom neměli zapomnout na to, že vlastně 12. srpna v tu středu krásný úkaz předvede slunce a měsíc, ale hned jak zapadne, tak vlastně nastane nov. Protože samozřejmě, když je jako zatmění slunce, tak je ten nejlepší nov, jaký může být. To znamená, že měsíc nebude na obloze vůbec vidět v noci. A zhodou náhod právě z 12. na 13. srpna bude Země prolétat nejhustší části proudu prachových částic, které se v minulosti uvolnily z jedné komety, ona se jmenuje Swift-Tuttle. Tyto prachové částice vletí velkou rychlostí do zemské atmosféry, budou se vlastně třením o molekuly a atomy vzduchu ohřívat a schoří. A my potom na Zemi sledujeme světelný doprovod jejich zániku, tedy meteor, nebo jak se říká lidově padající hvězdu. Což samozřejmě ale není padající hvězda, protože, jak jsem říkal, tak je to prachová částice uvolněná z jádra nějaké komety. No a protože ty prachové částice, respektive ty meteory, budou vylétat jakoby ze souvězdí Perzea, tak se jim říká také Perzeidy.
0: A nebo taky slzy svatého Vavřince, ano, protože to je kolem svátku svatého
1: Vavřince. Ano, a říká se, že máme takovou hezkou českou pranostiku, že svatý Vavřinec ohnivých slz napláče.
0: Aha, výborně.
1: A je to fakt jako hezká podívaná. Nejvíc jich bude letat jako spíš po půlnoci, to znamená už 13. srpna, kdy je na to souhvězdí Perzea lepší výhled. A doporučuji všem posluchačům najít si nějaké místo daleko od poličního osvětlení, kde je skutečně hodně nová obloha. A když bude pěkné počasí, tak lze během hodiny zahlednout třeba i 20 padajících hvězd. Takže dobré si sestavit nějaký seznam přání a jak budou letat ty padající hvězdy nebo ty meteory, tak si přát něco a což to náhodou funguje, že? A což se to splní.
0: Ano, když si budete něco přát, tak je větší šance, že se to splní, než když si přát nebudete vůbec nic.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Fajn, dobrá, tak to jsou věci, které se budou dát pozorovat na obloze až vlastně, no za necelý měsíc, že dneska máme kolik, dneska máme 12.
1: Ale přesně tak, je to za měsíc, ano.
0: Takže přesně za měsíc, zatmění slunce, Perzeidy nebo slzy svatého Vavřince, chcete-li. No a teď si taky řekneme, co se dá vidět teď na aktuální noční obloze, i když teda zatím furt vidíme večernici a letadla nějaká, protože...
1: Jo, ale tak jako pokud posluchači nejdou na obloze večernici planetu Venuši, která je teďka skutečně přehlednutelná, tak je to taky docela hezký orientační bod, protože doleva nahoru od ní, ale hodně vysoko nad obzorem, svítí o něco slabší, ale nápadná taky hvězdička, dokonce má mírně na oranžovou barvu, a to je hvězda Arcturus ze souhvězdí Pastýře, a skoro nad hlavou, ale bohužel teďka ještě do světlo, se za chvilku objeví i obrazec velkého vozu.
0: No, k tomu se dostaneme za chviličku, tak poslouchejte dál pořad Sedmi krásky na nebi.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi. To je pořad, který se věnuje astronomii a kosmonautice. No a vlastně ten název, protože on vznikl původně jenom pro regionální vysílání na Jižní Moravě brněnského rozhlasu, kde je taková, bych řekl, brněnská hymna Hvězdy jsou jak sedmi krásky na nebi, tak jsme to pojmenovali takhle a teď už, když jsme celostátně, tak to občas musíme trošku vysvětlit, ale teď už těch sedmi krásek na nebi přeci jenom pár vidět je, když to tak řeknu obrazně, tak pojďme se ještě teda jednou podívat, ta nejjasnější, kterou vidíme, tak je Venuše.
1: Tak nad západním obzorem, už relativně nízko, ale pořád ještě krásně viditelná, je planeta Venuše. Je to nejzářivější, co tam můžeme na obloze pozorovat. Jak už jsem říkal na začátku našeho pořadu, tím, že je vidět večer, tak si říká také večernice. No a pokud jste s námi venku a můžete se dívat na oblohu, tak když se postavíte čelem k té Venuši a uděláte vlevo v bok, tak hodně vysoko, tak asi třikrát výš než je Venuše, nám září taková relativně taky nápadná jasná hvězdička, má mírně naoranžovou barvu a to je hvězda, která se jmenuje Arcturus a patří do souhvězdí Pastýře. Když opět uděláte vlevo v bok, to znamená, že vlastně od Venuše čelem vzad, tak na nebi jsou vidět tři takové nápadné jasné hvězdy. Ta nejjasnější, co je nejvýš nad obzorem, ta se jmenuje Vega a patří do souhvězdí Liry. Vlevo dolů od ní. Kdybychom si představili, že ta Vega je uprostřed hodinového ciferníku, tak řekněme na takovou sedmou hodinu, je podobně jasná hvězda, tam se jmenuje Deneb a patří do souhvězdí Labutě a pod Vegou, řekněme na takovou pátou hodinu a mnohem nižší než je ten Deneb, tak tam je třetí taková jasná hvězda a ta se jmenuje Altair a patří do souhvězdí Orla. A dohromady ty tři hvězdy tvoří takový obrazec, kterému se říká letní trojúhelník, protože vidět v létě. Zajímavé je, že ta Vega, ta nejjasnější, kterou máme skoro nad hlavou, tak to je hvězda, která je u nás vzdálená asi 50 světelných let, to znamená, že to světlo směrem k nám letí 50 roků. A Deneb, to je taková ta druhá v pořadí, tak ze souhvězdí Labutě, tak to je naopak veleobří hvězda, která je od nás vzdálená 2000 světelných let. Je to jedna z nejvzdálenějších hvězd, kterou můžete na obloze pozorovat. Kdyby ve stejné vzdálenosti bylo Slunce, tak bychom ho stěží viděli nějakým velkým dalekohledem.
0: To znamená, že vlastně to, na co se teď díváme, tak se díváme vlastně 2000 let dozadu.
1: Ano.
0: To světlo sem putovalo 2000 let.
1: Světlo, které teďka vidíme právě od té hvězdy Deneb, vlastně vyrazilo na cestu v době, kdy ukřižovali Ježíše Krista.
0: No, mimochodem, já teď udělám takovou ještě vsuvku, protože vy, kteří se na nás díváte třeba z Brna, nebo teda
1: posloucháte.
0: Kteří nás posloucháte v Brně, tak možná jste se teď taky dívali na oblohu a říkáte si, co to tam bliká. Tak to blikání jde tady z hvězdárny, že jo? To bychom tak jenom možná řekli tady posluchačům, byť je to teda jenom tady pro Brno a okolí.
1: To je jednoduché umělecké uskupení Vizuálové, tady instalovalo takové zvláštní zařízení, v podstatě počítačem řízený reflektor, který měří přesně komu na oblohu a vy napíšete nějaký vzkaz a on ten vzkaz Morzovkou odvysílá do nebe.
0: Ano, je to tak. Tak, přátelé, to byla jedna umělá záležitost. My bychom vás chtěli pozvat k tomu, abyste vlastně sledovali tu noční oblohu ideálně samozřejmě někde v přírodě, a nebo na hvězdárnách. A ano. Kde jsou dobré pozorovací podmínky?
1: A kde jsou ty hvězdárny?
0: A kde jsou ty hvězdárny? Tak na to máme teda skvělý Bedekr, že jo?
1: Ano, a vlastně my jsme ve spolupráci s Českým rozhlasem na základě našeho rozhlasového seriálu vydali knihu, která se jmenuje vlastně stejně jako náš seriál Sedmi krásky na nebi a je to průvodce po hvězdárnách, planetáriích, science centrech a různých astronomických pamětihodnostech České republiky. Takže určitě si kupte v radioteka.cz a vyražte za poznáním po České republice.
0: Ano, je to tak a vlastně vždycky co kapitola jich 25 je věnovaná právě v nějaké hvězdárně nebo zajímavému třeba science centru, ale
1: nebo třeba tam, kde spadla nějaký meteorit a podobně.
0: Ano, právě, že tam jsou i typy, když to tak řeknu, na výlet po okolí. No, přátelé, náš pořad se pomalu, ale jistě blíží ke konci, tak my vám moc děkujeme za to, že jste nás dneska poslouchali. Příště se uslyšíme
1: až v polovině října. Pauzu, ano, přátelé. Máme technickou pauzu, ale v polovině října se ozveme s velkou pravděpodobností z krásné, úplně nové hvězdárny v Kadani.
0: Ano, do té doby vás teda prosíme, dívejte se na letní oblohu. Každopádně budeme rádi, když dorazíte i sem do Brna na festival Planet, který bude pokračovat
1: od 3. do 9. srpna.
0: Ano, a programu můžete sledovat na webu festivalplanetbrno.cz, všechno psané dohromady, žádné pomlčky mezi tím, prostě festivalplanetbrno.cz, tak se na to určitě podívejte, nebo na sociální sítě Hvězdárny a Planetária Brno. Hostem a zároveň moderátorem dnešního vysílání byl její ředitel Jiří Dušek. Díky moc.
1: Děkuji taky moc a brzo na shledanou.
0: A od mikrofonu se loučí a hezký večer přeje také Jiří Kokmotos.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Opravy Pražského mostu v Karlových Varech ohrožují vodáky. Postupem stavební firmy se zabývá policie. Krajský úřad Zlínského kraje a další budovy v okolí velkého požáru bývalého areálu Svit zítra otevřou. A počasí v pondělí čekáme v České republice převážně slunečno. Na severovýchodě ale zvětšená oblačnost, maxima kolem 30 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 25. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Policisté prověřují rekonstrukci Pražského mostu v Karlových Varech. Těžké kusy staré vozovky tam totiž padají do řeky Ohře. Na situaci upozornili vodáci, kteří po řece včera odpoledne pluli.
3: Když jsme po něm projížděli, tak tam vysel železo, beton, který kdykoliv se mohl uvolnit, bylo úplně jako života ohrožující.
4: Řekl Jakub, který s kamarády padající kusy železobetonu, asfaltu i polystyrenu natočil na video a věc oznámil policii. Kusy mostu podle skupiny vodáků mohly mít i přes 100 kilo. Situace zachycená na video je znepokojující, říká krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
5: Známenou událostí se budeme dále zabývat a současně prověříme všechny okolnosti.
4: Nápravu od stavební firmy požaduje Ředitelství silnic a dálnic, které zakázku objednalo, říká mluvčí Jan Rídl.
6: Během dalšího rozebírání stavebních prvků bude navíc vyčleněn dozor, který bude sledovat, případně varovat a řídit provoz přímo pod mostem.
4: Dodává, že firmu bude ŘSD penalizovat. Rekonstrukce mostu má trvat ještě zhruba rok a půl. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Krajský úřad Zlínského kraje a další budovy v okolí požáru bývalého areálu Svit zítra otevřou. Nepřístupné jsou od tohoto týdne od čtvrtka, kdy budovu 34 zachvátil požár. Hasiči chtějí od dnešní půlnoci zpřístupnit také některá blízká parkoviště. Stále ale bude platit perimetr v okruhu několika desítek metrů od požářiště.
7: Během víkendu se podařilo Baťův mrakodrap připravit na návrat ke standardnímu provozu, takže od zítřejšího rána budou jak krajský, tak finanční úřad opět otevřené.
8: Upřesňuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková. Otevřou i budovy 14 a 15, tedy sídlo Baťova institutu. Hasiči zpřístupní i některé ulice, doplňuje velitel zásahu Zdeněk Otrusina.
9: Chceme zpřístupnit co nejvíce komunikací. Co je jisté, ulice Vavrečkova zůstává uzavřená pravděpodobně v řádu měsíců.
8: Konec omezení zřejmě přijde až s demolicí trosek budovy. Hasiči ale upozorňují, že při silném větru nebo bouřce není vyloučené, že se zbytek domu zřítí sám. Ze Zlína Šimon Franz, Český rozhlas.
2: 8 zahraničních dobrovolníků se ode dneška na 2 týdny stará o zábavu dětí v Předlicích v Ústí nad Labem. Kromě práce ve vyloučené lokalitě se také prostřednictvím výletů a exkurzí seznámí se životem v České republice. Dobrovolníky zajistila nezisková organizace INEX. Organizaci Člověk v tísni pomohou s každodenním provozem volnočasového klubu.
10: 5 dobrovolníků ze Španělska, 2 z Mexika a 1 z Francie si podle jednoho z vedoucích Henrika Josefa Tientiena budou s dětmi hrát, učit se nebo vařit. Děti se zároveň dovědí něco o životě v jiných zemích. Kromě toho dobrovolníci mají naplánovanou komentovanou prohlídku Ústí nad Labem a pojedou i do Děčína. Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas. Sport.
2: Italský tenista Jannik Sinner stejně jako loni ovládl prestižní Wimbledon. Ve finále turnaje porazil Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety. Český plavec Jan Foltín vyhrál na letošním mistrovství Evropy juniorů v německém Mnichově po kraulařském sprintu také závod na 50 metrů motýlek. 18-letý Foltín tak proměnil v zisk medaile všechny 3 své individuální finálové starty.
0: Počasí.
2: V noci na pondělí čekáme v Česku jasno až polojasno, pouze na severovýchodě při přechodně zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky, zejména v oblasti Beskyd. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni. A zítra přes den převážně polojasno, ráno a dopoledne v jihozápadní polovině území jasno, naopak na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti více a ojedinělé přehánky. Maxima zítra většinou mezi 27 a 31 stupni, pouze na severovýchodě jen kolem 24. Vítr zpočátku slabý, postupně většinou mírný od severu až severovýchodu a večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Praha-Brno pozor za sjezdem na Velký Beranov. Na kilometru 128 se v omezení projíždí jen levým pruhem. Zpomalte tam. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
11: Zábava má být každý den. A když jsou důvody různé, ještě lépe. My vám dáme možnost rozšířit ústa do úsměvu díky ukázkám spojených s jedním mužem, s jedním známým českým hercem. Ať se zasmějete i dnes, to vám přeje Patrik Rozehnal. A kdo to bude, ten herec? Narodil se 26. října roku 1950 v Konici.
12: Tak jsem tady, jak jsem slíbil.
11: No, to je dobře, tak ještě počkejte. Pobaví vás komik, divadelní principál, filmový herec, moderátor i známý dabér. Zvládne toho opravdu hodně.
12: To je doba, já slyším, jak mi rostou nechty, no to je...
11: Snad mě necháte říct úvod, ne? Můžu za to, že se sem ženete hnedka po zprávách. Jste jak časový znamení, člověče.
12: Ano, přesnost mám v krvi, pracuji u dráhy.
11: Začíná pořad, kde uslyšíte scénky, vtipy, veselé historky a k tomu i životní příběh tohoto muže.
12: To je kravina, to je blbost.
11: A jak byste si to představoval vy?
12: Já jsem to pojal, abych, tak řekl, aby tam bylo pro každého něco, tedy generačně, ano, od minulosti k dnešku.
11: No jasně, takhle jsme to mysleli a bude se to jmenovat Příběh Pavla Trávníčka. Tak čím začneme?
12: No, já bych zahájil veselou žižkovskou polkou. To byly zlatý časy, když mezovka stála. Má to v švih, že jo, ale ne?
11: No tak tohle ne, začneme něčím jiným.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a...

0: návraty.
1: Bude to příběh princovský. Bude to příběh Pavla Trávnička, který se narodil 26. října roku 1950 v Konici na Moravě. Jeho rodina ale byla československá. Zkrátka a dobře, maminka byla z Valašské Bele u Ilavy a tatínek z Ivanovic na Hané. Jako malý kluk prožil dětství, jako si to pamatujeme všichni, i v punčocháčích, kterého pak provázeli celým životem jako prince.
2: Takový ty tlustý.
3: Hnědý.
2: Hnědý, ano. Teď jsem se, strašně mi topilo krev vždycky na záchodě, jsem si je slíkl, protože kluci se nám zase posmívali. Že? Tak punčocháči už od dětství, to pamatujeme všichni. No a pak to bylo moje povolání, ty punčocháče. Byli bílí, no a musíte tak stát, mít ty nohy a pořád se tak tvářit celý život. Ať hrajete, co hrajete, jaký chcete role, třeba i dobře, celý život to nevadí. Jednou pro vždy zůstane to princ. Ano. Tak jako Pepík Dvořák je vodník, tak já jsem princ.
1: Prázdniny trávil malý Pavel Trávníček u své babičky a dědy na Slovensku. Jezdil tam rád, hlavně proto, že děda byl sedlák. Měl koně, krávy, ovce. Sedlačil za své, protože ve 20. letech 20. století, kdy byla na Slovensku chudoba, odjel do Spojených států amerických a Kanady, aby tam kácel lesy a vydělal si peníze. Když se vrátil, koupil si pozemky a postavil chalupu. Malý Pavel byl v dětství jako uzjevení, když děda ve 3 hodiny ráno vstával a kosil ručně pole. 10krát tam a zpátky, s koněm se lopotil do kopce. No a babička?
4: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka a nejlepší bylo, když už ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila, podle toho taky byla lakomá, že, co si bude říkat, no, tak to jenom tam na okraj, a říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, promiň, už se to motá. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu. Sedneme do té restaurace, že jo? A ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase Hané, že jo? Tak on dal mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek, já přes něho vidím až k nám na Hano, naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila, do té kuchyně, já jsem říkal, to je vostu, na všichni po nás koukali. A za 15 minut takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala, Pavlíku, to je dobrá hospoda, vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka 4 masa, sem budeme chodit.
1: V Konici u Litovle žil malý Pavel Trávníček jen do svých 5 let. Pak se s rodiči přestěhovali do Moravské Třebové, kde chodil do základní školy a později i na gymnázium. Učitelé je tehdy znali mnohem líp než rodiče. Řada z nich je taky doprovodila i na gymnázium. Na něm studoval přírodovědnou větev a musel dělat třeba deskriptívu. V té době asi ještě netušil, že bude v životě hrát, dělat baviče, stane se princem a že pro mnoho žen bude idolem. Mimochodem, to se stalo i námětem scénky nazvané Nevěrník. Uslyšíte Pavla Trávníčka, Janu Paulovou a Dagmar tehdy Veškrnovou. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody v režii Zdeňka Podskalského.
5: Tak teď dobře sledujte, jak se má taková oklamaná manželka v téhleté situaci zachovat.
6: Račku, to mě nedělej, prosím, ale mě neprosím.
7: No, buď klidná, dneska nocuje u tebe kluci, ty já
6: to nebudu.
8: Dobrý večer. Dá
5: Dáte si taky buchty ke kafi, slečno Blaničko?
0: Co se tady? Jak ses tady? A proč ses tady hlavně? Kde ses? Proč se?
3: Ale prosím, já se nemenuji Blanička, já se jmenuji Kateřina.
5: Cože? Ale to musí být nějaký omyl, to není možný. Teď ve čtvrtek to přece vždycky bývá Blanička. Ano, ve čtvrtek je tu Blanička, ve středu Marta, v úterý Iveta, v pondělí míváme volno. Ty jsi to nějak přehodil, zlatovi?
3: Jak tedy tady bývá Blanička, Marta, Vandička, jak tomu mám prosím rozumět?
5: Ty jsi to zatajil? No zlato, víš, co říkal doktor? Tedy promiňte, slečno, ale doktor řekl, že manžel musí slečny, které jsou s ním ochotný spolupracovat, pravdivě informovat.
3: Spolupracovat?
7: Co je to za bláboli, co to měliš
5: za pitomost? No tak si za to nestýď, no. Nemoc je nemoc, že jo, no.
7: Nemoc, Kateřino, prosím tě, nevěří.
3: Proč bys mi asi tak nevěřila? Ty jsi říkal, že miluješ jenom mě, nesahaj na mě. A teď tady říkáš Blanička, Martička, Vanička.
7: Ona, že když se na ní podívej, ona je trošku blázen. Ona si všechno vymyslela, to nedělá.
3: No a proč by zrovna teď lhala? Co to děláš? Ona sem přijde, vidí nás tady. Vůbec se tomu nediví? To je zřejmě na denním pořádku. Jseš ty vůbec normální?
7: Já jsem...
5: Vůbec nic si z toho nedělejte, Katin. Promiňte, Blaničko, já jsem...
3: Katinka,
5: Katinka. Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozjepnuto, ona tam dozadu nevidí.
3: Nežahaj, mi našli!
5: Co je mu? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
7: Prosím tě, nevěří. To je podraz.
5: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok.
3: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
5: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím a sice odcházím za Ludovou.
7: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
5: No Ludva, no.
7: Cože, moment, promiň, no. Ludva, jak je Ludva?
5: No, můj Ludva.
7: Mě chceš vyprovokovat?
5: Ale vůbec tě
7: moment, buchty, jsi si přivezla buchty a takový buchty peče jenom teta Anča.
5: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
3: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
5: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
3: Já se sem vrátím, ale můj jemu někdy.
7: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov, já ho...
3: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane, jeden prolhaný.
7: Kačko,
5: násilnost. No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... na buchty?
8: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tenhle díl a tato hodina vysílání patří Pavlu Trávničkovi. Probrali jsme jeho dětství, teď to jeho mládí. Strávil ho především na Janáčkově akademii muzických umění.
2: Jsme byli takový ročník, se mnou v ročníku byl Sváťa Skopaval, Pavel Zadníček, Mirek Donutil, nad náma byl Bolek Polívka, Bartoška, Jana Švandová, takový vrch jsme byli kolem toho 68. roku, takže na školu všichni vzpomínáme strašně rádi. Škola byla základ všeho toho, já bych řekl, že to bylo nejhezčí období mýho života, tak se do té školy všichni rádi na ní vzpomínají a vrací se. Jirka Bartoška byl na vojně, si vzpomínám, taky byl na těch talentových zkouškách a vypráví se o něm taková historka, že přišel na ty přijímací zkoušky ve vojenském, v těm Kopřivovi, taková ta tlustá odporná uniforma. No a prej, jak se dávají u přijímací zkoušky hercům, adeptům, teda herectví, tak se dávají etídy, jo, aby se poznalo, jak ten herec rychle zareaguje, jak je vtipnej, rychlej, pohotovej. A ta komise se nudí samozřejmě, protože už tam sedí týden a pořád další a další herci, stovky lidí, tak se nudí, tak si vymýšlí ptákoviny samozřejmě. Tak prej Jirkovi Bartoškovi dělal, zahrajte nám, jak byste nám zahrál rezavějící konzervu. A Jirka je chytrý kluk, jak se zamyslel a začal dělat. On říkal, co to děláte? On říkal, rezivím, rezivím. No vyhodili ho okamžitě. Tak on se měl k odchodu a pořád z těch dveřích tak přešlapoval. A předseda té komise se ptal, tak co chcete ještě? Protože já nemůžu odejít, musíte mě přijmout, já to mám v denním rozkaze od náčelníka. Tak ho prej takhle vzali. Tak se takový vypráví. Ale tím se herci mezi sebou baví, že se drobně takhle špekuju. Ale...
1: Kdo ví, kde tehdy v Brně bydlel Pavel Trávníček? Zřejmě někde na koleji nebo v podnájmu. Podobná věc se řešila mnohem později i v televizní komedii Sardinky a neb život jedné rodinky v režii Ivo Paukrta. Partnera Pavla Trávníčka si tu zahrál Jan Kaniza. A přišli se zajímat o jednu výměnu bytu u odvárků. Zazvonili u dveří, které jim otevřeli Rudolf Rušinský a Slávka Budínová.
3: Tak to já nechápu, že, tatičku?
4: Prosím, pardon, ale tady na vizitce je napsáno také paní Odvárková.
3: Ach tak, vy myslíte naši dceru?
5: Pravděpodobně. My jsme totiž ohledně té výměny zde.
6: Hejte, tady vůbec o žádnou výměnu nejde, protože naše dcera dostane byt od Národního výboru, víte? Nashledanou.
3: Nashledanou. To jsou lidi dneska, víte?
6: To možné?
3: Je, naši dom. Tak co? Co pak jste dostali?
5: Hovno.
3: Co? No tak to se mluví.
5: Máme naději, tak akorát na čtvrtou kategorii.
7: Za 10 let.
3: Co? Pánové!
6: Ano.
3: Prosím vás, račte se laskavě vrát. Prosím.
6: Já bych na sídliště stejně nešel.
2: Je záludná věc, asi spomínám, když se začíná, tak člověk, jako studenti jsme chodili hrát malý roličky, právě paní nesu vám psaní do Státního divadla, do Janáčkova divadla, aby jsme se naučili, co je leva, portál pravý, portál forbína a tak, aby jsme se prostě tu praxi naučili a vzpomínám si, že co se všechno je možný, co se v divadle uděje. Hrál se Alžběta Anglická, já jsem tam měl poměrně docela u režiséra Šorma velkou roli, ale to je vedlejší, ale samozřejmě režíruje i děkovačku nakonec, jo. Na předsedou poděkovat tý nejmenší role, pak větší, střední a nakonec hvězdy, hlavní role, jo. No a teď se stala neuvěřitelná věc, tam se si poprvé uvědomil, jak si člověk musí dávat v divadle majzla hrozného, protože se šel poděkovat jeden kolega, který tam hrál nějakýho halapartníka a šel dopředu, poděkoval se, no, se tý nejmenší role a měl narežírovaný odchod dozadu. Ten černý samet, jak vykrývá ten prostor. No jo, jenomže hledejte ten rozstřih v tom černém sametu, že jo? Světla, reflektory, premiéra, tréma, tak on došel k tomu sametu a chvilku hledal ten rozstřih, nemohl ho najít, nevěděl už co, tak znervózněl, šel zase dopředu, zase poděkoval, hlavní role už nikoho nezajímaly a všichni začali sledovat tohohle toho chudáka. A on na tom trval, ale jo, zase šel k tomu rozstříhu, hledal, nevěděl, zase se šel poděkovat dopředu. Ani ho nenapadlo, že může odejít doleva nebo doprava, jo. Zase

0: a on zaskočil v roli Demetria. A tak zůstal v angažmá pod vedením Josefa Větrovce celých 6 let, než přešel do divadla ABC, kde hrál plných 14 let, hlavně konverzační komedie. A do té televize? To se dostal taky. Mimochodem v té se odehrává i následující scénka společně s Janem Přeučilem.
1: Pojďte dál. Uvolněte se.
2: Děkuji.
1: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
2: Ano.
1: A řeknu vám upřímně, není to špatný.
2: Vážně? To bych ani nečekal.
1: Já taky ne. Má to jiskru, náboj, zacílení.
2: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat? Poslat?
1: No, o čem jiný?
2: A chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraň.
1: Ale prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh. A chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna, víte, jak tam s ní...
2: jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růží.
1: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
2: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
1: Jak říkám, příběh funguje.
2: Ano.
1: Stručně řečeno, je to
2: příběh milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
1: No tak sám bych to nevystihnul líp.
2: Ano.
1: Ale v tom právě vidím ten problém.
2: V tom hrobu?
1: Ne, v těch milencích. Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
2: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně.
1: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně. Ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukají se večer na televizi.
2: A co mám jako, co já s tím mám dělat? To mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
1: No to by stejně nepomohlo. Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé. Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
2: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
1: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly mezi manželi.
2: Rozdíly? Jaké rozdíly?
1: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
2: Ani tak zcela moc nepřesně.
1: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
2: Jakože je černoch?
1: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádný mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama, cítíte to taky?
2: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
1: Tak si představte, manželka blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by jí skoro muškrtil.
2: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jed.
1: Jed? Prosím vás, jed? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda. Na kameru naprosto nezajímavý. Ale když ho vidí, jak se válí po ní a těma černýma prackama, jak jí rdousí, nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
2: No, jestli to jde, tak...
1: Co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolené.

0: Moc pěkný, Benátka.
1: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
0: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
1: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
0: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
1: O, děkuju, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
0: Shakespeare, zajímavé!
2: A před písničkou ještě jedna historka z režijní práce. O režiséru Evženu Sokolovském.
3: On má takovýhle hlas, takhle mluví. A měl takový nějaký problémy doma v rodině, hlavně s tchýní. A říkal mému kolegovi herci Pavlatovi: Pavlata, pojď sem. Už jsem přišel, jak se jí pomstím. Vytočíš k nám domů číslo, zavoláš tchýní a řekneš do toho telefonu: zemřeš, a položíš to, jo. Pavla, to ty to uděláš, ty mě dobře imituješ, takže to pojď sem, vytoč to číslo. A on to vytočil, to číslo, a to Pavlata do toho tam tchýně, Pavlata do toho řekla: zemřeš. A ten Sokolovský: ne mým hlasem, ty blbče.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: slova pod kabátem schová. Račte dál, látky je dost. Račte dál.
1: Písnička z pohádky Kalhoty od Krejčího Zelhoty. Teď se dostaňme naplno už k nejslavnějším filmovým i televizním rolím Pavla Trávnička. Správně odhadujete, že jde o roli prince.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si ho třeba ve Strnadově filmu Čas lásky a naděje.
3: Dovolíte, abych se představil? Leutnant Egon, princ Fimberg.
4: Vy jste princ?
3: Ovšem.
4: Opravdu princ?
3: Vaším službám. Zachránila jste mne?
4: Zachránila. Vždyť jsou to jen štěňata paní hraběnky.
1: Obsazen byl i do pohádky režisérky Libuše Koutné Jak se mele babí hněv. Hrála tam s ním Dagmar Patrasová.
5: Miloň jméno mé a... A jú.
6: Vážně se ti tolik líbí?
5: Ano, ano, prosím, jste nejkrásnější, nejvyvinutější, nejdokonalejší, nejoblíbenější, nejspanilejší, nejlíbistější.
6: Počkej, přestaň. Taky se mi docela líbíš.
5: Jo, vážně, jo.
6: Řekl jsi mi tolik krásných slovíček, že akorát nevím, proč chceš být u nás jenom jako sluha.
5: No a co bych já u vás mohl být jiného než sluha?
6: No, třeba jako můj nápadník. A nebo... A nebo jako můj ženich.
5: Vážně? Vy byste... Tedy ty bys chtěla, je to pravda?
1: Nejslavnější princovskou a taky vůbec první filmovou rolí byl pro Pavla Trávnička princ v pohádce Tři oříšky pro Popelku. V roce 1973 byl ještě studentem a Vorlíček ho do té role obsadil díky Jaroslavu Soukupovi, který tehdy jako posluchač natočil absolventský film. Jednu z rolí tam hrál právě Pavel.
7: A vlastně režisér Vorlíček hledal podle katalogu hereckýho herce do pohádky, takže listoval tím katalogem a tam si je tak tam zval a každý tam den tam proběhlo 10, 20 princů a další. Takže já jsem měl taky na ty kamerové zkoušky, takový klasika, tak se na mě podívali, na ty nohy, punčocháče mi oblíkli právě, jestli to půjde vůbec. Říkám, máš trochu nohy do O, jako fotbalista. Já jsem říkal, já jsem hodně hrát. To se spraví, to se srovná, násilím se to srovná. Takže takhle to klasicky, jak jedna dívka ke štěstí přišla, jeden chlapec ke štěstí přišel, a tak jsem se nějak režisérovi Vodlíčkovi zalíbil a zalíbila se mu taky Libuška Šafránková, tak nás tak dal dohromady, koukal na nás, říkal, jste oba dva z Moravy, dobře, tak to budete hrát. Takže jsme takové k tomu přišli.
8: A to neskoušeli, jestli umíte jezdit na koni?
7: No, já jsem neskoušeli, protože oni u filmu, co nejde normálně, tak u filmu jde okamžitě všechno hned, jo. Že říkal, umíš jezdit na koni? A jsem říkal, no, u dědečka jsem na koni seděl, ale říkal, no ne, to musíš mít jako princ, jezdit sedlo a tak. Budeš se chodit učit jezdit na koni, tak my se hnali jokeje, Tomáš Černý, tehdy mistr republiky v parkouru v Ivanovicích, takový jízdárně. A já jsem tam přišel a Tomáš říkal, já mám na úkol tě naučit jezdit na koni okamžitě hned. A říkal, je to blbost, nejde to, ale pokusíme se o to. A říkal, a já to vezmu s tebou takovou razantní metodou, aby to teda bylo rychle. Tak mě posadil na toho koně, říkal, dávej pozor, kuně ušlechtili chytrý zvíře, jo. Kuň hned pozná, že na něm sedí blbec, jo. Tak já jsem sedl na toho koně a říkal, no a pobídni ho do toho, do těch slabin toho koně. Já jsem ho pobídl a kůň nic lelkoval po krajině, nevšímal si mě, říkám, pozná, že na něm sedí blbec, ale to je jasný. Říkal, tak takhle by to nešlo, tak to vezmeme takhle, a pořád mluvil a takhle nenápadně vzal takovou lať, když jsem se nedíval, a toho koně zezadu přetáh po té zadnici, ten se příšerně lekl a vyrazil z té jízdárny se mnou do volné přírody. No tak jako každý, že, co jsem měl nic, tak jsem pustil všechno, chytil jsem se ho kolem krku a držel jsem se. Držel jsem se a jeho jediným cílem toho koně bylo, jak se mě rychle zbavit, jo, přirozeně. Takže si on mrchal Vácha vybíral sami takový místa, kam se vlezl jenom on. Jak viděl dva stromy blízko u sebe, tak neomylně mezi ně. No já jsem byl orvaný, krvavý chloubice a takhle, ale po půl hodině toho koně to přestalo bavit, nezbavil se mě, tak zamířil zpátky zase na tu jízdárnu, schvácený, byl takový spěněný ten kůň a přiběhl na tu jízdárnu a tam v rohu byla taková kupka sena, hnoje, takovej myšmáč a já nevím, jestli se chtěl podrbat na zádech nebo co a ten kůň, nebo to bylo jeho oblíbený číslo, co já vím, takhle na bok a leh si do té kupky a začal se tam takhle jako vrtět. Já pořád na tom koni, ale já jsem se z té křeče nedostal a furt jsem se držel a takže jsem byl v tom hnoji v tým, s tím koněm a celý tohle to pozoroval menšík a říkal, je hele fekální princ.
6: Dobrý večer, výsosti. Děkuji vám za pěkné přivítání.
9: Totiž já vás... Promiňte, překvapila jste mě.
6: Já myslela, že mi jdete vstříc.
9: Ne, naopak, chtěl jsem odejít.
6: Tak to vás nesmím zdržovat.
9: Ale už nechci. Smím prosit?
6: Nebylo by to lepší s hudbou?
9: Proč nehrají preceptoré?

když vidím, co jsme odjezdili na tom koni, tak úplně žasnu. A ještě jeden, je tam jeden slavný záběr pro mě, protože je ten poslední záběr z toho filmu, jak jedeme já za Popelkou, že jo. A Radiša Vodlíček říkal, no a pojedete pořád rovně po té pláni, půjdou titulky a půjde písnička, God bude zpívat. Takže se rozjedeš, Pavle, po té pláni a uháněj, furt co to dá, bude to dlouhý. Takže takhle to vypadalo jako rovina. A já jsem sedl na toho koně a rozjel jsem se od té kamery, šuba asi po 20 metrech, zmizel a zmizel kůň, já taky. Ono to vypadalo, že je to rovina, ale tam byla taková stráň a ten kůň, a před sebou jenom vidím dvě uši z toho sněhu, jak takhle si říkal, a Vodlíček volá, co tam děláš, jeď dál, já pám, nemůžu, nemám koně. Tak já jsem jediný člověk, který utopil v závěji koně, tak přijel traktor, tak ho vyhrabali potom, podařilo se to.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Je třeba doplnit, že za roli prince v Třech oříškách dostal Pavel Trávníček na přehlídce filmu pro děti v Ostrově nad Ohří cenu Zlatého dudka za nejlepší chlapecký herecký výkon. A to jeho roli nadaboval už zesnulý herec Petr Svojtka. Bylo to kvůli jeho moravskému mluvenému projevu. Zatímco později se svým hlasem vypracoval na opravdovou špičku. O čem teď mluvím? O jakém oboru, který miluje Pavel Trávníček?
2: Tak to je disciplína, která se jmenuje dubbing. Já myslím, že mnoho herců se tím živí a mnoho herců má dubbing rádi. A je to taková, začíná se od malých rolí samozřejmě. Jsme začínali jako všichni ještě v Brně, když jsme byli, tak jsme měli takovou třeba roli, když jsem řekl vždycky třeba dobrý den, nashledanou, ano, děkuji, smlouvu. To by bylo všechno, celá role. Jo. A, takže jsou velký role, malý role. Ale ty malé role taky někdo musí, že jo, dabovat. A tuhle se jednou bavili herci takhle ve studiu schválně a soudili, kdo měl nejmenší roli, jo. No. A jeden kolega říká, já tam jednou takhle přijdu a dívám se na tu smyčku, na ten film a říkám, pane režisére, co tady mám dabovat? On říká, no, jak ten kočí vyleze na ten kozlík a udělá na ty koně, tak to mi právě nadabuje. A říká, to nic není, já tam jednou přijdu a tam zase taková tma, na tom filmu jenom zase tak v dálce mihotá takový světilko a taky se ptám, pane řidiče, co to mám dabovat? A říká, to je z hornického prostředí. Horník leze štolou, má kahan a na konci ten kahan sfoukneš, tak to mi nadabuje. A ten třetí říkal, pánové, to nic není. To dubbingový studio je hned vedle, jak já bydlím, jo. Takže když jdu takhle někdy kolem a nemám tam žádnou roli, nejsem tam obsazený, ale zajdu do toho dubbingového studia, na stole leží prezenční listina, tak se podepíšu a dostanu 120 korun, jako já jdu domů.
1: Pavel Trávníček se dostal mezi nejlepší české dabéry. Propůjčil hlas mnoha hercům. Nadaboval třeba Alana Delona, Johna Travoltu nebo Mela Gibsona. V komediích Policejní akademie pak propůjčil hlas Mahonymu. A v české verzi seriálu Mesh jste ho slyšeli jako Alana Aldu.
3: Tady je takové napětí, že by se dalo krájet nože.
4: No, s tímhle ne.
3: Je takové ticho, že nikdo nemluví.
5: Možná, že ta dnešní zábava trochu zlepší náladu.
4: Co to bude večer za film, otče?
5: To jsou tajné informace, BJ. Nechci zkazit plukovníkovi Potrovi překvapení.
3: Radši, ať je dobrý. Tenhle dav by zmlátil i Charlie Temple.
6: Počkej, vojáku, zkontroluju ten tác. Nedojedl si hrášek.
7: Je tvrdý jak kámen, ulomil jsem si zub.
6: Ty mrháš jídlem, podívej se na ten tác.
7: Nemůžu, pane, je mi z toho špatně.
6: Nedojedl si maso.
7: To maso je tlusté. Vlastně jsou to brambory.
6: Uvědomuješ si, že třeba v Polsku lidé hladoví?
7: No, to můžete jim to poslat.
8: Co tady máš za problém, Barnes?
6: Pane, jsem důstojník přes odpadky.
8: No, to všichni ví.
6: A hrozně se tu mrhá jídlem, hlavně řepou, fazolemi a obalovanými játry.
8: To je pro tebe překvapení.
6: Co kdyby se toho zmocnil nepřítel?
8: Tak bychom vyhráli.

0: Já si myslím, že je to jeden z nejlepších seriálů, co jsme tak jako dělali a dabovali, protože jednak Alan Alda je skvělý herec, ale takový eruptivní, výbušný to herectví. Těžko se daboval. Hodně práce a mluví jako kulomet strašně rychle, takže se mi to dalo zabrat a my jsme to tak těch 160 nebo 170 dílů nadabovali asi za 2 roky téměř, takže jsme tam po sobotách, nedělích strávili svůj život, ale dělali jsme to rádi, protože to bylo nesmírně vtipný, chytrý, žádná jeho americká telenovela, nic takového. A tak ten seriál je prostě válečný, což je vlastně...
1: Ale tam je spousta vtipů, který jenom tak hodí a už běží něco dál, že někdy to člověku ani nedojde, nebo to dojde později.
0: Tam měli takový, což se nám podařilo, ty umělý smíchy, jak jsou tam dobudovaný, že jo, to znáte z těch seriálů a všem to pije krev, protože vás navadějí, když se máte smát a kdy ne. A nám se to z toho podařilo vypudit, že to tam nebylo. A prostě Šťabajzna, když to viděla, ona byla tady v Praze, říkala, to jste měli štěstí, to nám se nepodařilo. To je dobře, že se vám to podaří.
2: O, díky bohu, že jsem na vás narazil. Právě umřel Stalin a oni nevědí, kým ho
3: nahrát.
2: Tak jsem se přihlásil. Nejlepší způsob, jak pomoci míru, myslím si, že pokud budu premiérem Ruska, na to bude odpovídat na mé telefony.
3: Pírsi, přestaň.
2: Chtěl bych na vás vyzkoušet svoje slogany. Co si o nich myslíte? Když nemáte rádi zimu, vypadněte ze Sibiře. A co tohle to? Tahle země přestaň, potřebuje 5-centového cara.
4: No, výborně. Major Hulihanová bude ve velice zábavné společnosti, takže já mohu teď odejít.
3: Ne, my jsme právě teď chtěli... Ty blbče, ty jsi na Sibiře, tam umrzne ta tvá

0: Legendární seriál Mesh se odehrává v průběhu tříleté korejské války, ale na televizních obrazovkách se vysílal celých 11 let. Čerpal přitom ze skutečných zkušeností lékařů. Víte, že Alan Alda podepsal smlouvu na roli Hawkeyho pouhých 6 hodin před začátkem prvního natáčení a během epizod odmítal nosit vojenskou čepici, což štáb nakonec i akceptoval.
1: My jsme se nepotkali, já jsem byl pryč, on byl tady, ale říkali mu, že tady dabuje do češtiny jeden český herec a že hodně hraje prince. A Alda se zamyslel, prej říkal, to je dobře, tak já až se vrátím do Ameriky, tak nadabuju zase toho prince do angličtiny.
2: Je to báječný muž.
3: Evidentně jste prožili hezký večer.
2: To rozhodně ano. A díky, že jsi ze sebe dělal šaška.

0: Je pravda, že taky na Meš vzpomínám velmi rád a taky vzpomínám na něj proto, protože tam jsem poprvé zjistil, že na ty písmena špatně vidím. A jak koukáte pořád do té obrazovky a ke konci těch seriál toho Meše, tak to už jsem musel jít očaři a dneska už bez brýlí ani ťuk. Takže ono to všechno něco obnáší. Neříkám, že je to jenom z toho, ale když si vezmete těch hodin tam strávených, kdy koukáte do té zářící obrazovky, tak je to někdy velmi a velmi namáhavý. No.
1: To je to trápení, o kterém divák nemá ani potuchy.
0: Nesmí, divák nesmí vůbec vědět, jak se těžce zkouší v divadle, nebo tak musí to vypadat strašně samozřejmě, lehce, že to prostě vysypěte z rukávu a tak. Takový to úporný herectví, jak někdo trpí hrozně při té roli, to divák to ani nemá rád. Já si myslím, že divák jsem zjistil, že ani nemá rád moc, když má herec příšernou trému, že jo, ho vidíte, jak se klepe a on má být jako to. No ale premiéra je od toho, že jo, premiéra. Já nezapomenu na svoji první premiéru, jsem měl, jak jsem říkal, mý první angažmá divadlo Bratří Mrštíku a hrál jsem Raduze, Mahule, na všichni to znáte, krásná pohádka a moje kolegyně jedna Eva Gorčicová, ta symbolizovala takovej tanec v takových červených šatech na tu předehru a do toho se já říká, ano, úvod, jsem pohád, kdo za mnou půjde, povedu ho a tak. A pan režisér Pásek říká, no a ty na ten úvod budeš takhle tančit takovej expresivní tanec a bude to nádherný. No a byla premiéra, že úvod, suk, krásně jsem pohádka. Eva vytančila, jeden skok, druhý skok, pirueta, šup a zmizela v tom propadlišti. Spadla do těch tympánů. A já jsem nastupoval hned za ní a teď koukám, kde ona je a koukám, že je v tom orchestřišti a zrovna slyším, jak ona říká, jsem pohádka, kdo za mnou půjde? Tak jsem říkal, já to teda určitě nebudu. A ona furt volala, kdo za mnou půjde? Já jsem nepochopil, že ona chce vytáhnout z toho orchestřiště. Takže to byla strašně, diváci se smáli asi 2 minuty, to byl šok, ale od toho jsou premiéry, aby se něco přihodilo.
1: No ale je to úžasné, rázem jste se stal miláčkem publiky.
0: No to je jo, komedie to sice nebyla, ale...
2: Od roku 1990 působil 3 roky v Hudebním divadle v Karlíně jako umělecký šéf. Pak si založil vlastní uměleckou agenturu a v roce 1994 zrežíroval třeba i hudební komedii Zasněžená romance. Na televizi Prima měl pořad Caruso Show a později společně se Sabinou Laurinovou na televizi Nova pořad Doremi. Ještě se sluší doplnit, že první manželkou Pavla Trávnička byla herečka Simona Stašová, druhou baletka Eva Števková. A třetí, provozní divadla Skelet, Lucie Vrbová. V roce 2015 se pak oženil s Monikou Fialkovou. Dnes už si užívá zaslouženého odpočinku. Možná i proto, že zdraví tolik neslouží.
0: Kde jsou ty doby velebné, kdy naše údy byly ohebné? Až na jeden. Ty doby dávno minuly, teď jsou mý údy strnulý. Až na jeden.
2: Mějte se krásně a úsměv na rtech držte dlouho.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: I na závěr celého nedělního krásného letního dne pro vás máme pravidelný pořad na vlnách Českého rozhlasu, který se jmenuje Noční linka. Krásný pozdní večer přeje Jitka Lukešová, moc se na vás budu těšit. A jako vždy jsou před námi celé 2 hodiny společného setkávání se a také povídání. No a o čem to dnes bude, ráda prozradím hned teď v úvodu. Kdy jste byli opravdu šťastní? Vzpomenete si na nějaký úsek ve vašem životě, kdy jste byli opravdu velmi šťastní, nebo to byl jen malý moment, kdy jste prožili neuvěřitelné štěstí, které vás naplňovalo radostí pak po ještě hodně dlouhou dobu. Co vám dokáže udělat radost? Vnímáte nějaký rozdíl mezi spokojeností a tím, kdy se cítíte opravdu šťastní? A kdo vás kdy dokázal učinit šťastnými? A jak to pro vás bylo důležité? Asi každý z nás alespoň občas prožil chvíle štěstí a spokojenosti. Ne vždy si to uvědomujeme jako velkou vzácnost a třeba i s odstupem času dokážeme některé chvíle našeho života ocenit jako uvěřitelně šťastné okamžiky, přestože je třeba v době, kdy se nám dějí, vnímáme jako samozřejmost. No a jak jste na tom vy? A kdy a při jaké příležitosti jste byli opravdu šťastní? Přemýšlejte, rozmýšlejte a já vám připomenu kontakty. Telefon k nám jako vždy 731 800 900, máme také web a tam už mnozí píšete rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mailovou adresu nocnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: úvod František Nedvěd a jeho písnička Řemeslo. No a jako první hosta přivítáme Pavla z Moravy ze Židlochovic. Pavle, krásný večer přeju.
1: Taky přeju všem posluchačům, mají vám krásný večer.
0: Děkuju za všechny, doufám, že se máte krásně letně prázdninově. No a ještě k tomu se vás navrch zeptám, kdy jste byl opravdu šťastný?
1: Štěstí považuji už teďka jenom, že jsem se dovolal. Jako první.
0: No, to je v podstatě úspěch, to je pravda.
1: No, já jsem chtěl říct, že vlastně jsem měl takový obyčejný, nudný život, takovýho samotáře s přáteli sice, ale takový samotáře. Poštěstilo se mi, že jsem se teda seznámil s kamarádkou tam ze severních Čech a jednoho dne jsem nabil takové trošku větší množství peněz, tak jsem okamžitě investoval do toho, že jsem se do severních Čech, že jsem tam vjel za toho kamarádkou. Tak první štěstí bylo, že jsem tam vůbec dojel, že jsem to našel, i když druhé štěstí bylo, že jsem se opravdu trefil do toho města, protože já jsem vyšel ven a tam byl obrovský nápis Vítají vás Otvice. Mm-hmm. A já jsem říkal, ježišmarja, tak ten průvodčí mě poslal úplně někam jinam. Teď jsem nevěděl vůbec co se děje, tak jsem se tam musel ptát lidí, jako nějaký tam stáli, protože tam přijížděli na to vlakový nádraží autobusy, jo, kterýma lidi pak jezdili vlastně do toho města a tak. Tak tam mě teda ubezpečili, že jsou správně, což bylo dobře, protože ty Otvice jsou část tam prostě toho města, název té části, kde je to vlakový nádraží.
0: Jo.
1: Takže to bylo dobrý. Musím ještě zdůraznit jednou, že to byly Otvice, ne Otvovice, jako že jsem nejel za Hankou, za Nějakovou, ale opravdu jsem jel za Janou. A to bylo taky štěstí. A pak takové to štěstíčko, tu radost, to jsem prožil, když jsem vlastně čekal. Věděl jsem asi číslo autobusu, tak to bylo takový velký napětí a očekávání. A pak teda vyšla z toho autobusu. Poznali jsme se podle barvy bundy. Věděl jsem, jakou bude mít bundu, protože to byl, myslím, únor, takže to byla zima, takže podle zimní bundy. No a tak jsme se teda poprvé viděli jako fyzicky, jako na vlastní oči. A tak to jsme se teda jakoby poseznámili, jakože fyzicky a pak ruku v ruce jsme se ponořili do tmy toho městečka, do Jirkova a tak jsme tam prožili takový ten první večer. Já jsem tam pak ještě teda zůstal na pár dní. Byl jsem ubytovaný na zámku, bylo
0: no,
1: parádička.
0: Pánečku, to je krása.
1: Moc krát jsem to říkal. Jo, připravil jsem si fakt zámecký pán, jsem si šel na cigaretku na to nádvoří toho zámku, nikde nikdo, ticho, osvícený, to nádvoří, jo, takový to ticho. Já jsem si tam připravil jak zámecký pán. Fakt to bylo moc hezký. Tak to bylo takové moje štěstíčko po strašně dlouhé době, po takovým tom obyčejním životě, tak se mi to změnilo v život neobyčejný a naštěstí to ještě stále trvá.
0: Tak to je dobře. Takže takové krásné setkání a potom krásné přátelství, které zaplať pánbu stále trvá. Tak to byla moc hezká vlastně příhoda ze života, kterou napsal život z vašeho života hned na úvod. Tak ať to pokračuje všechno pořád jenom krásně, Pavle.
1: Ano, taky přeju všem, ať mají jenom šťastné dny, ať jsou spokojení aspoň teda v rámci možností. A ještě by na závěr bych chtěl popřát k zítřejším narozeninám paní Ince, posluchačce Noční linky, nebude mít narozeninky, tak všechno nejlepší bych jí chtěl touhle cestou popřát. Tak jsem se dovolal teďka hned na začátku, měl jsem to připravený, jak kdybych se dovolal zítra.
0: Jo.
1: Ke druhé hodině, tak by to bylo aktuálnější, ale doufám, že takhle to taky potěší a
0: určitě,
1: že to nevadí.
0: Určitě, Pavle. Moc vám děkuju, mějte se moc hezky, přeju krásné letní dny, opatrujte se a zase příště v Noční lince. Určitě naslyšenou. Děkuju.
1: Já taky naslyšenou, děkuju moc krát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaroslav Žbirka a jeho písnička Prvá, tak tolik muzika v naší noční lince. A teď už pozdravíme paní Lenku do Zbraslavy u Brna.
1: Dobrý den.
0: Krásný večer, Lenko.
1: Já volám, protože já jsem byla šťastná 20 let, když je zemřel přítel před 7 měsícama, spadl z doby si páteř, přestalo fungovat vodek srdce, ale když se volalo po druhý sadičku, tak přijeli 3/4 na 3 a tahali ho a bylo mi řečeno, že mohla ještě žít, takže byl napojený na přístroj. A to zemřel 12.19. se ho pochovala a za tu dobu jsem zhodila 45 kilo.
0: Tak to je samozřejmě velmi smutná zkušenost životní, tragická zkušenost, ale vy jste vzpomínala to období před to naše téma, když jste byli opravdu šťastní, tak vy jste měla na mysli ten společný život s ním, jo?
1: Ano, ten společný život s ním, protože to pomohlo, zachránil mě život, protože já jsem spadla z 16. schodů na Luhavu, prorazila dveře a já jsem si vykrvácení do mozku.
0: Jo.
1: A když nebylo jeho, nenechal mě odvíst, tak bych už tady nebyla. Tak to musím děčce.
0: Takže na něj vzpomínáte ráda a chybí vám prostě hodně.
1: Ráda vás dobře chybí mě, sedla za ně na hrobě, jo. Ale já jsem ho milovala celým svým životem teda, jo.
0: Rozumím.
1: A je to na prd. Když vám ten chlap chybí,
0: Tak vám každopádně moc přeju, abyste zase našla nějakou radost pro sebe ve vašem životě, protože je to velmi důležitá věc, aby se vám...
1: To by bylo nejlepší asi umřít tady za ním.
0: No, těžko najdete, paní Lenko, když to budete hned od začátku, od podlahy, jak se říká, odmítat a zamítat. To potom asi určitě ne, to je pravda. Ale moc vám přeju, aby se to podařilo. Přeju vám všechno dobré, pevné zdraví. Aby se to trošku vylepšilo. Jo? Mějte se taky moc hezky. Děkujeme a přeju vám všechno dobré. Hezké dny, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik skupina Holky a jejich písnička, která se jmenovala Proma. Můj, jinak máme za 8 minut půl 12. a na telefonu teď pozdravíme Boba z Olomouckého kraje. Tak krásný večer, Bobo.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju, děkuju za všechny.
1: A povím vám jednoduchý pravidlo. Já jsem byl šťastný v životě několikrát.
0: To je dobře.
1: A to velmi intenzivně. Mhm. První štěstí přišlo v 19. Já jsem měl v maturitě, já jsem odmítal maturovat.
0: Jo.
1: Že já jsem nevěděl vůbec nic.
0: Jo.
1: A máti mě přesvědčila, říká, běž aspoň to zkus.
0: Ano.
1: A teď si představte, já jsem si vytáhl jediný 4 otázky, které jsem uměl, já jsem vůbec nic nevěděl. Jako. Takže no. Jsem si vytáhl z ruštiny otázku, kterou jsem věděl, účinky elektrického toku na živý organizmy, to jsem uměl bezvadně, lépe než Rusy. Pak z češtiny toho, no, ostravský básník Bezruč. No a pak jsem si vybral další dobré otázky. Zkrátka, já jsem udělal maturitu. Říkám, to není možný.
0: No vidíte to.
1: Čtyři otázky, jediný 4, které jsem uměl. Já jsem nic neuměl dobře.
0: No, někdy nad člověkem visí nějaká ochranná ruka, že jo?
1: Jo, já mám svého vlastního anděla, si ho teda platím, jako jo, já mu kupuju pamlsky, on vždycky přiletí, něco dostane, zase odletí, jo. A další moment dobrý byl, že jsem v 18 dostal nový R-ko, auto, nový, tak jsem prostě to štěstí nemohl nějak strávit, tak jsem se na to auto díval vždycky, sedl jsem si a díval jsem se na to červený R-ko. Dneska to má šílenou cenu, ty auta.
0: No určitě, ano, ano, to už by bylo.
1: Byla to Škodovka, ale tenkrát to bylo Porsche, český Porsche. Mm. No a pak třetí šťastný okamžik, když jsem šel z vojny domů. Sedl jsem v Lešanech u Prahy na vlak a jel jsem domů z vojny. To byl okamžik, jako když se vám otevřel celý svět.
0: Byl jste na celé 2 roky tehdy, jak se chodívalo ještě?
1: Na 2 roky ještě jsem dostal basu a pak byli rádi, že se mě zbavili.
0: Tak vás poslali domů, že jo?
1: Poslali mě domů asi po týdnu díl. Ale to bylo tak úžasné něco, že můžete jít na zmrzlinu někam, nebo toto, nebo nemusíte jít nikam, jo? To bylo nepochopitelně úžasný moment byl. Byla cesta z vojny domů.
0: A do dneška si to pamatujete, ten moment obrovského štěstí?
1: Já si pamatuju úplně všechno, já mám paměť jak
0: to je dobře, to je dobře. Ale ono je důležité to pamatovat i s tím prožitkem, což vy to popisujete, tak jako by to opravdu bylo včera i s tím geniálním prožitkem.
1: To bylo opětovné nabití absolutní svobody.
0: Ano, rozumím. Rozumím jenom z poslechu, protože já jsem na vojně nebyla, naštěstí asi teda.
1: Jo, ani tam nechoďte. Potom další okamžik, úžasný a nejlepší v životě, byl 89. rok, když mluvil Václav Havel z balkonu.
0: Ano.
1: Říkám, ty brďo, snad bude líp, asi jo.
0: A ono jo.
1: No a ono bylo. Oni otevřeli ty hranice a život začal jít úplně jiným tempem. Mm. Ale jak pro koho, no, tak někdo... Kdo byl proti Havlovi, no, tak byl naštvaný, já to nebyl.
0: Tak vždycky se samozřejmě věci mění, některé jdou k dobru věci, některé jdou stuha, jak se říká, no. Někdy to dá hodně, hodně práce, nebo vždycky to dá dost práce, aby to bylo v pořádku, ale někdy se věci daří líp, někdy.
1: A já jsem ten méně. 89. a ten 90. rok prožíval, jako kdybych se znovu narodil.
0: Věřím.
1: Úplně znovu narození, obrození je slabý slovo. Znovu narození.
0: Co byste si, Bobo, přál od toho letošního léta? Jaké štěstí byste...
1: Ještě vám povím ty další momenty.
0: No povězte, dobře.
1: Oslovila mě režisérka, kterou jsem neznal.
0: Ano.
1: A ona si mě vybrala ve vlaku. A natočil jsem 2 filmy.
0: No prosím.
1: A to mě změnilo život natolik, že bych to každému přál, aby to zažil. Já jsem natočil parádní film, pak ještě pohádku, kterou jsme vyhráli světový festival v Berlíně.
0: Mm-hmm.
1: Točilo se to 2018, 2019 a od té doby já miluji Slovensko, Slováky, protože oni se umí chovat, ti lidi.
0: Mm-hmm.
1: Slováci se ke mně chovali dobře, točilo se to na Slovensku a v Praze.
0: Mm-hmm.
1: A můžu vám říct, že to byl zážitek, který se nedá
0: taky na to budete vzpomínat po celý život, tak to je dobře.
1: Jo.
0: To je dobře. Tak Bobo, moc vám děkuju za krásné vaše příhody. Moc vám přeju samozřejmě i nadále spoustu krásných, šťastných

0: Michal David a písnička Nenapovídej. No a během písničky se k nám dovolil také z Kutnohorska pan Jarda. Jardo, krásný večer vám přeju.
1: Já vám tež.
0: Děkuju moc krát. Tak vy jste myslíbil, že máte taky nějakou příhodu.

0: Půjdu k tomu tématu, kdy jsme byli opravdu šťastní, tak prozradíte, co to bylo, kdy to bylo?
1: Takhle je to asi, pozdravím samozřejmě všechny posluchače, nebo si zazývají.
0: Ano, ráda vyřizuju, ano.
1: A já jsem tenkrát volal na noční linku, že jo. A nechal jsem tam moje číslo. Tak. Jako vy nevíš, jestli jste to byla vy, nebo...
0: To asi ne.
1: Nebo kolegyně, nebo někdo, tak mi řekla prostě, jestli bych tam chtěl nechat moje číslo. No tak já jsem tam to číslo nechal moje, a já jim za hodinu, abych říkal nějakou nepravdu, ale hodinu a půl se mi ozvala paní.
0: A volal jste opravdu k nám do noční linky, protože noční linka není seznamka, Jardo. Nepletete si to s jiným pořadem?
1: Já vám rozumím, ale takhle se prostě stalo.
0: No já vím, já se vás akorát ptám, jestli to byl tento pořad, jestli to nebyl jiný.
1: Ne, noční linka to byla.
0: Dobře.
1: Já jsem tam nechal. Takhle, ta paní mi řekla, jestli tam chci nechat číslo. A to už je ale možná 3-4 roky. Tak jsem ho tam nechal, no a ta dotyčná, která asi určitě měla zájem, tak mi zavolala, no a od té doby si voláme.
0: Takže se z vás stali aspoň přátelé, dobří.
1: No, tak dá se říct, no.
0: Jste v telefonickém kontaktu, jo, nebo se vídáte i osobně, nebo jaké?
1: Zatím jsme se ještě neviděli, ale tak nějak se to možná někdy uskuteční.
0: No dobře, tak co je pro vás štěstí, že si třeba máte s kým popovídat, nebo...
1: To je rázní ženská, že? Protože to je fenomenální ženská, ta prostě pohovoří o všem možným.
0: Takže jste rád, že máte vlastně kamarádku po telefonu a že si povídáte a proberete... co život přináší, co se děje kolem vás a tak. No tak to je fajn, určitě, někoho takového mít.
1: Ona mi to navypravuje moře moc. velice šikobrá, želaná. To se mi teda povedlo, tak nějak.
0: No tak to blahopřeju, pokud vás to těší a jí tak je to oboustranné, tak co víc si přát, to je jasná věc.
1: Že to je, no, takhle, to je oboustranné, to je. Jenomže to setkání asi se tak nějak moc... No, třeba se ještě usuvětní, jo.
0: No tak někomu třeba takhle stačí jenom takový telefonický kontakt a mít zkrátka kamaráda někde.
1: Ještě si o čem pohovoříš, že jo, proč ne?
0: No samozřejmě, to není nic proti ničemu a pokud vám to je takhle vyhovuje, tak proč ne?
1: Takový to hezký, prosím, takový.
0: Tak to je dobře. Tak Jardo, moc vám blahopřeju, ať se vám daří, ať máte stále co probírat a přeju jenom samé krásné dny. Ano?
1: Já vám děkuji.
0: Mějte se hezky, já děkuju za návštěvu, naslyšenou.
1: Hezky, dobrou noc.
0: Taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: To byl Xindl X a písnička, která se jmenovala Dřevo. Tolik muzika a teď pozdravíme Františka do Židlochovic. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučku. Já vám taky přeju krásný večer u rozhlasu a všem posluchačům do Šilíčů rádia.
0: Děkuju moc krát. Krásnou neděli taky stále ještě máme. Tak Františku, vzpomenete nějaký okamžik, kdy jste byl opravdu šťastný, kdy jste měl radost ze života, zkrátka ze všeho, co se kolem vás děje? No.
1: Paní Tučku, já jsem takový člověk, že se snažím celý život se radovat ze života, jo?
0: Ano.
1: Ale nebylo to tak vždycky, jako jo?
0: No jo.
1: Já prostě jsem si dobře oženil, máme dvě děti, to bylo všechno v pořádku, pak jsem šel na vojnu a pak mě začali po vojně sužovat ledviny,
0: víte?
1: A to jsem teda zkusil, víte, některá doktorka mě třeba neuznala, prostě nevěřila tomu, že mě něco bolí, přitom jsem měl záda opařený od termofonu, který jsem si dával vřelou vodu a nosil jsem to tak do práce, abych necítil to. No ale tak nakonec jsem šel na jednu operaci, to bylo těsně po vojně, tak po té operaci to se ozvalo znovu, tak jsem v 68. šel znovu na operaci do vojenské dobrna a od té doby musím říct, že se to povedlo, vyoperovali mě.
0: Tak to je obrovský štěstí, ano, to je pravda.
1: A tak od té doby prostě nádhera, jo? Nádhera, já si to vážím, já s těma, samozřejmě, teď mám je nějaký si leta.
0: Ano.
1: Tak si myslím, že to jako zatím přežíváme dobře, s takovýma nemocema jako cukr a takové věci, jo, tak s tím se dá bojovat, takže myslím si, že s tím bojujeme úspěšně s manželkou oba, jo.
0: No,
1: aha, takže jinak jsou člověk, který se raduje celý život, se snaží radovat, tak si aj ty situace dělá, vytvářím, že s nikým se nehádá a tak, no. Jsou taky rád, když třeba naposled paní Věrka z Náchoda mě nás pozdravovala, nebo paní Anička od Prahy reagovala na moje příspěvky, tak to vám udělá radost taky, jo.
0: No prostě, je, samozřejmě.
1: Víte, takže ne, prostě radnu se ze života a věřím doktorům, že se dá hledat co překonat.
0: Ano,
1: víte?
0: Ano, ano.
1: Když člověk s nima umí spolupracovat, víte, nemůže, že jo, jako některý chlapí marodil a přitom neberou léky, pijou štampadla tam o 106. Já jsem měl takový zaměstnance, kteří šli do důchodu a moc si to neužili, protože byli trochu alkoholičtí a takhle, no, takže...
0: Jo, zkrátili si život, no.
1: No, tak to není můj případ, že já takhle jako si s tím životem nezacházím, jo. Když chci prostě nějak si to užít toho života, tak musím jakýsi pravidla taky dodržovat.
0: Pracovat na tom, aby to tak bylo, to máte pravdu, ano.
1: Takže říkám, dokážu se radovat z maličkosti a tak, no. Hlavně, víte, když aj ti rodinní příslušníci, když jsou zdraví, když prostě se podaří ty jejich nemoci prostě vyléčit a tak, něco jiného byli, když rodiče už měli věk, jo, a odešli, no, tak to už, že jo, to se nedá dělat, to nás taky tak čeká, jo.
0: Ano.
1: Že s tím odchodem ze světa zase uděláme nešťastní chvíli naše děti, no.
0: Jo.
1: budou chvíli smutnit, no, ale taky je to fejde a tak jak prostě, tak jde život.
0: Tak
1: no,
0: je to životní koloběh, to máte pravdu. No Františku, moc vám samozřejmě děkuju, vy jste velikánský optimista pro život, tak já myslím, že máte obrovský dar, abyste byl hodně často radostný a šťastný v životě, takže přeju, ať vám to vydrží, taková ta energie, která ve vás je a která z vás přímo srší, a jinak přeju hezké léto a krásné dny a hodně zdraví samozřejmě. Jo?
1: Ano, paní Jitučku, já vám taky a všem posluchačům Noční linky. Hodně zdravíčka a dobrý poslední.
0: Mějte se moc hezky, děkuju, naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Nedělní ráno a Pavel Bobek, tak do nedělního rána, to máme zase za týden. No ale na telefonu teď máme Janu Zírková. Krásný večer, Jano, moc vás zdravím.
2: No, já vás taky moc zdravím, paní Jitko, i všechny posluchače.
1: Děkuju.
2: Mm-hmm. No a co se týče teda mě, z mého pocitu štěstí, tak já nebudu chodit moc daleko, protože takový pocit štěstí jsem zažila zrovna včera, teda ve virtuální podobě po telefonu. Mě právě kamarád Pavel, u nich bylo Meruňko braní, a on mě tam provázel těmi všemi vlastně stánky, co tam byly.
1: No to je krása, Meruňko braní.
2: No to byla paráda, ano. Bylo teda děsné vedro, ale naštěstí to pěkně zvládnul. A já jsem byla moc ráda, hlavně, že tam byla unikátní přehlídka krojů a jak už jsem tady mnohokrát noční lince zmiňovala, tak já jsem jich velká milovnice a obyvatelka, takže jsem viděla spousty rozmanitých krojů, byla tam krásná přehlídka, já jsem aspoň po tom telefonu mohla to často vidět, no, tak to
1: je nádhera.
2: Velký pocit štěstí.
1: To věřím, že jste si to užila, že to bylo opravdu radostný den a zkrátka radost ze života a z celé té akce.
2: No a pak bych se ještě vrátila teda k Loňsku, sice jsem to tu říkala mnohokrát, ale opravdu to taky ve mně vzbudilo velký pocit štěstí a to, že jsem mohla po celé životě zkusit židlochovický kroj a mohla jsem já a právě kamarád Pavel reprezentovat na žabčických a vojkovických hodech kroj. Lidé na nás chodili se dívat a ptali se a to bylo moc krásný právě takhle, že jsme to mohli vynést a i si zatančit v tom kroji, to opravdu to splně můj životní sen, no, to jsem měla velký pocit štěstí. Vlastně i tady, jak volal František ze Židlochovic, tak nás tam zavezl na ty hody a tímto bych mu taky moc poděkovala, no, že díky němu se mi ten sen taky podařil, takže mu taky
1: a měla jste takový šťastný den opět tehdy. Jinak máte takže pocit to obecně, že žijete radostný, šťastný život?
2: No, tak jako, co se týče toho, že jsem začala poslouchat noční linku, poznala jsem právě tady přátelé z noční linky, tak už musím říct, že jo, ale předtím ne, no. I teď jako, to, když takhle si vzpomenu to, co se děje kolem mě a ve světě, tak spíš je to takový smutnější život, no, ale tak snažím se.
1: Snažíte se.
2: Dobrý tam takhle.
1: Ve svém životním prostoru zkrátka a na světě najít pro sebe kousek štěstí a kus radosti a to je dobře určitě.
2: Ano, ano, ještě by se mě splnilo do budoucna, takový velký pocit štěstí bych zažila, kdybych navštívila zámek Milotice a tam jsou právě kostýmované prohlídky, to je taky jeden můj velký sen, a tak to kdyby se mě podařilo, tak to taky opravdu.
1: Jo, jakože se tam oblečete do těch kostýmů toho za. No to je krása, to je krásná nabídka.
2: No, to je paráda. Ano.
1: Od kastelánů místních.
2: Jakéž by se to někdy splnilo, no, to by byla paráda.
1: Dobře, no tak vám budu držet palce, aby to klaplo a třeba, kdo ví, třeba ještě o letošních prázdninách to stihnete.
2: No, uvidíme.
1: Tak jo.
2: Ještě taky ráda popřála tady kamarádce z noční linky, paní Ince.
1: Ano.
2: Zítřejším narozeninám, protože ona právě bývá nedaleko těch Milotic, tak to sluší takhle.
1: Tak tam zamáváme tím směrem.
2: Ano, ano.
1: Dobře, dobře, tak doufám, že je napřímo a že má radost určitě z vašeho přání. Jenom moc vám děkuju, přeju krásné letní dny a ať vám to vyjde, tyhle ty vaše plány.
2: No, no, děkuju, a taky zdravím, dobrou noc.
1: Můžete se těšit zase z toho. Mějte se krásně, naslyšenou. Dobrou noc.
2: Naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Standa Hložek, taková je láska, má půl na sklepe na dveře a těsně před půlnocí se podíváme, tak jako vždy v tomto čase bývá s takovým skoro dobrým zvykem, také do pošty, protože hojně píšete, za což děkuju mnohokrát a třeba Sváťa z Brna k našemu tématu dodává. Dobrý večer, Jitko, vám i linkařům. Šťastný jsem byl, když jsem trávil dětství u babičky v Kácově v Posázaví. Mohl jsem poznat činnost řemeslníků, obchodníků, pomáhal jsem s chovem domácího zvířectva, s prací na zahradě a jako dospělý jsem byl šťastný, když jsem mohl zabezpečovat pro sektor všechno, kde jsem pracoval. Zájezdy, exkurze, vystupování profesionálních umělců i různé soutěže. Moje práce měla velký ohlas a dodnes vzpomínám a rád si prohlížím kroniky z té doby. Váš Sváťa. Tak milý Sváťo, to jsem moc ráda, že máte jednak takové krásné prožitky, takové krásné vzpomínky a dokonce i takové kronikové doklady, že je možno také zavzpomínat třeba i na těmi články, těmi ohlasy a konkrétními fotografiemi. A moc vám děkuju a přeju, ať se vám daří i nadále. No a my se teď se skupinou Genesis přehoupneme do nového dne, kterým bude, ať už chceme nebo nechceme, přeci pondělí.

0: Tak s muzikou od skupiny Genesis jsme se přehoupli do nového dne a je tady pondělí s datem už 13. července na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařený. Pokud vás čekají s pondělním dnem také pracovní povinnosti, tak ať se vám dílo daří, ať máte samozřejmě i z tohoto pondělního dne velkou radost a ať si ten den všichni užijeme ve zdraví, s radostí a úsměvem. A co se týče našeho povídání v noční lince, tak ještě až do 1 hodiny platí naše téma. Kdy jste byli opravdu šťastní? Vzpomenete si na nějaký úsek ve vašem životě, kdy jste byli velmi šťastní, nebo to byl třeba jenom malý moment, kdy jste prožili neuvěřitelné štěstí, které vás naplňovalo radostí, pak po ještě hodně dlouhou dobu. No a co vám dokáže udělat radost? Vnímáte nějaký rozdíl mezi spokojeností a tím, kdy se cítíte šťastní? A kdo vás kdy dokázal učinit šťastnými a jak to pro vás bylo třeba důležité? Asi každý z nás alespoň občas prožil chvíle štěstí a spokojenosti. Ne vždy si to uvědomujeme jako velkou vzácnost. A třeba až s odstupem času dokážeme některé chvíle našeho života ocenit jako neuvěřitelně šťastné okamžiky, přestože je třeba v době, kdy se nám dějí, vnímáme téměř jako samozřejmost. No a jak jste na tom vy a kdy a při jaké příležitosti jste byli opravdu šťastní? Telefon k nám i po půlnoci 731 800 900, pak je tu náš web rozhlas.cz/linka a máme i tradiční e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petra Janu, moje malá premiéra, tak tolik muzika na úvod nového dne a dovolala se k nám paní Jitka z Brna. Krásnou noc, Jitko, zdravím.
1: Dobrý večer. Já jsem vám chtěla říct, že já jsem před 11 lety díky vaší noční linky se seznámila s panem Jeněm z Valašského Meziříčí. To bylo tak krásné přátelství, ale bohužel už se na nás dívá z nebička. Už vy takového něco nesprostředkováváte. To je velká škoda.
0: Protože noční linka má svoje pravidla, paní Jitko, a to je povídání, nikoli seznamka, protože tady máme také jaksi GDPR, tedy ochranu takových těch informací o každém z vás a to všechno s tím souvisí. Takže neděláme seznamku, děláme noční linku, ano?
1: No a dřív to šlo, bohužel teďka už ne, no to je škoda. No a tak ty ženy, které jsou na tom tak, jak já.
0: A co takhle něco k tomu tématu, když jste se dovolala pěkně do noční linky, paní Jitko? Co byste řekla? Byla jste šťastná, když jste potkala třeba toho svého kamaráda?
1: No velice, velice. I jeho rodinu znám, i dokonce s tou jeho rodinou si občas napíšeme. A bylo to tak krásné přátelství, že to se nedá poznat. Opravdu člověk se srdíčkem na dlani, já jsem taky poctivec a bylo to nádherné. Až mě husí kůže
0: přechází. No a krom vašeho kamaráda, tak co vás tak v životě těší, co vám dělá radost, povězte.
1: No, jednu vnučku mám až z Anglii, tak to nevídám.
0: No tak ta se má, panečku. Nejezdí ale ani na prázdniny.
1: No, teď přijedou.
0: No, vidíte to.
1: Teď přiletí, nepřijedou.
0: Tak to bude radosti.
1: No, ale mám od nich víc fotek, než od té, která je tady jako někde jinde mimo Brno, ale
0: jo.
1: V České republice a takže je to proto moje srdeční záležitost.
0: Tak to je dobře,
1: vnočka,
0: to no. Je dobře.
1: A jinak ten přítel mě moc schází, to se teda s tím panem Jeněm z toho Valašského Meziříčí, to bylo tak nádherný, čistý přátelství, že to se nedá popsat. Kde se chcete takhle někoho potkat v Brně?
0: No, já nevím, třeba máte knihovnu, kavárnu, to já nevím, kam se tam chodí u vás
1: ne,
0: v Brně.
1: Tak to nechodím do kavárny sama, to bych si netroufla. A někoho oslovit to vůbec ne, a tak tady toto jsem přivítala, že to tak jste zprostředkovali a teď už to není, to je právě, říkám, mě to moc morzí.
0: Dobře. Tak, každopádně.
1: Dala bych to a je to škoda, nedalo by se to změnit?
0: Já nejsem dramaturg ani ředitel, paní Jitko milá.
1: Ale zkuste to nadhodit tam.
0: Dobře. Každopádně moc vám děkuju za návštěvu, za povídání, za příspěvek.
1: Ať
0: se vám daří. Mějte se krásně,
1: děkuji,
0: naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla skupina Kex a písnička Jak děkuje se andělům. No a dovolal se k nám pan Hinek z Vysočiny. Krásnou noc, Hinku, zdravím vás.
1: Krásnou noc přeji i vám, všem posluchačům a celému okolí, kdo poslouchá.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak Hinku, vzpomenete, kdy jste byl opravdu šťastný? Jaké to bylo třeba období, při jaké příležitosti ve vašem životě?
1: No, já jsem toho štěstí ze začátku tak moc ani neužil. Mm-hmm. A takže, když vzpomínám dozadu, tak to první, co si pamatuju a co uznávám za šťastný den, byly moje 18. narozeniny, mm-hmm. kdy jsem potkal jednu úplně cizí dívku.
0: Ano.
1: A začaly létat jiskřičky. A ty jiskřičky mezi náma létaly celé 4 roky.
0: No krása.
1: To jsme spolu chodili. Ono v tom byly 2 roky vojny, tak se není čemu divit.
0: Mm-hmm, jo, to je pravda, tam to utíká taky, no.
1: Ale osud nám nadělil i stejné povolání. Mm-hmm. Takže prvně jsem se postěhoval i s prací k ní a byli jsme spolu na jedné provozovně. My jsme oba dva, manželka byla kuchařka, servírka, mm-hmm. a já číšník, takže to povolání šlo do sebe. A tak to potom vyvrcholilo v tom 76. roce, když jsme si řekli ano, v Moravských Budějovicích.
0: Jo.
1: A nastali ty hezčí dny.
0: Mm-hmm.
1: A byli opravdu krásný.
0: Tak to nemůžu, je dobře.
1: Nemůžu to vypočítávat všechno.
0: Jasně.
1: Protože těch krásných dnů bylo hodně.
0: To je dobře. To je dobře.
1: S těma dcerama.
0: 3 dcery máte?
1: 3 dcery. Takže to byly taky 3 krásné zážitky samozřejmě.
0: Jo.
1: A postupovalo to pořád dál a dál a nemůžu říct, že by se někdy ten mráček nezakabonil.
0: No je, tak to by nebylo normální asi, že kdyby nikdy nepřišel žádný mráček, no. Že jo?
1: Ale štěstí bylo to, já jsem jednou slyšel nějakou starou paní, říká svojí dceři, Peřina všecko zakryje. No a my jsme se tím řídili,
0: jo.
1: A měla pravdu. Měla pravdu, že to.
0: Mm.
1: A takže jsme postupovali čím dál, víc dál a prostě začali jsme, postavili jsme si samozřejmě baráček.
0: Jo, a, jo.
1: Tak potom jsme začali tak nějak cestovat a naše děti nám k manželčiným 60. narozeninám sestavili krásnou sestavu písniček přizpůsobených,
0: mm-hmm.
1: tomu postupu času nám.
0: Ano, ano.
1: A dnesky bylo to prostě na všechno našli rým a přizpůsobené písničky. Bylo to nádherné, bylo to asi půlhodinové vystoupení,
0: mm-hmm.
1: a všechny děti, včetně vnoučat, se zapojili, protože celkem všichni jsou hudebně nadaný.
0: Jo.
1: A tak jako to bylo překrásné, to opravdu nedá se to k ničemu přirovnat. To. Prostě já jsem říkal, já jsem to neviděl, protože já jsem to celé vystoupení probrečel. Takže jsem vás viděl rozmazaný přes slzičky. Mm. To bylo tak trefně udělané. A krásně bylo, když manželka na závěr zavolala, no a nebudeme se loučit na dálko nebo na dlouho, protože se nám blíží zlatá svatba.
0: No pánečku, jo.
1: No a ta zlatá svatba byla termínem na 26. rok.
0: Mm-hmm.
1: Takže je to 14 dní, kdy měla to ten termín té zlaté svatby.
0: Ano, ano.
1: Ovšem bohužel jedna osoba, ta nejdůležitější, tam chyběla.
0: Hmm.
1: Takže to už nebyl žádný veselý den ani rok prostě.
0: To už je další příběh, ano.
1: Zaspomínal jsem prostě nad album se svatebními fotografiemi.
0: Rozumím.
1: Zesozou Foku jsem poslal pozdrav s tím, že děkuju za všechno hezký, co jsme spolu prožili.
0: Ano. Tak jsem ráda, že jste měl hezký život takhle dohromady s vaší paní.
1: Je to 14 dní, co bychom bývali měli za tu platbu, no. Bohužel.
0: Já vím, život mění, člověk mění, život mění, no, někdy.
1: Život se nezpá, přesně tak. Takže to je asi tak výčet toho mého, říkám, bylo to krásné, protože jsme procestovali celou Českou republiku, velkou část Evropy a i jsme zabroudili do Afriky.
0: Tak prostě to je nádhera.
1: Spoustu zemí a všade jsme byli spokojení a všade jsme si pohověli, protože to prostě na co je dovolená, aby si člověk odpočal.
0: Ano.
1: To jsme dodržovali, tam jsme si vůbec ničím nezalamovali hlavy, protože jsme to měli skvělým servisem. Takže nádherné chvíle jsme prožili, jak během života, tak během dovolených, až bohužel
0: ten
1: závěr nevyšel. No.
0: Ten závěr je smutný samozřejmě, jak poslouchám. Pane Hinku, moc vám děkuju, přeju vám všechno dobré, ať máte stále radost vašich dětí, které určitě jsou s vámi a jsou vám na blízku taky, tak jak můžou, ať se vám hezky žije i s nimi a hezké dny. Jo, děkuju moc krát.
1: Já mám svoje děti ve vzdálenosti do 3 kilometrů.
0: Tak to je dobře, že jste si na blízku.
1: A musím říct, že mě navštěvují jako i s vnoučatama, prostě celá rodina mě navštěvuje a nezanedbává mě, takže
0: přestože
1: jsem tady v rodinném domku sám.
0: A pak oni přijdou. Dobře.
1: Je to provětrávaný tady všema.
0: Tak jo, pane Hinku, musím poděkovat, mějte se moc hezky, krásné dny a všechno dobré, hodně zdraví. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Já vám děkuji za kontakt a přeji taky hezkou dobu.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a Valdemar Matuška a jejich duet Tisíc mil. A máme na telefonu Aničku z Miroslavy. Krásnou noc, Aničko.
1: Taky přeji krásnou noc.
0: Děkuju.
1: A já si říkám, že když nad tím tak přemýšlím, tak nejvíc šťastní, nebo aspoň to platí u mě, nejvíc šťastná jsem byla v dětství. Mm-hmm. Bez starostí.
0: Ano.
1: Bez starostí, bez nějakých, dobře jsem se učila, takže žádný trápení velké s učením. A když přišlo takové, ne ty prázdniny, ale ještě před prázdninami bylo krásně, tak koupaliště, hurá.
0: Ano, ano.
1: Bez starostí, voda šplouchala, voda hřála, hlaváky se do vody, to bylo to štěstí, to uspokojení a byl člověk šťastný. No a potom samozřejmě poznala jsem chlapce, vojáka, tak jsem na něho 2 roky čekala. Potom jsme se tak do sebe trochu zamilovali, trochu ne, ale dost. Tak přišlo dítě, přišel chlapec. No a potom jsme postavili dům, tak jsem byla šťastná a přišla na to, než jsme postavili dům, přišla ještě dcera. No a pak šťastný den, když jsme se nastěhovali do toho našeho nového domu a byli jsme všichni pohromadě i s mojí maminkou, protože ta šla s námi, tak to bylo taky velké štěstí. No a vychovávat si děti, nebyly zlobivé, tak to taky bylo.
0: Tak to šlo.
1: Tak to šlo, samozřejmě. A když dospěli a dcer, že se narodil syn, první náš vnuk, no já ju vidím ještě dneska. Chlapci bude 38 roku a já ju vidím ještě dneska, jak volá na té chodbě v nemocnici. Já mám nejkrásnější dítě. Jako co si mám mít. No a já jsem byla šťastná a měla radost z toho, že ona je šťastná.
0: Ano,
1: že,
0: rozumím.
1: Že to takhle, to bylo to naše první vnouče a byla jsem šťastná, že ona je šťastná. To je tolik, samozřejmě v životě přijde plno strachu
0: ano.
1: A beznadějných chvílek a život, normální život, že jo, nějaký nesnáze, nějaký něco to a když přijdou takovýhle chvílky, tak to považuje člověk za štěstí. Pro mě už dneska je velký štěstí a radost, když můžu jít zapálit svým 3 bratrům na hrob svíčku a mamince, nebo dokonce svým 4 bratrům, ten je tam s maminkou, ten zemřel, když byl malý, byl

0: A pak přišli pravnoučátka tati. Mm-hmm. Vnoučata samozřejmě tati už byly, ty už byly na světě nějaké a přišli potom pravnoučata a to vám musím říct, že to bylo nejvíc, to prožívám největší štěstí, když přijedou.
1: S těma pravnoučátkama, jo?
0: Jo, když přijedou za babičkou a ten, to jsou holčičky, mají rok, já už jsem s tím možná otravná, ale já už toho štěstí jináčího moc nemám.
1: Nebo jasně, jasně.
0: Nikam chodit nemůžu, bolí mě nohy, bolí mě záda, takže mě ty nohy neunesou na nějaký výlety a to. Takže pro mě je štěstí, když ty děti přijedou a ten malej se čtyřetej si ke mně přisune a řekne, babi, já už jsem tak šťastný, že tě vidím. Mně už bylo takový smutno.
1: To je krásný. Takže
0: to se mi jenom srdíčko zaplesá.
1: No je.
0: Je to takové štěstí, no. A to považuji, že to budu prožívat ještě dlouho.
1: To je dobře.
0: Dokud mě tady pambu nechá, no, dokud mi tu svíčku nezhasne, takže...
1: Ano.
0: Samozřejmě, že štěstí nechodí, nebo být šťastný, to každý den člověk být nemůže. To potom by nevěděl, kdy vlastně šťastný je a kdy není. Kdyby byl každý den a stále to štěstí. Přijdou chmury, přijdou i strachy.
1: A ty přijdou vždycky, to je pravda, protože bez toho to v životě taky nejde.
0: Bez takových záporných věcí to nikdy ten život neprobíhá.
1: Úplně to nejde, no.
0: A já nejsem takový optimista, že bych ze všeho si to štěstí vytáhla. Určitě ne. Takže nakonec se někdy divím, že ještě vnímám štěstí při mém životním to, co se mi v životě stalo, že nejsem tak otupělá, že to štěstí.
1: Vnímáte,
0: ale já mám radost z toho, i když jsem pochválená za dobrý oběd a mám radost z toho. Jo,
1: z maličkostí se radovat, to je taky velká radost.
0: Jo, ano, anebo když se mi, mám nějaký cíl, určím si nějaký cíl a on se mi podaří ten den ho udělat a vypadá to, že to každý pochválí, že to teda k obrazu nějakému, tak taky užívám štěstí a radost.
1: Tak to je dobře. Tak Aničko, moc vám děkuju taky. Přeju vám hlavně pevné zdraví. Radujte se s dětmi a s vnoučaty a přeju krásné letní dny a hezké prázdniny s nima. A děkuju za návštěvu. Mějte se hezky.
0: Já vám děkuju a přeju všem taky hodně zdraví a zdravím ještě paní Věrku do Náchodu a paní Mirku do Brna, protože mám radost z toho, že jim udělám taky radost, protože říkali, že rádi poslouchají.
1: To je dobře,
0: Tak mám radost z toho taky, takže
1: tak
0: všem přeji radost, ať už je to taková nebo maková.
1: Mějte se hezky, děkuju, naslyšenou, dobrou noc.
0: Naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Karel Gott, Být stále mlád, tolik známý to song. Doufám, že vás také potěšil. No a dovolala se Dana z Blatné a já přeju, Dano, krásnou noc.
1: Děkuju, já taky přeju krásnou noc a tobě a všem posluchačům samozřejmě. No, já tuhle písničku úplně zbožňuju. A ještě po půlnoci, jak se hrála, jak děkuje se andělům, mm-hmm. To já děkuju fakt každé ráno, kdy vstanou, každý večer, než jdu spát.
0: Tak to je dobře.
1: Protože já věřím, že prostě můj život ovlivňují nějaký andělé, prostě při mě stojí, protože jsem prošla mnoha zraněními a úskalími v životě. Vzala bych to zkrátka a jednoduše. Já jsem měla nádherné dětství a pak i mládí vlastně. Narodili se mi 3 zdraví děti.
0: Jo.
1: A v podstatě 2 synové a pak ta nejmladší vytoužená dcera vymodlená. Mám z nich radost, mám jednu část, takže radosti mám dost, ale říkám, raduju se z maličkosti, jako to říkal František Židlochovic, umím se radovat z maličkostí a tím pádem jako nepotřebuju k tomu životu jako žádné zázraky, abych byla šťastná, abych jsem ráda, že prostě žijou všichni ve zdraví, i moji nejbližší a jsem vděčná za každou krásnou písničku, za každý krásný den, i když teď je na mě sucho, teda se přiznám.
0: Jo.
1: Já už se tak modlím za déšť. Prý v Praze vám občas zaprší, ale...
0: No, říkám, tak já si teda nepamatuju, kdy, nebo nevím, v které části, ale já jsem si... Tak...
1: Ale říkal, že je pak ještě větší dusno.
0: Dlouho jsem teď nezažila žádnej déšť, teda to je pravda, no.
1: My jsme tady 2 týdny neměli fakt ani kapku a už jo. Je to úplně zahrávka vyprává, prostě je to šílené.
0: Mm-hmm.
1: Takže tak. No a jinak teda popřeju samozřejmě všem posluchačům hodně krásných okamžiků prázdninových, letních a tobě, Tulko, a mějte se nádherně a já děkuju a tomu brněnskému kolegovi, teda na Prahu, jeho kulatin,
0: jo.
1: Popřeju takhle.
0: Dobře.
1: To určitě neposlouchá, ale
0: kdo ví?
1: Popřeju na něj, protože já ho mám velice ráda. Borka,
0: to je dobře.
1: Tebe, prostě,
0: to je dobře.
1: Vy jste moje nejspřízněnější dušičky a pak ještě Janička Chvátková. A tak jako všechny moderátory. Můžu. Ale dovolat se je někdy velký problém.
0: Já vím, že to
1: se mi to vůbec nedařilo. Takže děkuju vám všem a jsme zdraví.
0: Dobře, tak milá Dano, já děkuju za návštěvu, za přání pro všechny, i tobě krásné letní dny, užívej si je ve zdraví a budu se těšit zase na slyšenou v noční lince, ano?
1: Děkuju a dobrou noc.
0: Dobrou noc, krásnou noc, krásné sny.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: tak.
1: Tak to byla Lucie Bílá a její písnička Vokůrky. No a dovolala se Olin z Kopřivnice a já přeju Oline krásnou noc.
2: Já přeji taky krásnou noc a ona je krásná, sice je zataženo, 17 stupňů, přes den pršelo krásně.
1: U vás
2: tady
1: pršelo, no vidíte to, tak no, jsou místa, kde prší.
2: Přehánky takové krásné, no, bylo to fantastické.
1: Jo.
2: Takže, štěstí, co je to štěstí, mužka jenom zlatá? Nebo jak to bylo?
1: No, kdy jste byli opravdu šťastní, třeba jaké období životní to bylo, nebo jaká konkrétní situace, kdy jste prostě skákal do výšky ano, radostí. Ano. A tak.
2: Takže začal bych tím, že včera to bylo 51 roku, co jsem voják základní služby v zeleném munduru řekl na městském úřadě tady v Kopřivnici, ano, jedné paní, ze kterou bydlím do dneska.
1: Tak to máte.
2: Takže
1: už. To vlastně včera jste měli oslavu teda.
2: Včera jsme to.
1: Včera, tak přeju všechno dobré do dalších let a ano, hodně radosti nebo samozřejmě.
2: Tak. Tak s tím štěstím. Já jsem takový, jako bych řekl, spokojený člověk opravdu. Nevyhledávám, nemusím mít něco, co by mě nějak potlačoval k tomu štěstí. Já jsem spokojený se vším. Můj koníček, to víte, to je včelaření. Mám rád, mám spoustu kamarádů, co se týká hudby, co se scházíme, hrajeme na kytarky, na banjo, foukáme harmoniky. To se scházíme opravdu minimálně, tak jedenkrát za 14 dnů. Mnohdy častěji. Říkáme tomu takzvané tréninky hudební. Ale je to prostě takový posezení, popovídáme si, dáme nějaký poháreček, dobrého vinečka nebo něco, zaspíváme si a zahrajeme si. A vůbec nejkrásnější na tom bývá, když jsme třeba z nějaké hospůdce nebo vinárničce, což teda tak bývá dost často, když potom s námi zpívá celé osazenstvo, co tam je. Přichází ho, zahrajte nám to. A my máme radost z toho, že můžeme někomu dělat radost.
1: No
2: to je taková, to je taková moje filozofie. Opravdu, když mi kamarádi řeknou, představ si třeba v zimě, kluci hráli včera hokej, hráli s Ostravou a oni je klepli třeba z 5-3. Mám radost z toho, prostě, že prostě se kolem sebe vytvářím takový, se snažím ten aspoň vytvářet takový pozitivní pozitivní ovzduší. To je
1: ano,
2: jako včely kolem
1: ano,
2: sebe, kolem,
1: ano,
2: ve včelině je pozitivní taková bioenergie, kterou ten malinký tvoreček vydává sám ze sebe. A vzhledem k tomu, že těch včeliček bývá tam v tom jednom úle třeba 60-70 tisíc, máte těch úlů třeba vedle sebe 6, tak to spočítejte, kolik tam na vás působí včeliček. Třeba ty apidomky, to je taky takový, nevynález, ale prostě vytváří se to, nebo dělá se to proto, aby lidi, kteří jsou nějakým způsobem skleslí, nebo nedaří se jim, nebo něco, tak prostě přijdou do toho apidomku, tam si to s tím majitelem domluví nějakým způsobem a teď si tam lehnou a třeba si zaplatí 24 hodin, nebo si zaplatí jenom 2 hodiny, nebo si zaplatí noc tam v tom apidomku.
1: Ano,
2: a
1: ano.
2: U těch včeliček a ty včeličky, aniž on si to uvědomuje,
1: jo,
2: dostává od nich takovou tu pozitivní, taky ten pozitivní náboj. To je všem, nebo všeobecně, ano, nebo všeobecně to není známé, ale když u včeliček jste vy samotní, jako, anebo když tam necháte, já nevím, láhev třeba z minerálky, nebo piva, nebo něco, tak to nějakým způsobem se to změní, to působení těch včel, té energie na tu tekutinu je dokázáno.
1: Začínám
2: mít přednášku, ale to je jako dobré vědět, že když tam dáte třeba v petce vodu,
1: ano,
2: necháte v tomto období, které je, jak se říká, energeticky nebo produčně na výši, tak stačí tam 2 hodiny, 3 hodiny, v zimě to musí být delší dobu, tak ta voda se nějakým způsobem změní. Údajně se tam změní úhel mezi kyslíkem a vodíkem. A když to pijete, tu vodu, a hlavně je to důležité pro diabetiky.
1: Jo.
2: Paní doktorka Hajdušková to má potvrzené, ona sama včelařila, měla svoji praxi.
1: Takže se to ví zkrátka.
2: Tak říkala, že to opravdu pomáhá. Takže to je takhle. Takže já s tím štěstím opravdu
1: Vy jste šťastný, já myslím, ve svém životě, kolem včeliček, v přírodě, s pejskem na procházce, v noci ano, pěkně takhle pod hvězdičkama, že jo? Tak to je dobře.
2: Jsem se vrátil z procházky s pejskem, takže prostě, tak je to nádhera, já jsem spokojený, opravdu.
1: To je dobře, to je dobře.
2: Takže dneska musím, teda jsem, já vždycky zapomenu, protože já si rozvykládám, potom jsem utnutej, chtěl pozdravit pana Roberta Volovouci, ten mě vždycky zdraví. Paní Jiřinu ano. A Milana z Nového Jičína.
1: Dobře.
2: A zkrátka všechny ty nočníčkáře.
1: Ráda vyřizuju a moc děkuju za návštěvu.
2: Těším se na další setkání někdy, mějte se moc krásně.
1: Budu se taky těšit, krásné dny, Oli, mějte se nádherně.
2: Kdyby jsme se neslyšeli, tak šťastné veselé.
1: Jo, dobře. Já bych ještě tak nespěchala, přeci jenom radši bych tu nohu na brzdě nechala. Samozřejmě. Každopádně krásné léto a děkuju za návštěvu, mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Mějte se krásně taky, dobrou noc vám přijí.
1: Dobrou noc, no a teď už je nachystán Vladimír Mišík. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak takhle krásně nám přišel zaspívat Vladimír Mišík, samozřejmě ještě i se skupinou ETC a písnička Variance na renesanční téma, tak to určitě znáte všichni a doufám, že vám udělala radost, když je řeč o tom, kdy jsme třeba opravdu šťastní. Mimochodem, já myslím, že i při poslechu různé muziky můžeme být opravdu hodně, hodně šťastní. No a protože se blížíme do finále té nedělně pondělní noční linky, tak se pojďme podívat ještě také do pošty, protože tady máme spousty dalších vašich poznámek k tomu našemu tématu. No a třeba psal pan Michal Sedlák z Myšlína, který píše, když jsem se ve stavu euforie navracel z natáčení na Barrandově jako několikanásobný vítěz soutěže, to tehdy ještě žila máma a moje zdraví bylo dobré, anebo když jsem jednou náhle pocítil, že láska tu na světě může existovat i pro mě. To byly natolik silné nápory, pocity štěstí, že se nedají vypovědět. Kéž se tyhle okamžiky dají zavřít do kouzelné klenotnice a tu pak otevřít třeba v časech nejtěžších. Tak takhle krásně, stručně a výstižně nám to popsal Michal Sedlák z Myšlína. No a já myslím, že to jsou nádherná slova na závěr celého toho našeho dnešního večerně nočního povídání. No a protože jsme na konci noční linky, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost vám všem, za příspěvky do noční linky. Loučí se Jitka Lukešová. Pokud jdete spát, tak jako vždy vám přeju krásnou noc, krásné sny a pokud jste se rozhodli, že budete ještě bdít, tak vězte, že pro vás máme spousty dalších nočních pořadů připravených, tak doufám, že si u nás vyberete. No a jinak vám přeju krásnou noc, úspěšný pondělní den a brzy ve vysílání se zase budu těšit s vámi se všemi naslyšenou. Dobrou noc!

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer s divadlem pro vaše uši. To dnešní začíná tak trochu jako pohádka. Žili byli na světě tři kamarádi. Rudolf Hrušinský, Josef Kemmer a Vladimír Salač. Každý z nich tu po sobě zanechal něco ze svého hereckého umění na jevišti, na filmovém plátně nebo v televizi a samozřejmě taky v rozhlasovém archivu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem si nedávno po jednom z představení v divadle na Jezerce povídal s tamnějším principálem Janem Hrušinským, stejně v tu chvíli kolem nás byli určitě všichni kolegové jeho tatínka, paní Dana Medřická, Jana Hlaváčová, Miroslav Macháček, Josef Kemr a mnozí další. Ostatně najdete je všechny na fotografiích ve výpravné knížce Rudolf Hrušinský 100 rozmarných let, v níž nechybí, jak už patrno, nejenom z názvu, nikoli let, ale lét, a samozřejmě i z úvodní fotografií na obalu, taky vzpomínka na chvíle natáčení filmového rozmarného léta. A tak teď na pana Rudolfa Hrušinského zavzpomíná nejen jeho mladší syn, ale i režisér Jiří Mencel.
2: Přál jsem si pracovat s Rudolfem Hrušinským už od svého prvního filmu. Měl jsem ho rád od dětství. Hrál v českých filmech většinou floutky a záporné role buržoazních synků. Už tím mi byl sympatický. Donesl jsem mu scénář rozmarného léta do jeho vilky v Nuslích. Vzal ho mezi dveřmi do ruky a nic mi neřekl. Pak jsem se za ním rozjel do Plané nad Lužnicí, kde měl chatu. Byl tam sám, seděl nad splávkem, mlčel a koukal do vody. Sedl jsem si vedle něj, mlčel a koukal taky. Nechtěl jsem ho rušit. Za celé odpoledne jsme si řekli asi tak 20 slov. Na otázku, jestli scénář četl, jen pokýval hlavou. Jestli se mu scénář líbí, jsem se ho už zeptat neodvážil. Vzal jsem s sebou do Plané cívkový magnetofon a pouštěl mu Nat King Cole. Koulův medový hlas se hodil do toho slunného odpoledne, klidné hladiny řeky a palouku na protějším břehu. Když dozněl Koulův Stardust, Rudolf se nadechl a dlouze a něžně vydechl. Ještě. To bylo jedno z těch 20 slov. Pustili jsme si Stardust ještě několikrát a potom jsme jen seděli, mlčeli a poslouchali Nat King Cole. Smrklo se, Rudolf nechytil nic.
3: Jazz má Rudolf rád. Sedí ve své pracovně, kouří jednu cigaretu za druhou a ví, že má jen několik málo chvil pro sebe. Je na vrcholu tvůrčích i fyzických sil. Ve všech jeho pohybech i gestech jsou na jevišti přítomni jeho tatínek a maminka. To, co bytostně potřebuje, je profesní realizace. A k té má v 60. letech tolik příležitostí, že pokud ho nenajdeme na filmovém place, najdeme ho na jevišti nebo v televizním studiu. Rudolf má za sebou různá setkání. Z mnoha z nich vznikla velká přátelství, z nichž některá jednou nazve těmi celoživotními. Milých, zábavných i laskavých lidí má kolem sebe hodně. Ale Josef Kemr je jenom jeden, stejně jako byl jenom jeden Vladimír Salač. Pouto, které vzniklo v době, kdy se všichni tři profesně teprve formovali, je léty i zkušenostmi prověřené dostatečně a dennodenní setkávání jen potvrzuje jejich společnou souhru. Kemr a Salač v podstatě patřili do rodiny Hrušinských. Hrušinský ví, co je herecká práce. A ještě něco. Hrušinský přijímá pokorně svůj úděl herce. Zkouší někdy 3 až 4 hodiny v kuse a ani na okamžik si nesedne, ačkoliv z něho pot jen lije a je unavený, zatímco jeho mladší kolegové si sednou, aby si odpočinuli. Alfred Radok v časopisu Květy 5. listopadu 1966. V roce 1960 oslavila Eva 32. narozeniny. Je manželkou, matkou, přítelkyní, řidičkou, hospodyní i manažérkou. Vším, čím je potřeba. Když jí chce její muž něčím obdarovat, přiveze jí z natáčení filmu 31 ve stínu nůžky, na kterých je napsáno Made in England. Nůžky, které je možné sehnat ve všech papírnictvích i galanteriích, řekli byste. Jenže Rudolf to nevěděl a Evě to nevadilo. Při natáčení Bílé paní se Hrušinský ještě více zblížil s Milošem Kopeckým, s nímž se poznal už během realizace Švejka. Miloš jezdil do Plané rád a většinou tu zůstával i několik dnů, pokud to pracovní vytíženost obou dovolila. S Rudolfem spolu mlčeli u řeky, pili fernet, kterému Kopecký říkal Francouzák chudých. Rudolf Hrušínský miluje divadlo a umění, ale takových nás je, jenže umění miluje Rudolfa Hrušínského a takových je jako šafránu. Je to oboustranná láska, krásná věc. Miloš Kopecký v Divadelních novinách 29. prosince 1965.
4: Zatímco na jevišti nebo před kamerou herec přečasto touží, aby záběr spěl ke konci, v životě je tomu právě naopak. Tady si člověk přeje a touží, aby opona spadla co nejpozději. I bez podlesku.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Vždycky jsem se těšil na návštěvu Jana Třísky. Byl vtipný a uměl všechny bez rozdílu věku spolehlivě rozesmát. Vždycky nás dovedl překvapit a pobavit. Jednou mi třeba podával vojenský nůž, bajonet, se slovy: nikde to, Honzo, neukazuji, tohle jsem pro tebe ukradl Československé lidové armádě. Na jevišti Národního divadla se táta díky četnému obsazování potkává s kolegy, kterých si profesně i lidsky velmi váží. Karel Heger, Jan Pivec, Bohumil Záhorský, Vlasta Fabiánová nebo Olga Scheinflugová. Vzpomínám si, jak jsme byli na návštěvě u paní Scheinflugové. Chtěl jsem zavřít zahradní branku a ona volala: nech to, Honzíku, otevřené, za chvíli přijde Karel. Celou dobu, co nám servírovala dort a čaj, jsem přemýšlel, jak by se tam ten pan Čapek mohl objevit, když přece zemřel, nebo snad přijde? Bylo mi 10 let a do té 10leté hlavy to nějak nešlo. Samozřejmě měla tehdy na mysli svého bratra Karla Scheinfluga. A ten přišel. V 60. letech byl Rudolf v jednom kole. Dlouho mu ale tělo nedovolilo, aby příznaky únavy a vyčerpanosti ignoroval. Za ta léta, kdy se nešetřil, najednou platí i z úroky. Točil jsem ve dne v Praze s Angličany 31 ve stínu a na noc mě vozili do Blatné, kde jsem zase s Podskalským dělal Bílou paní. Takhle jsem to provozoval týden, spal jsem jenom v autě. V pátek jsem jel se synem Rudolfem na chatu a vezl nás barandovský šofér. Věděl jsem, že přes víkend mám volno a odpočinu si. A cestou mě to vzalo. Úplně školní případ. Prudké pálení uprostřed prsou a vystřelování bolesti do stran. Nechal jsem to být. Až v pondělí jsem se zmínil Podskalskému a ten mě okamžitě odvezl do Strakonic ke svému známému doktorovi. Tam mi natočili EKG a už si mě tam nechali. A tak Rudolf prožije svůj první infarkt a po pobytu v Poděbradských lázních se bez větší zdravotní kázně znovu vrací do pracovního procesu. Hrušínský má v sobě ponorné řeky. Pracují v něm, má dar vyprávět divákovi o jejich plynutí střídmě, neokázale, cudně a mužně. Vždycky se zatajeným, něžně lidským chvěním. A zdá se mi dokonce, nevím, jestli to je jen můj trvalý pocit, s jakýmsi neustále přítomným odstínem smutku. Tichého, smířeného a moudrého. Sergej Machonin v Divadelních novinách v květnu 1962. V červnu roku 1965 přijel za Rudolfem do Plané nad Lužnicí Otomar Krejča a dal mu text inscenace Maškary z Ostende. Doufal, že Hrušínský ukončí angažmá v Národním a přijme nabízenou práci v nově vznikajícím divadle Za branou. Seděli tehdy na obědě v restauraci u Machoňů, kam hrušínští chodívali nejraději a kde měli i svůj štamgastský stůl. V paměti mi z toho dne zůstaly vzpomínky podobné rychlým filmovým střihům. V poledne Krejča přesvědčivě vypráví o plánech divadla Za branou, odpoledne sedíme na zahradě u chaty a Krejča zaníceně pokračuje v plamenném přesvědčování o atraktivitě dramaturgického plánu nově vznikajícího divadla Za branou a najednou je večer, sedí se na dřevěné lavici u ohně a Krejča stále ještě pokračuje ve výkladu o zamýšlených kvalitách právě se rodícího hereckého souboru. Táta, který byl známý tím, že řekl maximálně 2 věty za hodinu, při loučení s Krejčou pronesl: tak jo, děkuju, já si to přečtu. Nakonec se rozhodl zůstat v Národním divadle, kde ho do konce 60. let čekají nejlepší role i divadelní režie. Těžko usuzovat, jestli by měl v divadle za branou stejně krásné nebo ještě lepší herecké i režijní příležitosti. Faktem zůstává, že v roce 1965 nemohl tušit, že osud obou divadel vezme brzy nečekaný směr. 2. srpna 1967 mělo v New Yorku premiéru filmové drama režiséra Normana Joycena V žáru noci, do kterého se Rudolf okamžitě zamiloval, i když pro něj jméno právě tohoto režiséra znamenalo hořkou vzpomínku. V roce 1966 nabídl Joycen Rudolfovi roli ruského generála v připravovaném filmu Rusové přicházejí, což totalitní režim zakázal. A Rudolfovi byl pro jistotu zabaven i cestovní pas. Roli původně zamýšlenou pro Hrušínského hrál nakonec herec Alan Arkin a celkem získal snímek 5 Oscarových nominací. Co by tato nabídka znamenala pro Rudolfa a jaké další možnosti by díky ní získal, kdyby mu ji režim dovolil realizovat?
5: Já jsem dostal několik nabídek, velice dobrých. Byla to anglická agentura Al Parker, která zastupovala Oliviera třeba. A nabídli mi zastoupení pro Spojené království, že poslali mi smlouvu a protože šlo o právní věci, že tak jsem ji dal na Prago koncert a tam leží do dneška. Pak to byl americký, já nevím, jak on se jmenal, Kroner nebo tak, takhle nějak. Byl to člověk, který zastupoval Voskovce a Tverik mi tenkrát říká, dědo, člověče, já se celý život snažím, aby mě zastupoval a on si vybere tebe. Taky k tomu nedošlo, samozřejmě, protože už mě nepustili. Nepustili nikam.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu na začátku mluvil o přátelství mezi Rudolfem Hrušinským, Josefem Kemmerem a Vladimírem Salačem. Ve filmu spolu třeba v mládí studovali za školou. No co na tom, že ten poslední z té trojice neměl třeba takové herecké štěstí jako jeho kolegové. Ale jak už jsme slyšeli, jsou přátelství, která vydrží celý život bez ohledu na nějaké herecké úspěchy nebo neúspěchy. Vladimír Salač byl kdysi v rozhlase hostem, dnes by se řeklo, virtuální kavárny nad řekou a četl v ní jednu z literárních povídek. Ty další doplní Bohumil Bezouška a hostitelem nám bude Jiří Šašek.
2: V kavárně nad řekou se šeří, brzy bude tma. Tam někde za sedmi horami a sedmi řekami už rozžaly světla v ulicích a tady hoří, šlehá a čadí metrový plamen. To je zvláštní, jak se u ohně pěkně povídá, co?
3: Začátkem letošního léta se mi podařily dvě úžasné věci. Především jsem se seznámil s báječným děvčetem. Já vím, to se mezi mladými lidmi stává dost často. A pak sehnal jsem náhradní baterie do tranzistoru. Tedy podařily se mi dvě úžasné věci, souhlasíte? No. To si myslím. Pochopitelně jsem si bral na vzájemná setkání tranzistor s sebou. Kdyby člověku došla řeč, pustí hudbu. Kdyby nebyla hudba, lze mluvit o tištěných spojích. A člověk s tranzistorem si přece jen jinak připadá. Za nedělního večera jsme zamířili do sadu. Patříme mezi ty, kteří rádi chodí po parcích. Věřiny rodiče mají televizor, není je tedy možno podplatit lístky do biografu, a moje bytná má velmi bujnou fantazii. Co pak asi hrajou, řekla jakoby jen tak Věra. Okamžitě jsem vyhověl nevinné ženské zvědavosti. Tranzistor vydal Rick, ne tak docela nepodobný aréně s bíčími zápasy. To je přece, no ano, samozřejmě, to je přece Československo-Brazílie. Krista pána, jak jsem jen mohl zapomenout. Na tomto malém příkladu vidíte, jak člověk citově postižený může zapomenout i na historické okamžiky dějin. Věčná mi za to hanba. Představte si neotevřít tranzistor, jak bych se byl býval v pondělí plížil uličkou hanby a opovržení. On neposlouchal, neposlouchal. Usedli jsme. Za námi v patách se připlížila druhá dvojice. Pardon, povídá mužská část té druhé dvojice. Bude vás to moc zlobit, když si přisedneme k vám? To je strašný, všecky lavičky natřou, lepí se to, akorát tahle ne. Lavička je veřejná pro každýho, řekl jsem ledově. Jiří, pravila ženská část druhé dvojice. Já jsem tak ráda. Moment, znervozněla mužská část a přiklonila se ke mně. A pak si s úlevou oddychla. Strašné nebezpečí bylo odvráceno od svatyně. Usedli jsme patrně na nejkrásnějším místě Petřína, neboť za námi, před námi i vedle nás usedali dvojice a tichonce se nakláněli k nám tak, jako květy za sluncem. Nejsem sobec, pustil jsem tranzistor co nejhlasitěji. Děkujem, ozvalo se pod lavičkou. Ulekaně jsme sebou trhli. Ne, pod lavičkou nikdo nebyl. To jen z blízkého křoví se ozvaly hlasy a nám se zdálo, a jak padalo podvečerní šero a tma houstla, tu se kol nás rozprostřel kruh ohýnků z cigaret. Tak nějak vypadají vlčí oči, které čekají kolkořisti. Ne, ne, to není správné přirovnání. Vlčí oči planou nehybně, kdežto ohýnky cigaret se nervózně třepotaly vzduchem. A jak šero houstlo, položila si Věra jen tak lehce, z lehínka hlavu na moje rameno. Přitáhl jsem jí blíž a docela blizonko tváře jsem se naklonil. Gól! Zařičeli lavičky, traviny i křoví a ohýnky cigaret vylétly k černému nebi jako rachejtle na 6. července. Věra odsedla a řekla rezolutně. Zavři to, prosím tě. Věro, prosím tě, žadonil jsem. Půjdu, řekla. Vypjal jsem tedy přijímač. A tu se z okolních křovin, travin i laviček ozvaly takové hlasy nevole, až mi přejel mráz po zádech. Večerním šerem se ozvaly hrozivé kroky davu, který mířil k lavičce, kde jsme seděli. Podívej se, kamaráde, ozval se jakýsi hlas. Nebuď sobec a odevři to. Tady nejde o špás, tady jde o vlast. A tehdy jsem poznal Věřino dobré srdce. Že se necháš takhle prosit. Takový zajímavý zápas. Slečno, vy jste anděl, zahučelo zleva z křoví. Zítra večer v 6 u muzea, přijdu s bílým karafiátem, křikl někdo zprava. Nezřetelné postavy kolem nás zahučely smíchem. A já zapěl tranzistor. Zápas skončil a my se zvedli. Křoviny i stráň zahučely dík. Chápeš, před čím jsem tě zachránila, řekla Věra, když jsme přicházeli k refíži. Jedině díky jí jsem nebyl byt, samozřejmě. To je zajímavé. Ženy nás vždycky moc rády zachraňují z toho, kam nás sami vecpali. Ale proč my jsme jim za to vděční, přátelé?

0: Od řeky zavála vlna teplého vzduchu a plameny ohně vyskočily vzhůru. Kolem je už noc, hluboká a temná. V takových chvílích se nejlépe vyprávějí půlnoční příběhy. Trochu cimbuří starého hradu, sem tam bílá paní. Ale ne, snad něco modernějšího. Půlnoc ať zůstane půlnocí, ale bílá paní nechť se změní v bílou slečnu. Zkusme to.
1: Hodina duchů už pomalu končila, když jsem dospěl k názoru, že včera narozená mistrova dcerka je již dostatečně oslavena a po delším loučení jsem se opět nadýchl čerstvého vzduchu. Nespěchal jsem, protože tak jako tak se mnou zítra nebude doma mluvit ani truhlík na uhlí, a tak jsem se v náladě více než dobré doloudal k řece. Dle železných zákonů zlomyslnosti noční tramvaj odjela asi před 10 minutami a tak jsem měl celou půl hodinu k pozorování řeky, ulice k Bráníku a pouličních hodin, které houžely.

0: a z oslnivě bílé sukně a svetříku. A přimyslíte-li si k této barevné kombinaci ještě smolnou černě vlasů, pochopíte, že jsem dospěl k názoru, že čekání ve dvou bude rozhodně příjemnější. Než jsem se stačil přiblížit a oslovit jí, kvikly brzdy. Kde se vzala, tu se vzala červená Felicie. Zastavila těsně před dívkou a z ní se vyhoupl elegantní mladý muž. Ano, přesně jako v kině. Darebák, předběhl mě. Ale dobře mě tak, kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Byl jsem bohužel tak daleko, že jsem neslyšel, o čem je řeč. Asi k nenápadnému seznámení předstíral neznalost pražského místopisu. Jasně předstíral, protože vůz měl pražské číslo, jak jsem později zjistil. No, a teď si přisedne k němu. Kde pak takovým lidem by se vůbec neměli vozy prodávat? Nějak se mi i nadálku zdálo, že rozhovor se mění v monolog. Elegant brzy spotřeboval dary svého ducha konverzačního a začal zprvu nenápadně, pak čím dále tím živěji gestikulovat. Přecházel z larga přes tremolo do fortissima. A náhle, docela bez předchozí slovní přípravy, padl políček, aneb jak my, lid prostý, říkáme facka. Ale ne nějaká divadelní nebo koketní, nýbrž taková, o které se říká jako dům. Až to plesklo. A dívka se otočila a odcházela. Ústup insultovaného elegána měl být vzhledem k jeho motorizovanosti bleskový, leč opět zaúřadovaly zákony zlomyslnosti. Ne a ne odstartovat. Přiblížil jsem se, protože hrozně rád radím. Zdvořile jsem se dotázal, cože na tom má. Rozhněvaný mladý muž odpověděl pouze jedním slovem, které trávníček uvádí s poznámkou, že jde o výraz vulgární. Motorizovaný elegán mi teď byl docela sympatický. No jak pak by ne, když jsem si představil, že tu facku jako dům jsem docela snadno mohl dostat já.
1: Každý závod každé cenové skupiny má svou specialitu. Bramborové placičky, či maďarský guláš, či řízný mok, či nejpomalejší obsluhu, či vrchního, co se rád přepočítá. Kavárna nad řekou nemůže tedy zůstat pozadu. A proto v kavárně nad řekou tedy zavoní káva. Kde pak asi jsou titěrné porcelánové šálky? Ale ty přece patří tam někam na všechny světové strany, kam se za týden dva vrátíme. V kavárně nad řekou se čepuje do plechové misky s běračkou. A káva chutná přesně podle receptu. A jen co se roznesou šálky, jen co osvěží první vřelý doušek, budem vyprávět.
2: Já, vážení, já jsem prodal rádio, televizi. Babičce jsem daroval gramofon. Desky ty jsem rozlámal na drobounké kousky a teprve teď cítím hluboké zadosti učinění. A vás, přátelé, vás varuji před všemi těmi pekelnými přístroji, hudby a hlasu. Radím vám dobře, ničte magnetofony, rozšlapávejte gramorádia a zacpěte si uši před všemi těmito lákadly. Jestli váháte, tak si poslechněte můj otřesný příběh. 5 roků jezdím za rodinou do jižních Čech, až za Soběslav, týden co týden, protože jsem řádný člověk a miluji pořádek. Před nějakou dobou zavedli pro poučení a obveselení cestujících vlakový rozhlas. Prosím, to je jistě vynález, o kterém jsem si já myslel, že má budoucnost. Nám stálým cestovatelům rozhlas časem nahradil pohled z oken i hodinky. Věděli jsme například, že než dojedeme do Říčan, uslyšíme řadu dobrých rad, jak se chovat ve vlaku, abychom nepili uřátí a nevyskakovali z rychlíku za jízdy. Pak nějaká ta reklama na dětský zásyp anebo šampon a už tu byly Čerčany a potom dechovka. Tou dobou pravidelně usínám. Ne, nebojte se, já nepřejedu. Zvykl jsem si totiž jako kanár na hodiny s kukačkou. Začne zpívat, sotva to v nich zachrastí. A já se zase chystám vystupovat, jakmile se ozve vodník Čochtán. To jako pan Verich. No, však to znáte, jak tehdy zapálil Třeboň a jak mu došly sirky a jak ten scout si dával na pás reklamu, že je připraven a pak nebyl. No, ještě ho má schovanýho. Prostě vodník Čochtán ze Zlaté stoky okres Třeboň.

to je pro mě znamení domova. Jednou jsem takhle jel na dušičky večerním rychlíkem, mlha, chladno, takové typicky dušičkové počasí. Ve vlaku bylo proti všemu očekávání a zvyklostem teplo. Strčil jsem se pěkně do rohu, kabát přes sebe a dřív, než jsem stačil vyslechnout dobře míněné rady a porady, už jsem usnul. Náhle v polospánku zaslechnu známý hlas. Ještě ho mám schovaný. No nazdar, čochtán a vlak už stojí, chytím kabát, aktovku a vyletím ven jako raketa. A jen jsem přistál na peroně, vlak se rozjel. Rozlížím se a hrome, to jsou teprve Olbramovice a rychlík si to sype bezemne k táboru. Zeptal jsem se ještě železničáře, jestli to jsou skutečně Olbramovice. Pro jistotu, víte? No, rozespalému člověku se může ledacos přihodit. A on vám mi povídá, jo, tak to vy jste taky vystoupil podle čochtána z vlakového rozhlasu. To museli v tom vysílání nějak přehodit pořadí, protože vy jste už šestej.

la la la, jen mi do zpěvu. Podzimní déšť okno smívá, kytička už není bílá, ale ty zdál, moje milá, tra la la la la la, jen mi do zpěvu.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: No a posledním do hereckého a lidského trojlístku v tom přátelství tří českých herců Rudolfa Hrušinského, Vladimíra Salače a Josefa Kemra už zbývá právě jenom Josef Kemr, kterého si dnes v Divadle pro vaše uši připomeneme ve šťavnatém dialogu s Josefem Somrem. Poustevník Ivan a kníže Bořivoj v apokryfu Františka Nepila Noc a skála. A to celé v režii Jiřího Horčičky. Krásně se to poslouchá i po letech. Inu, kdo umí, ten umí. Tak všechno dobré a ve zdraví zase brzy naslyšenou.

0: louk. Tak, to je tvůj konec.
1: No,
2: u všech čertů, jak to, že honíš v mém lese mou laň?
0: V tvém lese tvou laň? V mém lese mou laň, když už...
2: V čím lese čí laň?
0: V mém lese mou laň.
2: No to se povedlo, v jeho lese jeho laň. Jeho.
3: Tak ji podoj.
1: Cože?
3: Aby si ji podojil, když je tvoje.
1: Já? Já a dojít?
3: Jestli se nechá a ona se nenechá, od tebe ne. Ode mě jo, protože je moje.
1: Tvoje?
2: Ha. Chudinko moje upocená, beruško moje uřícená, ten tě zřídil, holomek.
1: Cože?
3: Ne, nic studeného ti nedovolím, uvařím ti čaj.
2: Kde pak studený?
3: Slez toho koně, vzácný pane, tady máš na dobu a přines vodu.
1: Přines vodu.
3: No přines vodu.
1: Já
3: no tak nelelkuj a přines vodu. Přines...
1: Víš, kdo já jsem?
3: Představíme se až potom. Ke Sturance vede tahle pěšinka. No co stojíš?
1: Prve si ukazoval na druhou
3: Prve
1: stranu.
3: Prve jsem neukazoval nikam.
1: To teda ukazoval.
3: To teda neukazoval. Já přece vím, kde je v mém lese u mé jeskyně moje studánka.
1: V jeho lese, u jeho jeskyně, jeho laň a jeho studánka. To se teda bavím. Dvezníku, já jsem, dvezníku, já vodu.
2: Prosím.
4: A k čertu.
3: Vodu.
4: Zapomněl jsem, že zde nemám svého věrného sluhu.
2: Vodu.
4: Vodu. Laskavě.
2: Vodu.
4: Pro vodu sám.
3: Ukážu ti svůj příbytek, jestli tě to zajímá.
4: Nechám ho pást volně, jestli ti to nevadí.
3: Máš pěkného koně.
4: Ha, to je arabský hřebec.
3: No to zase není, to jo. By musel mít menší hlavu. Co a je? Víc vykulené oči.
4: Oči,
3: ale pěkný je. Jak pak si k němu přišel?
4: Mám vlastní stáje.
3: Ty vůbec vypadáš na dost zámožného chudého šlechtice. Co pak si vlastně zač?
4: Nelekej se, ale jsem kníže Bořivoj. Ale zůstaň stát, nemusíš přede mnou klekat. A ty jsi kdo?
3: Nelekej se, ale jsem poustevník Ivan. Ale taky si neklekej, já jsem v jádru prostý člověk. Tohle je moje sluj, velmožný pane.
4: A? Tak takhle bydlíš. A máš to tu pěkné.
3: Ale kdepak, ještě to není takové, jaké by to mělo být.
4: Ale no co, to nejnutnější tady je. A být toho víc, tak by ta jeskyně byla přeplácená.
3: No ne, ono by to chtělo například přivalit ještě jeden kámen pod hlavu na spaní.
1: Co, taky máš radši víc pod hlavou?
3: Když mám málo pod hlavou, tak hrozně chrápu.
1: Já zrovna tak.
3: Já nemohu ani spát, ano. Jak drnčím, když chrápu.
1: Já zrovna tak. A počkej, taky se v tom spánku slyšíš?
3: Že to je to nejhorší. Jo. Slyším se a nemohu se probudit, abych přestal.
1: Jo.
3: Takže celou noc nezamhouřím oka.
1: Zrovna tak, jako já.
3: Do bílého dne.
1: Hlava taková zle.
3: Jako snop.
1: Jako snop. Podívejme těch snůbků. Co ti to visí pod stropem za snůbky?
3: Léčivé bílý, velmožný pane. Z toho jsem vařil čaj pro svou laň.
4: Moment. Pro mou laň. Ale zatím si ji nech, já ti ji propůjču k užívání.
3: Nebudu.
4: Ale je to moje laň.
1: Počkej.
4: A na čí je tohle? Že to tak divně voní.
3: To je koní trut.
4: Koní co?
3: Koní trut. Ten se dává při srdeční vadě a melancholii.
1: Je, to já mám, to mám. Já mám tak vané a melancholické srdce, že se za ně až stydím.
3: No, za to ne.
1: Počkej, tohle ale voní jako fialka.
3: No, taky, že to je fialka. Proti...
1: Co?
3: Proti záduše.
1: Proti záduše.
3: No.
1: Na tu,
5: Na to já asi zajdu. Jak přijde chladno, ano, že, ano, ano, já, že já nemohu popadnout dech.
6: A vydechnout?
5: No to už vůbec ne. Já vdechnu a teď nemůžu to dostat ven.
6: No to je fialka k nepřekonání.
5: Ano.
6: Zrovna tak jako tadyhle starček proti zacpání jater.
5: Jater, co já s tím zkusil? Svému největšímu nepříteli bych nepřál zacpání jater.
6: Moment, velmožný. A nebyly to ledviny?
5: Ledviny, o těch mi už vůbec nemluv. Když mě chytnou ledviny, tluču hlavou do zdi.
6: Kameny.
5: Tluču hlavou do zdi.
6: Kameny.
5: To spíš snesu zacpání jater.
6: A špičatý.
5: Zase mě berou. Dveřníku, kočičí kůži.
6: Zapomněl jsi, velmožný pane, že zde nemáš svého sluhu.
5: Aha, učerta.
6: A kočičí kůži zahoď. Co? Je stejně jenom na zahřátí. Lepší je jahodové té. Po něm pak aspoň nepřichází...
5: Co?
6: Hučení v uších.
5: Hučení v uších. Vidíš, mám.
6: Že jo?
5: Dnes a denně, jako bych seděl...
6: U splavu.
5: U splavu.
6: No jo, kdy to povídám.
5: Ano, u splavu, ano, tak. Já si už nejednou říkal, že snad nejsem ani kníže, že jsem snad spíš vodník. Mně to tak rozčilovalo.
6: Na to jsou zase hluchavky.
5: Ano. To se dá léčit. Rozčilení?
6: To se dá těšit. Rozčilení hluchavkami a leknutí čekankou. Leknutí a bušení srdce.
5: Co já se narozčiluju a srdce...
6: Buh.
5: Ano, že? Ano, že? To mi tluče kolikrát od rána až do noci. Včera jsem se například tak rozčilil, že z toho ještě teď rudnu. Hele, že z toho rudnu. Podívej se na mě, že z toho rudnu.
6: No jo, no. A jak? A já vím proč.
5: Schválně proč.
6: Ty máš dceru.
5: Mnohem hůř. Já mám syna.
7: Za oknem hasne den a rosou zvlhla tráva. Máš vlasy jako len a slunce.

0: Tak mi pověz o svém synovi, velmožný pane.
1: Můj syn...
0: Ale půjdeme na to před jeskyní. Nebude ti vadit, když přitom podojí.
1: Mně ne, mně rozhodně ne. Ty dojíš na večer?
0: Na večer a ráno. Jinak by se jí to zapadlo.

0: Pojď, malička, no, pojď. No, povídej, velmožný pane.
1: Tak můj syn...
0: No, Beruško, tak.
1: Můj syn,
0: neboj se,
1: drahý
0: no.
1: Od...
0: Ale... No, no, co ten tvůj syn, povídej.
1: Můj syn, drahý oče Ivane, můj nástupce.
0: Hodná, Beruška.
1: A kdyby se něco se mnou stalo, už by to mohl pomalu za mě vzít.
0: No, neboj se.
1: Se zbláznil.
0: Zbláznil.
1: Jo, do holky.
2: Za okny hasne den a rosou zvrhla tráva. Máš vlasy jako len a slunce ti v nich spává.
3: Ty tak divně zpíváš, Vratislave. Zaspívej mi to ještě jednou, ale tiše.
1: Zblázní se do holky, kterou jsem našel v lese. Do sebrance.
0: Jak to našel v lese?
1: No, při lovu. Jedu, oštěp v ruce, jelení zadek před očima a najednou tam leželo nemluvně. Holka. Někdo ji tam prostě odložil.
0: A že jí něco nesežralo. Nemluvně to jsou přece chutný, že ano? No to se divím. Tady býval takovej vlk, ten snad nic jiného, než nemluvňata ani nejet. Nejraději tedy nemluvňata, potom lezouny, ale batolata ne. Ty na něj byly už tvrdý.
1: No, ale ta holka tam prostě ležela. Nebyla tedy sežraná?
0: Ne.
1: No ne. To bych měl o starost míň.
0: A tvůj syn se zamiloval do toho nemluvňete?
1: Bohužel. Holka to byla. Já ji odvezl domů, ona nebyla ničí, tak jsem ji dal na vychování své klíčnici.
0: A je hezká?
1: Ale hezká, taková stará megera to je, vždyť je jí taky už, já nevím, 60, 70.
0: A té klíčnici je kolik?
1: Cože?
0: Kolik že je té klíčnici?
1: Ale, no té klíčnici je 60, 70, ne té holce.
0: Jenže já se ptám na to děvče, jestli je hezké. Jestli by slušelo tvému synovi, velmožný pane.
1: No samozřejmě, že je hezká. Já bych přece nesebral v lesích nějakou ochechuli.
0: No tak.
1: Jenomže pochop, drahý otče. Já jsem přece kníže. A žádný kníže přece nemůže přemýšlet v takových pojmech, jako jestli je holka, do které se zbláznil jeho syn, hezká, co?
0: No pokračuj.
1: Takový kníže musí neustále mísit dvě vlastnosti. Rozvahu a odvahu. Rozvahu k oběti, odvahu k sebeobětování.
0: Na to má přece lidi.
1: Lidi?
0: No proč bych obětoval sebe?
1: Přál bych ti vidět ženu některého knížete zblízka.
0: Osud mi dosud nepopřál.
1: No vidíš... 3 lány sušené čekanky by ti někdy nestačily na to leknutí. A to ve dne ještě ujde. To bývá zabalená do brokátu a sametu, ověšená drahým kamením, ale ta hrůza vidět jí, drahý otče, po svém boku po ránu. Jeden vlas takhle, druhý takhle, třetí buchví kam.
0: Usta hromu, proč jí teda bral?
1: Třeba proto... že jeho země potřebovala hradbu hor proti sousedu ze severu. A tu mu ona přinesla věnem. On se otče Ivane musel obětovat, aby si jeho sedláci a dřevaři a uhlíři a kameníci a dveřníci mohli v bezpečí brát holky jako cumel. Vezníku! Vezníku!
0: Zde nemáš svého věrného sluhu, velmožný pane.
1: No tak vidíš, dveřník. Dveřník si zrovna vzal holku jako cumel.
0: Dobře, ale když už ten kníže, rozumíme si, má hradbu hor proti sousedu ze severu, tak si přece jeho syn, rozumíme si,
1: ano.
0: Nemusí brát nějakou maškaru.
1: Ale musí.
0: No.
1: To potřebuje přece hradbu hor i proti sousedovi ze západu.
0: Tak ať tu hradbu dobude.
1: Vyženit. To je lepší.
0: Chudák, takový syn.
1: Mezi námi, drahý otče, může se stát, že takový nějaký syn Rozumíme si?
0: A rozumím.
1: Spotřebuje 20 lánů čekanky, až ji spatří.